0: Do Boleslavy a Liberce.
1: Sport. Mistry extraligy volejbalistů jsou po 4 letech hráči Karlovarska. V rozhodujícím 5. finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. Jednoznačný průběh zápasu, kdy se obhájci titulu ve 2 setech nepřiblížili 20 bodům, okomentoval Univerzál Praženů David Kolátor.
2: Hořký, čistě hořký. S tím, co jsme tady předvedli, cítím ostudu a dostat v finálovém posledním 5. zápase s 15 a s 18 a chodit tam dokola koukat, nemám slov.
1: Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů. Po úvodní remíze v Madridu porazili doma Atlético 1-0, když těsně před přestávkou skóroval Angličan Saka. O premiérový titul v prestižní soutěži si londýnský celek zahraje na konci května v Budapešti s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Pařížané budou večer v Německu hájit jednogólový náskok z prvního utkání.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Mirošovicemi a taky v Praze na magistrále. Na dálnici D1 z Brna do Prahy havarovalo osobní auto za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 narazilo do svodidel. Odstavný pruh je zablokovaný, je to ale označené šipkou. Následky nehody omezují provoz na D1 za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Zabraný je pravý pruh, vybočuje se, už je tohle bez kolony. Na silnici 37 z Pardubic do Hradce Králové se před sjezdem na Srch a Stéblovou střetlo osobní auto se zvěří. Na 42. kilometru čekejte překážku na vozovce. A v Praze vyšetřují nehodu na magistrále. V Sokolské ulici u IP Pavlova u ní zasahují záchranáři. Je to ale s opatrností průjezdné plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 5,5 minuty po 2. hodině je s vámi noční radiožurnál a také soutěž nočního vysílání. Dnes a po zbytek týdne hrajeme o audioknihu na radiokartě. Jedná se o dílo Bianky Belové, české spisovatelky s názvem Případ Holečkovy. A na vás čeká detektivní psychologické drama, kde je sice vrah znám, ale otázky zůstávají. Co přinese setkání pozůstalých právě se samotným pachatelem vraždy? Tak to se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A připomínám, že soutěžit mohou ti z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce. Tak volejte právě teď.
3: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Ladíte noční radiožurnál a připomínám, že teď s námi můžete soutěžit o detektivní psychologický příběh s názvem Případ Holečkovy. Vyhrát si můžete audioknihu na Radiokartě, a to ve vynikajícím podání Pavla Řezníčka, Simony Levandovské, Petry Špalkové nebo třeba Denisy Barešové. Kdo tedy máte rádi záhady a napínavé čtení? Volejte právě teď 221 552 155 nebo 255 na konci.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: Píseň Funeral a Dermot Kennedy zazněl v nočním radiožurnálu a před námi je soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Případ Holečkovy.
2: Zabil jsem jí. Zabil. Sedím za to. Sedím. Tak já nevím, co ještě chcete.
1: Zavražděnou dceru to rodičům nevrátí. Může ale takové setkání přece jen někomu pomoci? Simona Levandovská, Petra Špalková, Pavel Řezníček a další v rozhlasové sérii o restaurativní justici.
3: A teď mi řekni, proč jsi ji udělal tak strašnou věc.
1: Případ Holečkovy na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A pojďme hned zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
4: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
4: Tady je Pepa.
0: Pepo, preferujete audioknihy nebo máte radši klasickou knížku? Jak jste na tom?
4: Já spíš ty audio, protože to si můžu poslechnout i v autě. Mm-hmm. Spíš ty audio.
0: Jasně, a nejčastěji tedy posloucháte v autě?
4: Ano, ano.
0: A znáte Bianku Belovou jako autorku?
4: No, moc ne.
0: Tak já doufám, že ji poznáte a že se vám bude líbit, protože dnes není soutěžní otázka. Takže gratuluji, výhra je vaše.
4: Děkuji, myslím, že mě potrápíte víc.
0: Dneska to tak není, možná až se dovoláte třeba příště, tak vás potrápím víc, ale dneska to bude bez problémů a bez zbytečné práce. Takže gratuluji a jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Děkuju.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit opět zítra v tradičním čase po 14:00 v nočním radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: francouzská zpěvačka Zas v nočním radiožurnálu. Spolek Piana na ulici začal před 11 lety umisťovat na různá místa v Česku takzvané poeziomaty. Nabízí nejrůznější nahrávky spojené s tradicemi, folklorem a historií daných míst. Jeden takový teď zprovoznili v Kunovicích na Uherskohradišťku.
1: Tak je to krásné, protože objevují se tam věci, které opravdu už se dneska z toho života ztrácí.
2: Chválí poeziomat Ivana Škrášková. Před jeho spuštěním musí lidé nejprve zatočit velkou klikou jako na flašinetu. Z černé roury si pak můžou pustit celkem 20 nahrávek a mezi nimi i jednu velice speciální.
3: Určitě folklor, jízda králů a vůbec historie jízdy králů a vyvolávky, tak to je to na prvním místě, co mají Kunovice na rozdíl od jiných měst, které to mít nikdy nebudou.
2: Říká místostarostka Kunovic Martina Kozelková z hnutí ANO. Koncept poeziomatu popisuje mluvčí projektu Martin Šeda.
4: Není to jenom jukebox na poezii, je to spíše, řekněme, ozvučená socha, která vypráví příběh místa. Vypráví ho různými způsoby, a to za pomocí básní, ale taky písní, útržků z beletrie, anebo také z archivních autentických záznamů.
2: Další příklady přidává místostarostka Martina Kozelková.
3: Je zde zaznamenáno něco k historii letectví v Kunovicích, i recept na kunovské vdolečky a povídání našich tetiček, které ještě mluví takovým tím naším nářečím obalovaným.
5: Tehdy se vykládal, jak byli Američané první na měsíc. Pak, protože když tam přistáli, už tam byla tetička z Kunovic před nima a prodával žuťocký salátek.
2: Lidé v poeziomatu na nádvoří Panského dvoru uslyší i hlas nejznámějšího kunovického rodáka, herce Josefa Abraháma. Z Kunovic Michal Sladký, Radiožurnál.
0: Noční radiožurnál pokračuje dál, za 4 minuty to budou krátké zprávy o 14:30 a předtím ještě trocha hudby, zazní kapela Lucie a jejich velký hit Skamenělý dítě.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Je jim 100 nebo ještě více let.
1: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
2: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře.
2: Máte tělocvik tady v domově?
3: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
1: Někteří žijí v domovech pro seniory.
0: Jiní zůstávají soběstační doma.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
3: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.
0: Mají dlouhověkost v rodině?
1: Jak ve vysokém věku fungují?
0: Co je baví a zajímá?
4: Mně dochází taky časopisy odborný, tak si rád přesu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
0: Staletí.
1: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
0: Staletí. Denně krátce po 9:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
6: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Do psychiatrické nemocnice poslal soud Němce, který v Lipsku úmyslně najel do davu a zabil dva lidi. Jde o 63-letou ženu a 77-letého muže. Dalších 6 lidí je zraněných. Stav dvou z nich je vážný, ale nikdo není v ohrožení života. Uvedl to tamní primátor. Incident se stal v pondělí odpoledne v historickém centru města, kdy 33-letý muž najel do pěší zóny a ujel zhruba 500 metrů. Následně ho zadržela policie. KDU-ČSL má nového předsedu poslaneckého klubu. Na úterním zasedání si poslanci zvolili Mariana Jurečku, který ve funkci nahradil Toma Filipa. Výměna šéfa poslanců souvisí se změnou vedení strany. Lidovci si na svém sjezdu na konci dubna zvolili novým předsedou Jana Grolicha, který nahradil Marka Výborného. Podle Grolicha potřebuje strana v dolní komoře silný hlas. A zemřela dramaturgyně České televize Marcela Pitrmanová, bylo jí 93 let. Informovala o tom její dcera Barbora Vrášková. Pitrmanová od 60. let stála u zrodu řady filmů a pohádek, jako je například Pantau nebo Chobotnice z druhého patra. Byla také vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež ve filmovém studiu Barandov. V roce 2023 získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii.
1: Sport.
6: Novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace bude Španěl Carlos Clos Gomez. Většinou hlasů ho schválil výkonný výbor asociace. Bývalý sudí Gomez, který v minulosti řídil zápasy španělské ligy i evropských pohárů, nahradí od nové sezóny Libora Kovaříka. Ten ve funkci skončí po 3 letech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Mirošovicemi a taky v Praze u náměstí IP Pavlova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 vyšetřují nehodu osobního auta, které narazilo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené. Na D1 také ještě překáží nehoda za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, ani tam se ale kolona netvoří. A v Praze pozor na nehodu na magistrále u IP Pavlova. V křižovatce Sokolské a Ječné ulice u ní zasahuje policie i záchranáři. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje Noční radiožurnál s Adamem Sardou.
8: Je to tak, posloucháte noční vysílání radiožurnálu a asi jste zaznamenali případy nákazy nebezpečným hantavirem na výletní lodi Hondrius. My jsme proto na irozhlas.cz připravili rozhovor s ředitelem Biologického centra Akademie věd Liborem Grubhoferem právě na téma hantaviru. Je možné, aby se přenášel i přímo mezi lidmi? A jak vysoká je smrtnost tohoto viru? Vše se dozvíte na irozhlas.cz, tak se tam podívejte a dál už z hudby Justin Bieber.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Několik tisíc lidí v Praze demonstrovalo na podporu veřejnoprávních médií. Kritizují plánované zrušení koncesionářských poplatků. Za chvíli k tomu v nočním radiožurnálu uslyšíte víc, včetně reakcí politiků z řad koalice i opozice.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Lidé v Praze demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií. Podle policistů se akce zúčastnilo několik tisíc protestujících. Pořadatelský spolek Milion chvilek kritizuje vládní plán na zrušení koncesionářských poplatků. Účastníci včerejší akce se ze Staroměstského náměstí vydali před budovu Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
1: Milí přátelé, v březnu se nás sešlo asi 250 000 na Letné. A to, čeho jsme se tam pouze obávali, už se stává skutečností.
2: Těmito slovy začala akce na podporu veřejnoprávních médií na Staroměstském náměstí. Účastníci demonstrace se poté za zvuku bubnů a skandování vydali Celetnou ulicí před sídlo Českého rozhlasu na Vinohradech. Mezi účastníky byl třeba Jakub Matouš.
3: Chtěl jsem podpořit právě Českou televizi a Český rozhlas právě v tom, aby byli svobodní. Jde o to, že samozřejmě oni musí být něčím financovaný a ten systém, který momentálně je, tak je zaručené nějaké nepolitické ovlivňování.
2: Přišel také Michal Pročke.
4: Přišli jsme podpořit svobodná veřejnoprávní média, protože jsme znepokojeni omezováním jejich svobody a financování. Ve chvíli, kdy veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu, tak politici budou mít mnohem větší vliv na jejich fungování, na jejich činnost, na jejich rozpočet, což podle mě není dobře.
2: Pochod Prahou sledoval živě ve vysílání reportér Jakub Vik.
5: U vchodu do budovy se teď šikuje skupina lidí převlečená za ty panické rytíře, o kterých jsem mluvil už v těch minulých vstupech. No a DAF ještě před chviličkou skandoval třeba heslo Média nedáme nebo Ruce pryč. Teď zdraví celou budovu, jásají, mávají a tak dále. No a ještě můžu zmínit, že třeba na chodníku, právě tady, na kterém stojí, tak dříve příchozí napsali různé vzkazy křídami.
2: Demonstranty přivítali i zaměstnanci Českého rozhlasu.
5: Ve druhém patře budovy, vlastně o patro nade mnou, než já teď koukám na ten celý DAF a odkud vstupuji, tak kolegové vyvěsili na čtvrtkách napsaný nápis Děkujeme, další pak třeba mávají z oken. No a podpory se váží i vedení Českého rozhlasu. Pokračuje generální ředitel René Zavoral.
6: Já bych chtěl především poděkovat hlavně všem těm, kterým leží osud Českého rozhlasu a médií veřejné služby na srdci a že nás takto podporují a že přijdou i v předbudovu Českého rozhlasu, tak to vlastně rozhlas konkrétním činem podpořit.
2: Podobně to vidí i zástupci České televize, doplňuje její mluvčí Michal Pleskot.
7: Česká televize děkuje veřejnosti za podporu, kterou vyjadřuje v těchto dnech svými aktivitami veřejnoprávním médiím. Velice si toho vážíme.
2: Stáhnutí návrhu na zrušení koncesionářských poplatků chce také opozice, dodává předseda ODS Martin Kupka.
8: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu. Nejde to z toho udělat.
2: Vláda názor podle svých zástupců měnit nebude. Plánem na rušení koncesionářských poplatků plní své programové prohlášení, říká poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO.
9: Jakkoliv respektuju protesty, demonstrace, manifestace, pochody a podobně, tak zároveň já doufám, že protestující zase respektují svobodné volby, ty nějak rozhodli a my to, co navrhujeme a s tím přicházíme, tak neděláme žádnou otočku o 180 stupňů, ale je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády a jenom naplňujeme svůj slib, který jsme lidem dali a lidé nám dali důvěru.
2: Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii ohradil předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen.
10: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
2: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1,4 miliardy korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Z Prahy Richard Webs, Radiožurnál.

0: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis dodá Monika Chmilová.
2: Ministerstvo životního prostředí přispěje Národnímu parku České Švýcarsko na obnovu po požáru. Evropská unie vyzvala americkou vládu k dodržování uzavřené celní dohody. Čeští hokejisté se ve Švédsku připravují na poslední turnaj před mistrovstvím světa. A dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl více než 100 hektarovou oblast. Na místě v úterý také skončilo letecké hašení. Ministerstvo životního prostředí v reakci na požár plánuje přehodnotit postup při skládkování suchého dřeva v národních parcích.
3: Společně musíme analyzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat, věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
3: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
4: Hasiči budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
5: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
4: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Radiožurnál.
2: Evropská unie vyzvala americkou administrativu, aby dodržovala uzavřenou celní dohodu. Reagovala tak na výhrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce zvýšit clo na dovoz evropských aut do Spojených států na 25%.
6: Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v Paříži jednal s americkým ministrem obchodu Jamesem Greerem. Řekl mu, že by se Unie a Spojené státy měly vrátit k podmínkám z loňského července, které počítají s 15% celním stropem na dovoz aut a na kterých se loni shodli americký prezident Donald Trump a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
7: A deal is a deal.
6: Leyenová zdůraznila, že dohoda je dohoda a že jejím základem je prosperita, společná pravidla a vzájemná spolehlivost. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že Evropa má nástroje, jak odpovědět na případná další americká cla. Podle něj by ale Unie a USA neměly ztrácet čas výhruškami. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Noční běh pro světlušku dnes v noci rozsvítí park Strmovka v Českých Budějovicích. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, podpoří lidi se zrakovým postižením v celé republice. Registrace začne u Českobudějovické sportovní haly v 19 hodin. Startuje se o 2 hodiny později. Lidé si můžou v rámci doprovodného programu nechat vyšetřit zrak anebo si poslechnout koncert skupiny Byt číslo 4.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se v Ängelholmu připravují na švédské hry. Poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Kouč národního týmu Radim Rulík na něj povolal i 2 posily ze Zámoří. Obránce Marka Alšera s Mikulášem Hovorkou, kteří v této sezóně poprvé nastoupili v NHL za Floridu. Na soupisce má i zkušeného obránce Michala Kempného. Mistr světa z roku 2024 a vítěz Stanley Cupu v úterý podepsal roční smlouvu s Kladnem. Důvody jeho návratu ze švédského Brynäs do Tipsport Extraligy nebyly čistě jen hokejové.
8: Syn půjde do školy brzy a pro něj prostě bude nejlepší, když budeme tady v Česku. Líbí se mi prostě ten směr, kterým se Kladno ubírá, jakou práci tam načali a ty vize do budoucna. Já se na to hrozně moc těším. Líbí se mi ty lidi, kteří tam zatím jsou a já věřím, že všechno by mělo běžet správným směrem.
2: První zápas švédských her odehraje národní tým ve čtvrtek proti domácím, pak nastoupí ještě proti Finům a Švýcarům.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka za Koberovicemi a nehoda za Mirošovicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se vyhněte překážce za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 79. kilometru se na vozovce povaluje pneumatika. Má teď být v odstavném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy pozor také na nehodu za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 osobní auto narazilo do svodidel. Řeší se to v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. A na D1 z Brna do Ostravy se uklízí po nehodě i za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný a projedete s opatrností bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a pak večer přibude oblačnosti, přeháňky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
1: Hodiny ukazují 3:05 a ve vysílání radiožurnálu nabízíme tento týden také seriál o zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem. Ta v neděli oslaví 80 let od svého založení. Tak se tam za chvíli v dalším dílu znovu vypravíme, tentokrát za nosorožci.
0: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Safari park Dvůr Králové slaví 80 let existence a ve světě má zvuk jako málo která zoologická zahrada. Je totiž historicky jediným místem, kde se v zajetí podařilo rozmnožit kriticky ohrožené nosorožce bílé severní. Právě ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem se do Afriky vraceli poslední jedinci svého druhu v naději, že se ji podaří zachránit před úplným vyhubením. Svět zná především příběh samce Súdána. Osudy jiných nosorožců jsou ale v Králové dvorské zahradě neméně zajímavé.
1: Majšinka, pojď ke mně, ty jsi hodná.
2: Ošetřovatel Jan Žďárek pracuje v Safari parku Dvůr Králové přes 40 let a nikdy nezapomene třeba na příběh samice Jasiry. Nejdřív bojoval o život její podvyživené matky, samotná Jasiry pak přišla na svět s rekordně nízkou porodní váhou a nedosáhla tak ani na struky.
1: Vážila jenom 17 kilo, běžně mají tak 35, ale můžou mít i 50. A ona ležela na ty slámě úplně hubená, lezly po ní mouchy.
2: Pracovníci zahrady se o mládě starali dnem i nocí a zachránili ho i díky mateřskému mléku nadojenému z jeho mámy.
1: Už první den se nám podařilo nadojit mlezivou a tím jsme jí pravděpodobně zachránili život.
2: Právě dojení mléka nosorožců a jeho následné zamražování pro případ nouze není ve světě běžné. Samice na to ošetřovatelé připravují měsíce dopředu.
1: Takhle si tě tady posunem. Můžeme trénovat to dojení, šáhnout i na to vemínko, aby se nelekla.
2: Zatímco zmiňovaná Jasiry teď žije v Africe, jiné příběhy tak šťastný konec nemají. Svědčí o tom vyprávění zoologa Jiřího Hrubého o samici Elišce, která v Tanzánii utekla během aklimatizace do buše.
3: Což by pro ní bylo jako rozsudek smrti, protože v Komaze je málo vody a hodně potenciálních nepřátel, takže jsme ji museli dostat zpátky, protože ta aklimatizace je daleko delší.
2: V buši se jí sice podařilo odchytit, o rok později ale zemřela po útoku jiného nosorožce a podobných příběhů by Jiří Hrubý mohl vyprávět spoustu.
3: Věci, které se v této zoologické zahradě stanou za týden, se v některé zoologické zahradě nestanou ani za 20 let.
2: Aktuálně tady žije 19 nosorožců, stará se o ně třeba i Lucie. V zázemí jsem s ní ve chvíli, kdy si zvířata vynucují mazlení.
4: Nejradši mají drbání asi ve slabinách a na břiše. A oni ty nosorožci si o to vyloženě říkají. Buď si začnou sami lehat k těm řížím, aby jsme přišli a drbali je.
5: Jako teď?
4: Jako teď. A nebo mají takovej kňouravej zvuk, kterým si nás volají.
2: Pavilony nosorožců jsou nejstřeženějšími místy areálu. Sledují je kamery, na oknech jsou mříže a nechybí alarm. Varováním je příběh z francouzské zoo, kam před lety vnikli dodnes neznámí útočníci a kvůli na černém trhu velmi ceněné rohovině zabili čtyřletého samce. Ze Dvora Králové nad Labem Václav Plecháček, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: 5. května před 81 lety začalo pražské povstání. Výzvou k ozbrojenému odporu proti nacistům bylo ranní vysílání Českého rozhlasu. Ten pak poskytoval povstalcům informace. Kvůli tomu se vedly o rozhlasovou budovu tvrdé boje. Události si před historickou budovou tehdejšího Československého rozhlasu přišly včera připomenout desítky lidí.
2: Když byl konec světové války, tak jsem byl 12-letý kluk. My jsme tu válku prožívali jako kluci, my jsme válčili mezi sebou, střelili jsme prkama, prali jsme se luky, tohle.
3: Vzpomíná Miloš Semerád, který žil ve středočeských Otvovicích na Kladensku a pražské povstání vnímal především prostřednictvím rozhlasového vysílání.
2: Z rozhlasu do středy jsme poslouchali neustále.
3: Hrdinství nejenom obránců rozhlasu uctili položením věnců vojáci, policisté, sokolové i politici, zástupci vlády, poslanecké sněmovny a senátu i hlavního města. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v souvislosti s květnovými událostmi v roce 1945 řekl, že můžeme jen litovat národy, které příklady takového hrdinství ve svých dějinách nemají.
4: My je naštěstí máme a pražské povstání právě k takovým příkladům patří. Znovu a znovu si uvědomujeme, že jsme vlastním přičiněním byli na správné straně dějin, a jsme na správné straně i nyní.
3: Místopředseda Senátu Jiří Drahoš za STAN zmínil, že i dnes čelíme výzvám, i když jiným než před 81 lety.
5: Vidíme, jak snadno se může šířit strach a dezinformace, jak rychle mohou vznikat rozpory ve společnosti a jak je nebezpečné, když různí extremisté relativizují pravdu.
3: Svobodné a suverénní bychom měli Česko zachovat pro další generace podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD. Na prvních 20 policistů a četníků, kteří 5. května 1945 dorazili rozhlasu na pomoc, v čele s Karlem Hladíkem vzpomenul policejní prezident Martin Vondrášek.
6: Podle svědectví právě on jako první vstoupil do budovy a v prvním střetu pěstí srazil německého strážného k zemi. Dnes to může znít jako drobný detail, jenže v té chvíli šlo něco mnohem většího. O odvahu udělat první krok do neznáma, do budovy obklíčené nacisty, svědomím, že se už nemusí vrátit.
3: Povstalcům se podařilo přimět nacisty ke kapitulaci, zabránit mnohonásobně většímu krveprolití a vyprovokovat i rychlejší zásah Rudé armády. V bojích o rozhlas padlo 170 lidí, v celém povstání asi 3000 Pražanů. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Je přesně 15:30. Posloucháte zprávy a Moniku Chmilovou.
1: Tématem rozhovorů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho čínským protějškem Xi Jinpingem bude pravděpodobně taky Tchaj-wan, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tchaj-pej to odmítá. Úterní ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro zabily nejméně 20 lidí. Informovali o tom místní úřady. Na centrum Kramatorsku ruská armáda schodila letecké pumy. Na Záporoží pak zaútočila řízenými leteckými bombami. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského tam Rusové zasáhli civilní infrastrukturu. V Česku nemá pediatra přibližně 5% dětí. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem nebo denním režimem dětí. Poradna funguje 2 dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma. A novým uměleckým ředitelem a generálním manažerem České filharmonie bude od září Hugh Humphries. Londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a jako manažer už má řadu mezinárodních zkušeností. Působil třeba jako ředitel uměleckého plánování symfonického orchestru v australském Melbourne. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění a téměř tříměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězně. Na úvod antukového turnaje v Římě porazila dvojnásobná grandslamová šampionka francouzskou Jacquemotovou 6-2 a 6-4. Další soupeřkou Krejčíkové bude světová jednička Sabalenková z Běloruska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 za Mirošovicemi a překážka na D11 za odbočkou na Kolín. Na dálnici D1 z Brna do Prahy havarovalo osobní auto za sjezdem na Benešov. Na kilometru 17,5 narazilo do svodidel. Odstavný pruh je zablokovaný, je to ale označené šipkou. Následky nehody omezují provoz na D1 i za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Zabraný je pravý pruh, vybočuje se bez kolony. Na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Kolín. Na 40. kilometru v pravém pruhu opravují vozovku. Vybočuje se do levého pruhu. A v Praze pozor na nehodu na magistrále u náměstí IP Pavlova. V křižovatce Sokolské a Ječné ulice ji vyšetřují policisté, průjezdné je to s opatrností plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 15. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Deset krutých mužů.
5: Oni ty lidi prý zalejvali do betonu někdy.
4: A politolog, který se s nimi nemaže.
5: On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
4: Už nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
7: Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
8: Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
9: Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
10: Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
11: V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
4: Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje? A jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
12: Ahoj, díky moc za pozvání.
4: Jsou to dva měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil a teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhletu otočku ty vysvětluješ?
12: Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál. A nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Karima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla tři obvinění v této kauze.
4: A ta tři obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
13: V jednání obviněných jsou spatřovány tři zvlášť závažné zločiny.
4: Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
13: Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
4: Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, které jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
14: Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
4: Ty si celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
12: Primárně brněnský advokát Karim Tic, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
4: Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
12: Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tic je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z práv a V té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tic začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání a že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
15: Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být, že měl být mozkem té celé operace Kárim Tic, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
12: Tak tahle oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punc legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
15: Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tic psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
12: A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Ticem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
15: Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil, a bavíme se o notebookcích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
12: Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 2025 zabýval znovu ten Krajský soud a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je. Aha. Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje. A když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracoval jako pro stát, jako žalobce, soudy a tak dál. A ta justice jako taková, která to netušila. A vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Karima Tice, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je. A nikomu to neřekli.
15: Loni v lednu s rozhodnutím teda Krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává pět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně, šetřila. Jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
12: Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Karima Tice.
15: Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily o bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
12: oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
15: Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři. Ano, ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
12: To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto. Mm-hmm. Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku. Mm-hmm. A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
15: Že obešli i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano, tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
16: Nebyla provedena povinná předběžná řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů Ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
12: A zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
15: Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daňhela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Káry Matice, viní, já už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
12: Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finančně analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karim Tic píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek. Jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
15: On je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
12: Ano, to je pravda.
15: Byť se Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té směnárně.
12: On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického analytického úřadu.
15: Oni se sešli.
12: Oni se sešli právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Mm-hmm. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daniel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, nashledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení. Což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, jako že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
15: Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milionů korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
12: Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní, protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět.
15: Jaká protože, byla ta motivace?
12: Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká Blažek a Daniel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti. To jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů a není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam Zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
15: To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
12: Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny

0: prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie sesbírá, protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal 1 000 000 000 korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Kárymem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto darknetu, ještě neznamená, že ten darknet celou dobu provozoval.
1: Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka Deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katu, naší speciální série o diktátorech, z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn má Monika Chmilová.
1: Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudetských Němců. Spojené státy podle prezidenta Trumpa dočasně přeruší operaci na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů a dnes čekáme zpočátku skoro jasno, později přibývání oblačnosti a přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by se měli dnes večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Sněmovna ani zhruba po 7 hodinách bod neprojednala a během dnešní noci schůzi přerušila, a to až do dnešních 18 hodin. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu.
3: Diskuze byla zjevně zbytečná, vládní koalice nemá zájem dělat své zákony, a to dokonce zákony, o kterých tvrdí, že na ně strašně spěchá, místo toho tam vkládá naprosto marginální téma souboje jedné malé koaliční strany s nějakými odpůrci v Brně. U nám to připadá úplně zbytečné.
1: K rozpravě se přihlásily 30 poslanců, převážně z opozice. Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury Otto Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Resort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci Milionu chvilek ohradil předseda odborů Českého rozhlasu Jan Křemen.
4: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu dvě lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. V Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areála letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čeká hudební, divadelní i literární program. Připravená je třeba i vernisáž fotografií nebo lekce jógy. Sport. Fotbalisté Arsenalu se po 20 letech zahrají o titul v Lize mistrů. Postup slaví po vítězství 1-0 nad Atlétikem Madrid, se kterým před týdnem remizovali ve Španělsku 1-1. Ve finále budou hrát Londýňané s lepším z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Německý tým bude večer dotahovat jednogólové manko z prvního zápasu. A Španěl Carlos Clos Gomez bude od další sezóny novým předsedou komise rozhodčích fotbalové asociace. Ve funkci ho většinově schválil výkonný výbor. Španěl nahradí Libora Kovaříka a dostal roční smlouvu s dvouletou opcí. Předseda fotbalové asociace David Trunda poděkoval Kovaříkovi za jeho práci a zároveň řekl.
5: Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal. Ale na druhou stranu si myslím, že je čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo, a přišli ze změnou, využili tu možnost poskládat profi komisi rozhodčích, která bude ctít a bojovat za to, abychom rozvíjeli napříč celou pyramidou rozhodcovství nejenom u profesionálního fotbalu, ale i u výkonnostního fotbalu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 za Rohlenkou i na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 překáží nehoda za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Na pravý pruh je stále neprůjezdný, kolona se ale netvoří. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na dálnici do Olomouce za D35. Na 88. kilometru jsou poškozená svodidla po dopravní nehodě. Odstavný pruh je uzavřený. A na D4 ze Strakonic do Prahy se připravte na zúžení za Příbramí. Na 36. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. V místě se vybočuje a provoz je ale zatím plynulý a práce tam mají skončit dnes odpoledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách bude nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
0: Přeji dobré časné středeční ráno, ladíte stále ještě noční radiožurnál 5,5 minuty po 16:00 a dnes je 6. května. Studentů technických oborů dlouhodobě v Česku ubývá. Březnový průzkum Svazu podnikatelů ve stavebnictví mezi 500 rodiči ukázal, že studovat stavební obor by své dítě nechala zhruba jen desetina z nich. Přestože většina považuje stavebnictví za perspektivní oblast. K tématu se vrátíme v nočním radiožurnálu za pár minut.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Perspektivní obor, na který by ale své děti přihlásila jen zhruba desetina rodičů. To je hlavní závěr březnového průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ve kterém odpovídalo 500 rodičů. Ti se nejvíc obávají náročných pracovních podmínek. Svaz ale upozorňuje, že do 5 let by v oboru mohlo chybět přes 70 tisíc pracovníků. A to i přesto, že počty studentů stavebních oborů mírně rostou.
1: Zhruba před nějakými 2 lety jsme měli při přijímacím řízení přibližně 1000 přihlášek, maturitní i učební obory. V letošním přijímacím řízení, které právě v běhu, jsme dostali asi 1400.
2: Říká ředitel střední odborné školy Jarov v Praze Miroslav Janeček. Nárůst počtu přihlášek mají pro příští rok i třeba na stavební fakultě VUT v Brně. Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ale počet vysokoškolských studentů technických oborů od roku 2001 klesl o 27%. Březnový průzkum svazu ukázal, že stavebnictví nepatří mezi preferované obory českých rodičů, zároveň ale většina z nich chce, aby se jejich děti po vystudování uplatnili a měli dobré výdělky, říká spoluautor výzkumu z agentury AG Geronimo Pavel Buršík.
3: Když se těch rodičů na první dobrou zeptáme, jaký je nejperspektivnější obor, tak si vzpomenou na prostě 5 dalších oborů. Když jim vlastně připomene, že stavebnictví je konkrétní, že jsou tam nabídky praxe, že jsou tam nadprůměrné výdělky, tak si řeknou, aha, ono to vlastně splňuje moje požadavky. Takže vlastně ten problém je v tom, že to stavebnictví nedostatečně komunikuje.
2: Firmy se snaží se stavebními školami spolupracovat a nabízet už třeba praxe při studiu. Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza ale přiznává, že počty absolventů českých škol požadavkům firem nestačí.
4: Je to segmentovaný vlastně jak do učňovských oborů, tak střední technické obory, tak vysokoškolské. A v zásadě se dá říct, že se jedná každý rok o nedostatek 2000 lidí v každém tom segmentu.
2: Na propagaci stavebnictví a dalších technických oborů se chce víc zaměřit i vláda. Podle Tomáše Hambergera, zmocněnce pro technické kompetence a vzdělávání na ministerstvu průmyslu, by se měla v příštích letech například obnovit technická výuka už na základních školách.
5: To není návrat těch polytechnických nebo technických dílen. Představme si prostě ty moderní vlivy, které do toho přicházejí, ať už jsou to moderní technologie typu 3D tiskáren, laserových technologií, robotických technologií. Tak ale nesmíme opomíjet pořád stále důležitou rukodělnou činnost. Takže bude to takové jakoby spojení.
2: Pomoci by podle Hambergera měla taky takzvaná mistrovská zkouška. Hlásit by se k ní mohli absolventi s výučním listem, maturitou nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří mají aspoň 3 roky praxe v oboru. Podle Hambergera to vláda prosadí ještě letos. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Kapela Slade zazněla v nočním radiožurnálu a čeští vědci vyvinuli první probiotickou zubní nanonit na světě. Díky speciální vrstvě dostává do mezizubních prostor prospěšné bakterie, které pomáhají potlačovat ty škodlivé a předcházet tak zánětlivé parodontitidě.
1: Tady mám obyčejnou zubní nit z drogerie. Můžete klidně vytáhnout.
2: Tak.
1: Jaký je rozdíl mezi tou, co jste vyrobili, a tou nití, co jsem teď ukázal, na kterou jsme běžně zvyklí?
2: Nit, na které jsme se podíleli, je dvouvrstvá, má mikrovlákené jádro s krytím na povrchu, které může právě nést to probiotikum. Může být malinko tlustší, jinak stran chuti, vůně, je to stejné.
1: Říká Filip Romčík z fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle Petry Bořilové-Linhartové z centra Recetox je za vznikem niti dlouhý a pečlivý výzkum.
3: V čem je ta naše niť unikátní, kromě toho, jak je vyrobená, tak je i to, že je tak moc protestovaná na bezpečnost a vlastně účinnost pro používání.
1: Aby vědci ověřili, že probiotická nit skutečně funguje, museli nejprve prozkoumat bakterie v ústní dutině. Právě tím se zabývají laboratoře centra Recetox.
3: Když chceme zkoumat mikrobiom, tak nejprve musíme ze vzorku izolovat DNA, potom určité úseky musíme zmnožit, tomu se říká amplifikace.
1: Na vývoji nové zubní niti spolupracovali také vědci z Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Výsledkem je pomůcka, která se používá stejně jako běžná nit, ale podle Filipa Hromčíka přináší navíc i probiotický účinek, který pomáhá chránit mikrobiom v ústech.
2: Pokud už pacient nit používá a místo toho používá nit s nějakým benefitem, tak je to, jako byste používal buď prací prášek, který pere, anebo prací prášek, po kterém prádlo i voní a zůstane třeba déle čisté.
1: Když si dám mezi ty zuby, tak co se mi vlastně mezi ty zuby dostává?
3: My se snažíme tou zubní nití dostat do mezizubního prostoru ty hodné mikroorganismy, protože vytlačují ty, které jsou potenciálně nebezpečné a mohly by způsobit parodontitidu.
1: Podle Hromčíka ale zůstává základem důkladné mechanické čištění zubů.
2: Cílem jakékoliv zubní nitě, a tahle v tom není výjimka, je očistit zub. To znamená dostat pryč zubní plak, zanechat za sebou čisté prostředí. Po téhle niti zůstává ještě stopa probiotického kmene.
1: Výrobce teď připravuje uvedení probiotické zubní niti na trh. Podle odhadu Filipa Hromčíka se dostane na pulty lékáren nejdřív v polovině příštího roku. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
4: Proč tě stále v hlavě mám, prosím zas už dějinam, ty mě vůbec neposloucháš.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Je půl páté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: Šéf americké diplomacie Marco Rubio si včera telefonoval se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Podle amerického ministerstva zahraničí se rozhovor týkal vztahů Washingtonu a Moskvy, ale taky války na Ukrajině a Blízkém východě. Další podrobnosti úřad neuvedl. Moskva hovor označila za konstruktivní a věcný. V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Neštěstí se stalo při aklimatizaci na vysokohorské prostředí na nepálské straně 7000 Makalu 2. Muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Ostatní členové jsou podle cestovní kanceláře v bezpečí. Někteří maturanti dnes píšou nepovinné didaktické testy z matematiky a z dalších cizích jazyků. Složitější verzi matematiky si zvolila asi 4% přihlášených, to je přes 3,5 tisíce žáků. Jde o variantu, kterou volí studenti, kteří směřují hlavně na technické, přírodovědecké nebo matematické obory na vysokých školách. Výsledky jim můžou pomoct při dalším studiu. A noční běh pro Světlušku dnes v noci rozsvítí park Strmovka v Českých Budějovicích. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá nadační fond Českého rozhlasu, podpoří lidi se zrakovým postižením v celé republice. Registrace začne u Českobudějovické sportovní haly v 19 hodin, startuje se pak o 2 hodiny později. Sport. Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger. Trojnásobný medailista z mistrovství světa nahradil ve funkci Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. Reprezentanty povede Schlesinger s Ondřejem Moravcem. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci plotenky Markéta Davidová a taky Tereza Vinklárková, která přehodnotila rozhodnutí o konci kariéry. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký, který se teď bude věnovat běžeckému lyžování.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 u Všechrom a nehoda na D1 za Rohlenkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte nebezpečnou situaci ve sjezdu na Velké Popovice. Na exitu na 15. kilometru se na vozovce pohybuje chodec.
4: Člověk ve tmavém oblečení, vidíte na poslední chvíli.
3: Na D1 z Brna do Ostravy se ještě uklízí po nehodě za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, kolona se zatím netvoří, jen se zpomaluje. A na D11 z Prahy do Hradce Králové se pracuje za sjezdem na Kolín. Na 40. kilometru v pravém pruhu opravují vozovku a vybočuje se do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku většinou skoro jasno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou četnější a objeví se i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Oheň v Českém Švýcarsku mají hasiči pod kontrolou. Úplné uhašení předpokládají pak do konce týdne. Zasahují tam už od soboty a pomáhají jim v tom i moderní technologie. Za moment se podíváme do hlavního štábu hasičů.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Hasičům u požáru v Národním parku České Švýcarsko včera naposledy pomáhali vrtulníky z Bambivaky. Oheň už mají pod kontrolou, podařilo se jim zmenšit požářiště na 5 hektarů. Celý zásah koordinuje velitel zásahu Dušan Uhlík ze svého hlavního štábu. Ten na první pohled připomíná malé stanové městečko. V každém stanu je spousta obrazovek a také moderních technologií.
1: My tady máme štáb velitele zásahu jako přímou podporu toho velitele zásahu. Máme tady místnost pro jednání s těmi veliteli úseků, kde se pravidelně scházíme a oni nám sem přináší informace z těch úseků a my je potom s nimi dál probíráme. A máme zde zázemí pro zasahující i pro činnost štábu, kde probíhají nějaké výdeje stravy a kde probíhají nějaké distribuce stravy do těch jednotlivých úseků. I tankovací kontejner s pohonnými hmotami, aby cisterny, které potřebují doplnit, si měli kde doplnit ty pohonné hmoty.
2: Popisuje velitel zásahu Dušan Uhlík, co všechno je součástí hlavního štábu velitele zásahu. Teď vcházíme do hlavního štábu. Stojíme tady před dvěma monitory, na kterých jsou na jednotlivých i dílech úseky, kde teda hoří nebo hořelo.
1: My máme rozmístěný na těch místech, která jsou pro nás zájmová, to znamená, kde ještě dochází k nějakému žnutí nebo k nějakému hoření, stacionární kamery. Provádíme tam průzkumy drony a současně nám drony provádějí monitoring v duchu toho, že nám přenáší ty informace do mapových podkladů, které pak využíváme.
2: Naproti stanu, ve kterém je hlavní štáb, je hasičská dodávka. Její obsluha sleduje také aktuální snímky z požářiště.
1: U zásahu využíváme velké množství technologií, ať už jsou to data, mobilní signál nebo GPS. A toto vozidlo právě slouží k tomu, že nám jakýmsi způsobem slučuje všechny ty informace a k tomu, abychom my je dokázali potom následně analyzovat a efektivně vysílat ty síly a prostředky.
2: Jak říká velitel zásahu Dušan Uhlík, vybudovat hlavní štáb a zázemí je pro hasiče otázkou několika desítek minut. Z hlavního štábu Jan Beneš, Radiožurnál.

0: Za 10 minut už s vámi bude Petr Král a ranní radiožurnál. Ovšem ještě je před námi poslední noční reportáž. Evropské dotace na pomoc regionům po útlumu průmyslu se pomalu tenčí. Moravskoslezský kraj už z fondu vyčerpal 14 z 19 miliard korun. Například bývalá hornická obec Doubrava na Karvinsku díky penězům z dotací opravuje schátralý zámek.
1: No, to je trošku dobrodružství. Jdeme dovnitř po takové kovové lavce, ale jsme tu. Wow, ty klamby jsou nádherné.
2: Připravuje se tady v přízemí infocentrum, knihovna s velkou čítárnou pro akce.
1: Popisuje mi starostka Doubravy Jiřina Ferenčíková z nezávislého sdružení.
2: Už je tady ta stavba vyčištěná, vyklizená, jsou krásně vidět zachované klenby z období baroka.
1: Financování jde z Evropského fondu, který má pomáhat těm těžbou postiženým regionům.
2: Právě na celém území obce Doubrava probíhala těžba a je to tady v blízkosti jediné místo, kde se zámek dochoval.
1: Mohla by si to obec dovolit bez toho fondu?
2: No, v žádném případě pro obec je náročná i ta finanční spoluúčast. Jako věříme, že to ustojíme.
1: Beton tady míchá usměvavý řemeslník Milan, který je až z Olomouce a nevylučuje, že až to bude opravené, tak si tady udělá velký výlet z Hané.
3: A jako, jestli to opraví, tak bude to pěkný.
1: Jak se opravuje zámek?
3: Člověk to ví, tak ani ví neřek, že to je nějaký zámek.
1: Co tady teď aktuálně děláte?
3: My budeme odvětravat ty podlahy.
1: Tady už se nahoru nedostaneme, to bychom museli přes žebřík. Tady jsou vidět původní schody a tam nahoře bude
2: muzeum, kde vzpomeneme na sokola a legionáře Jana Čapka, na Petra Bezruče, který tady působil. Vzpomeneme na hlavně zakladatele zámku Orad Matenkloa.
1: Obec plánuje, že opravy zámku skončí v létě příštího roku. Z Doubravy Andrea Brtníková, Radio.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jde se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Tady je Radiožurnál 5 hodin. A se zprávami Tereza Tomášková.
2: Poslanci by se měli večer vrátit k usnesení o sjezdu sudetských Němců. Americký prezident Donald Trump bude v Číně jednat zřejmě i o Tajvanu. Volejbalisté Karlovarska získali po 4 letech extraligový titul. A bude slunečno, později přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obodu jednali od včerejšího večera a po 7 hodinách debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Do rozpravy se přihlásilo 30 poslanců, většinou z opozice. Místopředseda sněmovny Patrik Nacher z ANO vyčetl opozici obstrukční chování.
4: Obstruuje 16. schůzi, 17. schůzi, pak se vracíme ke 14. schůzi, tam je také nějaký bod, který se bude obstruovat. To znamená, vlastně v této chvíli není schůze otevřená v poslanecké sněmovně, kterou by opozice neobstruovala. Jo. Mají na to právo, my máme recept, který nám dali oni, jako je pevný čas hlasování.
2: Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Vládní hnutí SPD podle něj udělalo ze sjezdu celospolečenskou kauzu. Několik tisíc lidí přišlo večer před budovu Českého rozhlasu v Praze. Protestní pochod ze Staroměstského náměstí zorganizoval spolek Milion chvilek. Lidé požadovali stažení návrhu zákona, který by převedl financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle protestujících jde o snahy oslabit jejich nezávislost. DAF nesl transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Na Vinohradské třídě pak akci zakončila státní hymna. Lidé taky na chodník před Českým rozhlasem napsali vzkazy na podporu zaměstnanců, kteří jsou kvůli vládnímu návrhu už 2 týdny ve stávkové pohotovosti. Americký prezident Donald Trump by měl v Číně jednat pravděpodobně i o Tajvanu. Sejde se s čínským prezidentem Xi Jinpingem, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tajvan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tajpej to odmítá. Školu pro včelaře v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Od roku 2000 učiliště provozuje obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Českého svazu včelařů. Ta zanikne k 1. září. Převod má zaručit dostatek peněz na provoz školy, která je odkázaná na dotace a granty, vysvětluje předseda svazu včelařů Zdeněk Nekula.
5: Potřebujeme nainvestovat jak do stávajících včelařů, tak i vybudovat si, vychovat si nastupující generaci. Včelařské učiliště v Nasavrkách přejde ze 100% pod ministerstvo zemědělství.
3: Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska jsou po 4 letech extraligovými mistry. V 5. finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety a získali 4. titul v nejvyšší domácí soutěži. U všech byl Daniel Pfeffer, letos v roli hrajícího manažera z lavičky.
6: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřišti, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po 4. a vždycky je to jako poprvé, je to nádhera a to se neomrzí.
2: Prvními finalisty Ligy mistrů jsou fotbalisté Arsenalu. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili Atletico Madrid 1-0. Posledním soupeřem londýnského klubu v boji o titul bude buď Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Úřadující šampioni budou v semifinálové odvetě v Německu hájit jednogólový náskok. Utkání se hraje dnes v 9 hodin večer.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody jsou na dálnici u Otrokovic na D1 za Rohlenkou. Na nehodu pozor na dálnici D55 z Hulína do Uherského Hradiště. Před sjezdem na Otrokovice na 29. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Následky překážejí na vozovce tak opatrně. Na nehodu pozor i na dálnici D1 za Brnem ve směru na Ostravu. Za Rohlenkou na kilometru 208,5 se včera převrátil kamion. Pravý pruh je neprůjezdný, vybočuje se, zatím ale bez výraznějšího zdržení. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stojí za odbočkou na Městec Králové. Na kilometru 52,5 porouchané nákladní auto. Je v odstavném pruhu, některá vozidla ale vybočují tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude většinou slunečno, jen ojediněle přehánky, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a častější srážky, lokálně se objeví i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20, na horách 15. Mírný vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Přejeme dobré ráno, chvíli po páté. Ranní vzduch osvěžili včerejší bouřky a noční deště. Většinou radost být teď venku, pokud tedy k tomu nemáte nějaký nepříjemný důvod. Ven chodí s dětmi také čím dál tím víc učitelů. Podle nich to prý zlepšuje klima, tedy náladu dětí a také vztahy ve třídě. Inspirativní reportáž k tomu nabídneme už za pár minut v ranním radiožurnálu, tak buďte s námi. Dobrý trof.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté ranní radiožurnál. Hodně štěstí maturantům, kteří dnes se píší test z rozšířené matematiky. O tom ještě bude dnes po ránu řeč. Teď ale vyrážíme do tak trochu jiné školy. Místo lavic tam mají párka, místo štětce třeba pampelišku. Podle organizace Učíme se venku přibývá učitelů, kteří na výuku chodí s dětmi do přírody.
1: Odložte si prosím batůšky a utvoříme tady kruh, pojďte.
2: Žáci druhé třídy pražské základní školy Kunratice se v parku připravují na hodinu, ve které se budou věnovat ochraně planety.
3: Děti dostali za úkol zpracovat jedno téma, čím bychom mohli planetu chránit. Vytvářejí tedy zpravodajskou zprávu, kterou budou představovat ostatním ještě s obrazovým materiálem.
2: Popisuje učitelka Ilona Zapletalová, která spolu s párovou učitelkou a asistentkou chodí učit ven každý týden. Den na 2 až 3 hodiny.
1: Budeme na to mít 20 minut. Prosím, najděte jedno téma a pusťte se do práce.
2: Takových učitelů, kteří se snaží přenést část výuky mimo školní budovu, podle Justiny Danišové z organizace Učíme se venku přibývá.
4: Vznikla už i akademie Učíme se venku, kde je přes 150 škol a ty si dali závazek, že budou například v letošní rok 120 hodin venku dohromady.
2: Podle organizace má učení venku mnoho výhod. Děti se nejen více hýbou, pozitivně to ale působí i na školní výsledky a také duševní pohodu a chování dětí.
4: Děti, které ve třídě se zdají jako neaktivní, pasivní, někdy problémové takzvaně, tak najednou venku ožívají, protože se učí všemi smysly v praxi.
2: Podle odborníků se při učení venku také utvářejí silnější vztahy mezi učiteli a dětmi, i dětmi mezi sebou, což potvrzuje i učitelka Ilona Zapletalová.
3: Myslím si, že to bude mezi námi právě tu otevřenost, důvěru. Vlastně venku pracujeme i ve skupinách, takže se utváří vazby. Měníme ty různé skupiny tak, aby dokázali spolupracovat s každým.
1: A co to znamená použít to znovu? Co budete říkat těm ostatním?
5: Jako,
1: jak to bude?
2: Chodíte rádi ven se učit?
5: Já, protože děláme nějaké různý stanoviště.
6: Je tady hodně přírody a takové aktivity se tady dají dělat.
7: A ještě můžeme malovat s přírodou.
2: Z pražských Kunratic Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, je 4:06. Co přinese dnešek? Tak například právě dnes senátoři projednají přesun peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO počítá s tím, že se z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny rozdělí téměř 8 miliard korun mezi menší pojišťovny, a to kvůli stabilizaci systému zdravotního pojištění. Podle opozice je to ale nekoncepční. No a podle zjištění Radiožurnálu musí majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy převést všechna zvířata do náhradních prostor. Vyzval ho k tomu městský úřad v Černošicích, který případ řeší. A my se tam vydáme po 17:30.
1: Dnes bude ráno a dopoledne ještě slunečno. Večer se na naše území opět vrátí přehánky nebo bouřky. Zpočátku tedy jasné nebo polojasné nebe jen s výjimečným deštěm. Odpoledne a večer ale bude mraků nad naší republikou přibývat. Také dešťové přehánky budou četnější a lokálně se opět mohou objevit i bouřky. Teploty dnes ještě vysoké. Nejčastěji na teploměrech uvidíte od 22 do 26 stupňů. Na západě Čech bude stále o trochu chladněji, tam naměříte kolem 20 a v metrech na horách kolem 15 stupňů. A mírný jihozápadní až jižní vítr bude večer v Čechách slábnout, naopak v bouřkách bude přechodně zesilovat. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Někdy

0: Tak ať je všechno v pořádku i dnes. S vámi Radiožurnál 6. května 10 minut před půl šestou. Další den s teplotami až 26 stupňů Celsia. Tak dnes bude. V ranním Radiožurnálu teď trochu jiná muzika než ta, kterou jste slyšeli. Budeme mluvit o kontrabasistovi, pianistovi a skladateli a především velkém jazzmenovi Petru Kořínkovi. Ten večer v Brně převzal cenu Gustava Broma. Každoročně tohle ocenění uděluje Český rozhlas Brno. Jazzový hudebník za půl století nahrál desítky alb a vystupoval také úspěšně po celé Evropě.
1: Kontrabasové solo Petra Kořínka znělo ve studiu Českého rozhlasu Brno v roce 2008, kde tehdy koncertoval se svým triem. Cenu Gustava Broma si Petr Kořínek převzal v brněnském Sonocentru.
2: Děkuji tímhle poroče Českému rozhlasu a všem lidem, kteří se na této ceně podílejí.
1: Ocenění Petr Kořínek podle svých slov považuje za velkou poctu.
2: A je mi ctí, že mohu získat cenu takové osobnosti, jako byl Gustav Brom.
1: Ten hlavní důvod toho, proč jste tu večer, je kromě vás i váš kontrabas.
2: No, musím říct, že tedy jsem se k tomu nástroji dostal víceméně divným řízením osudu. Původně jsem byl přijat na konzervatoř na klavír, ale šel jsem na střední všeobecně vzdělávací školu a tam jsem teda opravdu zjistil, ne, tudy tvoje cesta životní nepovede. A tak mi řekli kamarádi, přihlas se na kontrabas.
1: Mezi kolegy je Petr Kořínek uznávaný i jako skladatel. Hudbu psal jak pro menší formace, tak velké jazzové orchestry.
2: Člověk musí už potom znát nástroje, rozsahy těch nástrojů, barvu těch nástrojů a všechny ty zákonitosti, které patří k tomu řemeslu.
1: Vedle Petra Kořínka stojí i loňský laureát ceny Gustava Broma, Milan Kašuba. Pane Kašubo, jaké to je předávat to žezlo vašemu, řekněme, hudebnímu kolegovi?
3: To je něco úžasného. Teď my spolu s Petrem už spolupracujeme 35 roků. Ten nepřekonatelný přátelský vztah, to je, myslím si, to nejdůležitější.
1: Český rozhlas Brno cenu uděluje od roku 1998. Z Brna Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
5: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
6: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
7: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
4: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
8: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 4 lidí. A je tady fakt mnoha.
6: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
4: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
6: Volejte 800 553 553.
4: Zelená vlna Radiožurnálu.
6: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Je jim 100 nebo ještě více let.
1: Pořád jsou ale aktivní a zajímají se o svět.
2: Paní Bělo, vám je teď 103 let. Jak se cítíte?
3: No já se cítím docela dobře.
2: Máte tělocvik tady v domově?
3: Chodím na tělocvik. Hrozně ráda.
1: Někteří žijí v domovech pro seniory?
0: Jiní zůstávají soběstační doma.
2: Unikátní je, že vy bydlíte sama. Jak je to možné?
3: Dá se to zvládat, když mě pomáhá mnoho lidí.
0: Mají dlouhověkost v rodině?
1: Jak ve vysokém věku fungují?
0: Co je baví a zajímá?
4: Mně dochází taky časopisy odborný, tak si rád přečtu. No a dívám se rád na fotbal, na basketbal.
0: Staletí.
1: Nový seriál Radiožurnálu o lidech, jejichž věk přesáhl magickou hranici.
0: Staletí. Denně krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnály Půjčete. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze ani po roce nezaplatil škodu 115 tisíc korun. Částku proto pražský dopravní podnik vymáhá exekucí. Radiožurnálu to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusu v garážích dopravního podniku se u soudu přiznal a omluvil se. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň od soboty zasáhl víc než 100-hektarovou oblast. Na místě v úterý taky skončilo letecké hašení. Odjela už taky velká část jednotek. V Nepálu zemřel český horolezec. Na Facebooku o tom informovala cestovní kancelář, která výpravu organizovala. Neštěstí se stalo při aklimatizaci na vysokohorské prostředí na nepálské straně 7000 Makalu 2. Muž zemřel s největší pravděpodobností kvůli otoku plic. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Ostatní členové jsou podle cestovní kanceláře v pořádku.
0: Sport.
3: Hokejový útočník Martin Nečas se podílel i na druhé domácí výhře Koloráda ve druhém kole play-off NHL. Tentokrát dal gól a jeden připravil a nejlepší tým základní části i díky tomu porazil Minnesota 5-2. V úvodním zápase si Nečas připsal 3 asistence. Série se za stavu 2-0 pro Colorado přesouvá do Minnesoty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Rohlenkou, překážka na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov za Rohlenkou čekejte na kilometru 208,5 zabraný pravý pruh. Včera večer se tam převrátil kamion, zatím se projíždí plynule. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec na kilometru 52,5 stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Kužely kolem zasahují do pravého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně je nad Českem převážně polojasno, prší jen ojediněle, a to na severovýchodě Čech a severu Moravy. Teploty se dnes po ránu pohybují nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Při zmenšené oblačnosti a slabším větru pak ukazují teploměry kolem 9 stupňů. Dopoledne pak bude pokračovat poměrně slunečné počasí jen s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a také musíme počítat s četnějším deštěm. Lokálně se objeví i bouřky. V nich bude zesilovat jinak mírný vítr a také v nich může napršet až 25 mm vody. Nejvyšší denní teploty se budou nejčastěji držet mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech bude stále o trochu chladněji, jen kolem 20 a na hřebenech hor naměříte kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím a nás za chvíli čeká výlet za zvířátky, ale nebude to příliš příjemné, protože nás čeká návštěva nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy. Víme, co s ním bude.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, 5 hodin 36 minut, přejeme krásné májové 6. ráno. A teď jeden příběh, který dlouhodobě sledujeme. Jedná se jednoho zooparku, který nechválně proslul. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy musí teď převést všechna zvířata do náhradních prostor. Vyzval ho k tomu Městský soud v Černošicích, který případ řeší Městský úřad v Černošicích. Úředníci ale neví, kolik přesně zvířat na místě zůstává. Chtějí to zjistit při kontrole a ta je na programu v druhé polovině května. Z parku uteklo několik zvířat, konkrétně to byly pumy, ale oni tam policie zastřelila dva, který zranil ošetřovatele.
1: Branka do zooparku je zavřená, zvonek na ní není, na volání nikdo nereaguje. S majitelem Tomášem Machačem se později spojuji telefonem. Potvrzuje, že je s úředníky kvůli stěhování zvířat v kontaktu.
2: Jsme spolu zatím ve shodě a zařízení pro ty zvířata vzniká.
1: Kolik tam ještě je zvířat? Máte ještě na místě dvě pumy?
2: Já na to nechci odpovídat.
1: Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj podala obci s rozšířenou působností, tedy Městskému úřadu Černošice, návrh na odebrání všech zvířat. Kvůli čemu, to zopakoval zástupce tiskového mluvčího Petr Majer.
3: Krajská veterinární správa při kontrole v chovu zjistila několik porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, nevyhovující podmínky chovu.
1: Případem se zabývá vedoucí oddělení ochrany přírody na Městském úřadě Černošice Zdeněk Vyskočil.
4: Tak my se snažíme spíš, aby pan Machač veškeré ty zvířata, které tam nelegálně má, tak aby nějakým způsobem prostě byly legálně odstraněny.
1: Když by zvířata majitel parku nepřemístil, musí veterináři zjistit jejich zdravotní stav a jestli nejsou týraná. Zvířata by pak po dalších legislativních krocích převezla jinam specializovaná firma. Za chov bez patřičných povolení hrozí Tomášovi Machačovi podle Vyskočila pokuta.
4: Já teď nechci předjímat výši té pokuty, kterou on dostane. Pohybujeme se řádově v nižších desítkách tisíc korun.
1: Stejný úřad řeší souběžně také loňský útěk lva, který ošetřovatele zranil a policisté ho zastřelili. Podle policie nešlo o trestný čin, pokud by se jednalo o přestupek, hrozí majiteli parku až 100 000 korunová pokuta. Ze Zvole Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Rolling Stone v ranním radiožurnálu téhleté věhlasné kapele vyšla před několika hodinami nová píseň, i k ní se dnes ve vysílání ranního radiožurnálu ještě dostaneme a představíme ji po 8. hodině. Teď ale míříme ještě do Pardubic, tam skončila oprava jedné z dominant města, sice Zelené brány. Práce na historické stavbě trvaly déle a stály víc, než se čekalo. Památka měla totiž velmi narušenou statiku a zdivu místy v havarijním stavu tak, že se při jeho odkrytí objevily hluboké výdutě.
1: Ukázalo se, že ty saneční práce, které probíhaly za bývalého režimu, takže nebyly odvedeny odborně a po odkrytí toho zdiva a toho kamení, tak se ukázalo, že Zelená brána má statické problémy, byly tam velké silné průvlaky, kde se dala strčit celá ruka až po ramenu.
2: Náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice popisuje nečekané problémy se zdivem a statikou, které odhalila rekonstrukce pardubické dominanty Zelené brány. I proto stála o zhruba 40% víc, než se očekávalo.
1: Celkové náklady se vyšplhaly na 42 milionů korun, s tím, že se podařilo získat i dotaci z Ministerstva kultury na obnovu památek pro městské památkové rezervace.
2: Teď už je ale památka opravená. Má vyspravené zdivo, doplněné sváry, zpevněné poškozené části konstrukce a obnovené historické detaily. Zůstala neumítnutá, jak o tom rozhodli místní v referendu, doplňuje náměstek primátora Jan Hrabal z Hnutí ANO.
3: I odborníci se zcela neshodovali na tom, jakým způsobem by Zelená brána měla být omítnutá. Tak jsme nechali rozhodnout lid. Ano, sílil hlas o tom, aby se omítla z důvodu trvanlivosti a kvality té opravy. Nicméně v mezidobí a během těch veřejných diskuzí padlo na zřetel, že i ten neomítnutý stav lze udělat kvalitně.
2: Obavy, že odhalený kámen vydrží méně než omítka, vyvrací také Martin Dvořák, ředitel divize pozemních staveb firmy Chládek a Tintěra Pardubice, která rekonstrukci prováděla.
4: Kámen je přírodní materiál, který má odávat víc než jakákoliv omítka, měl by vydržet delší dobu.
2: Pro veřejnost bude Zelená brána otevřená od 1. června. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Radiožurnál.
5: Jsme tam, kde se něco děje.
6: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
5: Aktuality v regionech po celé zemi.
6: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
5: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
6: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
5: Denně ve 12 a v 18 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:45. Právě dnes se poslanci mají vrátit k usnesení ke sjezdu sudetských Němců v Brně, má být na konci května. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala text, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy ale taková témata na půdu poslanecké sněmovny nepatří. Víc k tomu povíme po 6. hodině. A ještě jednou připomínáme to, co jsme zmínili před chvílí. Kapela Rolling Stones hlásí návrat 10. července, jí vychází nové album. Bude se jmenovat Foreign Tongues, tedy cizí jazyky, a stouni zveřejnili nový singl, který dnes ráno také ještě uslyšíte.
7: Nehoda na D1 za Rohlenkou, mlha na D8 na Prackovické estakádě. Na D1 z Brna do Vyškova obezřetněji za Rohlenkou na kilometru 208,5 je provoz stažený do levého pruhu po včerejší havárii kamionu, zatím se je jen zpomaluje bez delší kolony. Na dálnici D8 Drážďany Praha mezi Ústím a Lovosicemi na Prackovické estakádě čekejte náhle velmi hustou mlhu mezi kilometry 60 a 56 a právě směrem z Německa to může za tunely celkem překvapit. Na D11 z Prahy na Hradec Králové pozor na dva odstavené kamiony. Jeden je za sjezdem na Jirny na kilometru 15,5, další potom za sjezdem na Městec na kilometru 52,5. A v Ústí nad Labem opatrně v Žižkově ulici směrem od řeky na Tremice a kde osmičce usyká, tam leží sražená srnka. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Včera přišly přes naše území poměrně silné bouřky, objevily se například na Karlovarsku, Plzeňsku, zaznamenali jste je i v Ústeckém kraji a nakonec se rozpršelo i v Českém Švýcarsku. Tam dešťové kapky pomohly zhašením rozsáhlého požáru. A déšť očekáváme i dnes. Zpočátku bude ale spíše slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer ale bude nad Českem mraku přibývat a s nimi se na naše území vrátí i déšť. Opět se objeví i bouřky. V nich bude zesilovat vítr a nárazově právě v bouřkách může spadnout až 25 mm vody. Teploty dnes ještě velmi příjemné, pohybovat se budou od 20 stupňů v západních Čechách až po 26 stupňů Celsia. Krásný den.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ray Dalton, 10 minut před 6 a ranní radiožurnál je s vámi. Prvními finalisty fotbalové ligy mistrů jsou hráči londýnského Arsenalu. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili večer doma Atletico Madrid 1-0. Detaily přidá Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno, jediný gól odvety dal na konci prvního poločasu anglický křídelník Bukayo Saka, když dorazil do branky střelu Belgičana Leandra Trossarda. Londýňané neprohráli ani 14. utkání v této sezóně prestižní soutěže. Do historicky druhého finále ligy mistrů je dovedl španělský trenér Mikel Arteta.
2: Znovu jsme se zapsali do historie. Jsem nesmírně šťastný a hrdý na všechny v tomto fotbalovém klubu. Fanoušci s námi prožívali každý balón. Takovou atmosféru a energii jsem na tomto stadionu ještě necítil. Víme, co to pro všechny znamená. Kluci odvedli skvělou práci. Proto jsme po druhé v historii a po 20 letech zpátky ve finále ligy mistrů.
1: V roce 2006 Arsenal prohrál boj o titul v lize mistrů s Barcelonou, proto zabojuje 30. května v Budapešti o premiérový ušatý pohár.
0: Na to proti lepšímu z dvojice Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain, úřadující šampioni Pařížané budou večer v Německu hájit jednobrankový náskok po úvodním vítězství 5-4. Dá se očekávat podobná přestřelka?
1: No, myslí si to i samotní aktéři. Kouč francouzského týmu Španěl Luis Enrique po prvním semifinále řekl, že k postupu budou jeho svěřenci potřebovat v odvetě 3 vstřelené branky. Výhodu domácího prostředí bude mít tentokrát Bayern Mnichov, ale hráči Paris Saint-Germain mají na Allianz Arenu skvělé vzpomínky. Loni tam totiž poprvé triumfovali ve finále ligy mistrů, když deklasovali Inter Milan 5-0. Boj o druhé místo v letošním finále začne v Mnichově v 21 hodin.
0: Po 20 letech se tedy dočkali fotbalisté londýnského Arsenalu, jsou po vítězství nad Atletikem Madrid ve finále ligy mistrů. Pavel Tilšar nám přišel říct, jak to celé bylo, jak to bude, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a samozřejmě ve vysílání radiožurnálu, ale zejména také v našem digitálním vysílání na radiožurnálu Sport budeme i tyto zápasy všechny důležité sledovat tak jako vždy. No a za 8 minut to už bude 6 hodin, a to vám nabídneme další zprávy.

0: Radiožurnálu.
1: Možná někdy, když vašemu děcku není hej, si řeknete, no počkej, ale podíváme se, co píše děckař na internetu. Jablonecký pediatr Cyril Matějka si nechává totiž říkat Cyril Děckař. A pod tímto jménem získal v letošním ročníku literární soutěže Magnesia Litera ocenění čtenářů. Proč své rady rodičům začal sepisovat? A kdy se z původně očekávané brožurky stala kniha? A proč mluví o lobby takzvané mořské vody?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, blíží se 6. a další zprávy a po ní další informace. Budeme sledovat, jak je to s příměřím na Ukrajině, které vyhlásil prezident Volodymyr Zelenský, a přidáme informace o francouzské automobilce Renault, ta se totiž chystá vyrábět také drony. Dozvíte se víc.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6 hodin.

0: Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Poslanci přerušili debatu o sjezdu sudetských Němců v Brně do dnešního večera. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dočasně přeruší operaci na ochranu lodí v Hormuzském průlivu. Fotbalisté Arsenalu si v Lize mistrů zahrají o titul. V semifinále vyřadili Atletico Madrid. Na nehodu pozor na silnici 57 Opava Fulnek za Březovou. A bude slunečno, odpoledne pak přehánky a bouřky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně. Poslanci obodu jednali 7 hodin a v noci debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. V ranním radiožurnálu k tomu řekneme víc už za pár minut po zprávách. Maturanti dnes píšou didaktický test z cizího jazyka nebo rozšiřující matematiky. Tu si letos zvolilo přes 3,5 tisíce studentů, tedy asi 4% všech maturujících. Jde o nepovinnou zkoušku, kterou si vybírají především žáci gymnázií a středních odborných škol technického zaměření. Pokračuje učitel matematiky Marek Valášek.
3: Ta matika rozšiřující je pro děcka, který mají rádi matiku, rozumí matice, dej jim ta matika. Dost často to bývá tak, že jsou to lidi, kteří chtějí dál studovat, řekněme, nějaký technický obory nebo něco, co s tou matematikou souvisí.
1: Kromě rozšířené matematiky si studenti mohli vybrat ještě test z dalšího cizího jazyka, kromě angličtiny, francouzštinu, němčinu, ruštinu nebo španělštinu. Spojené státy přeruší operaci Projekt Svoboda, v rámci které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na síti True Social to oznámil prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Před konfliktem přitom oblastí proplouvalo asi 120 lodí denně. Blokádu Hormuzského průlivu zahájil Irán v reakci na americko-izraelské útoky. Spojené státy začaly později blokovat íránské přístavy. Spisovatel Arnošta Lustiga připomíná nová výstava v Památníku národního písemnictví v Praze. Letos uplyne 100 let od Lustigova narození. Jednotlivé panely se zaměřují hlavně na vztah autorovi literatury a filmu.
4: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová.
5: Náctiletá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem Památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
4: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem.
5: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. Po úvodní remíze ve Španělsku zvítězili nad Atlétikem Madrid 1-0. Jediný gól dal v prvním poločase Angličan Bukayo Saka. Za poražené odehrál celé utkání slovenský reprezentant David Hansko, který byl v rozhovoru pro britskou televizi TNT Sports hodně zklamaný.
7: Byl to zatím největší zápas mé kariéry, když vás dělí jedno utkání od postupu do finále Ligy mistrů a prohrajete ho, je to samozřejmě smutné. V prvním poločase nás velmi dobře presovali a na nás dolehla důležitost zápasu. Hodně jsme ztráceli balóny a spoléhali se na jednoduché nákopy, ze kterých jsme si tolik šancí nevytvořili.
6: Arsenal čeká ve finále lepší z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Německý tým bude v odvetě od 21 hodin dotahovat jednogólové manko. A volejbalisté Karlovarska ovládli po 4 letech extraligu, v pátém finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D5 u Nýřan a nehoda na trase Fulnek Opava. Na D5 se z Plzně na Rozvadov opatrněji hned za sjezdem na Nýřany na kilometru 93,5 leží na čáře mezi odstavným a pravým pruhem zakládací klíny z kamionu. Na dálnici D8 z Drážďan na Prahu za Ústím za tunely na Prackovické estakádě čekejte sníženou viditelnost. Mezi 60. a zhruba 56. kilometrem se nad údolím vznáší velmi hustá mlha. Na D1 z Brna na Vyškov za Rohlenkou na kilometru 208,5 dokončili úklid po včerejší havárii kamionu. Jede se po 11 hodinách zase bez omezení. A na silnici 57 z Fulneku na Opavu jednak začíná váznout provoz přes omezení za vrchy a pozorně potom ještě o kousek dál na Opavu u odbočky na Gručovice srazila se tam dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude slunečno, později odpoledne a večer přibývání oblačnosti a častější srážky. Lokálně se objeví i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 6 hodin, 6 minut, středa 6.5.2026. Čísla máme za sebou. Přejeme krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport ze studia na Vinohradské 12. Krásné ráno přeju i Adamu Weidenthalerovi.
10: A já ho zase přeju Karlu Janu. Hezký den.
9: Pojďme pozvat, Adame, naše posluchače na nadcházející hodiny. Dnešek samozřejmě ve sportovním světě toho nabídne hodně. My budeme mít spoustu různých témat, tak které by si vybral takhle na první dobrou ty.
10: Tak můžeme promíchat třeba fotbal z hokejem, protože samozřejmě řeší se semifinále fotbalové ligy mistrů, ale co se týče hokeje, tak pro nás to je možná trochu šťastnější čas pro českého běžného fanouška, protože sice skončila hokejová Tipsport Extraliga, ale rychle se blíží mistrovství světa. Poslední turnaj před právě tímto šampionátem začne co nevidět a my už máme na místě, tedy ve Švédsku, našeho reportéra, takže právě s ním se spojíme.
9: Ale budeme nabízet samozřejmě třeba taky, řekněme, menší témata. Mně se moc líbí encyklopedie pro ten týden, ve které nabízíme oblíbené pěší tury v Česku. Dneska nás společně čeká výšlap na Sněžku. Bude taky třeba cyklistika, spojíme se s Petrem Kopeckým, to je tatínek hned tří cyklistů, kteří aktuálně opravdu budou takřka v centru dění, protože Julia Kopecky v těchto dnech jede ženskou Vueltu na a oba dva její bratři se od pátku chystají na cyklistické Giro. Tak i tohle povídání si myslím, že by mohlo být hodně zajímavé. Můžete se na ně těšit mezi 8 a 8.30. Teď už ale Linkin Park, dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport.
11: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: 6 hodin 10 minut v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Pojďme na NHL. Zatím se velmi daří hokejistům Colorada, kteří vedou v sérii 2-0. Ještě v letošní vyřazovací části neprohráli. Tentokrát si tedy poradili s Minnesotou 5-2. No a zase k tomu přispěl Martin Nečas, Adame.
1: Martin Nečas byl velmi významnou postavou, protože on otevřel skóre už po necelých třech minutách dokázal skórovat. Byla to taková neúplně razantní rána, která zvláštně propadla přes rameno brankáře Filipa Gustavsona. Mimochodem Minnesota před tímhle zápasem udělala brankářskou změnu, protože Jesper Wallstedt o pár dní předtím dostal 9 branek od Colorada, takže proto ta změna, ale Gustavsson nechytal místo Wallstedta úplně světoborně, řekněme. Zajímavá byla reakce Minnesoty, protože na Nečase reagoval Kaprizov už během 6 sekund, takže během 6 sekund padly 2 góly, to se v NHL skutečně nestává, jedna z těch nejrychlejších sekvencí, kdy se dá vstřelit branka. Každopádně Martin Nečas, ty si ho chtěl zmínit, on nakonec měl gól a nahrávku, takže gratulujeme směrem do Denveru, kde tedy končí tahle, řekněme, minisérie vítězně 2-0 pro Colorado. Teď se bude stěhovat do Minnesoty. Zatím je to na dobré cestě pro nejsilnější tým základní části. Jehož pevnou součástí je taky Martin Nečas.

0: Guns N' Roses, 6 hodin 18 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Vzdálenost tisíců kilometrů nemusí být v současném světě problém ani pro hokejisty, kteří se na dálku chtějí společně něco zahrát.
1: A v případě Martina Kauta a před chvíličkou zmíněného Nečase jde i o počítačové hry. Přitom oba teď mají trochu jiné starosti. Nečas, jak jsme zmínili, hraje velmi úspěšně v playoff NHL za Colorado. No a Kaut, ten chce zabojovat o nominaci na mistrovství světa na švédských hrách.
2: Jsme hráli hodně, teďka už tolik ani nehraju, dám si hoďku dvě, i třeba jednou za týden jenom, takže hlavně jsme byli mladší.
3: To má Martin Kaut pravdu, tehdy bylo a asi si to můžeme dovolit říct, chlapcům 19 let a za Martinem Nečasem jsme tehdy byli v roce 2018 s mikrofonem v Charlotte, tedy ve městě, kde sídlí záložní tým bývalého Nečasova zaměstnavatele Caroliny. V tu dobu bydlel na apartmánu ještě se spoluhráčem.
4: Teď docela často musím říct s klukama mých ročníků, Radim Šalda, Martin Kaut, s nima hráváme PlayStation a je to takový zpestření vždycky, že si pokecáme s klukama, jak to jde a u toho si hrajeme. Někdy hrajeme Halo, Fifu, hrajeme Fortnite.
3: Tehdy ještě takzvaně vodil Martin Nečas soupeře přes ovladač na herní konzoli. Teď v Coloradu se to děje reálně na ledě. A tak pojďme do současnosti s Martinem Kautem.
2: Hrajeme Counter-Strike, včera jsme hráli nebo předvčerejšky, takže když je čas a časový rozdíl je docela velký, ale většinou mě večer si zahrajeme, když Neči tam má po obědě.
3: Časový posun sice může udělat problém, ale ne takový, aby si alespoň hokejisté Nečas a Kaut neodpočinuli od reálného hokeje. Teď tedy hra Counter-Strike, nejjednodušeji vysvětleno, střílečka. V uvozovkách prostřílet se může Kaut díky gólům na švédských hrách i na mistrovství světa. A jak známo, často týmy doplňují hráči, kteří vypadnou z playoff NHL. Kvůli tomu, jak se hraje v USA a Kanadě, ale Martina Kauta nebuďte.
2: Si zapnu Colorado kvůli Nečimu a nějak to vůbec nesledu. Nebo vím, jaký jsou zápasy, ale tady tím jak nepřemýšlím.
3: Po titulu s Pardubicemi teď zabojuje Martin Kaut na švédských hrách o světový šampionát. V zápase se poprvé může ukázat ve čtvrtek proti domácím. Z Angelholmu na jeho západě Švédska František Kuna. Radiožurnál.

0: Tři sestry v ranním radiožurnálu Sport 6 hodin 24 minut. Přejeme úspěšnou středu všem, kteří posloucháte naše čistě sportovní rádio. Společně jako členové smíšené štafety získali pro český biatlon zlato na mistrovství světa v roce 2015 ve finském Kontiolahti. No a od nové sezony se jejich spolupráce zase obnovuje, i když tedy tentokrát v jiné roli. Ondřeje Moravce totiž doplní v trenérském týmu mužů biatlonistů, pochopitelně Michal Schlesinger.
1: Bývalý úspěšný reprezentant na světových šampionátech získal během své kariéry zlato, stříbro i bronz a působil teď v Českém biatlonovém svazu jako takzvaný technický koordinátor. Od nové sezony se ale 43-letý Schlesinger tedy připojí k mužskému týmu, a to, jak zmiňuješ, po boku Ondřeje Moravce. Ostatně v rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil Schlesinger i o rozdělení trenérských rolí v týmu.
2: V podstatě jsme řekli, že zachováme ten princip, který fungoval předtím, a sice, že Ondra byl spíš ten člověk na trati a já budu spíš ten člověk na střelnici, s tím, že tam bude nějaká, jako víceméně jakákoliv možná zastupitelnost.
1: Ano, dalším důležitým krokem u biatlonové reprezentace je taky přesun Michaela Málka, ten v minulosti vedl muže a teď se chystá na, řekněme, takový mladý B tým, kde bude mít za úkol připravovat závodníky, kteří působí aktuálně jako náhradníci, ale kteří třeba jednou by mohli přejít mezi dospělé.
0: Nominační kritéria pro zařazení do A týmu splnili Voborníková, Charvátová a Vinklárková, mezi muži Hornik a Krčmář. Na návrh trenérů bylo do týmu zařazeno ještě dalších 5 žen a 4 muži. No a tady je třeba taková zajímavost, kdo bude, Adame, oproti minulým sezónám chybět, a třeba i ten důvod je úplně nečekaný pro mě třeba.
1: Ano, ano, mám to stejně. Jakub Čtvrtecký, to je jméno, které se docela často objevovalo v přímých přenosech radiožurnálu Sport. On se po 11 biatlonových sezónách rozhodl odložit pušku a nově bude závodit v běžeckém lyžování, ve kterém se už na konci března stal republikovým šampionem v závodě s intervalovým startem volnou technikou. To je taková otočka vlastně navzdory tomu, co třeba předvedla Lucie Charvátová, to má tuším přesně obráceně. Každopádně v týmu žen je i Markéta Davidová, která má za sebou druhou operaci vyhřezlé ploténky. Podle šéftrenéra Ondřeje Rybáře čeká Davidovou další rehabilitace a taky lehčí tréninky, takže až bude připravená česká reprezentantka naskočit do té plné přípravy, tak se s ní bude řešit individuální plán. A připomeňme, že příprava českého týmu, může se to zdát trochu zvláštní, ale začíná už tento týden, tedy na začátku v květnu.
0: Je to tak, Michal Schlesinger včera v tom rozhovoru říkal, že už má za sebou první ostrý den jako trenér, zatím to především, řekněme, pro něj znamenalo, že vozil závodníky po Novém Městě na Moravě. Nový ročník světového poháru, který bude jubilejním 50. pořádaným Mezinárodní biatlonovou unii, odstartuje potom na konci listopadu. V lednu 2027 se znovu bude závodit i na Vysočině, tedy v Novém Městě na Moravě. O měsíc později je na programu mistrovství světa, tentokrát ho bude hostit Estonsko OTP.

0: Dobré ráno v 6:30. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotních pojišťoven. 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny by se mělo rozdělit mezi menší pojišťovny. Podle vlády to má zajistit jejich stabilitu i to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Podle opozice je ale přesun financí nekoncepční a dlouhodobé problémy menších zdravotních pojišťoven neřeší. Po útoku ukrajinského dronu na město Džankoj na ruském okupovaném Krymu zahynulo 5 lidí. Informovala o tom Moskvou dosazená zpráva poloostrova. Rusko Krym anektovalo v roce 2014. V únoru 22 pak zahájilo invazi na Ukrajinu, která čelí masivním vzdušným útokům. Včera ruské údery v Kramatorsku, Záporoží a Dnipru podle tamních úřadů zabily nejméně 20 lidí. Noční běh pro Světlušku dnes rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci už 15 let pořádá na různých místech nadační fond Českého rozhlasu. Podporuje tak lidi se zrakovým postižením. Registrace u Českobudějovické sportovní haly začne v 19 hodin. Start je v 9 večer. Vystoupí taky kapela Byt číslo 4. Sport. Volejbalisté Karlovarska po 4 letech získali extraligový titul. V rozhodujícím 5. finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. A basketbalisté Nymburka a Pardubic postoupili v nejkratším možném čase do semifinále ligového play-off. Obhájci titulu zvítězili ve 4. zápase v Ostravě 116-70. Východočeši vyhráli 4. utkání v Písku 79-71. Vyřazení odvrátili vicemistři z Brna, když doma porazili Děčín 75-65 a snížili stav série na 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 překážka u Koberovic, kolona v Brně a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice obezřetně na kilometru 78 vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion, už je před ním světelná šipka. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se už jede pomalu, hlavně kamiony v pravém pruhu se vlečou už kousek za sjezdem k výstavišti z kilometru 191 do omezení u D2. Na D1 v Ostravě na příjezdu z Přerova směr Polsko v omezení za sjezdem na Rudnou, pozorně na kilometru 355,5 zasahují hasiči po nehodě, stojí vpravo v odstavném pruhu, už vzniká kratší kolona. Na dálnici D8 Drážďany Praha za Ústím na Prackovické estakádě je mezi 60. a 55. kilometrem místy velmi hustá mlha, hlavně směrem z Německa, to je za tunely vcelku nečekané. A v Praze zatím standardní rozjezd, ranní špičky postupně se tvoří fronty na obvyklých místech a třeba v ulici k Barandovu do centra už je to od Orlenu na Barandově do omezení pod terasami přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Přes Česko včera zvolna přišla zvlněná studená fronta, na které se objevily přehánky i bouřky. V okolí Vlašimi dokonce padaly i menší kroupy. Na Rokycansku pak meteorologové pozorovali zajímavý jev, při kterém vzniklo neobvyklé teplotní rozhraní, které se chová podobně jako studená fronta. V těchto místech klesá prudce během pár minut teplota o více než 5 stupňů. A toto teplotní rozhraní může i po skončení původních bouřek urazit vzdálenost stovek kilometrů. Jestli se něco takového vytvoří i dnes, zatím ještě nevíme jisté, ale je, že dopoledne nás čeká ještě slunečno, odpoledne a večer se pak nebe zatáhne a počítat musíme s občasnými přehánkami a také s dalšími bouřkami. Teploty dnes mezi 20 a 26 stupni. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut. Přejeme krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Fotbalisti Arsenalu by mohli zažít historický double, tedy vyhrát Premier League i Ligu mistrů. V anglickém tisku se během celé sezony hodně skloňovala touha Gunners po prvním domácím titulu od roku 2004. Trošku se upozadila jejich evropská cesta, která ale přináší zatím skvělá čísla.
1: Píše se o tom na různých britských webech, je to logické. Arsenal je teď hlavní téma, třeba BBC Sport má podrobnosti a ty nám řekne v přehledu zahraničních webů Karel Schamberger. Hezký den.
2: Dobré ráno. Asi nejzásadnější statistikou je šňůra bez porážky. Arsenal v aktuálním ročníku Ligy mistrů jako jediný neprohrál ani jeden zápas, a to jich už má za sebou 14. Překonal tak své maximum ze sezóny 2006, kdy hrál naposledy a zatím jedinkrát v finále Ligy mistrů. A ještě jedno výborné defenzivní číslo, které rezonuje na webu BBC Sport. Arsenal udržel ze 14 zápasů Ligy mistrů 9-0, nejvíce ze všech. Otázkou je, jestli brankář David Raya v tomto směru obstojí 30. května v Budapešti proti hvězdnému útoku, ať už Bayernu Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Připomeňme, že jejich souboj skončil před týdnem v historicky nejgólovějším semifinále 5-4 pro domácí Pařížany a dnes od 21 hodin se bude hrát odveta v mnichovské Allianz Aréně.
0: Naopak španělské deníky příliš chválit nemůžou. Atletico Madrid za předvedený výkon v Londýně taky ale poukazují na rozdíly mezi oběma kluby.
2: Marka píše o tom, že Arsenal má mnohem větší rozpočet a tohle se pochopitelně odráží i na soupisce. Zatímco madridský tým má 3 útočníky, Alvareze, Sorlota a Griezmana, Arsenal měl v základní sestavě Jokerese, autora vítězné branky Saku, Trossarda a k tomu na lavičce připraveného Maduekeho, Martinelliho, Jesuse a Haverce. A Marka ale i tak kritizuje ofenzivu Atletika za neschopnost vytvořit si víc než jednu velkou šanci, kterou měl Simeone.
1: No, těch šancí vlastně v celém dvojutkání Arsenal Atletico Madrid nebylo ani zdaleka tolik jako jen v prvním zápase mezi Paris Saint-Germain a Bayernem Mnichov. Připomeňme, že právě dnes se nám tohle semifinále nabídne odvetu. Věřme tomu, že bude stejně poutavá jako v Parku Princů i dnes večer v Allianz Aréně. Začne se hrát v 21 hodin. Připomenu, že Bayern potřebuje stáhnout jednobrankovou ztrátu. Jestli se to povede, to se pokusíme nastínit třeba i s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem po 9. hodině.
0: Teď jsme na podobné téma mluvili s Karlem Schamberger. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: 6 hodin 45 minut v ranním vysílání radiožurnálu Sport dohrávají Def Leppard. Středa 6. května, 40. narozeniny, dnes slaví Roman Kreuziger, přejeme mu všechno nejlepší, méně práce, více volného času. Včera jsme se s ním domlouvali, chtěli jsme ho do vysílání, ale říkal, že má prostě příliš mnoho práce, že se připravuje na Švýcarsko a připravuje se na Tour de France, samozřejmě jakožto sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious, tak připomeňme tedy, když už mluvím o Tour de France, tak Roman Kreuziger v roce 2013 dojel 5. v celkovém pořadí. To jsou úspěchy, na které si česká cyklistika na téhle úrovni opravdu asi ještě chvilku bude muset počkat.
1: A byl 5. i na Giro d'Italia, tedy v závodě, který startuje teď na konci tohoto týdne. Jemu se to tady podařilo v roce 2011. Shodně je to vlastně taky nejlepší český výsledek. On se tam zároveň stal držitelem bílého trikotu pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let. O rok později dokonce zapsal na Giro i etapové vítězství. Nakonec tedy Roman Kreuziger jezdil úspěšně ještě celou řadu let. Skončil svou kariéru na podzim roku 2021. Přesunul se tady do té manažerské role. Jak jsme tady zmiňovali, bude mít dnes 40 svíček na svém dortu.
0: Je to tak a oslaví to podle všeho tedy prací. Když jsme před chvíličkou mluvili o sociálních sítích a teď jsme mluvili o cyklistice a o Tour de France, tak tahle dvě témata můžeme trošku propojit, protože včerejší L'Équipe, vlastně titulní stránka, další tři stránky v těchto sportovních novinách francouzských, patřily Paulu Sexasovi, což je 19-letý francouzský cyklista, který tedy oznámil, že pojede na Tour de France, bude nejmladším účastníkem tohohle silničního závodu za posledních 90 let a zároveň tedy, protože má už letos velmi dobrou formu, velmi dobré výkony, tak trošku pobláznil Francii, která zase začala věřit, že by mohl být nějaký Francouz, který by mohl vyhrát Tour de France, což se opravdu nepodařilo několik desítek let. Tím posledním byl Bernard Hinault. No a Paul Sexas a jeho stáje Decathlon CMA CGM zveřejnila takové hodně dojemné video, 90-sekundové, kdy Paul Sexas je u svých prarodičů, u kterých hodně pobýval, když byl malý. Oni bydlí v Alpách, on tam hodně jezdil na kole, ten celý dům je plný tedy vlastně trofejí, medailí a různých věcí, které Paul Sexas stihl vyhrát za svůj krátký život. No a on vlastně v tom velmi dojemném videu oznamuje babičce a dědečkovi, že pojede na Tour de France. Myslím, že se to hodně povedlo, je to jednoduché, je to přirozené, jsou tam emoce, které sport by asi měl přeci jenom přinášet, především jenom na Twitteru to má víc než milion shlédnutí k tomu, když připočteme další sociální sítě, tak si myslím, že to jednak ukazuje, že se to opravdu povedlo a jednak, že tenhle mladík teda před sebou vůbec nemá jednoduchý rok a asi život, protože přeci jenom ve Francii tedy být takhle dobrý v takhle mladém věku a evidentně asi on plánuje ve své kariéře vyhrát Tour de France, bude to mít chlapec hodně, hodně těžké, ale můžeme se těšit. No.
1: Ono, když si obecně nalistuješ francouzské weby, tak dnes to není ani tolik o fotbale, nevím, jestli zatím novináři spí, nebo jestli si prostě nepřipravili dostatek materiálu před dnešním fotbalovým zápasem Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain, ale třeba právě když zavítám na ten L'Équipe, tak na hlavní stránce té cyklistické, řekněme, se řeší cyklistická ženská Vuelta, co se týče úplné té stránky, která se vám rozklikne, když zadáte L'Équipe.fr, tak tam se řeší nejprve tedy ten včerejší úspěch fotbalového Arsenalu v Lize mistrů, to taky. Dále jsou tam informace třeba basketbalové NBA, je tam zmiňovaný tenisový turnaj, který se teď hraje v Římě. Jsou tam taky informace o olympijských hrách, které se budou konat ve francouzských Alpách za 4 roky, to budou tedy ty zimní, ale právě k článkům o fotbalovém utkání Bayern Mnichov Paris Saint-Germain se musíte proklikat, je tam pouze jeden, který zmiňuje to, co asi dobře víme, dnes to bude fotbalový thriller ve večerním programu, tak to bychom věděli i bez pána, který si tam dokonce nechal dát vlastní fotku na tu otevírací stránku. Každopádně věřme tomu, že i francouzská média se začnou pořádně zajímat o to, co dnes večer bude zajímat především fotbalové fanoušky.

0: Před 7 hodinou tady máme na Radiožurnálu Sport další díl našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu a tak teď symbolicky znovu prožíváme postupně těch 50 dnů do vítězného penaltového rozstřelu.
1: Tedy dobu od 2. května do 20. června. Teď tady máme 5. příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 6. května roku 1976.
2: V rozhlasových novinách dále uslyšíte rozhovor s ředitelem domácích potřeb Praha Františkem Bartošem o službách občanům. Zahraniční poznámku věnujeme egyptsko-čínským vztahům.
3: Ani takové události nechyběly v rozhlasových novinách z 6. května roku 1976, kdy se také chystal rozhlasový přímý přenos koncertu k výročí osvobození ze Smetanova divadla.
4: Dobrý večer, vážení posluchači. Do slavnostního večera chybí několik minut, v nichž se s vámi rozdělíme o atmosféru, která předchází jeho zahájení.
3: Samozřejmě někdo mohl vystoupení symfoniku sledovat i z televize.
5: Zatím se nám daří lecos.
6: Novákovi si totiž pořídili Tesla Color, televizor pro barevný příjem.
3: A ti šťastnější jako Novákovi z televizní reklamy i se všemi barvami.
6: Ano, harmonie barev zvyšuje požitek ze sledování televizních pořadů na televizoru Tesla Color.
3: Ano, dost lidí si v té době kupovalo barevný televizor i kvůli sportovním přenosům, a tedy i kvůli

0: V šesti podzimních kolech se hned třikrát divácký průměr vyšplhal nad hranici 9 tisíc lidí na utkání, jednou dokonce dorazilo přes 10 tisíc fanoušků za zápas, tak návštěvnost postupně padala. A to také stojí za zmínku. V poslední třetině soutěže podle statistik na stránkách Fotbal.cz přišlo nejvíce diváků na duely 25. kola, které se přitom hrálo uprostřed týdne v průměru 7 418 na zápas. Právě o duelech 25. kola psali noviny 6. května roku 1976 a v tom hlavním se shodovali. Zásadním motivem byly tenkrát úspěchy hostujících celků, což se objevuje i v titulcích a například i v úvodních odstavcích.
1: Ve včerejším kompletním 25. kole ligové Kopané byla největší pozornost upřena do Trenčína, kde hostoval Slovan Bratislava. Ten si vítězstvím vytvořil velký předpoklad k získání titulu a naopak Trenčín se ocitl v nebezpečí sestupu. Ale v pozadí zájmu nezůstaly ani zápasy na ostatních stadionech. Na Zbrojovku, která má také šanci na titulu, se přišlo podívat přes 30 tisíc diváků, kteří se však vítězství domácích nedočkali. Zvítězila Dukla. Důležité body získal doma Baník a Slávia v Trnavě. Hosté v tomto kole slavili úspěch.
0: Píše se například v Rudém právu z 6. května roku 1976. Tou dobou byl ještě první v tabulce bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, a také velká část národního týmu, který vyhlížel odvetu čtvrtfinále evropského šampionátu s tehdejším Sovětským svazem. Vždyť ze Slovanu jezdil na reprezentační akce pravidelně jeden z trenérů Josef Vengloš a s ním také 7 fotbalistů, včetně náhradního brankáře Alexandra Vencla.
2: Boli to všetko hráči, ktorí práve v tom období boli možná na vrchole svojho futbalového zenitu.
0: Ale bylo otázkou, jestli právě na náročný program nakonec fotbalisté bratislavského Slovanu nedoplatí. Vždyť na ligový titul mohlo v té době reálně pomýšlet 6 nebo i 7 celků a například 6. Baník tehdy ztrácel na první příčku pouhé 2 body. Takový byl pohled na tabulku nejvyšší domácí soutěže na stránkách novin z 6. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 45 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: V pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
4: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky.
5: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
6: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky, a tohle to bylo přesně ono na tom tréninku.
3: Na své si ale přijdou i amatéři.
4: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
3: Máme pro vás názory odborníků.
7: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak se zjistilo, že optimální být v pohodě.
4: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
3: Každý pátek po 10. hodině.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Česká spořitelna, skupina ČES a město Poděbrady.
9: Dobré ráno v 7 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
10: Kolumbiec, který v Praze spáchal teroristický útok, je v exekuci. Ani po roce nezaplatil způsobenou škodu. Několik tisíc lidí protestovalo před budovou Českého rozhlasu proti návrhu vládní koalice na změnu financování veřejnoprávních médií. Volejbalisté Karlovarska jsou mistry extraligy. Kolona je po nehodě na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy z Přerova. A zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů.

0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku ani po roce nezaplatil škodu ve výši 115 tisíc korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Aneta Řehková.
2: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
1: Cizinec je ve vězení od loňského června. Za teroristický útok byl odsouzený na 8 let. Podrobnosti chystáme v ranním Radiožurnálu po 7:30. Několik tisíc lidí večer před budovou Českého rozhlasu v Praze protestovalo proti návrhu vládní koalice na změnu financování veřejnoprávních médií. Vláda je chce převést pod státní rozpočet. Akci zorganizoval spolek Milion chvilek. Podle organizátorů je návrh snahou Český rozhlas a Českou televizi oslabit a zbavit nezávislosti. Demonstranti požadovali úplné stažení návrhu zákona. S tím souhlasí i předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj o to opozice ve sněmovně usiluje.
3: Aby tenhle prvotní návrh, který fakt je jenom legislativním zmetkem, tak z toho stolu úplně zmizel, protože se prostě nedá dopracovat do podoby, která by dokázala opravdu českým médiím přinést dobrou perspektivu. Nejde to z toho udělat.
1: Místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO řekl, že respektuje právo lidí protestovat. Návrh ale stahovat nechce. Vláda jim podle něj jen plní své programové prohlášení. Americký prezident Donald Trump by měl v Číně jednat pravděpodobně i o Tajvanu. Sejde se s čínským prezidentem Xi Jinpingem, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Trump a Xi se mají setkat osobně příští týden v Pekingu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tajvan za legitimní součást svého území a na ostrov vyvíjí vojenský tlak. Tajpej to odmítá. Majitel nelegálního zooparku ve Zvoli u Prahy musí odvést všechna zvířata do náhradních prostor. Nařídil to městský úřad v Černošicích, který případ řeší. Z parku několikrát utekly pumy a loni tam policie zastřelila lva, který zranil ošetřovatele. Veterináři při kontrole zjistili taky porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.
4: Jsme spolu zatím ve shodě a zařízení pro ty zvířata vzniká.
5: Říká majitel dnes už zavřeného zooparku Tomáš Machač. Kolik je na místě ještě zvířat neprozradil?
4: Já na to nechci odpovídat.
5: Případem se zabývá vedoucí oddělení ochrany přírody na městském úřadě Černošice Zdeněk Vyskočil.
6: Tak my se snažíme spíš, aby pan Machač veškerý ty zvířata, který tam nelegálně má, tak aby nějakým způsobem prostě byly legálně odstraněny.
5: Za chov bez patřičných povolení hrozí Tomášovi Machačovi pokuta v řádech 10 000 korun. Ze Zvole Radek Duchoň, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. Po remíze 1-1 v Madridu porazili Atletico v Londýně 1-0. V souboji o trofej Arsenal čeká vítěz dvojzápasu Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Úvodní duel ovládli doma Pařížané 5-4. Odveta začne v 21 hodin v Bavorsku. Mistry extraligy volejbalistů jsou po 4 letech hráči Karlovarska. V rozhodujícím 5. finále porazili Lvi Praha 3-0 na sety. Jednoznačný průběh zápasu, kdy se obhájci titulu ve dvou setech nepřiblížili 20 bodům, okomentoval Univerzál Pražanů David Kolátor.
8: Hořký, čistě hořký. S tím, co jsme tady předvedli, cítím ostudu a dostat v finálovém posledním 5. zápase s 15 a s 18 a chodit tam dokola koukat, nemám slov. Jako.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 překážka za Koberovicemi a nehody v Ostravě a Praze. Na D1 z Prahy do Brna za Koberovicemi pozor na 78. kilometru. Za pravotočivou zatáčkou tam zabírá stoupací pruh porouchaný kamion a vybočuje se. Na D1 před Brnem raní kolony směrem z Prahy od exitu 182 popůvky pomalá jízda k D2 a směrem z Vyškova před Rohlenkou fronta od exitu Holubice z kilometru 211, kde se chvílemi brzdí až do zastavení. Na D1 v Ostravě směrem na Polsko čekejte kolonu od exitu 354 od sjezdu na Rudnou k nehodě v omezení na kilometru 355,5 zdržení kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy z D1 počítejte s kolonou od Průhonic z 6. kilometru, sune se už přes 20 minut za exit Chodov k nehodě na prvním kilometru, tam máme motohlídku Jakuba Vodičku.
10: V levém pruhu se srazila motorka s osobním autem, na místě už je asistenční služba, místo je označeno policií.
9: A taky na dalších příjezdech do Prahy silný provoz, třeba na plzeňské D5C se už za Loděnicí tvoří kolona v kopci před Rudnou, dojíždí se na 7. kilometru a zastavují i osobní auta v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky a teploty 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy.
11: 7 hodin 6 minut, středa 6. května. Krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už vás čeká dnes cokoliv, ať už se chystáte do školy, do práce nebo třeba máte volno, to vám samozřejmě asi závidíme, Adame, je to tak?
12: Velmi závidíme.
11: Ale to neznamená, že bychom tady nebyli rádi ve studiu Radiožurnálu Sport a velmi rádi vás informovali o tom, co se děje, co se stalo a co se dít bude ve světě sportu. Teď vás taky chceme pozvat. Před 7. jsme nabídli seriál, který vzpomínal na rok 1976 a je to vlastně věc, která i nás tak nějak provází rokem 2026, tohle 50. výročí velmi, velmi vydařeného fotbalového šampionátu a taky výročí legendární penalty Antonína Panenky. Určitě víte, že Antonín Panenka je nově hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta za vámi, za našimi posluchači. No a my vás právě chceme s Adamem pozvat na ten květnový výjezd do severních Čech.
12: Je to tak, Karel Janu, to je rodák z Teplic a proto si vymodlil u našeho vedení, aby tam taky byla živá desítka.
11: A že to trvalo.
12: Protože chceš pozvat své příbuzné a kamarády právě na tuhle akci, chceš, aby viděli přímo do tváře Janu Pěruškovi, našemu dalšímu kolegovi, kterého zdravíme, Pavel Horvát, Antonín Panenka a taky Jan Rezek, fotbalista, který je spjatý s Teplicemi, spjatý je třeba taky s Plzní a nebo s českou fotbalovou reprezentací. Určitě si vzpomenete na jeden takový penaltový
11: majstrštyk.
12: Majstrštyk, to je krásné slovíčko, výborně. Každopádně v současné době je Jan Rezek jedním z hlavních pomocníků trenéra Miroslava Koupka u národní týmu, který se už vydatně chystá na cestu do Spojených států amerických.
11: Takže ještě jednou to nejpodstatnější, co jsme chtěli s Adamem říct. Pondělí 18. května Teplický dům kultury od 19 hodin. Příští desítka Pavla Horváta live. Budeme moc rádi, když se přijdete přímo na místo podívat. Vstupenky na akci je možné zakoupit přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz.
0: Radiožurnál Sport.
13: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Mission Impossible možná má před sebou komise rozhodčích fotbalové asociace, možná ne, trošku řečeno s nadsázkou samozřejmě. Každopádně ji čeká změna a čeká ji taky zahraniční šéf.
1: Libora Kovaříka nahradí od nové sezony Španěl Carlos Clos Gomez.
0: Výkonný výbor ho většinově schválil, Španěl má roční smlouvu a k tomu dvouletou opci. No a v komisi bude taky Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace, no a další tři členy se dozvíme později.
1: Můžu se tak říct, že možná v Česku začíná pro rozhodčí od léta taková nová éra.
2: Mnohdy je to práce, která je pod velkým presem, stresem, je tam spousta emocí. Já to osobně považuji za jednu z velmi důležitých komisí pro český fotbal.
3: Myslí si šéf fotbalové asociace David Trunda, který jednal jak s Kovaříkem, tak s Klosem Gomézem. Nakonec se rozhodl navrhnout výkonnému výboru Španěla. Pozitivní odezvu měl i od ligového výboru Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, tedy první a druhou ligu, a která také schvaluje šéfa komise rozhodčích.
2: Je čas na to, abychom zkusili navázat na to dobré, co se udělalo, a přišli ze změnou, využili tu možnost poskládat profi komisi rozhodčích, která bude ctít a bojovat za to, abychom rozvíjeli napříč celou pyramidou rozhodcovství, nejenom u profesionálního fotbalu, ale i u výkonnostního fotbalu.
3: Trunda poděkoval za práci Liboru Kovaříkovi a komisi rozhodčích teď přebere od nové sezóny Carlos Clos Gomez.
4: Můžeme udělat hodně věcí, abychom modernizovali rozhodčí v Česku. Pro mě jde o velkou příležitost, abych dokázal, že mám kvality zvládnout tenhle tým, protože rozhodčí jsou tým. Máte tím pádem 17 týmů v první i ve druhé lize. A já budu jedním z koučů, který bude trénovat, jak nejlépe to jde.
3: Našel si přirovnání Španěl, který pískal La Ligu i evropské poháry a věnuje se rozvoji systému VAR, tedy video rozhodčího. Od konce loňského roku byl konzultantem komise rozhodčích fotbalové asociace. Teď v ní bude pracovat na plný úvazek.
4: Musíme profesionalizovat systém, jak rozhodčí, ale také lidi, kteří se o ně starají. Budeme s rozhodčími tvrdě pracovat, dávat jim zpětnou vazbu po zápasech. Každý týden budou setkání. Myslím, že potřebujeme individuální sezení s rozhodčími po jednom nebo dvou utkáních, abychom vylepšili jejich dovednosti.
3: Práce Carlose Close Gomeze jako šéfa komise rozhodčích fotbalové asociace začne od léta. Z pražského Strahova Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Kapela Foo Fighters vydala nedávno nové album, ale o tom se teď bavit na Radiožurnálu Sport nebudeme. Je to přesně týden od sebe, co byla rozhodnutá volejbalová extraliga žen i mužů. Tak nejprve zpátky ještě k tomu úspěchu brněnských Šelem, které vyhrály v sérii finále 3-2 na zápasy nad Duklou Liberec a získali svůj druhý titul v extralize volejbalistek. Jenže co se povedlo Šelmám, to se nepovedlo mezi muži Lvům.
1: Je to tak, protože volejbalisté Karlovarska se po 4 letech znovu stali extraligovými šampiony v rozhodujícím finálovém duelu, oplatili loňskou porážku právě Lvům Praha, vyhráli 3-0 na sety, celkově 3-2 na zápasy a získali tak pro klub čtvrtý titul.
2: Tvrdý servis na karlovarskou stranu, nakonec daleko za základní čáru, je konec, Karlovy Vary po 4 letech se vrací na extraligové výsluní.
3: Neuvěřitelný pocit, takže jsem si to přál, aby to takhle jsme zakončili a dopadlo to, takže jsem fakt šťastný a je to velký zadosti učinění po minulý sezóně.
4: Vzpomíná smečař Karlovarska Matěj Pastrňák na loňské finále, ve kterém byl u porážky v rozhodujícím duelu právě proti Lvům. A Pražané letos Karlovarsko porazili ve finále českého poháru, takže jim západočeši měli co vracet. Pokračuje libero Daniel Pfeffer.
5: Za poslední 2 roky vyhráli 3 finále, byla to liga, byl to pohár, byl to znova pohár. Byli s námi ve finále a zase to bylo do 5. zápasu. A já to moc dobře znám, jaký to je. Vyhrát titul 2x po sobě, je to těžký. Málo kdo to zvládne a prohrál úžasně, takže tím jim smekám. Ale my jsme předvedli strašnou sílu, jak mentální, tak fyzickou. Doma jsme si strašně věřili a šli jsme se za tím a můžu říct, že tu Prahu jsme mentálně zlomili.
4: Domácí prostředí bylo ve finálové sérii klíčovým faktorem. Hostující týmy nikdy neuhrály víc než set a na konci byl mentálně zlomený taky Univerzál Lvů David Kolátor.
6: Hořký, čistě hořký. S tím, co jsme tady předvedli, cítím ostudu a dostat v finálovém posledním 5. zápase s 15. a s 18. a chodit tam dokola a koukat, nemám slov. Jako.
4: Karlovarsko v rozhodujícím zápase nepustilo ve 2 setech Lvy ani na 20 bodů. Jakkoliv by mohla dominance domácích působit až neuctivě, to samé se nedá říct o karlovarském publiku, které po skončení série skandovalo jméno soupeřova týmu.
5: Jo, tak to jsou naši fanoušci v Kotce, jsou féroví, jsou skvělí, nepřestávají. Umějí ocenit skvělýho soupeře, umějí ocenit i fanoušky soupeře a za ně bych dal život.
4: Doby, kdy Daniel Pfeffer pokládal život při mistrovských oslavách, jsou ale prý dávno pryč a teď to potáhnou jiní.
5: O, doufám, že mladý, já už jsem trošku starší, mám rodinu, takže nějaký večírek mě nemine, ale už to nebudou tak mohutný oslavy, jako to bývalo u prvního titulu, takže já doufám, že z toho mladý ujmou.
4: Usmíval se Daniel Pfeffer, nově 4-násobný extraligový šampion s Karlovarskem. Z Karlových Varů Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 7 hodin 26 minut raní. Radiožurnál Sport je tu dál s vámi i ve středu 6. května od nás s Adamem Weidenthalerem. Teď pozvánka pro všechny tenisové fanoušky. Antukový turnaj v Římě totiž dnes bude velmi zajímavý, protože čeští tenisté mají hojné zastoupení. Vít Kopřiva, ten by měl nastoupit snad už po 11. hodině na kurt a jeho soupeřem bude maďarský tenista Marošan.
1: No a mezi ženami hned 4 české tenistky dost pravděpodobně půjdou dnes v Římě na kurt. Kateřina Siňáková vyzve Francouzku Boissonovou, Sára Bejlek nastoupí proti Němce Ziegemundové, Tereza Valentová, ta bude hrát s Kazachstánkou Putincevovou, no a Karolína Plíšková by pak měla změřit síly se Španělkou Bouzasovou. Co týče zítřka, tak tam se rozhodně můžeme těšit na souboj navrátilkyně po zdravotních problémech Barbory Krejčíkové proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska.

0: Dobré ráno, v půl osmé. Aktuální zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu byly loni i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%. To byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn platili domácnosti ve Švédsku. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů Islámského státu ze Sýrie. Podle australského ministra vnitra jim v návratu vláda nemůže zabránit, nebude jim ale nijak pomáhat. Australské úřady můžou některé navrátilce hned po přistání zatknout a nebo začít s jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. V Olomouci začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čekají hudební, divadelní i literární vystoupení. Připravená je i vernisáž fotografií anebo lekce jógy. Sport. Fotbalisté Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. Po remíze v úvodním duelu v Madridu teď porazili v Londýně Atletico 1-0. O druhém finalistovi se rozhodne dnes. V 21 hodin začne odveta mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain. První zápas ovládli Francouzi doma 5-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Koberovic a fronty na D1 před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice pořád obezřetně na 78. kilometru. V pravotočivé zatáčce náhle kamiony vybočují. Ve stoupacím pruhu tam stojí nepojízdný kamion. Na D1 před Brnem raní nápor směrem z Prahy kolona. Mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky asi na 10 minut. A pak hlavně mezi sjezdem k výstavišti a omezením u D2 se jede pomalu. A směrem z Vyškova tradiční ranní scénář před Rohlenkou kolona od exitu Holubice, kde se kolem 211. brzdí do zastavení. Na D1 v Ostravě mezi exity 354 Poruba a 361 Centrum sice přes omezení hustý provoz, ale už bez delších kolon nehodu směr Polsko na 355. dořešili. Taky na D1 před Prahou už jenom zbytek kolony mezi sjezdy na Čestlice a Průhonice do 10 minut, jde o pozůstatek po dřívější už odklizené nehodě u Chodova. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně hustý provoz před okruhem, hlavně před exitem 5 Rudná se to štosuje i osobní auta v kopci za Loděnicí ze 7. kilometru. A v Praze potom obvyklé ranní kolony na východním okruhu od D11 k Průmyslové, je to na půl hodiny a plno je třeba i z Liberecké od Proseka dolů před Blanku v Troji. Chvíli na začátku tunelu překážela nabouraná auta, už odjela. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Aktuálně je nad Českem převážně polojasno. Déšť už se nevyskytuje téměř nikde, snad jen na Karlovarsku, kde je aktuálně 10 stupňů. Nad Prahou oblačno a v centru 13 stupňů. Pardubice hlásí skoro jasné nebe s 15 stupni Celsia. Na Sněžce se zatím drží mlha a teploměr ukazuje pouze 4 stupně nad nulou. Brno má skoro jasné nebe a na teploměrech 13 stupňů. A podobně s oblačností je na tom i Ostrava skoro jasno a je tam o 2 stupně teplej, tedy 15 stupňů. Dopoledne pak bude pokračovat poměrně slunečné počasí, jen s ojedinělými dešťovými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, také musíme počítat s češtnějším deštěm. Lokálně se objeví i bouřky, v nich bude zesilovat jinak mírný vítr a také může napršet až 25 mm vody. Nejvyšší denní teploty se budou nejčastěji držet mezi 22 a 26 stupni, na západě Čech bude stále trochu chladněji, jen kolem 20. A na hřebenech hor naměříte dnes kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Satisfaction Rolling Stone, 7 hodin 38 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Rozhodně spokojení můžou být fotbalisti Arsenalu, protože po 20 letech jsou znovu ve finále Ligy mistrů, postoupili přes Atletico Madrid, které v londýnské odvetě porazili 1-0. Úvodní zápas skončil ve Španělsku 1-1.
1: To je jedna z hlavních sportovních zpráv dnešního rána. Podrobnější bude Karel Schamberger, který tady připravil první sportovní přehled radiožurnálu Sport. Ten dnešní má datum 6. květen 2026. Karle, ještě jednou hezký den.
2: Dobré ráno. Fotbalisté Arsenalu postoupili podruhé v klubové historii do finále Ligy mistrů. Před 20 lety na titul nedosáhli. Rozhodující gól semifinálového dvojzápasu dal v odvetě Angličan Bukayo Saka. Za poražené Atletico odehrálo celé utkání bývalý Spartan David Hansko. Slovenský reprezentační obránce byl v rozhovoru pro britskou televizi TNT Sports hodně zklamaný. A důvod vyřazení viděl ve výkonu madridského týmu v prvním poločase.
3: Byl to zatím největší zápas mé kariéry. Když vás dělí jedno utkání od postupu do finále Ligy mistrů a prohrajete ho, je to samozřejmě smutné. V prvním poločase nás velmi dobře presovali a na nás dolehla důležitost zápasu. Hodně jsme ztráceli balóny a spoléhali se na jednoduché nákopy, ze kterých jsme si tolik šancí nevytvořili.
2: Arsenal čeká ve finále Ligy mistrů lepší z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Německý tým bude v domácí odvetě dotahovat proti obhájcům titulu jednogólové manko po prohře 4-5 v Paříži. Zápas začne v 21 hodin. Fotbalová Liga mistrů je tématem ranního radiožurnálu Sport. Více vše probereme s pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem po 9. hodině.
1: Komise rozhodčích fotbalové asociace bude mít nového předsedu. Po Liboru Kovaříkovi ji převezme od nové sezony Španěl Carlos Klaus Gomez, kterého schválil většinou hlasů výkonný výbor. Klaus Gomez pískal španělskou ligu i evropské poháry. Věnoval se taky rozvoji systému VAR, tedy videorozhodčího. Ke svým prioritám mimo jiné řekl.
4: Musíme profesionalizovat systém, jak rozhodčí, ale také lidi, kteří se o ně starají. Budeme s rozhodčími tvrdě pracovat, dávat jim zpětnou vazbu po zápasech. Každý týden budou setkání. Myslím, že potřebujeme individuální sezení s rozhodčími po jednom nebo dvou utkáních, abychom vylepšili jejich dovednosti.
1: V komisi rozhodčích bude také Tomáš Bárta z Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, tedy první a druhou ligu. O dalších třech členech se teprve rozhodne.
0: Volejbalisté Karlovarska jsou po 4 letech extraligovými mistry. V rozhodujícím 5. zápase finále porazili pražské Lvy 3-0 na sety a získali po 4. pohár pro vítěze. Všechny tituly s Karlovarskem slavilo libero Daniel Pfeffer, který v poslední vítězství sledoval v roli hrajícího manažera z lavičky.
5: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřiště, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po 4. a vždycky je to jako poprvé, je to nádhera a to se neomrzí.
0: Také volejbalovou extraligu rozebereme více za půl hodiny po 8. se spojíme s bývalým českým reprezentantem Janem Štokrem.
2: Hokejisté Colorado s Martinem Nečasem stále drží neporazitelnost v playoff NHL. Ve druhém kole vyřazovací fáze porazili Minnesota 5-2 a vedou 2-0 na zápasy. Martin Nečas k výhře přispěl úvodním gólem a také jednou asistencí.
1: A mimochodem příští draftovou jedničku hokejové NHL budou mít hokejisté Toronto Maple Leafs. V draftové loterii se o tom rozhodlo dnes v noci. Reprezentace, ta se připravuje v Evropě na poslední turnaj před mistrovstvím světa, zítra totiž začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při výběru jmen velkou roli.
6: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5 na 5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku nebo na oslabení nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
1: Češi rozehrají švédské hry ve čtvrtek večer proti domácím, pak nastoupí o víkendu ještě proti Finsku a Švýcarsku. Studio radiožurnálu Sport se spojí s Engelholmem v 9:20. Minut. Ve Švédsku totiž už máme našeho kolegu Františka Kunu.
0: Novým asistentem trenéra Pavla Patery na střídačce karlovarských hokejistů je Miloslav Hořava mladší, bývalého útočníka, který po konci hráčské kariéry působil u mládeže Kladna, představil bronzový celek uplynulé extraligy. ligové sezóny. Na svém webu Hořava nahradí odcházejícího Davida Moravce.
2: Novým trenérem českých biatlonistů je Michal Schlesinger, doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul k B týmu. V rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvil Schlesinger o rozdělení rolí v trenérské dvojici s Moravcem.
7: V podstatě jsme řekli, že zachováme ten princip, který fungoval předtím, a sice, že Ondra byl spíš ten člověk na trati a já budu spíš ten člověk na střelnici, s tím, že tam bude nějaká, jako víceméně jakákoliv možná zastupitelnost.
1: Hned 4 čeští tenisté dnes nastoupí v prvním kole antukového turnaje v Římě. Víta Kopřivu dopoledne čeká Maďar Marošan, no a v ženské části turnaje bude Kateřina Siňaková hrát úvodní kolo s francouzskou Boissonovou, Sáru Bejlek čeká Němka Zigemundová, Terezu Valentovou Kazachstánka Putincevová a Karolínu Plíškovou tu Španělka Bouzasová.
0: Je to tak, basketbalisté Nymburka a Pardubic postoupili v nejkratším možném čase do semifinále ligového play-off. Obhájci titulu zvítězili ve čtvrtém zápase v Ostravě. 116-70 Východočeši vyhráli čtvrté utkání v Písku. 79-71 vyřazení odvrátili i vicemistři z Brna. Doma porazili Děčín 75-65 a snížili tak stav série na 2-3.
2: A české florbalistky do 19 let dnes vstoupí do mistrovství světa v Itálii. Úvodní duel čeká juniorky už za 2 hodiny. V 10:00 nastoupí proti Dánkám. Tým kouče Tomáše Martiníka obhajuje bronz z roku 2024 z finského Lahti. Šampionát v Lignanu Sabbiadoru pozná nové juniorské mistryně světa v neděli.
0: Tak končí náš sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger. Díky moc.
2: Naslyšenou.

0: 7 hodin 49 minut, středa 6. května, venku je krásné počasí, tak vás půjdeme teď s Adamem Weidenthalerem pozvat na výlet. Každý správný Slovinec má prý vylézt na Triglav, což není tedy mimochodem vůbec jednoduchá cesta. V Japonsku je zase velmi oblíbený výšlap na Fuji, no a i v Česku turisti rádi míří na nejvyšší horu, i když náročnost zdejšího výšlapu třeba zas tak vysoká není.
1: O túře na Sněžku se pobavíme v dnešním díle naší encyklopedie o oblíbených pěších turách v Česku, no a jako by nás slyšela naše kolegyně, která připravuje počasí, protože v 7.33 zhruba jste mohli slyšet o tom, jak se Česko probouzí do velmi hezkého dne, ale na Sněžce je zatím stále mlha a pouhé 4 stupně nad nulou. Tak pokud třeba právě míříte na naši nejvyšší horu, prosím, přioblečte se.
0: Pozvánka od nás opravdu na jedničku. Pokud chcete do mlhy a do zimy, tak běžte na Sněžku. Pěšky se do výšky 1603 metrů můžete dostat několika způsoby. Klasikou je cesta z pece pod Sněžkou a pokud vynecháte lanovku, což doporučujeme, půjdete nahoru zhruba 6,5 kilometru.
1: Vyrazit můžete taky po hřebenu z Horní Malé Úpy, kde vás čeká o zhruba 250 méně výškových metrů, takže to je příhodnější pro lidi, kteří se třeba chtějí ještě trošku vyvést autem. Ta vzdálenost je ale o něco málo větší než z pece, a to zhruba okolo 7 kilometrů.
0: Tím nejobtížnějším a podle mnohých taky vůbec nejhezčím výstupem na Sněžku je výšlap z pece přes Obří Důl na Obří Sedlo a následně tedy finální výstup na vrchol Sněžky.
1: No a nejdelší cestou, která se chodí, je pak ta ze Špindlerova mlýna. Na vrchol to přes Luční Boudu budete mít přes 10 kilometrů, ale připomeňme, že všechny tyhle cifry jsou vlastně pouze cesty nahoru, protože ještě se nějak musíte dostat dolů.
0: Ještě mě, Adam, napadlo, že se na Sněžku samozřejmě dá dostat i z polské strany. Tak jako nechceme samozřejmě naše posluchače posílat do zahraničí, ale i tahle možnost tam určitě je. No pokud jste se někdy dostali nahoru, tak jednak věříme, že určitě ano, když posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud ne, tak doporučujeme, tak určitě víte, na Sněžce leží taky několik budov, najdeme tam polskou boudu, najdeme tam českou poštovnu, najdeme tam samozřejmě taky horní stanici lanovky.
1: No a vůbec ta nejstarší stavba na vrcholu je ze 17. století, jedná se o kapli a my se vás v dnešní nesoutěžní otázce v naší encyklopedii ptáme, jestli tušíte, po kterém světci je právě ta kaple pojmenovaná.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Kaple, jejíž hlavní část má rotundový, takže takový ten zakulacený vzhled, nese název po svatém Vavřinci.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Je 8 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
2: Kolumbiec, který v Praze spáchal teroristický útok, je v exekuci. Ani po roce nezaplatil způsobenou škodu. Rusko od časného rána útočí na Ukrajinu. Na Kyjevem navrhované příměří nepřistoupilo. Fotbalisté Arsenalu jsou prvními finalisty Ligy mistrů. Po nehodě je kolona na příjezdu do Brna z Pohořelic. A zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer přeháňky a bouřky, teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze ani po roce nezaplatil škodu 115 tisíc korun. Částku proto pražský dopravní podnik vymáhá exekucí. Radiožurnálu to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se u soudu přiznal a omluvil se. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas.

0: Několik tisíc lidí protestovalo u budovy Českého rozhlasu v Praze proti vládnímu návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Akci organizoval spolek Milion chvilek. Demonstranti se například sešli na Staroměstském náměstí, odtud pak zamířili k sídlu rozhlasu. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Místopředseda poslanecké sněmovny Patrik Nacher z hnutí ANO v reakci na to Radiožurnálu řekl, že respektuje právo lidí protestovat.
1: Tak zároveň já doufám, že protestující zase respektují svobodné volby, ty nějak rozhodli a my to, co navrhujeme a s tím přicházíme, tak neděláme žádnou otočku o 180 stupňů, ale je to věc, kterou jsme říkali před volbama, říkáme to po volbách, měli jsme to ve volebním programu, máme to v programovém prohlášení vlády.
0: Podle organizátorů pochodu je návrh snahou oslabit Český rozhlas a Českou televizi a zbavit je nezávislosti. Demonstranti požadovali úplné stažení návrhu. S tím souhlasí i předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj o to opozice ve sněmovně usiluje. A víc chystáme do vysílání ranního Radiožurnálu po 8:30. Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí na východní Ukrajině. Ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině při ruských útocích zahynulo nejméně 23 lidí. V Českém Švýcarsku zbývá uhasit ještě asi 5 hektarů lesa. Původně hořelo na více než 100 hektarové ploše. Noc v Národním parku byla podle hasičů klidná i díky tomu, že přišel déšť. Radiožurnálu to řekl mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří.
2: Dnes ráno tu máme k nasazení 370 hasičů, nebude už probíhat letecké hašení a během dne se pak uvidí, zda odpoledne už bude možné redukovat síly a prostředky pro zásah.
0: V Národním parku začalo hořet v sobotu odpoledne. Oheň dostali hasiči pod kontrolu až pondělí večer. Policie dál vyšetřuje, co požár způsobilo.
3: Sport. Fotbalisté Arsenalu jsou po 20 letech ve finále Ligy mistrů. Postup slaví po vítězství 1-0 nad Atlétikem Madrid. Úvodní utkání ve Španělsku skončilo remízou 1-1. Do historického druhého finále Ligy mistrů v klubové historii dovedl Arsenal trenér Mikel Arteta.
4: Znovu jsme se zapsali do historie. Jsem nesmírně šťastný a hrdý na všechny v tomto fotbalovém klubu. Fanoušci s námi prožívali každý balón. Takovou atmosféru a energii jsem na tomto stadionu ještě necítil.
3: Finále Ligy mistrů se bude hrát 30. května v Budapešti. Druhý finalista vzejde z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain. Pařížané budou hrát v Německu a budou hájit jednogólový náskok. Hrát se začne v 21 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Před Brnem kolony na D1 i 52. Na D1 před Brnem se tvoří ranní fronty. Opatrně dojíždějte směrem z Prahy za Ostrovačicemi na 180. kilometru, směrem z Vyškova u Holubic na 211. Na tahu 52 z Mikulova na Brno nejdříve kolony před omezením u Pasohlávek obou směrně 15 až 20 minut a pak na příjezdu do Brna je kolona od exitu 9 Rajhrad na 15 minut k nehodě na 6. kilometru u Modřic. Na příjezdu do Prahy po D10 směrem z Boleslavy hustý provoz přes omezení u Brandýsa a teď těsně před Prahou vzniká kolona za sjezdem na Horní Počernice krátce zúžení více z místa od naší motohlídky.
7: Na úrovni čerpací stanice aktuálně odtahují dodávku s upadlým kolem. Policie dočasně uzavřela pravý pruh, projíždí se tak pouze jedním pruhem.
6: V Praze vrcholí ranní špička, vzniká řada kolon a problémy jsou ve Strahovském tunelu směrem dolů na Smíchov. Nehoda v pravém pruhu, dá se čekat výraznější regulace vjezdů do tunelů směr Praha 5, třeba před Blankou v Troji. Už teď po pojíždí kolona ze Zora z Cínovecké od sjezdu na Hloubětín kolem půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zpočátku bude většinou slunečno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a přehánky nebo i bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20, na horách 15. Tolik zprávy.
8: 8 hodin 5 minut, středa 6. května. Přejeme krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a budeme velmi rádi, když nás budete poslouchat dál, třeba po 10. hodině. To je vždycky tradiční čas pro naše osobnosti, pro naše moderátorské hvězdy. No a dneska je na řadě Kateřina Neumannová a její pořad Středeční klasika.
9: A bude se v něm probírat hlavně běhání na dlouhých tratích, protože hostem bude Jan Frisch, to je nejrychlejší český půlmaraton maratonec z toho pražského závodu, který se konal tady v hlavním městě před zhruba měsícem a půl. Měl jsem tu možnost si s panem Frišem povídat v neděli.
10: To příjemné, viď?
9: Teď během maratonu mluví výborně, ano. Takže máte se rozhodně na co těšit. Rozhodně vás i pozve na to, jak třeba začít s běháním, byť ne úplně na těch 21-kilometrových tratích.
10: Já myslím, že Jan Friš totiž taky pravidelně dělá nějaký podcast a je to na něm trošku slyšet, že je prostě profesionálně vymluvený. Trošičku nám tady se plete do řemesla, ale jde mu to teda opravdu hodně, skoro tak dobře, jako to běhání. Teď už One Republic, příjemný poslech.
5: Radiožurnál Sport. Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trunce vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Pražské Lvy 3-0.
1: To je téma, které teď probereme s bývalým volejbalovým univerzálem Janem Štokrem, taky šampionem extraligy nebo třeba vítězem Ligy mistrů. Hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Jak vypadají takové volejbalové oslavy titulu? My jsme včera probírali třeba hokejové oslavy mistrů světa před 30 lety ve Vídni. Fotbalové týmy rádi pompézně jezdí třeba otevřenými autobusy městem. Tak co volejbal, jak to tam vypadá?
2: No, já mám teda pohled ze dvou zemí takhle na ty oslavy a musím říct, že teda my Češi v těch oslavách jsme nedostižní, opravdu. I ostatní národy nebo spoluhráči z jiných zemí, s kterýma jsem hrál, tak podle mě nejlepší v tom fandě, nebo v tom slavení jsou opravdu Češi.
1: Takže ani Italové, kde máte další bohaté zkušenosti?
2: V Itálii třeba, když se vyhrála Liga mistrů nebo Liga, která je tam nejvíc ceněná, to Scudetto, to chce prostě každý a pro ty Italy je to nejvíc, tak se to potom slavilo třeba na náměstí, kde bylo, já nevím, já si pamatuju třeba 10 000 lidí, takže to bylo úžasný, ale takový ty soukromí oslavy, tam už potom nebyly, protože se většinou hráči rozjíždějí potom do reprezentací, takže toho prostoru tam nebylo, ale myslím si, že v Čechách se na to vždycky ten čas najde, tak myslím si, že jestli to je ve fotbale, v hokeji nebo ve volejbale, tak v Čechách slavit teda umíme.
0: Jan Štoker v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Pojďme na ten včerejší zápas. Nejtěsnější asi první sada. Jednoznačně koncovku Lvy nezvládly po útoku Univerzála Kolátora do autu neúspěchu blokaře Pabla Krera. V útoku Karlovarsko odskočilo na 23-20. Lvům nepomohl ani příchod tradičního žolíka na servis. Radka Sudy tentokrát poslal podání do sítě. Byl to podle vás jeden z klíčových momentů zápasu?
2: Myslím si, že ano. Ten zápas se vyvíjel tak, jak by měl vypadat 5. rozhodující zápas extraligy a tam už rozhodují opravdu chyby a Lvi si v té koncovce dovolili 2 chyby nebo takovou, řekl bych, dvojnásobnou nesouhru a prakticky neříkám, že by to zrovna Karlovaru nebo karlovarskému klubu darovali přímo, ale prostě ten první set je klíčový. Je to takový, že se ten tým může uklidnit, naopak ten tým, který prohraje vlastníma chybama, tak může trošku znervoznit a myslím si, že to se přesně stalo včera po prvním setu.
1: A je to tak, že některým hráčům Lvu ten zápas tolik nesedl? Četl jsem třeba v nějakých ne úplně odborných kruzích, ale řekněme na různých webech, že třeba Davidu Kolátorovi to tolik nesedlo, tak myslíte si, že tohle taky mohl být rozhodující faktor?
2: Co si budeme povídat? Už jenom potom, když se podíváme na to skóre, jak vypadal druhý a třetí set, tam nepomohla ani ta 10-minutová přestávka pro pražský Lvy. Já si myslím, že Karlovarsko si šlo od začátku trošku více po tom vítězství. Nevím, co se stalo u některých hráčů Lvu Praha, protože aspoň teda z televize mi to přišlo, že takhle se nebojuje o titul, když už to dotáhnu do 5. zápasu. Tam prostě reakce třeba Jakuba Ihnáta, který je takový emoční, na něm bylo vidět, že chce vyhrát, že chce trošku strhnout ty své spoluhráče, ale u některých mi to přišlo, že tou situací nebyli úplně pohlceni, takže to mě možná trošku zklamalo. Je fakt na druhou stranu, že Karlovy Vary, že hráli doma. V téhle sérii byla vždycky, nebo to domácí prostředí vždycky bylo výhodou. Tady potom už je zase, se bude rozebírat, když chcete dohrávat jako 5. zápas nebo rozhodující zápas doma, tak už zase koukáte, jak dopadla vlastně ta základní část, kdo byl první v tabulce. Jo, takže tu výhodu potom využili Karlovy Vary, takže Potom si možná praští lvi budou říkat, kde jsme během sezóny ztratili ty body, abychom byli třeba před Karlovými Varama nebo před tím soupeřem, s kterým hrajeme finále, abychom třeba ten důležitý pátý zápas dohrávali doma.
0: S Janem Štokrem si povídáme na Radiožurnálu Sport, když se chytím jedné věci, kterou jste zmínil, a to je tedy to domácí prostředí. Dvojnásobní šampioni praští lvi ani tentokrát Karlovarsko v extraligové sezóně nedokázali porazit. Na jeho palubovce, tak jak se vlastně hraje ve Varech, nebo čím je to výjimečné? Je to něčím výjimečné a jak se tam třeba hrálo vám?
2: No, mně se teda ve Varech, abych řekl pravdu, hrálo špatně.
0: Takže to funguje.
2: Je to možný, jsou tam trošku jiná světla nebo jiné rozvržení světel. Mě třeba to moc nesedělo. Ta hala je o něco menší, než jsou třeba zvyklí praští lvi. I to mohlo hrát nějakou roli. Když jsem se díval dneska ráno ještě do statistik zápasu, tak se vždycky říká, že nejdůležitější je servis, že dotlačili jsme chybám soupeře servisem. Včera to tak neplatilo, za ten zápas jsme viděli snad jenom dvě SA, docela málo se i kazilo, tam bylo myslím na obou stranách po 8 zkažených servisech, takže o servisu to opravdu nebylo. Včera co rozhodovalo, tak to byly bloky, kde Karlovy Vary získali 6 bodových bloků, Praha pouze jeden, a na útoku Karlovy Vary opravdu excelovali. Tam se dostali na nějakých 60% a když to řeknu po první ztrátě, nebo když měli dobře přihráno, což měli, tak útočili přes 90%. To je úplně neuvěřitelné číslo. Takže to byly takový trošku rozhodující faktory. Další faktor, který se mi teda líbil u Karlových Varů, byla hra v poli. Oni opravdu neskutečně moc vyčapali balónu v poli. A to musím zmínit i vlastně nejlepšího hráče Janssonse, lotyšského univerzála, který si myslím, že není úplně nejlepší polař, nebo viděl jsem ho v situacích, kdy opravdu v poli si nevěděl rady s balónem, a včera opravdu mu to sedlo a byl výborný jak v útoku, tak i při hře v poli jako ostatní jeho spoluhráči.
0: Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul. Na trunce vrátili po 4 letech, když dokázali porazit obhájce trofeje Pražské lvy. My jsme o tom teď mluvili s bývalým volejbalovým univerzálem Janem Štokrem. Tak moc děkujeme za váš čas a ať se daří, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Vy posloucháte středeční Radiožurnál Sport v 8 hodin a 21 minut. Martin Nečas pomohl ve druhém kole playoff NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesotou. Avalanche vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.

Joe Cocker dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Je 8:25. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále vyhráli 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Mistrovství světa na ploché dráze. 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
6: Radiožurnál je půl deváté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
7: Ústavní soud za půl hodiny vyhlásí rozhodnutí o krácení odměn pro politiky, kteří působí zároveň v obecním i krajském zastupitelstvu. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Podle nich je naopak žádoucí, aby měl člověk zkušenosti s obou samospráv. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé na úrovni obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Změnu prosadila předchozí vláda. Severní Korea nově považuje Jižní Koreu za své území odtržené separatisty. Vedení země to potvrdilo v novele ústavy. Dokument už neobsahuje ani zmínky o snaze sjednotit obě země. Změny podle agentury Reuters v novele ústavy. Potvrzují směřování státu pod vedením diktátora Kim Jong-una. Ten vztahy mezi zeměmi vnímá jako oboustranně nepřátelské.

0: Přátelské. Novela severokorejské ústavy taky oficiálně zaručuje Kim Jong-unovi například právo nasadit jaderné zbraně. Noční běh pro světlušku dnes rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci už 15 let pořádá na různých místech Nadační fond Českého rozhlasu. Podporuje tak lidi se zrakovým postižením. Registrace u Českobudějovické sportovní haly začne v 19 hodin. Start je v 9 večer. Přistoupí taky kapela Byt číslo 4. Sport. Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem v playoff NHL zatím neprohráli. Ve druhém kole vyřazovací fáze porazili Minnesota 5-2 a vedou 2-0 na zápasy. Martin Nečas k výhře přispěl úvodním gólem a taky jednou asistencí. Po dvou zápasech na ledě Colorada se série přesouvá na led Minnesota.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda za Loktem a kolona před Brnem. Na D1 z Brna na Prahu pozorně za sjezdem na Kutnou horu. Kolona z 65. kilometru teď se rozjíždí na 64. před chvílí po nehodě kamionu uvolnili pravý pruh, je to na pár minut. Na D1 před Brnem zůstávají ranní fronty ještě ve směru z Prahy. Za Ostrovačicemi na 180. se brzdí do zastavení. Osobní auta různě pomalou jízdou až půl hodiny do zúžení u D2. Na 52. z Mikulova na Brno zůstává u Pasohlávek před omezením zdržení obousměrně až 20 minut a potom na příjezdu do Brna z Mikulova za sjezdem na Hrušovany kolona z 12. kilometru se rozjíždí, nehodu na 6. u Modřic dořešili, ještě je to asi na 10 minut. Na silnici 57 na příjezdu do Vsetína před omezením u Potůčků vzniká kolona od Bobrků na 10 až 15 minut. A
3: některé auta to objíždí městem a tam je to také celé ucpané.
2: A v Praze silná ranní špička, řada kolon, třeba na východním okruhu směr Lanový most od D11 k Průmyslové, anebo celou Libereckou dolů k Blance se to sune až 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Přes Česko včera zvolna přišla zvlněná studená fronta, na které se objevily přehánky i bouřky, v okolí Vlašimi dokonce padaly i menší kroupy. Na Rokycansku pak meteorologové pozorovali zajímavý jev, při kterém vzniklo neobvyklé teplotní rozhraní, které se chová podobně jako studená fronta. V těchto místech klesá prudce během pár minut teplota o více než 5 stupňů. A toto teplotní rozhraní může i po skončení původních bouřek urazit vzdálenost stovek kilometrů. Jestli se něco takového vytvoří i dnes, to zatím nevím. Jisté ale je, že dopoledne nás čeká ještě slunečno, odpoledne a večer se pak nebe zatáhne a počítat musíme s občasnými přeháňkami nebo dalšími bouřkami. Teploty dnes mezi 20 a 26 stupni, na hřebenech hor naměříte kolem 15 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který bude večer v Čechách slábnout, naopak v bouřkách bude přechodně zesilovat. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Prvními finalisty fotbalové ligy mistrů jsou hráči londýnského Arsenalu. Po úvodní remíze ve Španělsku totiž dokázali porazit doma v Londýně Atletico Madrid 1-0. Detaily přidá Mirko Vasič. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. Jediný gól odvety dal na konci prvního poločasu anglický reprezentant Bukayo Saka, když dorazil do branky střelu Belgičana Leandra Trossarda. Londýňané neprohráli ani 14. utkání v této sezóně prestižní soutěže a do historicky druhého finále Ligy mistrů je dovedl španělský trenér Mikel Arteta.
2: Znovu jsme se zapsali do historie. Jsem nesmírně šťastný a hrdý na všechny v tomto fotbalovém klubu. Fanoušci s námi prožívali každý balón. Takovou atmosféru a energii jsem na tomto stadionu ještě necítil. Víme, co to pro všechny znamená. Kluci odvedli skvělou práci. Proto jsme po druhé v historii a po 20 letech zpátky ve finále Ligy mistrů.
1: V roce 2006 Arsenal prohrál boj o titul v Lize mistrů s Barcelonou, no a proto zabojuje 30. května v Budapešti o premiérový, ano, řekněme to, ušatý pohár. Arsenal má tedy v poslední době nabito, honí to v anglické lize a teď tedy i v Lize mistrů.
0: Jestli si, Miro, dobře pamatuju, před 20 lety bylo toto finále, kdy Robin van Persie byl vyloučen za to, že neslyšel rozhodčího, prostě zakončil a dostal druhou žlutou. Já myslím, že to byl ten zápas, který byl takhle poznamenán. Každopádně zahraje si proti lepšímu z dvojice Bayern Mnichov Paříž. Úřadující šampioni budou večer v Německu hájit jednobrankový náskok po úvodním vítězství 5-4. Tak myslíš, že se v Německu dá očekávat podobná přestřelka?
1: No, každopádně si to myslí i samotní aktéři. Kouč francouzského týmu, Španěl Luis Enrique, tak ten po prvním semifinále řekl, že k postupu budou jeho svěřenci potřebovat v odvetě 3 vstřelené branky. Výhodu domácího prostředí bude mít tedy tentokrát Bayern Mnichov, ale hráči Paris Saint-Germain mají na Allianz Arenu skvělé vzpomínky. Loni tam totiž poprvé triumfovali v Lize mistrů, když deklasovali Inter Milan 5-0. Boj o druhé místo v letošním finále začne v Mnichově v 21 hodin a myslím, že všichni doufají, že to bude taková krásná podívaná, jako bylo v tom prvním utkání, protože po tom zápase se prakticky nemluvilo o ničem jiném a když se to pak srovnávalo tehdy s remízou Atletika s Arsenálem 1-1, tak to vypadalo, že jeden zápas se hrál na zemi a druhý na měsíc.
3: No, ona podobná superlativa možná budou padat i po tom dnešním zápase, protože dá se očekávat, že si fanoušci úplně nepřišli na své během toho včerejšího remízové utkání, vítězství Arsenalu 1-0. Každopádně Paris Saint-Germain Bayern v tom prvním případě 5-4 kvaratskli a měl fantastický zápas, tak i na něj se bude hodně upírat pozornost. Díval jsem se na různé citace na zahraničních webech. Třeba Němci mluví o tom, že nemůžou úplně všechno překopat, že to nemůže Vincent Kompany, trenér Bayernu Mnichov, úplně všechno celé změnit. Jonathan Tah, tedy stoper, si hodně ulevoval vzhledem k tomu, že prostě nechce, aby jeho tým dostával 5 gólů v defenzivě. Ale říkám si, co Safra může platit na ty rychlonožky na hrotu útoku Paříže.
0: Rozhodne se dneska večer, co, Miro?
1: No, to by mě taky zajímalo, protože nemáte Kvaratskheliu, dejte tam Dembeleho. A ono je tam těch hráčů víc, třeba když Zaire Emery, pamatuju si, když vyletěl jako mladý, to bylo taky takové zjevení, asi zatím třeba nedosáhl takové úrovně jako Jamal a podobně Slávy, ale i tenhle kluk prostě odmala dokazoval, že může hrát nejvyšší soutěž, takže věk je jenom číslo, ono se to občas říká obráceně, ale v tomhle případě si myslím, že to platí i v těch mladých letech.
0: Po 20 letech fotbalisti Arsenalu jsou po vítězství nad Atletico Madrid ve finále Ligy mistrů. Dnes večer se rozhodne o tom, s kým si v něm zahrají. Mluvili jsme o tom s Mirkem Vasičem. Díky.
1: Naslyšenou.

0: AC/DC dohrávají v 8 hodin a 46 minut. Ještě předtím, než budeme za pár minut v našem vysílání soutěžit, tak pojďme na loterii, samozřejmě na tu draftovou, protože to je téma, o kterém jsme s Adamem Weidenthalerem mluvili nedávno a velmi rádi ho znovu pokusíme se přesvědčit, aby nám to všem vysvětlil. Tak kdo vyhrál?
1: Toronto Maple Leafs, to je tým, který měl pátou nejvyšší pravděpodobnost na výhru právě v té draftové loterii, 8,5%, ale ono to moc nehraje roli, protože když jsem se díval na to, jak vlastně dopadaly ty předchozí loterie, tenhle formát funguje zhruba nějakých 10 let a má zamezit tomu, aby týmy dobrovolně byly špatné, tak zafungoval v podstatě jen asi 3x, 4x, ale jinak vždycky to připadne, ten první, to první místo vždycky připadne týmům, které...
0: První volba.
1: Které jako vlastně jsou docela dobré, které mají akorát nějaké zakolísání drobné ve své sezóně. A něco podobného ukazují Maple Leafs, protože to je tým, který předtím pravidelně postupoval do playoff, měl ve svém týmu a stále má Austina Matthewsa, tedy bývalou jedničku draftu, byl tam Mitch Marner, jeden taky z vysokodraftovaných hokejistů, takže teďka k Matthewsovi přijde nová hvězda. Na druhé místo se dostali San Jose Sharks, no a až třetí jsou Vancouver Canucks, tedy opravdu ten nejslabší tým NHL, který sice má problémy a potřeboval by nějakého šikovného mladíka, ale nedostane ho, i když ze třetího piku, lidově řečeno, to není lidově řečeno, anglicky řečeno, ze třetí volby i tak se dá vytáhnout nějaký zajímavý talent. Mimochodem, mezi těmi talenty na těch prvních místech by asi neměl být žádný český hokejista, byť se mluví o Adamu Novotném, bývalém útočníkovi Hradce Králové, který přešel do Zámoří, tak ten by mohl být někde okolo 10. 15. místa, ale na prvních místech se očekává buď Kanaďan Gavin McKenna, anebo Švéd Ivar Stenberg, kterého si můžou Češi pamatovat z toho posledního juniorského mistrovství světa. Ve finále pomohl Švédsku k titulům, kdy byl jedním z těch nejvýraznějších mužů, měl 3 body, tak pardon, měl 2 body, dokonce i při té finálové výhře 2-1 nad Českem.
0: Teď už divoký byl a za chviličku soutěž.

že jsem jakkoliv bázlivý, často bývám nohama na zemi a vím, že mě Bůh neopustí, to, co teď mám, je jeden z nesplněných.

0: 8 hodin 50. Žurnál Sport. Pojďme soutěžit, je všední den, takže pro vás máme tentokrát vstupenky. O tom, na co jsou, to řekne Adam Weidenthaler za malou chvilku. Já připomenu to nejzásadnější pravidlo. Pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte. Dejte šanci ostatním. Připomenu taky telefonní číslo, i když na něj už někdo teď volá. 221 552 222. Adame, pojďme ještě jednou říct, o co hrajeme.
1: Je to na závody plochodrážní na pražské Markétě Speedway of Nations s pořadovým číslem 2. Tyhle závody se pojedou 22. května. My jsme o ně vlastně soutěžili už v pondělí, takže pokud jste to zkoušeli v pondělí a nedovolali jste se, tak hodně štěstí teď pro následující sekundy.
0: No, pojďme něco říct k tomu zvuku. Neřekneme vůbec nic, poznáváme sportovce.
1: No, tak můžeme říct, že jsme o něm mluvili už dnes ráno v našem vysílání. Je 6. května a to je tedy nutné připomenout, že on dnes slaví jedno významné životní jubileum. Je to závodník, který s plochou dráhou není spjatý, byť dvě kola jsou jeho přítelem.
2: Myslím si, že je okamžik to zkusit. Vepředu už závod byl daný. Myslím si, že Petr si pojistil zelený dres, což je pro něj samozřejmě důležitý, když určitě by všechny ty druhý místa rád vyměnil za vítězství, ale věřím, že ještě není potřebný konec a že se někde ještě o něco pokusí.
0: 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. Jenom zaznělo tam jméno Petr, tak ten Petr mimochodem nebude to moc dlouho už trvat a dorazí do České republiky, taky jsme ho tu chvilku neměli. Měl by tady propagovat jeden závod i pro amatéry, který se pojede, měl by se ho, myslím, i zúčastnit. Ale na toho se neptáme.
1: A on se nemenuje Petr, ale jmenuje se Peter.
0: Je to tak, je to tak, přesně tak. Jmenuje se Peter a měl by tedy 100% dorazit na amatérský letap. Tak ještě jednou připomínám telefonní číslo, protože od té doby, co jsme zahráli zvuk, tak jste to tak trošku vzdali, ale teď už tedy znovu tady někoho snad máme. Tak krásné ráno, slyšíme se, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza.
0: Dobrý den, Honzo, slyšel jste zvuk a poznal jste sportovce?
3: Slyšel a myslím si, že je to Petr Sagan.
0: Není to Petr Sagan, on tam právě ten muž o Petru Saganovi mluvil, tak se nezlobte, mějte se hezky.
3: Pohodě, mějte se, nashledanou.
0: Nashledanou, tak ano, můžeme už to tedy prozradit, protože už jsem to prozradil. Byla tam řeč o Petru Saganovi, tím pádem je jasný sport, tak pojďme tedy na to. Kdo je další? Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Honza. Já si myslím, že to je pan Kreuziger.
0: Je to pan Kreuziger, přesně tak. Mluvil o Petru Saganovi, protože v té době, ze které byl tenhle zvuk, a to je tedy už pěkných pár let zpátky, mluvili samozřejmě o cyklistické Tour de France, kde tenkrát spolu jezdili za jednu stájnu a my si u Romanu Kreuzigerovi vlastně už po druhé dnes ráno povídáme, protože dneska slaví 40. narozeniny. Tak fandíval jste Romanu Kreuzigerovi, když on byl tím českým želízkem na Grand Tour?
4: Tak my jsme nikoho jiného neměli, takže se nedalo nefandit.
0: Je to tak. Vyhráváte 2 lístky na Markétu, tak si to užijte. Koho vezmete?
4: Asi Senátory.
0: Super. No. Tak jo, zůstaňte nám určitě na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam ty lístky poslat. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Děkujem, naschledanou.

0: góly v přímém přenosu.
1: Jirasor opět peláší směrem na branku sám a Jirasor dává gól!
2: Poslední míčky zápasu.
3: Je dobojováno na pražské štvanici, alespoň pokud jde o tento duel.
0: I rozhodující chvaty.
4: Už jen 3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz!
2: Radiožurnál Sport.
0: Díky nám jste u všech důležitých sportovních momentů v Česku i ve světě.
2: Radiožurnál Sport.
0: Každý všední den od 10 hodin dopoledne rozhovory známých osobností se zajímavými hosty.
2: Radiožurnál Sport. Sportovní vysílání od rána do večera.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
6: Je 9 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
7: 105 tisíc dětí v Česku kvůli nedostatku lékařů nemá svého pediatra. Američtí republikáni navrhují vyčlenit $1 miliardu z veřejných peněz na Trumpův taneční sál v Bílém domě. Prezident přitom sliboval, že ho zaplatí soukromí sponzoři. Volejbalisté Karlovarska mají po 4 letech extraligový titul. Dlouhé kolony jsou na obchvatu Slaného kvůli porouchanému vozidlu. A zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer přehánky a bouřky a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: V Česku je nedostatek pediatrů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je bez lékaře 105 tisíc dětí, tedy asi 5% z celkového počtu v zemi. Problém je to hlavně v příhraničních regionech, třeba v Karlovarském kraji.
8: Scháním doktora už docela dlouho, však nevím, co mám dělat.
9: Říká paní Petra Schebska. V kraji přitom nemají pediatra asi 4 tisíce dětí. Jednu z ordinací proto převzala i nemocnice v Chebu a připravuje pro ní nové prostory přímo v areálu nemocnice, potvrdila její ředitelka Miloslava Lukešová.
10: Tak, aby od 1. července jsme zahájili provoz v těchto prostorech.
9: Průměrný věk pediatrů v kraji je asi 62 let, doplňuje krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková.
11: Pokud se nic nezmění, tak nastane katastrofa.
9: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, tak také obce a města. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
7: Taneční sál

0: který Donald Trump buduje v areálu Bílého domu, měl být financovaný výhradně ze soukromých darů. Republikánští senátoři teď ale navrhli zákon, který počítá s miliardou dolarů z daní na jeho vybudování.
1: Donald Trump několikrát veřejně prohlásil, že velkolepý taneční sál o rozloze přes 8000 metrů čtverečních, který nechává postavit na místě zbořeného východního křídla Bílého domu, nevyjde daňové poplatníky vůbec na nic. Původně měla stavba stát 200, poté 300 a nakonec 400 milionů dolarů. Nyní ale republikáni na projekt žádají miliardu. Argumentují nedávným útokem při večeři korespondentů, kde byla ohrožena prezidentova bezpečnost. Demokraté mluví o podvodu na voličích a plánují záměr zablokovat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Britská rocková kapela Rolling Stones má nový single In the Stars. Je to už druhá píseň z chystané desky Foreign Tanks. Tu skupina vydá 10. července.
2: Na desce bude kromě singlu In the Stars dalších 13 písní. Podíleli se na nich i hostující muzikanti, třeba Paul McCartney nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Nové album Foreign Tanks kapela nahrála v západním Londýně. Chystaná deska má být podle skupiny věrná zvuku Rolling Stones s kořeny blues, country a rocku. Kapela, která vznikla v roce 1962, má za sebou dlouhou historii alb a slavných singlů. Zatím poslední deska Hackney Diamonds vyšla po 18-leté odmlce v roce 2023. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Sport. Volejbalisté Karlovarska jsou po čtvrté extraligovými mistry. V rozhodujícím pátém finále porazili pražské Lvy jasně 3-0 na sety a získali po 4 letech pohár pro extraligové vítěze. Všechny tituly s Karlovarskem slavilo libero Daniel Pfeffer, který poslední vítězství sledoval v roli hrajícího manažera z lavičky.
4: Já to prožíval vlastně skoro stejně jako na hřiště, já jsem hodně emotivní člověk, ale měl jsem od toho odstup a viděl jsem spoustu věcí, které bych ze hřiště neviděl a bylo to moc fajn si to zkusit takhle. V mém případě je to už po čtvrtý a vždycky je to jako poprvý, je to nádhera a to se neomrzí.
3: Prvními finalisty Ligy mistrů jsou fotbalisté Arsenálu. Po úvodní remíze ve Španělsku porazili Atletico Madrid 1-0. Druhým finalistou bude buď Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Francouzský klub bude v semifinálové odvetě v Bavorsku hájit jednogólový náskok. Utkání je na programu od 21 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem i na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za Ostrovačicemi na 179. kilometru opatrně dojíždějte do zastavující kolony, za sjezdem na Popůvky se to rozjíždí, pak se zase brzdí i osobní auta v levém pruhu před exitem 190, před sjezdem k výstavišti, za ním se potom sunou hlavně kamiony k D2. Na silnici 43 ze Svitav na Brno popojíždí kolona u Milonic a je to až na 20 minut k nehodě v Lažanech.
7: Se naboural autobus s nějakým osobákem, ještě to tam pořád vyšetřil.
6: Na tahu 7 Praha Chomutov se tvoří dlouhé kolony na obchvatu Slaného obousměrně i přes půl hodiny. Za sjezdem na Smečno se v omezení porouchalo vozidlo, jezdí se k Jevadlově. Fronty na Chomutov už kousek za koncem dálnice D7 směrem na Prahu od Lotouše. V Praze stále ještě raní nápor. Východním okruhem se auta vlečou od Černého mostu k Průmyslové půl hodiny. Na hlavní části okruhu je silný provoz před Ořechem obousměrně, hlavně z letiště na D1, tam je fronta už z D5 od Rudné a na severu metropole zůstává plná hlavně Liberecká od Praseka dolů k Blance v Troji, je to i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno odpoledne a večer, přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky a teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
8: 9 hodin 6 minut, krásné středeční dopoledne všem posluchačům Radiožurnálu Sport vám dál přejeme ze studia tady na Vinohradské 12. Pojďme pozvat všechny tenisové fanoušky do Říma na antukový turnaj série Masters, protože dneska to české zastoupení bude opravdu velmi, velmi vydatné. Všechno by to mělo začít zhruba za 2 hodiny. Víta Kopřivu čeká Maďar Marošan.
9: A co se týče ženského pavouka, tak tam vstoupí do úvodního kola Kateřina Siňaková, Sára Bejlek, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Postupně by se měly dostat na kurty, takže věřme tomu, že v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport pro vás budeme mít v podstatě pokaždé nějaké čerstvé informace přímo z Říma. No a vzhledem k tomu, jak to vypadalo na tom předchozím antukovém turnaje taky v ženské zemi v Madridě, kde se dostali do závěrečných kol čeští reprezentanti docela v hojném počtu, tak by ta forma mohla být slušná i směrem k tomu, že se blíží jeden zajímavý Grand Slam.
8: Blíží se jeden zajímavý Grand Slam, hrává se většinou v Paříži, jmenuje se French Open nebo Roland Garros, jak chcete, samozřejmě tam už to bude přímo taky s reportérem Radiožurnálu Sport přímo na místě, tak jako jste zvyklí od nás, Adamem, teď už Iggy Pop.
5: Radiožurnál Sport,
10: Karel Janů a Adam Weidenthaler.

0: Iggy Pop dohrává v 9 hodin a 10 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport. Fotbalisti londýnského Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma Atletico Madrid 1-0. No a v součtu s tou úvodní remízou 1-1, to znamená jejich postup po 20 letech do finále milionářské soutěže.
1: Je to téma, které teď probereme s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Před tím dvojzápasem se někteří snažili nalákat právě na to utkání Arsenal Atletico s tím, že Atletico už dávno není defenzivním týmem jako v minulosti, že ani Arsenal nebude betonovat, tak suma sumárum 2 zápasy, 3 góly, 10 střel na bránu. Zůstala utkání Arsenal Atletico za očekáváním, nebo bylo podle tebe na co se dívat?
2: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu zápasu PSG Bayern jsme všichni úplně jako zklamaný ze všech ostatních zápasů, takže já úplně chápu tenhle ten pohled, ale já jsem byl spokojený, mělo to velkou kvalitu, ty týmy jsou fantastický oba dva, samozřejmě nikdo bez hlavy neútočil, protože nebylo potřeba úplně hned dohánět nějaký náskok, ale Arsenal byl lepší a zaslouženě postoupil.
0: Pavle, když začneme jednotlivě u hráčů, vyzvihl bych rád Bukaya Saku. Kapitán Arsenalu se týden a půl zpátky vrátil po dalších zdravotních problémech a když od té doby nastoupil v základní sestavě, tak pokaždé skoroval, tak je to určitě výjimečný fotbalista a myslíš, že už ta samotná jeho přítomnost na trávníku fotbalistům Arsenalu pomáhá ke klidu? Ty jsi třeba během své kariéry jako kapitán cítil, že se na tebe čekalo?
2: No, tak někdy ten hráč samozřejmě ne, že to cítíš, ale i to mužstvo vlastně cítí to, že s tím hráčem, na kterýho je zvyklý a který nastupuje vlastně ve všech zápasech pravidelně na tom svým postu, tak najednou tam není a není to úplně ono. A když se vrátí, tak zase jsou to ty starý výkony a ty starý principy hry, ty starý návyky se tam vrátí, není tam nikdo jiný, byť samozřejmě v Arsenalu je spousta hráčů, který dokážou Saku nahradit nebo by měli dokázat, tak to může být jiný. Včera já bych neřekl, že předved nějaký fantastický výkon, ale byl tam, kde měl být a tím svým krátkým pohybem před tou dorážkou toho gólu prostě zajistil Arsenalu postup. Takže jo, je to hráč, který je důležitý a který je výborný, ale včera měl malinko štěstí, bych řekl.
1: Na straně druhé taková labutí píseň Antoina Griezmana, respektive možná i Koke jeho dlouholetého kapitána, proti kterému ty jsi, pokud si dobře vzpomínám, zahrál, když jste hráli s Atletikem Madrid. Každopádně myslíš si, že ještě třeba někdy tahle fotbalová generace, která je v Atletiku, dostane šanci si zahrát takhle daleko v Lize mistrů, nebo jestli už to bude bez těchto dvou třeba legend?
2: No tak bez Griezmana to bude určitě, tento už avizoval. Já si myslím, že samozřejmě hrozně rychle to letí a ty hráči můžou to absolvovat. Ten zbytek toho týmu je výborný. Musím pochválit Hanska, který byl fantastický, mě se hrozně líbil. Těšil jsem se na něj a byť samozřejmě Atletico nepostoupilo, tak i pro ně je to úspěch. Samozřejmě asi jako to zklamání je veliký, ale já si myslím, že pokud Atletico posílí na těch důležitých místech vepředu, není tam ta kreativita. Samozřejmě Griezmann je fantastický hráč, ale společně s Alvarezem úplně na tu ofenzivu nestačil, tam toho bylo málo dopředu a já si myslím, že Atletico prostě bude mít vždycky hráče, který potenciál na to, aby hráli finále Ligy mistrů, že je mít budou.
0: Ty si, Pavle, před chviličkou řekl, že ten čas letí, tak Arsenal je ve finále Ligy mistrů po 20 letech a když se podíváme na tu jeho současnou situaci, tak už to zase vypadá o hodně veselej, než to vypadalo ještě velmi nedávno. Jsou tedy ve finále, tam je čeká někdo z dvojice Bayern PSG. V anglické lize 3 kola před koncem aktuálně vedou Premier League, tedy o 5 bodů, i když musíme vždycky připomenout, Manchester City má o zápas míň, tak bude z toho konečně nějaká veliká trofej pro Arsenal po hodně dlouhé době, případně třeba i 2?
2: Tak je to klasický to pořekadlo, že každý vidí tu sklenici jinak, někdo plnou, někdo poloprázdnou. Já si myslím, že Arsenal to vidí velmi optimisticky a že mají opravdu na dosah velký úspěch. Myslím si, že v anglické lize to dotáhnou, ale v Lize mistrů tam bude ještě jeden lepší tým.
1: Říká Pavel Horvát, se kterým se bavíme o tom, i která dnes budou hrát právě možná ty lepší týmy proti sobě. Bayern Mnichov versus Paris Saint-Germain. Neutrální fanoušek si dost možná tady spraví choť v souboji německého a francouzského šampiona. Minule tam bylo k vidění takový totální fotbal v pravém slova smyslu, 9 branek, spousta dalších šancí. Tak co ty sám očekáváš od toho dnešního odvetného zápasu, jestli to třeba nebude možná o něco svázanější? Kouč Paris Saint-Germain Luis Enrique porovnal ten první zápas a i tu dnešní odvetu třeba k zápasům tenisovým mezi Nadalem, Federerem, Djokovicem.
2: No, tak já si myslím, že tyhle mužstva, možná to řeknu jako hloupě, ale neumějí bránit. Myslím si, že jejich obrovskou silou a doménou je ofenziva a v jejich zápasech padá spoustu gólů a já doufám, že se to vyrovná tomu zápasu před týdnem, protože to bylo posluchači prominou žrádlo a já se na to těším i dneska a doufám, že to bude podobný.
0: Takže opravdu myslíš, že by to mohlo být něco podobného tomu neskutečnému zápasu, který jsme viděli před týdnem, protože můžeme klidně připomenout i Vincent Kompany, vlastně trenér říkal, teď prostě nemůžeme všechno překopat, tak vlastně myslíš, že se vážně může opakovat takový bláznivý zápas?
2: No já si myslím, že jo, protože opravdu ty mužstva mají ten potenciál hlavně dopředu a ono, když máš takovouhle kvalitu dopředu a opravdu to trénuješ, tak ten zadek, já bych to, pardon, zase přirovnal trošinku k té naší Plzni tenkrát, kdysi před těma 100 rokama skoro, tak my jsme vlastně taky přemýšleli o tom, kolik gólů dáme a ne jako jestli jako dostanem. Takže jestli ty hráči to mají takhle nastavený, tak těžko jim před tím zápasem úplně na tabuli vysvětlíš to, že budou jenom bránit a že ty góly nebudou dostávat.
0: Nejlepší možná pozvánka na dnešní večer Liga mistrů Bayern Paříž 21:00. Teď jsme si nejenom o tom povídali s Pavlem Horvátem. Pavle, díky moc a hezkou středu.
2: Díky, naslyšenou.

0: Sum 41 ve středečním radiožurnálu Sport je 9 hodin a 21 minut. Česká hokejová reprezentace je ve Švédsku, kde zítra vstoupí do posledního přípravného turnaje před mistrovstvím světa. Na místě je taky kolega František Kuna, kterého zdravíme. Hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Františku, místo, kam národní tým zamířil, se jmenuje Ängelholm. To možná posluchačům zas tak moc neřekne, ale když třeba zmíníš název tamního hokejového klubu, tak už možná budou vědět víc.
1: Určitě ano, kdo sleduje švédskou nejvyšší soutěž, tak název tohoto města nenajde v tabulce nejlepších týmů nebo v nejvyšší soutěži, ale je tady tým, který se jmenuje Regle. Takový tým, který má zelené logo, kulaté, a ve spodní části je napsáno právě těchto 5 písmen a jako logo to připomíná jen tedy v zelené obdobě logo týmu, kanadského týmu Edmonton Oilers. Je to úspěšný klub, dlouhá léta, zelená vévodí jeho barva i tady tomu místnímu stadionu. A jen tak pro představu, abyste věděli, jak je Ängelholm velký, tak v porovnání s Českem zhruba stejně jako Prostějov, Přerov nebo Česká Lípa. Plus minus 40 tisíc obyvatel, nic velkého.
2: Jak to tam tedy vypadá? Stejně jako v České Lípě, stejně jako v Prostějově?
1: Ne, to úplně ne. Zimní stadion je v podstatě úplně mimo město, kolem je velké parkoviště a kolem zimního stadionu je takový větší sportovní komplex, kde byste si mohli zahrát třeba badminton nebo padel a také si mohli zatrénovat i teď na začátku v května na dohromady 3 ledových plochách. Jedna je v té hlavní, v té Katena aréně, která připomíná stadiony v českém příměru jako Třinec, Karlovy Vary nebo Liberec, a pak 2 tréninkové haly, které jsou opravdu velice skromné, úsporné, a je to takový hokejový minimalismus. Mezi mantinelem a zdí jsou zhruba 2 metry. Je tam ukrutná zima i teď a jsou tam ideální podmínky pro trénink, takže se tady mohou v klidu vystřídat 4 týmy, tedy Česko, Švédsko, Finsko a Švýcarsko.
0: No a už se česká hokejová reprezentace dostala na trénink?
1: Jednou ano, včera, ono to souvisí celý ten program s tím, že v letošním roce byly olympijské hry a proto se švédské hry, které se pravidelně konají v únoru, což byla olympiáda, posunuli mezi české hry a mezi mistrovství světa. Takže Češi se Švýcary dohráli ten poslední zápas turnaje v neděli v Českých Budějovicích, pak byl volný den a pak se letělo už v úterý a ještě národní tým změnil to, že se poletí v úterý ještě dřív, než se letět mělo, protože v plánu byl trénink v Praze. Nakonec se Češi vlastně i dohodli se Švýcary, nebo ti s tím souhlasili, že se poletí zhruba v poledne a bude se trénovat ještě tady, ale šlo to velmi, velmi rychle, protože letiště od zimního stadionu je v podstatě kousek, takže z letadla se šlo rovnou do autobusu, mezi tím kustodi naskládali věci, stáli pár metrů od letadla, rovnou do dodávky a šlo to velmi rychle.
2: Hezky plasticky podrobně to vypráví František Kuna, náš hokejový reportér aktuálně ze švédských her. Ty už si měl možnost bavit se s některými českými reprezentanty v týmu, třeba i Michal Kempný, jehož návrat do extraligy před pár desítkami hodin oficiálně potvrdilo Kladno. On bude hrát za středočeský tým, tak měli jste šanci třeba už i s ním mluvit nebo s dalšími novici teď v té nominaci Radima Rulíka na švédské hry?
1: Ano, dvakrát odpovídám i s Michalem Kempným, i třeba s Markem Alšerem, který je ve 22 letech jediným nováčkem v dospělé reprezentaci, byť třeba Matyáš Melovský má jeden zápas odehraný, tak Alšer bude jediným, kdo si ještě nezahrál za dospělé Ačko. A Michal Kempný, jak si nadřadil osobní život na ten hokejový, v 35 letech přiznal, že mu jde zejména o jeho syna, o rodinu, ta je na prvním místě, takže vrátil se tak po hokejové štaci ve švédském Brynäs do Česka, do Kladna, kde se mu líbí vize, kde se mu líbí lidé, kteří jsou kolem hokeje, a velká část z nich je právě i tady, protože jak známo, realizační tým ve velké části přechází právě na Kladno s trenérem Radimem Rulíkem, Tomáš Plekanec, ten už tam je, Ondřej Pavelec, Marek Židlický, takže i tohle mohlo hrát samozřejmě roli v rozhodování Michala Kempného, který se bude snažit naučit i některé nové borce, třeba i právě Marka Alšera, nějakým novým věcem, protože on sám si velmi dobře pamatuje, jaké to je, když začínal v národním týmu, když začínal v NHL, stejně jako právě Marek Alšer, který už má 4 starty za Floridu. Takže je to takový mix borců, kteří jsou třeba i mistři světa a vítězi Stanley Cupu, jako Michal Kempný, a těch, kteří v minulých letech zvládali vyhrávat medaile za 20. A právě jedním z nich je právě Alšer, k ním třeba Cibulka, Melovský A to je výčet mužů, kteří, a třeba Tomáš Galvas ještě, kteří vlastně zvládali pod Rulíkem hrát za mládež, která teď dorůstá do Ačka.
2: Jak jsem mluvil o těch novicích, tak míněno to samozřejmě bylo tak, že se dostali teď nově do reprezentace třeba po finále Tipsport Extraligy. Jedním takovým Martin Kaut nás dnes ráno zaujal tvůj příspěvek ohledně videoher. Martin Kaut, Martin Nečas, tak prosím přibliž jenom ten příběh.
1: No, vzniknul v Charlotte v roce 2018, kdy jsem letěl za Martinem Nečasem a oni ho během mého letu do Spojených států poslali z Caroliny na farmu do Charlotte, takže se to celé muselo překopat. Byly to daleko skromnější podmínky, než ve kterých teď žije Martin Nečas. Zjistíte to třeba i z Instagramu jeho přítelkyně. A tehdy to byl malý apartmán, kde bydlel s Valentinem Zikovem, to byl ruský hráč, který, když ve chvíli, kdy jsme přišli dovnitř, tak tam dělal nějaký steak a strašně to tam vonělo a nevonělo olejem. A do toho Martin Nečas říkal, že hraje s Martinem Kautem FIFU, čili fotbal přes herní konzoli. Klukům bylo 19 tehdy a Kaut byl tehdy na farmě v Coloradu, kam pak Nečas po letech přestoupil. Takže to mě zaujalo už tehdy, a když o tom mluvil Martin Kaut právě tady na švédských hrách, tak se mi to tak nějak celé vybavilo, tak jsem chtěl zjistit, jestli mastí ještě pořád, ale prý už je to vzhledem i k časovému posunu a k jejich věku už daleko úspornější, ale časy najdou i teď během playoff Martina Nečase. Takže když je v Coloradu odpoledne, tak Martin Kaut má večer a prej na 2 hodiny to stihnou, takhle to říkal.
0: S Františkem Kunou si povídáme na Radiožurnálu Sport. Na závěr našeho povídání, Františku, prosím, připomeň posluchačům, jaký je program švédských her, kdy tě uslyšíme.
1: Za 1:03 nastoupí národní tým na led další tréninkové haly, protože má další přípravu a pak už mají Češi volno. Vy mě můžete slyšet právě z tréninku, ozvu se po 11:00. A potom, co se týče zápasů, což nás nejvíc zajímá pro naše vysílání a přímé přenosy, ve čtvrtek v 19:00 proti Švédsku, zápas proti domácím, o víkendu v sobotu i v neděli v poledne, rád se bude proti Finům a pak proti Švýcarům. A velmi zajímavá věc, která mě zaujala, protože na zápasy, kde nehraje domácí tým a je to evropská hokejová tour, tak častokrát úplně jako nebývá vyprodáno. A může s tím souviset i fakt, kterému můžeme říkat cena vstupenek, že je nějakým způsobem zvláštně nastavená. Takže na zápas Česko-Švýcarsko, který by, troufnu si říct, tady měl zajímat fanoušky úplně nejméně, jsou lístky úplně nejdražší. Stojí kolem 1600 švédských korun. 1600 švédských korun, vynásobte si to 2,2 nebo 2,3, což je zhruba teď kurz. Takže se dostáváme někam hodně přes 3000 korun.
2: Skoro 4.
1: Co dělat jiného, když je hezky, je neděle poledne, tak utratit prostě tuhle pálku za to, jít se podívat jako Švéd na zápas Česko-Švýcarsko. Takže tohle si myslím, že je věc, která je jako minimálně velmi k podivení. A uvidíme v neděli a vy uslyšíte, kolik přišlo lidí.
0: Tak určitě i třeba tohle je téma, kterému se možná František Kuna ještě v následujících dnech bude věnovat. Každopádně česká hokejová reprezentace je ve Švédsku, je tam taky náš reportér. Teď jsme si o tom s ním povídali. Františku, moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Brzy naslyšenou, hezký den.
0: 9:29, posloucháte středeční Radiožurnál Sport, teď už dá se říct krátce před 9:30 a to znamená, že i na jediném čistě sportovním rádiu v Čechách si teď můžete poslechnout aktuální zprávy.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší z odměn celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Elektřina v Česku byla loni 6. nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to ze statistik Eurostatu. Naopak ceny zemního plynu byly loni pod unijním průměrem. V druhé polovině roku klesly o 10%. To byl nejvyšší pokles v celé Unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko, nejvyšší ceny za plyn měly domácnosti ve Švédsku. Austrálie v nadcházejících dnech přijme 13 příbuzných někdejších členů Islámského státu ze Sýrie. Podle australského ministra vnitra jim v návratu vláda nemůže zabránit, nebude jim ale nijak pomáhat. Australské úřady můžou některé navrátilce hned po přistání zatknout anebo začít s jejich sledováním. Austrálie už v minulosti několik žen a dětí po teroristech přijala. V Olomouci začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je přístupný zdarma. Návštěvníky čekají hudební, divadelní i literární vystoupení. Připravená je i vernisáž fotografií nebo lekce jógy. Sport. Basketbalisté Nymburka a Pardubic postoupili v nejkratším možném čase do semifinále ligového play-off. Obhájci titulu zvítězili ve čtvrtém zápase v Ostravě 116-70. Východočeši vyhráli čtvrté utkání v Písku 79-71. Vyřazení odvrátili vicemistři z Brna. Doma porazili Děčín 75-65 a snížili stav série na 2-3. A dnes může do semifinále postoupit Opava. Potřebuje k tomu zvítězit na hřišti Ústí nad Labem, nad kterým vede v sérii 3-1 na utkání. Zápas začne v 19 hodin.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem, taky na obchvatu Slaného. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se ještě brzdí kolem exitu 182 Popůvky, krátce za ním se to rozjíždí a pak až někde od 186. 7. kilometru se zase sunou kamiony pravým pruhem do omezení u D2. Na silnici 7 Praha Chomutov stály komplikace na obchvatu Slaného za sjezdem na Smečnov omezení porouchané vozidlo, kolony před ním dlouhé směrem na Chomutov kousek za sjezdem z D7, je to zhruba na 20 minut, směrem na Prahu se popojíždí už od Lotouše a tam je zdržení i kolem půl hodiny. Na tahu 52 z Brna na Mikulov se před omezením na Nových Mlýnech tvoří fronta od Aqualandu Pasohlávky, je to asi na čtvrt hodiny, opačně na Brno je zdržení o něco kratší. A k Praze na příjezdu do hlavního města dálnicí D5 ve směru z Plzně se od exitu 5 rozjíždí zbytek kolony, už spíš jenom kamiony v pravém pruhu, na prvním kilometru krátce překážela nabouraná auta v levém pruhu, před pár minutami už odjela, takže ten velmi hustý provoz se teď natahuje, pokračuje zase pak standardně dál pražským okruhem od nájezdu z D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky, teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Aerosmith, 9 hodin 39 minut. Krásné dopoledne všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Jakub Čtvrtecký rovná se biatlonista. Tohle spojení platilo do konce letošní zimy, ale teď se chystá změna.
1: A to taková, že 27letý účastník olympijských her v Pekingu se chystá prosadit v běžeckém lyžování. Proč? Tak na to se teď můžeme osobně zeptat. Zdravíme Jakuba Čtvrteckého, hezký den.
2: Dobrý den, hezký den.
1: My chceme ten rozhovor otevřít takovým trochu archivním zvukem pro vás velmi známé osoby, tak abychom to představili i posluchačům. Bude mluvit váš tatínek.
3: Když se kluk narodil, tak byly nějaké úspěchy v biatlonu a tyto úspěchy vlastně manželka řekla, tak to bude biatlonista. Tak je, hotovo.
1: Tak bylo hotovo, ale teď už tedy biatlonistou nově nebudete, tak co vy na to takhle zpětně?
2: No tak já jsem to vždycky tak nějak jako kombinoval, ten biatlon s běžeckým lyžováním, když jsem byl malý. A postupem času si člověk samozřejmě musel vybrat, no a já jsem si v té době vybral biatlon a protože ten biatlon byl nějak na vzestupu, byl jsem biatlonista, ale teďka postupem času jsem možná začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
0: Že bez té malorážky na zádech se Jakube prostě lépe běhá?
2: To taky, to určitě. Člověk je lehčí o nějaké 4 kilogramy s nabitou malorážkou, takže běhá se určitě jednodušší.
1: Vy jste juniorským vicemistrem světa, byl jste v těch dospělých závodech, třeba v Hochfilcenu ve sprintu na 8. místě, tak je to právě tohle nebo něco jiného, co bude vaší oblíbenou vzpomínkou z biatlonové kariéry? Vemte nás trošku na ty vaše roky, na co vy sám osobně teď myslíte nejraději, co týče biatlonu?
2: Určitě, jak jste říkal, to 8. místo v Hochfilcenu, to si asi budu pamatovat hodně dlouho, možná navždy. Ale taky rád vzpomínám na všechny štafety, které se nám s klukama podařily, protože tam je ta radost taková týmovější, intenzivnější a rád vzpomínám na vlastně 4. místo v Oberhofu, kdy to byla jedna z mých prvních štafet, kdy jsme promokli na kost, ale vyváčili jsme z toho 4. místo, nebo 4. místo na mistrovství světa v Oberhofu, kde jsme byli s klukama rovněž čtvrtí, no. Tak to jsou takové ještě doplnění štafet, na které vzpomínám moc rád.
0: Jakub Čtvrtecký s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď už můžeme pomalu, ale jistě začít říkat bývalý biatlonista nově tedy, nebo staronově. Běžec na lyžích, tak budete, Jakube, spíš tíhnout k bruslení, nebo i klasika, nebo oboje, nebo jak to je?
2: Já mám rád i klasiku, ale samozřejmě teďka budu asi určitě lepší v bruslení, protože klasiku jsme nejezdili nějaké intenzivní tréninky nebo nějaké intervaly, takže myslím si, že to bruslení bude má silnější stránka, ale klasiku jsem měl vždycky rád, takže se v ní budu rád zlepšovat.
1: Vy jste ještě jako oficiálně biatlonista vyhrál letošní mistrovství České republiky běžců na lyžích 10 volně o nějakou minutu před reprezentantem, který se na to specializuje, Adamem Fellnerem. Třetí Michal Novák ztratil na vás dokonce víc než minutu, tak vás tohle třeba ještě ponouklo víc k té změně, nebo už jste byl v té době rozhodnutý, že přeci jenom biatlon zařadíte na druhou kolej?
2: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, že se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
0: My z minulosti samozřejmě známe třeba ten přesun obráceným směrem od Lucie Charvátové, ten váš směr, přechod biatlon, běžecké lyžování má za sebou třeba i Nor Einar Hedegaard, který posléze tedy na olympijských hrách získal 2 zlaté medaile v běhu na lyžích, tak nechceme nic samozřejmě naznačovat, ale jaké budou ambice Jakuba Čtvrteckého běžce na lyžích?
2: To se uvidí, asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako si nelakuju, bude určitě tvrdá a to tempo bude určitě vyšší než v biatlonu, takže jako na to toho se musím určitě adaptovat a připravit, ale když se všechno sejde, tak bych chtěl nakouknout třeba na ty body nebo do top 30 a to by se mi to by se mi takto za začátku líbilo.
0: Tak vám budeme držet palce, ať je tohle rozhodnutí šťastné, ať se vám daří, a my moc děkujeme za váš čas a budeme se v budoucnosti zase někdy těšit naslyšenou s Jakubem Štvrteckým, teď už nově běžcem na lyžích. Mějte se hezky.
2: Děkuji moc a zdravím všechny posluchače a fanděte nadále biatlonu i běžeckému lyžování.

0: 9 hodin 48 minut středa 6. května posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Byli jsme moc rádi, že jste tu celé ráno. Snad vás bylo hodně, byli s námi s Adamem Weidenthalerem a chceme vás samozřejmě pozvat, abyste jediné čistě sportovní rádio v Česku poslouchali i dál. Už po 10. dostane slovo, dostane prostor naše kolegyně Kateřina Neumannová.
1: A konkrétně to dnes bude oběhání s Janem Frišem, českým běžcem, který začínal jako mílař, ale postupně se přesouvá na delší distance. Tím jeho posledním úspěchem je před měsícem a půl nejlepší český výkon na pražském půlmaratonu. Takže nejen na to jistě přijde řeč, ale samozřejmě budeme se na vás těšit i v dalších vysílacích hodinách. No a pokud jste dnes s námi třeba nevyhráli v soutěži, tak připomínáme, že zítra pro vás máme dvě vstupenky na Autodrom Most a World Superbike na závod, který se bude konat 17. 5.

0: po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol pred ním a troška ho potisol, ten brzdil, ale viete, ako je to, keď ide vagón a je ešte jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón pred ním je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekúnd chýba do záveru šampionátu Katowice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Napalí si hlinku, hlinka teraz útočí po městě krídelného útočníka, bude prihrávat nebo bude střídat, když tak v ráke, prihrávka před bránu, nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk, holí, ještě 2 sekundy, 1 sekunda, koniec stretnutia, vážený poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovětský zväz. Je rozhodně 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května a to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerberg Group. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Senátoři projednají přesun peněz mezi zdravotními pojišťovnami. Rusko od brzkého rána útočí na Ukrajinu. Na Kyjevem navrhované příměří nepřistoupilo. Hokejista Nečas pomohl Kolorádu ke druhé výhře ve čtvrtfinále NHL nad Minnesotou. Kolony se tvoří na silnici Brno-Mikulov před omezením u pasohlávek. A zpočátku bude skoro jasno, odpoledne a večer přehánky a bouřky, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Senátory dnes čeká schvalování novely zákona, která může výrazně ovlivnit fungování zdravotnických pojišťoven. 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny by se mělo rozdělit mezi menší pojišťovny. Podle vlády to má zajistit jejich stabilitu. I to, aby včas platili nemocnicím a lékařům. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO je připravený senátorům změnu vysvětlovat.
5: Je to ve prospěch českých pacientů, českého zdravotnictví. Asi nikdo tady nechce mít prostě pojišťovny, které nebudou třeba schopny platit prostě za péči. Na druhou stranu určitě víme a vidíme to na tom systému jako celku, že toto řešení je pro tento rok, ale my budeme muset určitě přijít s řešeními pro další roky.
4: Podle opozice je ale přesun financí nekoncepční a dlouhodobé problémy menších zdravotních pojišťoven neřeší. Na dnešní příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, reaguje Rusko rozsáhlým vzdušným útokem. Protiletecké poplachy platí na východní Ukrajině. Ruské drony udeřily především v Charkově. Včera po celé Ukrajině při ruských útocích zemřelo nejméně 23 lidí.
6: Kulometná palba protivzdušné obrany probudila obyvatele Charkova poprvé před čtvrtou hodinou raní místního času a útoky pokračovaly v několika vlnách až do 7. hodiny. Podle TLK News, což je telegramový kanál, který celou noc monitoruje pohyb dronů a letadel v charkovské oblasti, jeden z dronů dopadl na cíl. Stejný kanál uvádí, že ruská letadla schodila brzy ráno klouzavou bombu na Vovčansk. Příměří navrhuje prezident Zelenský.

0: pravidelně a doposud na něj Rusko reagovalo pouze útoky. Samotný ruský prezident vyhlásil příměří na 8. a 9. května na výročí konce druhé světové války. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: V Plzni končí šestidenní slavnosti svobody pietním setkáním u pomníku Díky Ameriko. Oslavy osvobození města americkou armádou za druhé světové války sleduje reportér Lukáš Milota.
2: Pod památníkem je tribuna, kde jsou představitelé Plzně, kraje, ale také spolků a dalších organizací armády. Jsou tu i představitelé vlády, sněmovny, senátu, prezidentské kanceláře, velvyslanci Spojených států a Belgie a také století veteráni Joseph Tremont a Gideon Cantor. Celý prostor je ohraničený, lemují ho teď lidé s vlaječkami, zazní projevy, hosté položí květiny a zazní také hymny. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
3: Sport. Hokejista Martin Nečas přispěl ve druhém kole play-off NHL k výhře Colorado 5-2 nad Minnesotou. Tým z Denveru tak v sérii vede 2-0 na zápasy.
4: Český útočník otevřel skóre duelu už ve třetí minutě úvodní třetiny, když zakončil kombinaci s hvězdným Nathanem McKinnonem backhandovou ranou. Nečas pak přidal ještě asistenci a Colorado tak zvládlo i druhé domácí semifinále západní konference. Teď se série přesune na led Minnesoty. Třetí zápas je na programu v noci ze soboty na neděli českého času. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 v Brně, nehoda na devítce v Mělníku. Nejdřív dálnice D35 z Mohelnice na Olomouc je už u Litovle zase bezpečně průjezdná. Policie prověřila úsek, odvolala varování před autem jedoucím v protisměru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává kolona. Dojíždí se za Ostrovačicemi kolem 180. kilometru. Zastavují i osobní auta. Za Popůvkami se potom dál sunou kamiony pravým pruhem, a to hlavně před sjezd na Vídeň, kde na 193. kilometru zasahuje do pravého pruhu porouchaný kamion.
7: Kamion má defekt, praskla mu pneumatika.
6: Na D1 z Brna do Prahy opatrněji u exitu 15 Velké Popovice, je tam nově omezení v levém pruhu, dojíždí se do zatím kratší fronty. Na tahu 52 Brno Mikulov se teď frézuje přímo na Nových Mlýnech, je tam kivadlový provoz, kolona delší směrem na jih, dojíždí se před odbočkou na Aqualand Pasohlávky, zdržení kolem čtvrt hodiny. Na silnici 9 Praha Česká Lípa problémy na průjezdu Mělníkem mezi kruhovými objezdy u Peny, se srazilo auto s cyklistou a tvoří se kolony.
8: Je to zastavený z obou směrů.
6: Dojíždí záchranná služba. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno odpoledne a večer, pak čekejte přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky, teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 20. Tolik zprávy.
5: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
9: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Začala sezóna běžců. Nejenom maratonci, ale i všichni další náruživí atleti vyhlížejí sezónu a já zde mám Honzu Friše, několikanásobného mistra České republiky z dráhy, 8. na halovém mistrovství Evropy na míli, ale nyní už běžce, který běhá ty delší běhy. Čau, Honzo.
10: Ahoj, děkuji za pozvání.
9: Honzo, nejdřív k tomu tvému přerodu z dráhaře nebo atleta, který roky běhal v české špičce na dráze, tak najednou půlmaraton, chystáš se možná do budoucna i na delší tratě, tak co stojí za tímto přerodem?
10: No, hezky jsi to shrnul. Vlastně na dráze jsem byl hodně dlouho, asi 15 let dokonce. Tak ten přerod byl takový, já říkám, že to je trošku přirozené, že vlastně my běžci ten vývoj s věkem. Ano, přesně, trošku přecházíme pak na ty delší tratě a určitě to bylo i lákadlo, které vlastně mi hodil Ranček, který je organizátor tady těch silničních běhů v České republice největší. Tak tím, že mě vlastně letos zařadili do svého týmu, kde jsme vlastně tři kluci, takhle z Česka, běháme spolu, tak vlastně tam máme podmínky od nich a vlastně i to lákadlo na té silnici, i ty fanoušci jsou vlastně jako to, co asi teďka podle mě většinu lidí na tu silnici táhne.
9: No, přechod na delší tratě je přirozený, ale z 15 stovky rovnou na půlmaraton, to je přece jenom trošku skok. Tak ten výběr délky té tratě, bylo to právě díky třeba tomu rančeku, anebo si tam měl nějaký mezistupeň, třeba občas nějakou desítku nebo něco takového?
10: Já jsem vlastně už v loňském roce trošku do toho kombinoval pětku a desítku na silnici. Na dráze jsem desítku ještě neběžel, chtěl bych ji běžet letos poprvé, ale to jsem ještě neběžel, to opravdu těch 25 koleček je trošku na hlavu náročné. Ne, takže to si teprve chci odškrtnout. Ale ta myšlenka za tím vlastně přechodem až na ty takhle dlouhé vznikla vlastně loni na podzim s mým manažerem a trenérem, když jsme řešili takovou nějakou jako budoucnost dlouhodobou mojí, tak jsme si říkali, tak za vlastně 3 roky je olympiáda, což je vlastně sen každého sportovce, já jsem na olympiádě nebyl a je momentálně velice těžké se dostat na dráhové disciplíny, opravdu tam jako jezdí ta fakt špička, která se velice zkvalitnila v posledních letech, takže je to opravdu velmi těžké, jak na 15, tak na 500, na 1000 a vlastně fakt už tam z těch delších tratí na silnici je jediný maraton. Tak jsme to tak jako probírali a manažer vlastně říkal, no tak ale jestli bys na ten maraton chtěl přejít, tak si to spočítej ty roky, 28, to už máš tu olympiádu, takže 2027 už bys potřeboval běžet nějaký nominační závody, takže nějaký 1-2 maratony, to znamená 2026 už potřebuješ běžet půl maratony, aby si to tělo na to postupně zvyklo. Takže byl to taky jako postupný asi vývoj, ta úvaha do budoucna.
9: Takže teď si na sebe tak trošku práskl to, že olympiáda je nějaká výzva, nějaký cíl, o který by si se chtěl pokusit?
10: Určitě, jako já myslím, že to má asi každý sportovec, že ta olympiáda je prostě nejvíc a já jsem to vždycky měl. Byl jsem k tomu někdy blíž, někdy trošku dál v těch minulých letech na té dráze a furt mi to uniká a hrozně rád bych si ten svůj olympijský sen splnil a momentálně tu největší šanci teda vidím, i když je i takhle, jako je to opravdu těžké se tam dostat, tak ten maraton asi se zdá jako ta jasná cesta, no.
9: My, když jsme si domlouvali náš dnešní rozhovor, tak ty si stále hledal termín i v kombinaci s tvým tréninkem, ale i prací. To znamená, že ty už nejsi jenom atlet z povolání, ale chodíš už i do práce. Mm-hmm. Jak to jde dohromady?
10: Myslím si, že to jde dohromady, když člověk chce. Je to samozřejmě náročnější, není to jenom o tom si dát ten trénink a pak si jít lehnout, dát si nohy nahoru, odpočívat, pak zase další trénink. Ale já jsem si byl vlastně celou svou kariéru vědom, že to někdy skončí a budu muset samozřejmě dělat něco dál.
9: Atletika není zlatý důl?
10: Není, bohužel. Samozřejmě jsou sportovci, kteří asi na tom dokážou si vydělat dobře, ale není to, že by se asi zabezpečili do konce života. Určitě to nebylo v mém případě. Tak jsem vždycky věděl, že něco musím trošku dělat a dostal jsem vlastně příležitost od tady jedné velké firmy, kde já jsem studoval marketing, tak to tam i dělám a nějakou videotvorbu a dostal jsem tu příležitost, že můžu chodit do práce a zároveň trénovat, trošku si uspůsobovat to, kdy v té práci jsem a kdy trénuju, takže vychází mi tam hodně stříc, jsem za to moc rád. A ano, trošku je třeba méně toho volného času, trošku člověk musí lépe ten čas si manažovat, kdy jít na ten trénink, kdy odpracovat a pak třeba i po tom tréninku si sednout a něco ještě dodělat, ale myslím si, že se to dá.
9: Dráhu už si tedy nechal za zády. Když budeš bilancovat velmi v krátkosti, co považuješ za největší úspěch tvé kariéry na dráze?
10: To je teďka z hlavy takhle těžké, ale když se zamyslím, tak určitě 8. místo na halovém mistrovství Evropy, tak v Istanbulu. To byl asi největší za mě takový úspěch, to opravdu to finále a ještě ta finálová osmička, jak se říká, tak to považuji za velký úspěch a asi stříbrnou medaili na univerziádě.
9: Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: atlet Jan Friš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, tréninky na dráze a na silnici, to jsou úplně jiné světy, nebo se to v něčem podobá?
1: Podobá se to určitě. Furt je to běhání a vlastně my jsme vždycky dělali trošku ten vytrvalejší styl jako nebo typ tréninku a teďka vlastně, co jsem přes 2 roky ve skupině u mýho teďka současného trenéra Hakima Salaha, tak jsme už přes ten objem opravdu šli hodně, takže tam se zas tolik nezměnilo a ono přece jenom běhat furt dokola na té dráze taky není úplně zábava a vlastně je to i náročný třeba na tu jednu stranu, jak by člověk točil, takže i tak jsme dělali spousta přípravy zrovna na té silnici a třeba dlouhé běhy, to bylo taky vždycky úplně mimo, takže není to zas takový rozdíl, co se týče třeba prostředí, ale samozřejmě typu tréninku tam nějaké změny jsou, musíme naběhat třeba větší objem, ještě trošku v jiných tempech, ale jak říkám, furt je to běhání.
0: Dá se říct, že ten trénink je v něčem lehčí a v něčem těžší. Tak nějak tuším, že možná ty intenzity si možná mohl malilinko jít dolů s takovýma těma laktátovejma tréninkama, který každý atlet a sportovec ví, že jsou hodně bolavé. Ale na druhou stranu asi ten čas je zase podstatně delší, nebo jak to cítíš?
1: Je to přesně, jak říkáš. Já vlastně teď jsem šel nedávno nějaký trénink opět zpět na dráze, třeba do takového pětkovějšího tempa a vlastně bylo to mnohem náročnější právě v té intenzitě. Já jsem si říkal, tyjo, to je to, co mi vlastně trošku chybilo. Taky to se opravdu zničit, že člověk už jako skoro nemůže. To opravdu zas na ty dlouhý tratě tak člověk nemá, ale tam je to opravdu o tom spíš trpění v hlavě, že ono to tempo není tak hrozné, že by to člověk jako nezvládl fyzicky, ale spíš tou hlavou bojovat, že se rozběhne a teď si říká, a tak ještě teďka dalších 15 minut. A pak půjdu další úsek, zase dalších 15 minut. Takže je to spíš takový trošku poměr teďka, že se to přesouvá na tu hlavu, kde musí člověk mnohem víc bojovat. No.
0: Já jsem se cestou sem do rádia, ale přemýšlela o jedné otázce, kterou si nejsem jistá, jestli pochopí lidé, kteří nejsou úplní sportovci. Ty, když půjdeš půlmaraton, maraton, prostě nějaké ty další závody, tak seš už dopředu hodně spjat nebo provázán s plánovanými časy. Není to někdy na škodu, protože teď přemýšlím, třeba někdy se zbudíš do perfektního dne, máš naplánované časy na kilometr, ty bys mohl běžet rychlejc, ale prostě ty hodinky tě brzdí, protože prostě je takový plán a myslíte si se svým trenérem, se svým týmem, že tohle je to optimální tempo, ale můžeš si tím teoreticky připravit o nějaký super výsledek, protože je to prostě tvůj den D, není to tak?
1: Je to tak. Já vlastně jsem s tím bojoval teďka trošku před prvním půlmaratonem v Neapoli, kdy přesně jsem nevěděl úplně přesně na co mám, jako na jaký čas tak úplně cílit. Možná jsme si tam nastavili čas nebo ten cíl trošku lehčí, že jsem se vlastně v průběhu závodu cítil velice dobře a právě jsme to řešili potom i s trenérem, že tam člověk jak to rozběhne a zjistí, já nevím, třeba kolem toho 15. kilometru, že se teda cítí dobře, tak jako ale ten čas, který těch 15 kilometrů v uvozovkách promrhal, už jako úplně nenažené. Samozřejmě dá se tam zrychlit, ale přece jenom už to nebude do takových temp, jako kdyby to takhle dobře rozběh. Takže je třeba určitě i podle nějaké analýzy tréninku, na co člověk trénoval, si určit, ale je tam nějaký tady tenhle ten možná trošku handicap.
0: Oni to tak mají třeba i cyklisté, ty zase furt koukají na ty svoje vaty, vy koukáte na ty časy na kilometr. Já vím, že dobu člověk nezastaví, vědu, výzkum také ne, ale někdy prostě přece jenom víc poslouchat to svý vlastní tělo, vlastní pocity. Jestli by to za to nestálo?
1: Jo, já věřím, že jo a přece jenom pocházím ještě trošku z té doby, kdy jsme teda jako úplně neřešili každou věc takhle na hodinkách a vlastně úplně analyzovali do detailu a furt si myslím, že nějaký ten vlastně pocit toho sportovce v tom závodě tam musí určitě být. A vyhodnocování, mi se spousta lidí vždycky ptá, nad čím přemýšlíš před závodem, nad čím přemýšlíš v průběhu závodu, jako nevím, jestli si myslíš, že tam jako nevím, probírá matiku nebo něco, ne, to člověk prostě přemýšlí opravdu, co se děje v tom závodě, jaká bude taktika a vždycky vyhodnocuje, že teď jdu tady s těma lidma, cítím se dobře a třeba zrovna někdo ve skupince tam trošku přidá a já si v ten moment říkám, tyjo, vlastně už to není možná to tempo, který jsem chtěl jít, ale cítím se dobře, tak jdu s ním, takže furt tam nějaký tady tyhle ty rozhodnutí probíhat musí a jako ten instinkt a ten pocit i v tréninku, i v závodě je podle mě furt nejdůležitější věc toho sportovce.
0: Množství naběhaných kilometrů dřív a nyní, třeba ročně. Máš to spočítané, to určitě asi ano.
1: Mám to spočítaný, já jsem se pohyboval a něco kolem třeba 5000 kilometrů za rok, což není úplně zas tak strašně moc. A nyní, pokud samozřejmě vydrží trajektorie a vlastně už se k tomu celkově ty poslední roky jako posouvám, tak by to určitě mělo být přes 6000. A když to dáme do té jako nějaké, ať lidi vědí třeba týdně, tak týdně se dokážem pohybovat mezi kolem 180 kilometrů v tom opravdu objemovém období a jinak to normální tréninkové je 140-150 kilometrů za týden.
0: Jan Friš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: hurt somebody.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Atlet, vytrvalec Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, půlmaratony a maratony, to je taková výzva, takový sen nejenom závodňáků, ale i spoustu hobbyběžců. Navíc nedávno padla hranice asi možná lidských možností. Určitě se žádného takového velkého průlomu už v našich životech nedočkáme. Maraton po 2 hodiny. Co tomu říkáš ty jako téměř maratonec už, ale především běžecký profík?
3: Já myslím, že zažíváme opravdu průlomovou dobu. Ať už vezmeme ten maraton po 2 hodiny, to byl úžasný závod, kde ten Londýn vlastně není úplně nejideálnější trať a i tak tam byli schopni zaběhnout takhle hluboko pod 2 hodiny. Já si troufám říct, že vlastně letos, pokud se sejdou podmínky a bude počasí všechno, tak třeba ještě v Berlíně na podzim můžeme vidět ještě rychlejší čas. Opravdu teďka, co ty lidi běhají, ti nejlepší. A není to jenom ten Sebastian Save, ale jsou to další 2 minimálně lidi, kteří mají na to běžet takhle dobré časy. Tak zažíváme v tomhle určitě průlomovou dobu, ale zažíváme období i nejen u těch profíků, ale vidíme to v počtu účastníků těch velkých akcí, jako co se týče hobby běžců, kteří ten běh zažívá. Teďka takový velký boom, kdy opravdu startovní na velké maratony jsou vyprodaný během jako sekund, jo, nebo minut, tak to je úžasné. A vidí to i člověk, když si jde jenom zaběhat normálně na cyklostezce, kolik lidí běhá, a je to úžasný.
2: To je určitě úžasný, ale za těmi časy něco stojí. Samozřejmě věda, výzkum, trénink sportovců, ale zkus rozklíčovat, které ty parametry jsou ty nejdůležitější, a mířím tím především k těm botám té současné nové generace, o kterých se hodně mluví, že bez nich by ty světové rekordy nepadaly. Zkus to trošku odborněji popsat.
3: Bavíme se o takzvaných super shoes, super botách, které já mám pocit, že byly poprvé představeny něco kolem roku 2017-2018. Jsou to boty vlastně s karbonovou vložkou, kdy ten princip je, že tam je dobré tlumení, taková pěna, a pak právě ten karbonový plát, který pomáhá závodníkům efektivně se odrážet, trošku lépe tu energii přenášet do toho jejich kroku, ale samozřejmě také jim tlumit trošku ty dopady, ta pěna. Takže vlastně ten princip by měl být, že závodník zvládne efektivněji běžet delší dobu. Což bylo vlastně i teď v tom Londýně vidět, že vlastně běželi takzvaný negative split, první půlku běželi pomalejc než tu druhou, že dokázali zrychlit, což dřív tolik nebývalo. A pro nás i v tréninku je to nějaká věc, kdy dokážeme naběhat větší objemy a člověk nemá třeba tak unavené svaly, tak unavené nohy. A slyším to vlastně i od těch absolutních špičkových závodníků, říkají naprosto to samé. Dřív jsme nemohli si dovolit naběhat právě 200-220 jako maratonci týdně kilometrů, aniž by nás bolely nohy a třeba měli nějaké zranění. Teď s těmihle boty to možné je.
2: Takže boty jsou rychlé a zároveň se v nich může o něco víc trénovat. Já jsem ale zároveň slyšela, že tyto boty nejsou vhodné pro každého. Mířím tím k tomu, že někdo, kdo si je může finančně dovolit a běhá takové ty hobby časy. Možná ty mi řekneš, kde se to láme, při jakém čase už to je závodník, který si tyto boty vlastně, nebo že je využije. Tak jak to je právě s těmi méně, dejme tomu, technicky zdatnými běžci, kteří by si chtěli tyto rychlé boty koupit?
3: Karbonová bota není opravdu pro každého. Je to už přizpůsobené trošku stylu běhu a tempu, kdy říká se nějaká trošku hranice 3:30 na kilometr. Já si myslím, že by to mohlo být klidně i trošku blíž k těm 3 minutám, aby se to vyplatilo, protože opravdu ta bota je uspůsobená tomu, aby tu nohu tak trošku jakoby houpala. A kdo běhá spíše přes patu, což souvisí s tím pomalejším tempem, tak vlastně ta bota už neplní ten svůj efekt a naopak spíš může někomu jako škodit nebo ne ho úplně zpomalovat, ale nevyužije ten plně efekt. A hlavně, kdo na to třeba není tolik zvyklý, tak může mu to opravdu i pokazit achilovku nebo trošku přenášet víc síly do lítka, na co není zvyklý, rozhodit mu to jeho běžecký styl. Takže já, když vidím někdy ve Stromovce v tom trénovat, a teď to nemyslím nějak samozřejmě negativně, jo, ale jakoby běžce, kteří tam běhají po 4 minutách, po 5 minutách klusat, tak si říkám, že si opravdu můžou spíš odpálit nohy a je to škoda, protože na to jsou dělané úplně jiné typy bot.
2: No, zase to hezky vypadá možná. O víkendu se v Praze běžel maraton, pražský maraton, velká sláva. Tam se ty rekordní časy neběhají. Proč? Je pravda, že tady nebyl asi závodník, který vlastně je schopen běžet po 2 hodiny, ale ta trať, která je nádherná, spektakulární, to, co je vidět v televizi a jde do celého světa, je velká nádhera, ale asi to nenahrává těm nejrychlejším časům.
3: Je to tak, nenahrává to úplně těm nejrychlejším časům. Myslím, že jeden z největších argumentů, který vždycky zaznívá, jsou kostky, po kterých se prostě v centru Prahy hodně běhá. Je tam několik podběhů a vlastně výběhů jako mostů. A není to nic jako strašného, co by normální člověk zažil, ale opravdu v těch rekordních časech, když se podíváme na kolem těch 2 hodin 2 minut a hloubš pod to, tak tam už hraje fakt každý malý detail roli. Je to spousta třeba zatáček, jo? V Praze vlastně, a bylo to i na půlmaratonu, je tam spousta otáček o 180 stupňů. To taky člověk skoro zastaví a musí se znova rozběhnout. Taky to se bere pár vteřin nějakou energii. No, takže vlastně ta Praha je opravdu nádherný závod a říká se, je to jeden z nejhezčích závodů jako na světě, kam může člověk přijet, ale těm rychlým časům bohužel tady tyhle ty faktory moc nenahrávají.
2: Ti nejlepší běžci světa, jak se rozhodují, kde poběží? Je to otázka čistě biznisu, kdo si je prostě zaplatí, kde jsou nejlepší prize money, nebo hraje i roli to, že ten běžec třeba z někde opravdu chce běžet a že to je jeho srdcovka?
3: Bude tam asi kombinace těchto všech faktorů, které jsi zmínila, ale u těch opravdu top si myslím, že bude hrát právě, aby ta trať byla ideální, že to vidím třeba na evropských běžcích, kteří teď třeba posouvají docela na velmi kvalitní úroveň 10, půl maraton. Ten maraton je ještě takový, myslím, že tam ještě trošku potřebujeme jako Evropani třeba dostat, ale opravdu si volí ty závody podle toho, jak ten závod je ideální a to, kde kdo dostane kolik peněz, tak to je opravdu záležitost těch prvních jako pár běžců, tam pak tuž ten zbytek za to jako nic nemá a spíš dost často si platí to, že vůbec tam jede, to, že tam vůbec musí bydlet a tohle to všechno, takže to není, že by ty lidi tam dostávali nějaký obrovský peníze. Takže u těch úplné špičky top atletů si myslím, že tam hraje roli rozhodnutí nějaký biznisový, manažerskýho týmu, ale samozřejmě i jaký to je závod, jestli tam poběží rychle. A u toho zbytku si myslím, že spíš už převažuje to, jestli se tam rychle poběží.
2: Kolik maratonů za sezónu u těch nejlepších je optimální běžet?
3: Říká se, že to ten zlatý střed jsou 2 maratony, jeden na jaře, jeden na podzim, ale znám běžce, kteří běhají 3-4 klidně, ale myslím si, že ty 2 je takový ten zlatý standard.
2: Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
0: 10:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Sněmovna by se měla večer vrátit k usnesení ke konání sjezdu sudeckých Němců v Brně. Poslanci obodu jednali 7 hodin a v noci debatu přerušili. Vládní koalice chce, aby sněmovna přijala usnesení, ve kterém vyzve organizátory, aby akci nepořádali. Podle předsedy opozičních poslanců ODS Marka Bendy taková témata na půdu sněmovny nepatří. Kolumbiec odsouzený za žhářský útok na dopravní podnik v Praze ani po roce nezaplatil škodu 115 000 korun. Částku proto pražský dopravní podnik vymáhá exekucí. Radiožurnálu to řekla mluvčí podniku Aneta Řehková. Uhrazení škody bylo součástí dohody o vině a trestu. Muž byl odsouzený za teroristický útok na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se u soudu přiznal a omluvil se. Spojené státy přeruší operaci, při které chtěli doprovázet lodě v Hormuzském průlivu. Na své síti to oznámil prezident Donald Trump. Důvodem jsou podle něj aktuální velmi pokročilá jednání s Teheránem a snaha dosáhnout dohody. Americkému námořnictvu se podařilo doprovodit přes kritickou úžinu 2 lodě. Noční běh pro Světlušku dnes rozsvítí park Stromovka v Českých Budějovicích. Charitativní akci už 15 let pořádá na různých místech nadační fond Českého rozhlasu. Podporuje tak lidi se zrakovým postižením. Registrace u Českobudějovické sportovní haly začne v 7 večer a start je v 9 večer. Sport. Hned 5 českých tenistů dnes nastoupí v prvním kole antukového turnaje v Římě. Vít Kopřiva rozehraje zhruba za půl hodiny utkání s Maďarem Marožanem. V ženské části turnaje se představí Kateřina Siňaková, Sára Bejlek, Tereza Valentová a Karolína Plíšková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D1 za 9 kříži a uzavřená 50 Unesovic. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy nejdřív opatrně za Domašovem kolem kilometru 171 je tam hlášená pobíhající srnka uvízla před oplocením a pak dál na Brno za Ostrovačicemi se kolem 180. kilometru stále brzdí až do zastavení osobní auta jen relativně nakrátko. Kamiony se sunou pravým pruhem až do Brna za sjezd na Vídeň, tam je na 193. kilometru u porouchaného kamionu zabraný pravý pruh. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je kus Zabučovicemi uzavřená v obou směrech mezi Nevojicemi a Nesovicemi. Havarovalo nákladní a osobní auto, kolony stojí. Případná náhradní trasa přes Kozlany je poměrně dlouhá. Na silnici 52 Brno-Mikulov se frézování posunulo přímo na Nové Mlýny. Kyvadlový provoz kolony obou směrně zhruba na čtvrt hodiny. A na 9 Praha Česká Lípa vázne průjezd Mělníkem mezi kruhovými objezdy u Peny. Po srážce auta s cyklistou stál provoz, stále se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zatím je většinou oblačno až polojasno. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech jen kolem 20. Tolik zprávy.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Několikanásobný mistr České republiky, bývalý atlet z dráhy, nyní už atlet, který běhá především silniční závody, Jan Frisch je s námi na radiožurnálu Sport. Honzo, ty máš za sebou první 2 půlmaratony v Neapoli a pak v Praze s velmi dobrým výsledkem. V Praze jsi byl nejlepší Evropan, čas 1:04:55. Tak jaké jsou zážitky z prvních 2 půlmaratonů?
3: Každý asi trošku jiný. V té Neapoli, jak jsem říkal, tak tam jsme s trenérem nevěděli vůbec od co toho čekat a vlastně jsme tam tak trochu si říkali, tak tady si to oskoušíme, zjistíme, hlavně jako z toho nemít špatný dojem a pak se od toho odpíchnout dál a pak teprve to soustředit na ten další půlmaraton. A překvapivě v té Neapoli se mi opravdu běžel krásně, dostal jsem se, zažil jsem takovou maličkou krizičku na 8. kilometru, ale jinak vlastně se mi opravdu šlo skvěle a i v závěru jsem měl docela dost sil třeba zrychlovat. Běžela tam celkem početná skupinka, kdy jsem čekal, že kluci, kteří mají o několik jako minut lepší osobní rekord než vlastně já, tak budou třeba pomáhat více, ale tahal jsem spíše já a ještě jeden Estonec. No a v Praze, bohužel i vinou malého zranění, které mě trošku limitovalo před startem, tak ten závod jsem si naopak tolik neužil a spíš jsem celou dobu tak nějak jako trpěl trošku v hlavě, ač to bylo tedy rychlejší než ta Neapol. Takže vlastně každý ten závod trošku jiný a spíš mě to do budoucna vlastně ukázalo, že ten půlmaraton se dá běžet více do způsoby a někdy se dá běžet hlavou úplně čistě a třeba to nemusí být tak rychlý a někdy člověk trpí, ale naopak to může zase vít časově.
2: Tak během víc než hodinového závodu tam už ta hlava dokáže vymyslet různé věci, to asi je jasné. Co ti to ukázalo, co se týká jako prostoru pro zlepšování a nějaký třeba impuls do tréninku, co změnit, co naopak děláte dobře? Jak jste tohle vyhodnotili?
3: Já jsem vlastně to hodnotil hned po závodě v tom stylu, že jsem strašně rád, že jsem se dokázal, kdy já jsem loňskou sezonu byl více než půl roku zraněný a nedařilo se mi se toho nějak zbavit a furt jsem se tak jako vracel, zase se něco stalo, zase jsem se vracel, tak spíš to byl pro mě strašně pozitivní ukazatel, že jsem opět zpět, opět zase trénuji, opět můžu běhat na té vysoké úrovni a v tréninku potom jsme si vlastně vyhodnotili, že i z té přípravy, která nebyla třeba tak úplně ideální, nebo neudělali jsme tam absolutně všechno, co jsme chtěli, tak se běžel v mé řeči trošku tak kvalitní čas a vidím tam velké mezery a tom, kam se člověk ještě může zlepšit, kam se posunout, jak v tréninku, kdy opravdu s mým trenérem jsme oba do toho šli a neměli jsme ani jeden zkušenost s půlmaratonským tréninkem. Teď už jsme chytřejší, víme, co se v tréninku může ještě zlepšit a věřím, že je tam, doufám tedy, ještě nějaká mezera a doufám, že je třeba v řadu i minut.
2: Ty jsi celé roky kroužil, bavili jsme se o tom už na dráze, kdy v porovnání půlmaratonu a té 1500, to ta 1500 to vystartuješ a už jsi prakticky v cíli. Tady přece jenom si užiješ i atmosféru, město, no město ve smyslu jako fanoušku a tak dále. Jak moc je velký rozdíl to, co vnímáš okolo sebe při těch rychlých dráhařských závodech a třeba městských závodech?
3: Na dráze člověk, pokud se jedná o tu 1500, tak nevnímá moc jako ani to okolí. To prostě opravdu je jenom
2: zvonek,
3: soustředění.
2: Zvonek do posledního kola.
3: Ano, přesně tak, ale tam člověk se musí opravdu soustředit, pokud je to tak rychlý závod, na každý ten krok víceméně furt analyzovat kolem sebe, kde kdo se pohne, kde on se má pohnout a tak. Na tom půlmaratonu je to spíš právě o té hlavě, že se člověk trošku potřebuje zamknout a jako jít to strojové tempo. Ani tam většinou nebývá teda tolik třeba jako kolizí, jak na té 1500 na té dráze. Takže určitě je to i nějaký rozdíl v tomhle, ale na té silnici člověk samozřejmě vnímá i to okolí, kde se probíhá kolem spousty fanoušků. Je to trošku jako jiný, že jo, v tom, že neběhá furt na stejném místě dokola, ale to dostane se třeba nějaký místo, kde je mnohem víc fanoušků, třeba tady v Praze to bylo Staroměstské náměstí, které bylo obsypáno turisty, mezi kterými jsme probíhali a bylo to úžasný, ta atmosféra. Takže dokáže to i trošku nakopnout a nenechá to člověka usnout.
2: Baví ho to víc?
3: Mě to baví moc. A baví mě to samozřejmě i na dráze, kde prostě taky jsou závody, kde ta atmosféra je úplně elektrizující, ať to bylo třeba mistrovství Evropy tady v Praze, které bylo halové, nebo Zlatá tretra, to je každý rok úplně výjimečný závod. Takže i tam jsou skvělé atmosféry, ale pak člověk běží spousta závodů, kde jako není ta divácká kulisa taková. Zatímco na té silnici se mi to zatím nestalo, že by nebyla.
2: Jan Friš je hostem Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Atlet Honza Friš letos přešel na silniční městské běhy, na půlmaratony a s tím souvisí celá řada změn. Třeba to, že asi už si začal občerstvovat, což při 15stovce nebo jakýchkoliv závodech na dráze si nezažíval. Tak jaká to pro tebe byla změna a jak třeba vychytáváš optimální systém občerstvení? Protože to je něco, čím by si třeba mohl inspirovat i hobby běžce.
1: Pro mě to byla obrovská změna. Já opravdu na té dráze jsem neobčerstoval, ani jsem to nějak neřešil a teďka na té silnici před tím prvním půlmaratonem jsem vlastně řešil, tyjo, tak mám si tam vlastně nějak jako vzít pití, mám si tam dát nějaký gel, nebo jak to mám vlastně udělat. Neměl jsem ani sám s tím zkušenost. V tréninku samozřejmě jsme zkoušeli různé jakoby varianty, ale v tom závodě přece jenom člověk si říká, tyjo, a co když mi to nepomůže, co když naopak mě to rozhodí nebo něco takového. Takže můj názor je, že vlastně, nebo i jsem se tím setkal u spousty dalších elitních běžců, že na tom půlmaratonu ještě člověk vyloženě, pokud se dobře najedl a takzvaně sacharidoval a několik dní i předtím, tak se to dá běžet i bez nějakého gelu. Ale ten maraton bude ještě úplně jiná jakoby kategorie. Tam už se to absolutně bez nějakého občerstování a doplňování energie nedá. Takže já bych třeba poradil to, ať si to hlavně člověk zkusí předtím a nejde do závodu, že tak tady něco teďka vyzkouším.
0: Uvidíme, co tam budou mít.
1: No, přesně tak. A třeba já jsem běžel, kdy spousta lidí spoléhá na to, že ten gelík veme třeba někde na trati, tak já jsem ho měl zastrčený za kraťasama, protože jsem nechtěl riskovat, že bych si ho tam nedokázal když tak převzít a chtěl bych ho, protože za ty kraťasy to vůbec nikomu jako asi nevadí, takže mít ho třeba při sobě asi není úplně jako špatné. A třeba s tím pitím, tak to já jsem měl problém, že tam člověk přebírá ty kelímky a dost často za prvé půlku vyleje už jenom tím, že to přebírá do ruky v té rychlosti a za druhé, že jsem si to spíš chrstnul do obličeje a naopak jsem vůbec nedostal skoro nic do pusy, tak potom po závodě jsem od jednoho dalšího závodníka, který má letité zkušenosti, dostal tip, že vlastně ten kelímek si má člověk jako k sobě tak trochu zmáčknout, udělat si takové hrdlo a díky tomu se mnohem líp napije a líp se mu to směřuje do té pusy, takže to je takový tip asi pro lidi.
0: Další věc, co je pro atlety typické a čím delší trať, tím si myslím je větší tlak na váhu. Samozřejmě každá trať má svá specifika, on musí být štíhlý nebo bez tuku každý sportovec nebo každý atlet, ale čím delší trať, tak tam je ještě vlastně méně svalové hmoty, dejme tomu, kolik toho neseš. Musíš ty jako nějakou přirozeností drobnej závodník se hlídat, anebo máš dar od Pána Boha, že můžeš jíst?
1: Já mám asi dar od Pána Boha, kdy ani v mimo sezonu, ani v sezóně já prostě nepřibírám, ani nehubnu, já prostě si držím tak nějak plus minus 2 kila furt úplně stejně, ať téměř dělám jako cokoliv, takže tady to já tolik řešit nemusím, ale samozřejmě spíš řešíme tu kvalitu toho, co člověk do sebe dostane a potom už to hraje samorole, ale vím, že spousta lidí to řeší, že třeba má v té přípravě trošku vyšší váhu a postupně to pak směrem k těm závodům schazuje, ať už nějakým upravením jídelníčku nebo právě ten samotný trénink to sám udělá.
0: Takže tvoje typické jídlo v dny, kdy trénuješ, je jaké?
1: Jsou to různé těstoviny, něco, co je plné sacharidů, těstoviny, nějaká omáčka, rýže, maso, takovéhle věci, nějaká zelenina a tak to jsou asi ty typická jídla v průběhu dne.
0: Honza Friš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet, běžec Honza Frisch je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Honzo, zajímá mě ještě jedna věc, která vlastně je strašně pro sportovce důležitá, a to je spolupráce s trenérem. Ty jsi ve svém sportovně už docela dlouhém životě vystřídal spoustu trenérů, zajímavých jmen české atletiky, ale teď si vlastně přešel na dlouhé tratě a sám si říkal, že se to s trenérem oba učíte. Co to znamená, že hledáte svoji vlastní cestu nebo koukáte okolo sebe na nějaké fungující modely třeba ze zahraničí?
2: Já myslím, že člověk určitě musí vždycky hledat to, co je ideální pro něj, a ne slepě něco kopírovat. A radím to vlastně i mladým, když za mě to tolik ještě nebylo. Já ještě pocházím z generace, která úplně nevyrůstala na sociálních sítích, ale teď to vidím jako trend, že se dost často podívají na nějaký jeden trénink někoho skvělého, úplně nejlepšího běžce, a hned to chtějí taky zkusit. Tak to prostě takhle nefunguje. Ale určitě je fajn se koukat na nějaké ty trendy, které přicházejí, a třeba se tím i inspirovat a spíš si zvážit, co se z toho dá použít do mého tréninku, co by pro mě mohlo fungovat. Každý je trošku specifický, takže snažíme se zapojit samozřejmě tady všechny ty věci, že sledujeme, co dělají ostatní, inspirujeme se, ale zároveň za ty roky už vím, co moje tělo dokáže, co mě třeba jakoby funguje. Takže je to nějaká kombinace všech těchto těch věcí, ale určitě ze zahraničí přicházejí, a vlastně už jsme to tady zmiňovali, že ta doba, dnešní doba není jenom o těch super shoes, ale je to právě o nějakých jako technologiích, které pomáhají, různých tréninkových přístupech a metodách, tak se snažíme inspirovat samozřejmě i tam.
1: A teď, když budeme lehce kritičtí, jak jsme na tom my tady v České republice, co se týká trenérů, jejich vzdělávání? Já si myslím, že to je obecně nejenom pro atletiku, ale pro celý český sport velké téma. Protože se dost často stává, že naši špičkoví sportovci i v atletice jsou takové úkazy, odcházejí trénovat třeba do mezinárodních nebo zahraničních tréninkových skupin. Co tady třeba neumíme a oni umějí líp?
2: Mně přijde, že tady chybí, a to mluvím ze své zkušenosti, samozřejmě někde to může fungovat lépe, někde to může fungovat hůř, nějaká ta provázanost všech těch aspektů, které v tréninku člověk jako potřebuje, ať už je to zdravotní zabezpečení, ať už je to nějaká třeba forma posilovny, suplementace a všechle těch věcí, tak vlastně, co já jsem se setkal třeba i v zahraničí, tak mají to tam propracovaný v tom, že ten sportovec vlastně vždycky ví zaprvé, na koho se obrátit, ale má to k dispozici, mu to prostě už od začátku konzultováno, a vlastně ten tým je kolem něj postavený, takže mu zajistí vlastně všechny tyhle ty věci. Tady dost často se setkávám s tím, že člověk si to buď musí řešit sám, zjistit si to sám, a pak si třeba k tomu jako najít ty lidi, kteří mu pomůžou, a dost často si je i zaplatit, a nebo prostě hold to nemá. Takže jako nějaká ta komplexnost všech těch věcí, protože ten výkon není jenom o tom tréninku na dráze, je to o dalších x faktorech, které musí kolem toho udělat, a už jsou to ty drobné detaily, které se snažíme v tom tréninku najít, a to si myslím, že u nás trošku možná vázne, a někdy se i setkávám s tím, že ty trenéři, a teď trošku spíš mluvím o těch starších, si myslí, že všechno vědí oni a že oni mají být ten jediný řídící článek, zatímco vlastně v té jako zahraniční konkurenci to funguje spíš to, že ten tým je si více rovnější, dejme tomu, a vstupuje tam do toho života sportovce více faktorů.
1: Ty máš před sebou velké výzvy v podobě půlmaratonu, maratonu, ale nebráníš se ani menším akcím a závodům, kdy se vlastně postavíš na start vedle těch hobíků. Ono v těch půlmaratonech tam jsou také hobíci, ale vy máte takovou tu speciální vlnu vepředu, kde jsou závodáci. Hobíci vybíhají v těch vlnách až po vás. Ale já vím, že se postavíš na start, nebo minimálně budeš přítomen na akci KPMG Noc rekordů, která už bude velmi brzo. Co to je za akce a koho tam čeští fanoušci mohou vidět?
2: Je to akce, která právě se snaží trošku přiblížit tu dráhu té široké veřejnosti. Ty dráhové závody dost často bývají prostě pro registrované atlety a už jsou to lidi, kteří k té atletice mají nějaký vztah. Tady ta akce se snaží víc stříct i lidem, kteří by si tu dráhu rádi vyzkoušeli, zjistili trošku, o čem to je, a právě se tam potkali i s těmi lidmi, kteří tu dráhu dělají. čím se tedy inspiruje vlastně na té silnici. A vlastně jedná se o to, že ty hobby, běžci, když tak budeme říkat, tak si můžou zaběhnout takový veřejný závod na 3 kilometry, můžou běžet v botech, protože dost často lidi nevlastní ani tretry. A poté tam vlastně zůstat a vidět ty elitní běhy, kdy tam bude závod na 5 kilometrů a na 1 míli. A můžou se tam těšit na skvělá jména. Vlastně letos se ten závod podařilo dostat do Challenger Series World Athletics, což je vlastně ten jeden z labelů závodů, což přilákalo zahraniční konkurenci. Máme tam závodníky z Velké Británie, dokonce dneska tam přibyla jedna Kanaďanka, takže opravdu už tam sejde i ta širší běžecká špička a z českých závodníků tam třeba bude Kristýna Meky. Takže
1: a ty se vrátíš na dráhu? Na start?
2: Já zatím momentálně ještě řeším trošku zdravotní komplikace, které uvidím, jestli mě dovolí, abych tam startoval nebo nestartoval. Já jsem tam běžel, když to byl první ročník a bylo to skvělé. I ta atmosféra, jsou tam plameny všude okolo, takže to je, to dělá nějakou jako skvělou atmosféru. Lidi nesedí jenom na tribuně, ale můžou přijít fandit do 4. dráhy, můžou stát v té dráze a běží se kolem nich přímo. A já se každopádně zúčastním, tak či tak tam budu, minimálně v nějaké roli organizátora, nebo budu spolu komentovat, ale samozřejmě bych rád běžel, pokud mi to zdraví dovolí.
1: No a mně se tě tady podařilo nalomit minimálně, nebo trošku přemluvit, že by si v srpnu přijel za námi na Lipno Sport Festival, zaběhl si tam 10, večerní běh z Vyššího Brodu na Lipno, takže platí to. Aspoň takový příslib, bych od tebe chtěla.
2: Určitě to budu mít v kalendáři a jak říkám, úplně stejně s tím letím. Pokud mi to zdraví dovolí, tak samozřejmě moc rád přijdu, protože já mám tyhle ty typy závodů, kde se právě ta profi scéna spojí s těmi lidmi, kteří to dělají, protože to mají rádi, protože se rádi baví pohybem, tak to mě hrozně baví. Takže tady můžu říct, že pokud se všechno sejde, tak moc rád dorazím.
1: Honzo, o běhání, o atletice bychom si mohli tady povídat ještě strašně dlouho, ale náš čas vypršel. Běh jako životní styl, na tom se určitě shodneme, to je kus tebe, ale to asi až někde jindy, takže moc krát díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se ti daří buď na dráze, ale především na té silnici.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se třeba někdy zase těšit na slyšenou.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Mistrovství světa na ploché dráze. 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Koalice chce prosadit změny v rozpočtových pravidlech. Sněmovna to projednává na mimořádné schůzi. Vláda Kanárských ostrovů je proti pomoci výletní lodi, kde se šíří hantavirus. Fotbalisté Arsenalu postoupili do finále Ligy mistrů. Po vážné nehodě je uzavřená silnice Brno-Uherské Hradiště před Nesovicemi. A bude zpočátku polojasno, odpoledne a večer přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci mají mimořádnou schůzi sněmovny. Svolat ji nechala vládní koalice ke třetímu čtení vládního návrhu, který upravuje rozpočtová pravidla. Předloha počítá s tím, že by kabinet mohl mimo jiné výdajové rámce vyčlenit třeba náklady na dopravní infrastrukturu anebo část výdajů na obranu. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Tam dáváme unikovou doložku pro obranu. Veškeré výdaje na 2% budou moci jít nad rámec těch rámců. Pak tam jsou Dukovany ve výjimce. Nově tam jsem načetla unikovou doložku pro takzvané líniové stavby, dálnice, infrastruktura, mosty, přehrady, aby tam byla to možnost.
2: Pozměňovací návrhy ministryně Schillerové ale kritizuje opozice. Podle ní povedou k vyššímu zadlužování státu a příliš velkým schodkům rozpočtu. Regionální vláda Kanárských ostrovů nechce přijímat loď, na které se rozšířil smrtelný hantavirus. Tamní premiér Fernando Clavijo to odmítl potom, co španělské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že lodi pomůže. Premiér řekl, že není dost informací, aby se veřejnosti garantovala bezpečnost, a požádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sanchezem. Na luxusní výletní lodi v Atlantském oceánu už 3 cestující zemřeli. Další jsou hantavirem nakažení. Pacienta s hantavirem hlásí také Švýcarsko. Podle tamních úřadů byl na výletní lodi, kde už se několik lidí nakazilo. Vážné nedostatky odhalily kontroly dvou soukromých ubytoven Mydlák a Rosa v Liberci. Město je v dubnu nechalo prověřit v rámci projektu Dobrá adresa. Ten tvoří zástupci magistrátu, krajské hygienické stanice, stavebního úřadu, sociálních služeb, hasičů a policie. V ubytovnách má skupina podezření například na výskyt škůdců. Provozovatelé ubytoven dostali čas na odstranění závad. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuty. Lidé v Praze můžou ode dneška znovu navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevírá se po 10 letech. Nově bude

0: zdarma přístupná každý rok od března do října, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
1: Hartigovská zahrada je komorní barokní zahrada, jejíž stávající podoba pochází z 60. let minulého století. Nachází se pod jižními zahradami, ale bohužel byla posledních 10 let zavřená.
2: Sport. Fotbalisté Arsenalu postoupili po 20 letech do finále Ligy mistrů. Po remíze v Madridu porazili Atletico 1-0 v Londýně. Druhým finalistou bude Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Odvěta se bude hrát od 21 hodin v Bavorsku. Úvodní duel ovládli 5-4 Pařížané. Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před mistrovstvím světa. Zítra začnou švédské hry. Hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při výběru jmen velkou roli.
3: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
2: Češi rozehrají švédské hry zítra večer proti domácím, o víkendu nastoupí ještě proti Finsku a Švýcarsku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D46 u Prostějova a uzavřená 50 u Nesovic. Na dálnici D46 ve směru z Olomouce na Vyškov dejte pozor za sjezdem na Prostějov sever. Na 25. kilometru se auta vyhýbají nějakému předmětu na vozovce. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Popůvky kolem kilometru 185. Osobní auta jenom zpomalují, kamiony v pravém pruhu tvoří kolonu, místy roztrhanou, ta se potom sune až do omezení u D2. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná v obou směrech. Mezi Nevojicemi a Nesovicemi se střetlo osobní auto s nákladním. Objížďka přes Kozlany je nějakých 10 km navíc a v Bučovicích i Nesovicích se tvoří kolony. Na silnici 52 Brno-Mikulov frézují teď už přímo na Nových Mlýnech, projíždí se Kyvadlově, zdržení i přes 20 minut v obou směrech. A v Praze na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává velmi silný provoz kamionů v pravém pruhu a kolem připojení z Hradecké D11 se tvoří kolona i v levém pruhu, protože za sjezdem z D11 blokuje střední pruh, kamion a osobní auto po kolizi. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zatím je oblačno až polojasno. Odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 20. Tolik zprávy.
6: V Itálii se hraje mistrovství světa ve florbale juniorek, no a česká reprezentace zatím dělá výrazný krok k tomu, aby postoupila do víkendového semifinále. Hraje totiž ve skupině, kde mezi nejlepší čtyři postoupí první dva, no a úvodní zápas proti Dánsku ještě není ani ve své polovině a Češky v Itálii nad Dankami vedou už 11-0. Ještě je v dalších duelech čeká zítra Slovensko, v pátek potom Švýcarsko, oba tyhle zápasy budou od 16 hodin. No jak jsme řekli, pokud se Češky dostanou na první nebo druhé místo, tak budou hrát i sobotní semifinále.
4: Radiožurnál Sport
7: a Vojtěch Šafář.

0: Dnes je, vážení přátelé, středa 6. května. Už zítra čeští hokejisté rozehrají poslední přípravu před světovým šampionátem. Teď už jsou na jihozápadě Švédska a chystají se právě na poslední přípravný turnaj na švédských hrách, ale nejsou jen oni, je tam také náš reportér František Kuna, kterého vítáme ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne z jihozápadního Ängelholmu ve Švédsku.
0: Jaký je tedy vlastně program národního týmu? Musíme připomenout, že reprezentace na tenhle turnaj přiletěla už netradičně o den dřív, tedy v úterý.
1: Teď je trénink a ten program, ono to působí, a nebojím se říct, až trochu komicky, protože v tréninkové hale je prostě o poznání větší zima, než bývá na zimních stadionech. A na ledě z trenérů je jenom Marek Židlický, na střídačce další otužilec, lékař národního týmu Antonín Chochola, ale zbytek realizačního týmu je v takové chodbičce mezi dvěma tréninkovými halami, kde je o poznání větší teplo. A třeba Ondřej Pavelec, trenér brankářů, na malou chvíli tak jako nakukoval oknem, které je zhruba široké metr a půl a vysoké metr, je to takový obdélník, a tak koukal, jako když je dítě v zoologické zahradě a dívá se ve výběhu goril, tak sledoval své svěřence. Hráči hrají bago, to je pro toho, kdo neví, co je bago, je to zápas na jednu branku ve třetině. Vlastně všichni hrají proti golmanovi a branka platí pouze po tom, co vám přihraje spoluhráč. Teď už oslava Daniela Voženilka, český tým očividně v dobré náladě. Času ještě stále dost do úvodního zápasu a vypadá to, že už i realizační tým se začíná trousit na ledovou plochu, třeba jako trenér brankařů právě Ondřej Pavelec.
0: Ty mluvíš o tom, že v té tréninkové hale je zima, dokážeš to nějak vyjádřit čísly, co si můžeme představit?
1: Čísly ne, to neumím, tady není teploměr, častokrát na zimních stadionech je ukazatel času, který se v nějakých 5-sekundových intervalech mění za ukazatel teploty. Tohle tréninková hala tady v Ängelholmu nenabízí, ale myslím, že tady může být lehce pod nulou, což samozřejmě, když náš někdo poslouchá a říká si, Kuna je ve Švédsku a říká, že na zimáku je zima, tak se zbláznil, tak věřte tomu, že opravdu je tady větší zima než na zimních stadionech, jste zvyklí z Česka, notabene v květnu.
0: Pojďme zpátky k hokejové reprezentaci a hlavně k tomu už několikrát zmíněnému trenérskému týmu. Jak vlastně realizační tým přistoupí k nominacím a formacím na jednotlivé zápasy, protože na švédských hrách se budou hrát 3 utkání?
1: Trenér Radim Rulík přiznal, že má národní tým připravenou sestavu na zítřejší zápas se Švédy a na sobotní duel s Finskem. Během úvodního tréninku, tedy včera v úterý, Češi trénovali tak, jak budou hrát v sobotu, a dnes jsou na ledě v sestavě tak, jak nastoupí zítra. Samozřejmě ten nedělní zápas bude ovlivněný výkonností, tím, na koho se trenéři budou chtít ještě podívat. Samozřejmě může to být také únavou, protože mnoho hráčů má za sebou velmi dlouhé sezony v play-off. Může se objevit samozřejmě, a to nikdo nechce, nějaké zranění. Takže sestava na první a druhý zápas už je připravená na papíře. Teď to jen nějakým způsobem převést na led. A teď je to trochu komická situace, protože národní tým byl na ledě vlastně relativně ne úplně dlouhou dobu a teď už Češi uklízejí a budou pomalu odcházet. Takže necelá 3/4 hodina a střežba o puky, a kdo prohrál, to nepoznám na tu dálku, ale je nutné samozřejmě vždycky vyřešit, kdo odnese puky, tak 4 nejmladší si střihali, jeden z nich to odnesl a Češi pomalu odcházejí se svého druhého tréninku tady ve Švédsku.
0: No tak pojďme se teď zaměřit na vlastně dlouhodobou soutěž, což je Eurohockey Tour, švédské hry jsou její součástí. Celou tu soutěž vedou jasně Švédové, protože ztratili jenom jeden jediný bod, jinak všechno vyhráli. Češi mají na druhém místě průběžné tabulky o polovinu méně bodů než právě příští soupeř, český, tedy ze Švédska. Čím jsou vlastně Švédové v téhle sezóně tak výjimeční? A říkáme to třeba i vzhledem k tomu, že za chvíli začne mistrovství světa.
1: Mají strašně moc hráčů, ze kterých mohou vybírat, ať už pro turnaje Evropské hokejové tour, tak pro světový šampionát, protože když se Švédům omluví 15 hráčů z NHL, tak oni mají 15 dalších, kterými je dokáží nahradit, a kvalitativně samozřejmě i na zápasech Evropské hokejové tour nejsou hráči z NHL, ale už i tady v té Evropě ta kvalita je obrovská, široká možnost výběru pro švédské trenéry, a pak to dopadá tak, že Švédové prostě z 9 zápasů a 27 možných bodů jich mají 26, takže zaváhali jen jednou při vítězství v prodloužení nebo po nájezdech, a ukazuje to, jak jsou dominantní. ten světový šampionát se bude hrát ale ve Švýcarsku. Švýcaři ti naopak zase nemají úplně ideální formu, jsou aktuálně poslední v tabulce Evropské hokejové tour, o které zase nemůžeme tvrdit, že nějakým drastickým způsobem vypovídá o tom, jak by se mohlo pak vyvíjet mistrovství světa, to určitě ne. Každopádně Švédové už mají jisté vítězství v Evropské hokejové tour, Češi je nemohou dosáhnout, ztrácí na ně se 13 body 13 bodů, získat jich mohou maximálně 9 a ty první 3 třeba už zítra právě proti Švédům v 19 hodin v našem přímém přenosu.
0: Budeme se na to těšit, to byl František Kuna, díky.
1: Hezký den ze Švédska.

0: Ready to go, tedy připraveni jít, to tedy rozhodně čeští hokejisté při tréninku na zítřejší úvodní zápas švédských hokejových her nebyli a přesto ale museli z tréninkové haly odejít. Vy jste to slyšeli v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. My se znovu vracíme do Švédska. Více informací má pro nás totiž František Kuna.
1: Ano, bylo to zvláštní. Dobrý den ze Švédska, že čeští hokejisté opustili led velmi brzy po té, co si zahráli jen ve třetině bago, které se hrává většinou na konci tréninku jako jakási odměna. Důvod je ale takový, že ve středním pásmu jsou díry v ledu, minimálně tedy čtyři, označené takovými malými gumovými pneumatikami, které se používají v hokeji jako kužele nebo jako místa, které je potřeba třeba objíždět. A tak naštvaný realizační tým i hokejisté opustili led, zamířili zpátky do šatny. Přitom tady je zimní stadionů dost, celkem tři ledové plochy, jenže tam, kde trénovali Češi, jsou díry v ledu, takže se nemůže trénovat. Ve druhé tréninkové hale jsou Švýcaři a v hlavní hale pro zápasy jsou domácí Švédové, kterým asi půjde jen těžko stopnout trénink, vyhnat je ven a pustit tam české hokejisty. Ti tedy zamířili do šatny a vedení reprezentace řeší, jak dál naložit s tréninkem, protože tohle nebyla vůbec plnohodnotná tréninková jednotka. Bylo to prostě jenom opravdu pár desítek minut, možná ani to ne, na ledě. Při jen takové hře ve třetině. Takže čeští reprezentanti řeší, co dál, jestli se uvolní místo v druhé tréninkové hale po Švýcarech, ale to může trvat klidně 3/4 hodiny a nechcete 3/4 hodiny sedět ve výstroji v šatně, tak uvidíme, jak se to dál vyvine a dáme vám odsud ze Švédska zase vědět.
0: Tak to byl František Kuna, budeme se těšit na další informace. Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

V Itálii se hraje juniorské mistrovství světa florbalistek. Česká reprezentace zahájila třetí třetinu prvního utkání proti Dánsku. Vede už 14-0.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslovská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, 11:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Rusko nepřistoupilo na příměří, které vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Klid zbraní měl platit od dnešní půlnoci. Ukrajina ale od rána čelí rozsáhlým ruským útokům. Úřady hlásí 5 mrtvých. Kreml vyhlásil příměří na 8. a 9. května, kdy chce vojenskou přehlídkou v Moskvě oslavit výročí konce druhé světové války. Dnešní útoky podle ukrajinského ministra zahraničí dokazují, že Rusko nestojí o mír. Moskva se k tomu nevyjádřila. V českém Švýcarsku zbývá uhasit zhruba 5 hektarů lesa. Noc v Národním parku byla podle hasičů díky dešti klidná. Radiožurnálu to řekl jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Podle něj mají hasiči požár pod kontrolou a dál se nešíří. Policie taky vyšetřuje, co požár způsobilo. A v Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je zdarma. Návštěvníky čeká hudební i divadelní program. Připravená je třeba vernisáž fotografií nebo lekce jógy.
2: Sport.
5: Do hokejové Sparty se vrací Jiří Sekáč. Pražané o příchodu útočníka ze švýcarského Lugana informují na webu. Sekáč znovu oblékne dres Sparty po 13 letech, kde strávil v NHL, KHL i švýcarské lize.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a stále neprůjezdná 50 u Nesovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za exitem Popůvky se pořád tvoří kolony z kilometru 183, zpomalují i osobní auta v levém pruhu, pak místy jedou plynuleji, ale třeba kolem sjezdu na Vídeň zase až zastavují. Od Popůvek k D2 to mají asi na 20 minut, kamiony v pravém pruhu na delší dobu. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště zůstává za Bučovicemi obousměrně uzavřená, konkrétně mezi Nevojicemi a Nesovicemi, havarovalo tam nákladní a osobní auto. Náhradní trasa dlouhá přes Kozlany, na ní místy hustý provoz a hlavně v Bučovicích před odbočkou na objížďku vzniká kolona zhruba na 10 minut. Na silnici 52 Brno-Mikulov se zdržíte před Novými mlýny, opravují vozovku, jezdí se k Jevadlově, teď přímo přes nádrž, kolony kolem 20 minut směrem na jih od odbočky na Pasohlávky, směrem na sever od křižovatky na Dolní Dunajovice. A na silnici 57 z Opavy na Krnov čekejte zdržení před omezeními u Pustého mlýna a Červeného dvora vždy do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Je většinou polojasno, odpoledne a večer čekejte přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisty extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. Tenhle 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi naposledy působil ve Švýcarsku. My se teď ale přesuneme na trávníky a budeme si povídat o golfu. Ten český má za sebou hodně úspěšné dny. Nezávisle na sobě slavilo výjimečné úspěchy hned několik hráčů a to teď shrneme s Krištofem Kousalem. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Pojďme se nejdříve vypravit na Mauritius. Ostrůvek východně od Madagaskaru hostil poprvé turnaj Ladies European Tour se 7 českými golfistkami, tak jak se jim zadařilo?
1: Nejvíce dařilo Tereze Melecké a Kristýně Napoleové. Možná by to mohlo někoho překvapit, protože Melecká byla nominovaná z předposledního místa na tenhle turnaj a Napoleová ta hrála vlastně první turnaj elitní série v sezóně, protože stálou kartu na túru v letošním roce nemá. No pro Meleckou to nakonec byl třetí výsledek v top 10 v kariéře, obsadila přímo 10. místo, hlavně díky závěrečnému třetímu kolu za 65 ran.
2: Po prvním kole jsem trošku nadávala na greeny, ale pak jsem říkala, že se s tím musím smířit, byla jsem trénovat a čekala jsem, kdy přijde to patování a přišlo, takže -7 a moje nejlepší skóre v životě, jak jako profesionál, tak jako amatérka, což na 18 jsem to tady někde vzadu v hlavě měla, ale prostě rána po ráně a jsem pyšná na sebe za ten poslední chip, protože většinou ty konci kol jsou takové nic moc.
1: Ta Melecká mluvila hlavně o German Masters před nějakou dobou, kde útočila na 4. místo na Ladies European Tour. Nakonec kvůli trošku pokaženému závěru tam skončila 6. No, Kristýna Napoleová, ta na Mauriciu skončila 2 pozice za Meleckou, tedy 12. a vybojovala tak svůj nejlepší výsledek za poslední 2 roky.
0: Další 2 české parádní výsledky se udály ve Spojených státech a mají je na svědomí Veronika Kedroňová a Petr Hrubý. Co pak se jim povedlo?
1: Oba mají za sebou úspěšné kvalifikace. Kedroňová, které se skvěle daří v její univerzitní kariéře, tak ta vyhrála kvalifikační turnaj na US Open v Columbusu. A poprvé v kariéře si tak zahraje major. Jako jediná z hráček zahrála v součtu 2 kol pod par a po zásluze se tak představí za měsíc na kalifornském hřišti Riviera Country Club. Tam mimochodem hostí Tiger Woods, jeden z turnajů na PGA Tour. No a když už jsme u elitní mužské túry, tak tam se po druhé představí Petr Hrubý. Stejně jako loni totiž prošel kvalifikací na turnaj, tentokrát si zahraje v Myrtle Beach v Jižní Karolíně a neutká se tam tedy s úplnou světovou elitou, protože PGA Tour má od zítřka na programu 2 souběžně hrané turnaje a Hrubý bude hrát ten s výrazně nižší dotací, ale tím lepší šance pro něj asi třeba poprvé projít katem do víkendových kol na PGA Tour. A navíc ve startovní listině jsou i tak zvučná jména, mimo jiné vítěz 5 majorů Brooks Koepka nebo šampion Masters Danny Willett a další.
0: Tyhle golfové informace přinesl Krištof Kousal, děkujeme za něj.
1: Krásný den.

I dnes se bojuje a ještě se hodně bude bojovat na Antuce v Římě. Své už má za sebou Vít Kopřiva, i když je teprve jednou nohou ve druhém kole, protože proti Maďarovi Marožánovi vede po prvním setu 1-0. Ten set skončil před několika málo vteřinami a Vít Kopřiva ho vyhrál 6-3, ale dnes se v hlavním městě Itálie představí ještě další řada českých tenistů, teda spíše tenistek: Karolína Plíšková, Sára Bejlek, Tereza Valentová. No a úplně nejdřív by to měla být Kateřina Siňáková, ta bude hrát proti Francouzce Bouassonové. Aktuálně je ten start zápasu na plánu na 15:45. Ono se to nejspíš ještě posune, ale vy se nemusíte bát, protože na Radiožurnálu Sport rozhodně o nic nepřijdete.

0: 4 zápasy o všechno mají před sebou druholigoví fotbalisté Vysočiny Jihlava. V tabulce jsou na 15., tedy sestupovém místě, a na záchranu ztrácejí 5 bodů. Pokud by tým kouče Marka Nekla neuspěl, vypadla by Jihlava po víc než čtvrt století z profesionálních soutěží.
1: 1, 2, 3.
2: Na stadionu FC Vysočina začíná trénink prvního týmu po úvodní rozcvičce. Se hraje bago, občas zazní smích, ale začátek tréninku se jinak nese spíš ve vážném duchu. Odpovídá to situaci, ve které jihlavští fotbalisté v současnosti jsou. Uvědomuje si kapitán Adrian Čermák.
3: Stále to máme ještě ne úplně asi vo svojich rukách, ale chceme s tým ešte spraviť maximum. Máme 4 zápasy a keď získame 12 bodov, tak si myslím, že sme zachránení.
2: Na jaře ale Vysočina získala v 10 zápasech 4 body. Naposledy ve druhé lize vyhrála na konci října.
3: Nejde nám poslednú dobu zvládať tie zápasy do konca, udržať tú nulu a vyhrávať tie zápasy na 1-0, čo by nám v tejto situácii veľmi pomohlo.
2: Pokud by Jihlava konec sezóny nezvládla a sestoupila, vrátila by se do třetí ligy po 26 letech.
3: Já si to plně uvědomujem a nechcem to prostě být za to zodpovědný, že by se tu hrála nějaká třetí liga, takže snažím se být furt nastavený tak prostě, že tu ligu zachráníme.
2: Na střídačce povede tým kouč Marek Nikl, který kvůli zdravotním komplikacím vynechal poslední 2 zápasy. Sám má ze své hráčské kariéry řadu zkušeností z boje o záchranu.
4: Jako, že když se dělají takovýhle chyby, nebo že ten tým je to strašně potápí a může hrát sebe líp, ale prostě se nevyhrabe. Takže říkám, my teď máme jasně ráno, že prostě ve středu ten zápas chceme zvládnout.
2: O tom, jestli v Jihlavě udrží druhou ligu, bude jasno nejpozději 23. května večer. František Jirků, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
0: Jihlava tedy dnes v 17 hodin nastoupí na hřišti Českých Budějovic, ale dnes se hraje kompletní 27. kolo druhé nejvyšší soutěže. Už jistý postupující zbrojovka Brno nastoupí na Bazalech na hřišti Baníku Ostrava B v 17 hodin. Kroměříž zase rezerva pražské Slavie, to je poslední zápas, který se dnes hraje od 17 hodin. Ještě jeden tedy na Strahově, naopak pražská Sparta a její rezerva bude hostit Prostějov. Oba tyhle týmy se perou o to, aby nebyly takzvaně napadáka, zatím je na tom hůř právě rezerva Sparty, která je na posledním místě. Prostějov je na předposledním 14. místě a náskok na Spartu je 6-bodový, to znamená, že pro Letenské je to dnes opravdu důležitý zápas. Zajímavý duel určitě uvidíme v Brně, Artis proti Příbrami od 18 hodin. Obě tyto celky jsou kluby, které se ještě snaží dostat se do té nejlepší trojky a zahrát si alespoň baráž. Artis k tomu má blíž. No a podobné utkání bude dnes hrát také Opava od 18 hodin, a to na hřišti Ústí nad Labem. Poslední, zatím nezmíněný zápas Vlašim Žižkov od 18 hodin.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kg nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 Kč. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Poslanci debatují o změnách rozpočtových pravidel. Vláda chce vyčlenit třeba výdaje na obranu.
3: Česká republika musí být důvěryhodným partnerem v rámci Severoatlantické aliance. To je pro nás existenčně, životně důležité.
2: Ústavní soud potvrdil snižování odměn pro politiky, kteří jsou obecními a zároveň krajskými zastupiteli.
4: Ústavní soud v tomto ohledu dospěl k závěru, že nedochází k zásahu do práva na spravedlivou odměnu za práci.
2: Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. Po vážné nehodě zůstává neprůjezdná silnice Brno-Uherské Hradiště před Nesovicemi. A bude polojasno, odpoledne a večer přeháňky a bouřky, teploty do 26 stupňů. Je středa 6. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci by mohli projednat změny rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se některé výdaje nově nepočítaly do povolených schodků. Ve sněmovně je i reportér Vojtěch Tomášek.
6: Poslancům se zatím nepodařilo ani schválit program schůze. Opozice je proti změnám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO plánuje, že kromě jiného se nově nebudou do maximálních schodků započítávat výdaje na dálnice nebo železnice. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě.
7: Založila ruce za záda, počkala si na očekávanou volební prohru a zlomyslně číhala za záclonou, až po nich tuhle paseku bude muset někdo začít řešit.
6: Opozice varuje, že dluhy budou muset platit příští generace, jak říká poslankyně Pirátů Vendula Svobodová.
8: Ve výsledku tak stát může výrazně zvyšovat zadlužení a tvářit se, že vše je v pořádku.
6: Opozice už avizovala, že dnes hlasování nedopustí. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Za funkci obecního a zároveň krajského zastupitele budou politici i dále dostávat nižší odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení změny zákona. Od ledna má zastupitel nárok na 100% jedné odměny, z druhé dostává jen 40%. Podle ústavního soudu tím stát nezasáhl do práv politiků. Rozsudek si přišli poslechnout i zástupci senátu.
9: Respektuje ústavní soud, každopádně dělá se překážka zastupitelům nebo zástupcům měst a obcí v tom, aby vlastně třeba kandidovali do krajů, a to si myslím, že je špatně.
2: Upozorňuje senátor Petr Štěpánek z hnutí STAN, který si přišel poslechnout vyhlášení rozhodnutí. Ústavní soudce Martin Smolek připomíná důvod snížení jedné z odměn.
10: Ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků, která se nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu.
2: Současná vláda připravuje svou vlastní úpravu odměňování politiků při kumulování funkcí. Alena Hesová, Radiožurnál. Rusko nepřijalo jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Nezaútočilo na celém východním území Ukrajiny. Protivzdušná obrana od rána sestřeluje.

0: drony. Podle ukrajinského velení vyslali Rusové 108 dronů a 3 rakety. V Záporoží je vyhlášený třídenní smutek za oběti rozsáhlého ruského útoku, po kterém včera zemřelo 27 lidí.
1: Moskva ignoruje příměří stejně jako výzvy k ukončení bojových akcí, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha. Podle něj Rusko odmítá mír a jeho výzvy k příměří k 9. květnu jsou falešné a Putinovi jde pouze o vojenské přehlídky, ne o lidské životy. Vojenská zpráva Charkovské oblasti uvedla, že Rusové vypustili na ukrajinské pozice a vesnice v blízkosti fronty skoro 200 kamikaze dronů. Agentury také publikují záběry o dopadu dronu na mateřskou školku ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
0: V Česku začíná být kritický nedostatek pediatrů. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je bez lékaře 105 tisíc dětí, tedy asi 5% všech dětí v zemi. Problém je to hlavně v příhraničních regionech, třeba v Karlovarském kraji.
4: Scháním doktora už docela dlouho, však nevím, co mám dělat.
5: Říká paní Petra Schebska. V kraji přitom nemají pediatra asi 4 tisíce dětí. Jednu z ordinací proto převzala i nemocnice v Chebu a připravuje pro ní nové prostory přímo v areálu nemocnice, potvrdila její ředitelka Miloslava Lukešová.
6: Tak, aby od 1. července jsme zahájili provoz v těchto prostorech.
5: Průměrný věk pediatrů v kraji je asi 62 let, doplňuje krajská koordinátorka dětských lékařů Jana Vyhlídková.
7: Pokud se nic nezmění, tak nastane katastrofa.
5: Podporu budoucím lékařům nabízí jak Karlovarský kraj, tak také obce a města. Z Karlovarského kraje Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
0: Kolumbiec odsouzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku ani po roce nezaplatil škodu ve výši 115 tisíc korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Aneta Řehková.
8: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
0: Cizinec je odsouzený na 8 let za teroristický útok. Před 2 lety v červnu se vkradl do garáží na pražském Klíčově. Podle instrukcí ze sociální sítě Telegram tam zapálil autobusy pražské MHD. U soudu se přiznal a omluvil. Regionální premiér Kanárských ostrovů odmítl přijmout výletní loď zasaženou Hantavirem. Fernando Clavijo reagoval na španělské ministerstvo zdravotnictví, které potvrdilo, že plavidlo MV Hondius na Kanárech nechá zakotvit a pomůže jejím pasažérům. Smrtelnému viru podlehli už 3 cestující.
9: Španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že má morální i zákonnou povinnost lodi v nouzi pomoct. Luxusní výletní plavidlo zakotvené nedaleko Kapfert měli přijmout zdravotníci na Kanárských ostrovech, vyšetřit všech přibližně 150 lidí na palubě a poslat je do jejich zemí. Clavijo zpochybnil důvody rozhodnutí, vyjádřil obavy o bezpečnost a zažádal o rychlou schůzku se španělským premiérem Pedrem Sanchezem. 3 až 7 lidí na palubě je smrtelným virem šířeným hlodavci nakažených. Jeden dřívější cestující z lodi se léčí ve Švýcarsku. Veřejnost podle odborníků není ohrožená.
10: Je velmi málo pravděpodobný přenos člověka na člověka.
9: Řekl virolog Libor Grubhofer, ale dodal, že jde zřejmě o málo prozkoumanou variantu hantaviru. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Setkání u památníku Díky Ameriko v Plzni ukončilo 6denní slavnosti svobody. Závěr oslav osvobození města americkou armádou za druhé světové války sledoval reportér Lukáš Milota.
11: Skoro 2hodinový pietní akt už skončil, lidé ho sledovali kolem památníku za zátarasy s vlaječkami. Byli tu představitelé města, kraje i státu, například místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS řekl, že o mír a svobodu musíme bojovat každý den. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD řekl, že musíme budovat moderní armádu. 101letý americký veterán Gideon Cantor zavzpomínal na úžasný pocit, když přijel do země, která začala být znovu svobodná a poděkoval všem v Česku i v Československu, kteří udělali všechno pro to, aby si ty zážitky mohl po 81 letech znovu připomenout. A zavzpomínal také na sladkosti, které tehdy ochutnal po příjezdu do Sušice. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalová liga mistrů pozná večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje o trofej s Arsenálem. Bayern Mnichov přivítá v 21 hodin loňské vítěze z Paris Saint-Germain. Úvodní duel ovládli domácí Pařížané 5-4. Večer se bude hrát v bavorské metropoli. Pokračuje záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery.
13: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
12: Hokejisté Colorada s Martinem Nečasem stále drží neporazitelnost v playoff NHL. Ve druhém kole vyřazovací fáze porazili Minnesota 5-2 a vedou 2-0 na zápasy. Martin Nečas k výhře přispěl úvodním gólem a také jednou asistencí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u Bíteše, zavřená 50 u Nesovic. Na D1 z Brna do Prahy za Domašovem na kilometru 163 je po nehodě zabraný odstavný pruh, kužely kolem zasahují do pravého. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Sázavu vzniká kratší fronta přes omezení na 38. kilometru a potom na D1 před Brnem směrem z Prahy se za sjezdem na Popůvky zpomaluje na kilometru 185 i v levém pruhu, kde dvojce to mají osobní auta asi na čtvrt hodiny. Silnice 50 Brno-Uherské Hradiště je mezi Nevojicemi a Nesovicemi uzavřená po vážné nehodě objížďka přes Kozlany. A na Pražském okruhu z letiště na D1 za nájezdem z plzeňské D5 řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na D5 je na 10 minut. Kamiony se sunou z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech má být chladněji, naměříme kolem 20, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
15: Příjemné odpoledne, je 6. května, vy posloucháte Radiožurnál Sport, je 10 minut po 12. Sledujeme pro vás první kolo tenisového antukového turnaje v Římě. Vít Kopřiva se zatím pere velmi úspěšně s Maďarem Marožánem, vede nad ním po prvním setu, který vyhrál 6-3, no a v tom druhém teď vede 3-2, když potvrdil svoje podání. Dál to pro vás budeme sledovat a samozřejmě také výkony dalších českých tenistů, ale pravda, dnes především tenistek v italské metropoli.
2: Radiožurnál Sport
3: a Vojtěch Šafář.

Martin Nečas dnes v noci pomohl ve druhém kole playoff v NHL gólem a přihrávkou k domácí výhře hokejistů Koloráda. Nad Minnesotou zvítězili Avalanche 5-2 a celou sérii teď vedou 2-0. Znamená to také, že v letošní vyřazovací části zatím ještě Kolorádo neprohrálo. Nejlepším hráčem toho nočního zápasu nebyl Martin Nečas, vyhlášený byl Nathan MacKinnon, ten si připsal gól a hned dvě asistence.

Semifinále nejvyšší basketbalové soutěže v Česku už jsou Nymburk a Pardubice. Dnes se k nim může přidat další účastník, a to konkrétně Opava. Ta vede totiž ve čtvrtfinálové sérii 3-1 na zápasy nad Ústím nad Labem. V 19 hodin se hraje další zápas. Na Radiožurnálu Sport o tom slyšíte.

Sledujeme pro vás to, jak se vyvíjí první kolo tenisového antukového turnaje v Římě. Aktuálně hraje jeden český zástupce, a to konkrétně Vít Kopřiva, proti Maďaru Marožánovi, a Kopřivovi se daří. Po prvním setu vede 1-0, ve druhé sadě je to zatím 4-3 právě pro Víta Kopřivu. Navíc teď čelí podání soupeře za stavu 40-30 pro českého tenistu.

0: Čeští hokejisté už jsou ve Švédsku, zítra je čeká první zápas proti domácímu výběru na švédských hokejových hrách. Rádi by trénovali, ale jak už jste slyšeli na radiožurnálu Sport, má to jisté technické potíže. Více informací nám přímo z tréninkové haly poví teď znovu ze Švédska František Kuna, dobrý den.
1: Hezký den, v tréninkové hale už je tma, tak jsem ji s dovolením opustil, stejně jako čeští hokejisté, kteří dnes trénovat nebudou. Trénink je zrušený bez náhrady, museli by totiž čekat zhruba hodinu na to, než ve velké hale dotrénují buď Švédové nebo v té druhé tréninkové Švýcaři, a tak se trenéři rozhodli asi i po komunikaci s hráči, že tu hodinu čekat nebudou, že by akorát tak vystydli. Ono samozřejmě je na to navázaná rozcvička, která je před tréninkem. To tak nějak navazuje na sebe a tím hlavním problémem, který znemožnil českým hokejistům trénovat dnes tady ve Švédsku, je obří díra v ledu, jakýsi lavor, o kterém mluvil třeba jeden z reprezentantů Mikuláš Hovorka, ostatně vy ho uslyšíte v našem vysílání relativně brzy odpoledne, tak zhruba díra 2 metry v průměru a voda, která prostě nezamrzla, a důvodem je to, jak vysvětlil manažer Milan Hnilička, že předtím trénovali junioři, kteří dělali jakési testy a tak často projížděli prostě jedním místem, kde se led jaksi vylámal, vybruslil a odštípnul a udělal takovou velkou díru, která pak byla označená takovými malými gumovými pneumatikami jako místo tudy nejezdit, což tam dali čeští hokejisté, a švédské vedení turnaje se hrozně moc omlouvalo. Vnímají to prý Švédové, jak říkal Milan Hnilička, jako velkou ostudu na téhle úrovni, na takovémhle turnaji. Hnilička říkal, že omluvu přijal, ale na druhou stranu nechápe, jak je možné, že někdo rozerije led, laicky řečeno, před tréninkem národních týmů, když to jsou v uvozovkách jen testy juniorských hokejistů, takže tohle je z jeho pohledu na zamyšlení. A škoda je to i pro české hokejisty, kteří a mnozí z nich si potřebují zvyknout na širší rozměry kluziště. Národní tým letěl už včera, stihnul tady trénink. Dnes měl být trénink od 10.30 do 12 hodin. Nejprve šli na led golmani, pak hráči ti ve třetinách hráli jen na jednu branku, takzvané Bago, ale pak se rozhodli, že už v tréninku pokračovat nebudou. Řešilo se, jestli využijí nějakou tu halu vedle, což se nestalo. Takže Češi dnes bez tréninku nebo jen s minimálním vypětím sil na ledě ve výstroji, a zítra dopoledne čeká rozbruslení a pak večer zápas proti Švédům, a tím Češi odstartují poslední přípravný turnaj na světový šampionát tady na jihu Švédska.
0: Tak ještě, že tedy do té destinace přijeli o den dřív, aby si zatrénovat mohli, viď, Františku? To byl František Kuna.
1: Smutná shoda náhod.
0: To byl František Kuna, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: No a já ještě dodám jednu zprávu z tenisu. Vítko Přiva postoupil do druhého kola tenisového turnaje v Madridu, když Maďara Marožána porazil 2x6-3.

0: Radiožurnál půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Menší zdravotní pojišťovny si nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Švýcarská vláda eviduje jednoho pacienta nakaženého hantavirem. Podle švýcarské veřejnoprávní stanice se muž koncem dubna vrátil z Jižní Ameriky. On a jeho manželka cestovali na lodi, kde se nakazilo několik dalších lidí. Žena podle švýcarských úřadů nevykazuje příznaky nemoci. Na plavidle, kde se virus rozšířil, zemřeli tři cestující. Loď aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů. Španělsko už oznámilo, že plavidlo přijme. Kriminalisté v Moravskoslezském kraji obvinili čtyři lidi z rozsáhlých finančních podvodů. Informovala o tom mluvčí krajské policie Soňa Štětínská. Dva z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli asi 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let vězení. Distributor elektroniky HP Tronic Zlín dostal od antimonopolního úřadu pokutu skoro 39 milionů korun. Firma podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. Podle úřadu tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny. Společnost s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad. Sport. Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Ve funkci skončí po dohodě na konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D11 za Městcem a nehoda na D10 za Brandýsem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové stojí kolona od exitu 50 z Městec Králové, tam se to dá vzít na Chlumec, protože na dálnici je na 52. kilometru úplně zastavený provoz po srážce dvou osobních aut. Na dálnici D10 z Prahy na Turnov za sjezdem na Horní Počernice čekejte kolonu ze 7. kilometru, popouští se kolem 20 minut za exit Brandýs, na 10. kilometru tam v omezení havarovalo osobní auto. Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus za Domašovem se tvoří kolona na kilometru 165, sune se asi 10 minut k nehodě na 163. Tam je zabraný pravý a odstavný pruh. Na silnici 50 Brno Uherské Hradiště po vážné nehodě mezi Nevojicemi a Nesovicemi už pustili provoz aspoň směrem na Hradiště, směrem na Brno ho ještě odklánějí přes Kozlany. V Brně na městském okruhu v Žabovřeské směr Královo pole kolona až na čtvrt hodiny od galerie ke dvěma nehodám.
4: První je u sjezdu na Jundrov nebo Zoologickou zahradu, tam v levém jízdním pruhu už je samotné auto a čeká na odtah a o nějakých 200 metrů dál pro změnu v pravém jízdním pruhu jsou taky dvě auta v sobě.
3: A ještě pražský okruh z letiště na D1 kolona za Karlovarskou k nehodě za připojením z D5, je to asi na 20 minut, fronta i z D5 od Rudné. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přeháňky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Litvínova, kteří se udrželi v baráži a tím pádem budou hrát extraligu i v příští sezóně, budou mít ale nové šéfy. V severočeském klubu totiž po 6 letech končí generální ředitel Pavel Hynek. Klub o tom informoval na sociálních sítích, vy jste to slyšeli v naší zpravodajské relaci před několika minutami, ale teď to probereme poněkud podrobněji a budeme si o tom povídat s naším reportérem Davidem Kalvasem, který pravidelně navštěvuje domácí zápasy Litvínova. Davide, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak je Hynkův konec v roli šéfa klubu vlastně překvapením?
1: Neřekl bych, a není to kvůli tomu, že se Litvínov zachránil až v baráži. Odchod Pavla Hynka totiž souvisí se změnou ve vlastnické struktuře klubu. V něm totiž skončí jako majoritní vlastník společnost Orlen Unipetrol a tu by měla vystřídat v pozici majitele skupina bývalých slavných odchovanců v čele s Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou, kteří dokonce v minulosti, právě tihle dva zmínění pánové, už ve funkci generálního ředitele v Litvínově působili. Ta jednání stále probíhají a Jiří Šlégr říkal, že by ho potěšilo, kdyby se uzavřela do konce května.
0: 6 let byl Pavel Hynek šéf litvínovského klubu, zanechal v něm určitě nějakou stopu. Jaká bude?
1: Co se týká výsledků, tak tím nejlepším byl pod jeho vedením postup do semifinále extraligy před 2 lety, kdy se Litvínovu povedlo poskládat opravdu velmi dobrý tým. To byl nejlepší výsledek od titulu v roce 2015, možná trošku zapadl v těch ostatních výsledcích, ale opravdu tohle byl dobrý výsledek. Co jsem měl sám možnost navnímat, tak pod Pavlem Hynkem se klub výrazně zprofesionalizoval. Na druhou stranu tím ale ztratil takový ten svůj rodinný charakter. V klubu během jeho působení skončilo hned několik litvínovských srdcařů a mám pocit, že se mu nepovedlo najít úplně v tomhle rovnováhu a to se negativně projevilo i na jeho vztahu s fanoušky, který nebyl nikdy idylický.
0: No tak končí Pavel Hynek v Litvínově a předpokládám, že nebude jediný, jestli pak došlo i k dalším personálním změnám ve vedení.
1: Ano, došlo i k dalším změnám. Je totiž patrné, že noví majitelé si budou chtít dosadit své lidi. V Litvínově skončila PR manažerka Lucie Mužíková a taky sportovní manažer Tomáš Vrábel, který byl úzkým spolupracovníkem Pavla Hynka. Vrábel dokázal do Litvínova přivést během svého působení několik výborných zahraničních hráčů, jako třeba Lotyše Balinskise, který pak vyhrál Stanley Cup s Floridou, Brita Kerka, Kanaděna Irvinga nebo Švéda Sandberga. Do severočeského klubu pak také přivedl ze Sparty současného kapitána Matouše Sukela, který v Litvínově zdomácněl. No a ale v poslední sezóně tak šťastnou ruku Tomáš Vrábel při angažování cizinců neměl a to se pak projevilo i na těch výsledcích.
0: No tím bychom měli dané, kdo opustí management hokejového klubu Verva Litvínov, ale ty nám určitě, Davide, prozradíš, jak to bude vypadat s hráčským kádrem.
1: Tak v něm dojde také k velkým změnám. Klub už ohlásil konec hned 8 hráčů. Třeba mezi nimi jsou slovenští reprezentanti Gajdoš a Čajkovič, kteří nedokázali v Litvínově vyrůst v opory, přestože se to od nich čekalo, protože přicházeli v opravdu zajímavém věku, ale zkrátka neprosadili se. Skončili i 3 cizinci, které klub angažoval loni v létě. Obránce Šmímen a útočníci Hennikainen a Holmström. Hlavně posledně jmenovaný Axel Holmström byl tedy pro mě největším litvínovským zklamáním uplynulé sezóny, protože se mi tedy vůbec nelíbil. O náhradách Litvínov už jedná, už se Chile o některých jménech spekuluje, třeba o Davidu Kempfovi, to by byla velká bomba, pak jsem zaslechl také něco o obránci Milanu Douderovi nebo Kristiánu Rajchlovi, který by tak mohl třeba hrát pod svým otcem Robertem, který by měl být hlavním trenérem mužstva také v příští sezóně. Nic z toho ale zatím oficiálně potvrzeno nebylo.
0: A my o tom ale rozhodně ve chvíli, kdy se to potvrdí, uslyší na Radiožurnálu Sport a to velmi pravděpodobně znovu od Davida Kalvase. Pro tuhle chvíli ti, Davide, děkujeme.
1: Mějte hezký den.

0: Ještě jednou připomínáme, tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji v Římě Fabiana Marozžána 6-3 a 6-3 a postoupil do druhého kola. Tam narazí na Francouze Hugo Humberta. Za malou chvíli by měla rozehrát svůj zápas v italském městě Kateřina Siňáková, ta bude hrát proti francouzce Buassonové. Zatím se obě tenistky rozcvičují, zápas začne co nevidět, ale uslyšíte o tom od nás.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ano, na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Operace zápěstí připravila hokejového obránce Radima Šimka o start na blížícím se mistrovství světa. Kapitán libereckých Bílých tygrů ale nechyběl na startu přípravy extraligového klubu. Ani se sádrou na ruce nechce zůstat bez pohybu. Věří, že do začátku sezóny bude už 100% připravený.
3: S poraněnou rukou Radim Šimek dohrával čtvrtfinálovou sérii playoff proti Karlovým Varům. Nastřelený kotouč mu způsobil problémy už ale na konci základní části. Po střele hradeckého Klímy.
4: Vystřelil a já tam byl v souboji s jiným hráčem a prostě tady to se stává. No. A ta ruka mě bolela, byl jsem druhý den na vyšetření, který tu zlomeninu prostě neodhalilo, tak jsme mysleli, že to prostě jenom otok a nastřelení a naražený. No a bohužel, když pak se měli volno, tak mi to přišlo divný, že to prostě vůbec se nezlepšuje ta ruka, tak jsme udělali ty podrobnější vyšetření a to odhalilo zlomeninu v té ruce.
3: Po skončení sezóny ještě trénoval. Připravoval se na reprezentaci, aby mohl zabojovat o mistrovství světa.
4: Ten problém s rukou nějak přetrvával i přes to volno, co jsem měl, tak jsme ještě museli udělat rezonanci a CTčko a tam bohužel se ukázala zlomenina, jsem tam měl uštíplou kost, tak jsem musel na operaci. No, tak...
3: To byl nepříjemný okamžik pro libereckého kapitána. Aktuálně už se lehce zapojuje do přípravy, samozřejmě v rámci možností.
4: Teďka už se nějak tak snažím trénovat, tak aspoň nohy posiluju a vršek, prostě co mi to dovolí, ale je to nekomfortní a bohužel i tady to k tomu sportu patří. A teďka do 25. ještě budu mít sádru, pak se uvidí podle rentgenu, jestli to bude dobře zahojený, tak snad pak budu moc už, nechci říct asi na 100% úplně na tu ruku, ale pomalu rozejbávat a začít posilovat, abych byl fit na ten začátek, co budu mít na ledě.
3: Zranění bohužel Šimkovou kariéru provází. S poraněním ruky se ale ještě překvapivě nesetkal.
4: Teď to bylo něco novýho pro mě ruka, vždycky jsem měl problémy spíš jakože ve spodní části těla než tu vrchní a teďka tomu pomáhá to volno, že člověk na ní není žádný tlak, že by se měl nějak rychle uzdravit, teďka prostě se můžu dát 100% dohromady, abych byl připravený na tu novou sezónu, i když člověka samozřejmě mrzí, že se nemůžu zúčastnit nějakých těch kempů, té reprezentace a zabojovat o to mistrovství světa, ale zdraví máme jenom jedno a je to jak to je, no a už jsem si za tu svoji kariéru na ty zranění zvyknul a my jsme se tomu vlastně doma jí smáli, že ruce jsem ještě neměl, tak to je zase nějaká novinka.
3: Možná s výjimkou zlomeného malíčku. S tím ovšem do zápasu nastupoval.
4: To bylo takový malinký, no, tak to jsem úplně nebral jako něco vážného.
3: Uzavřel 33-letý Radim Šimek téma jeho aktuálního zdravotního stavu a léčbě po operaci ruky z Liberce. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol predním a troška ho potisol, ten brzdil, ale viete, ako je to, keď ide vagón a je ešte jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón predný je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekúnd chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Na palici. Hlinku. Hlinka teraz útočí po mieste krídelného útočníka. Bude prihrávať, lebo bude striedať. Blíži sa k bráke. Prihrávka pred bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk. Holík. Ešte 2 sekundy. 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážení poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovietský zväz. Je rozhodne 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Senát schválil rozdělení téměř 8 miliard z rozpočtu VZP mezi menší pojišťovny. České domácnosti loni platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropské unii. Česká hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách. Důvodem byla nekvalitní ledová plocha. Nehoda zablokovala dálnici D11 na 52. kilometru směrem do Hradce Králové a bude polojasno odpoledne a večer přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna nejspíš rozdělí 8 miliard ze svých rezerv mezi menší zaměstnanecké pojišťovny. Podle vládní koalice to pomůže stabilizovat jejich finanční situaci. Opatření, které má platit jen letos, schválil Senát, a to i přes kritiku některých senátorů. Třeba Ivana Váňová z KDU-ČSL namítala, že jednorázový přesun peněz není systémové řešení a obává se dopadů na pacienty.
3: Jsou to peníze, které by mohly být využity na prevenci, moderní léčbu nebo zvyšování kvality péče. Další rovina je motivační. Pojišťovny, které hospodaří odpovědně, jsou fakticky penalizovány. Naopak ty, které se dostaly do problému, jsou tímto krokem zvýhodněny.
1: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO uznává, že je opatření dočasné, systémové změny přichystá. VZP s přerozdělením peněz počítá. Pacienti ani poskytovatelé zdravotní péče ale podle ní změny nepocítí. Zákon teď ještě musí podepsat prezident. Elektřina v Česku byla loni šestá nejdražší v Evropské unii. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Zároveň ale Česko patřilo mezi 10 zemí, kde cena elektřiny meziročně klesla. Ceny zemního plynu pak byly oproti loňská i pod unijním průměrem. Ve druhé polovině roku klesly o 10%, to byl největší pokles v celé unii. Nejdražší elektřinu mělo loni Irsko. Nejvyšší ceny za plyn pak platili domácnosti ve Švédsku. Taneční sál, který Donald Trump buduje v areálu Bílého domu, měl být financovaný výhradně ze soukromých darů. Republikánští senátoři teď ale navrhli zákon, který počítá s miliardou dolarů z daní na jeho vybudování.
4: Donald Trump několikrát veřejně prohlásil, že velkolepý taneční sál o rozloze přes 8000 metrů čtverečních, který nechává postavit na místě zbořeného východního křídla Bílého domu, nevyjde daňové poplatníky vůbec na nic. Původně měla stavba stát 200, poté 300 a nakonec 400 milionů dolarů. Nyní ale republikáni na projekt žádají miliardu. Argumentují nedávným útokem při večeři korespondentů, kde byla ohrožena prezidentova bezpečnost. Demokraté mluví o podvodu na voličích a plánují záměr zablokovat. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Sport. Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem je díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu národní tým odmítl. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili. Pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
6: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky, označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů, švédské federace, která to vnímá jako veliký.

0: problém.
1: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí zítra, budou hrát proti domácím Švédům, o víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená hradecká dálnice před Chlumcem nad Cidlinou a ucpaná silnice 52 u Mikulova. Dálnice D11 je ve směru z Prahy do Hradce Králové neprůjezdná za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 52 zasahují hasiči u těžké nehody dvou osobních aut. Kolona popojíždí zhruba od 48. kilometru. Moc se to nehýbe. Doporučujeme Světušená Jičín, exit 42, obět to po 611 směr Chlumec. Na dálnici D10 se rozjíždějí kolony za Prahou směrem do Mladé Boleslavy. Na 11. kilometru v omezení u Brandýsa překážela nehoda, ta už je pryč. Vydržte, teď se brzdí na 7. kilometru. Na D1 ve směru z Brna do Prahy postojíte v koloně mezi sjezdy na Domašov a Velkou Bíteš. Na kilometru 163 řeší nehodu, sice na krajnici, ale mají zavřený i pravý jízdní pruh a zdržíte se do 15 minut. Na D1 silný provoz i na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Kolony jsou tam hlavně kamionů od 182. kilometru až k D2. Silnice 52 z Mikulova do Brna velmi ucpaná před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení přímo na hrázi kolony z obou stran delší z Mikulova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přeháňky nebo bouřky, teploty do 26 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: České juniorské florbalistky vstoupily do mistrovství světa v Itálii vysokou výhrou. Dánsko porazili 25-0. No a třeba to v Itálii půjde stejně hladce i Kateřině Siňákové, česká tenistka. Ta právě rozehrála svůj dnešní duel na místním tenisovém turnaji v Římě proti Loise Boissonové z Francie. Kateřina Siňáková hraje se silně zatejpovanou levou nohou, ale evidentně jí to nijak nepřekáží. Svůj první gem dokázala vyhrát, i když servis měla soupeřka. Teď tedy Kateřina Siňáková podává za stavu 1-0.
2: Radiožurnál Sport
6: a Vojtěch Šafář.

0: Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů se už včera večer stali hráči Arsenalu, kteří porazili Atletico po úvodní remíze 1-1. Španělský klub i po druhé, tentokrát 1-0, no a dnes večer se rozhodne o finalistovi druhém. Odveta semifinále téhle soutěže mezi fotbalisty Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain budí očekávání. Úvodní zápas minulý týden ve Francii totiž skončil domácí výhrou obhajců titulu neuvěřitelných 5-4. V žádném jiném semifinálovém duelu v historii nejprestižnější klubové soutěže nepadlo více gólů.
1: Ať už mám jakákoliv očekávání, tak to bude zápas vysoké úrovně mezi dvěma nejlepšími týmy v Evropě. Oba chtějí postoupit do finále Ligy mistrů. Čeká nás fascinující drama.
2: Slibuje trenér Paris Saint-Germain Luis Enrique. Obhájci trofeje se hráli s Bayernem úchvatné úvodní semifinále, ve kterém padlo 9 gólů. A teď oba týmy čeká odveta v Mnichově. Právě tam Enriqueho svěřenci před rokem zvedli nad hlavu takzvaný ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů.
3: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
2: Tvrdí záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery. Po úvodní výhře obhájců titulu 5-4 všichni fotbaloví fanoušci s napětím vyhlíží odvetu. A tomu, že by to mohlo být i v Mnichově zase divoké, napovídají i další duely Bayernu za poslední dva týdny. Bundesligoví šampioni totiž v domácí soutěži vyhráli v Mohuči 4-3 a remizovali s Heidenheimem 3-3.
4: Bezmezně věřím, že tam, kde jsme, nás dostal právě náš herní styl. Proto si nemyslím, že máme něco měnit. Chceme hrát atraktivní fotbal. Chceme hrát útočný fotbal.
2: Říká obránce Bayernu Jonathan Tah, a že i odveta bude asi divá velmi atraktivní, si myslí i fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
5: Tyhle mužstva, možná to řeknu jako hloupě, ale neumějí bránit. Jejich obrovskou silou a doménou je ofenziva a v jejich zápasech padá spoustu gólů a já doufám, že se to vyrovná tomu zápasu před týdnem, protože to bylo posluchači prominou žrádlo.
2: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi fotbalisty Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain začne ve 21 hodin a lepší z této dvojice si pak 30. května zahraje o titul proti Arsenalu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Čeští hokejisté museli zrušit trénink před zítřejším úvodním zápasem švédských hokejových her, a to kvůli špatnému ledu v švédském Ängelholmu. Někdo si ale určuje svoje tréninkové a závodní volno sám. Třeba belgický cyklista Remco Evenepoel. Ten si naplánoval volno až do startu Tour de France. 26-letý elitní jezdec stáje Red Bull Bora Hansgrohe chce podle vyjádření týmu využít tuhle pauzu k regeneraci, načerpání energie, ale také k průzkumu trati, ke specifickému tréninku a během května také k výškovému kempu, aby byl na největší závod sezony čerstvý a dokonale připravený. Taková Tour de France ta začíná až 4. července, ale na radiožurnálu Sporty samozřejmě budeme sledovat a v kilometrech Jiřího Ješka i podrobně reflektovat. No a také pro vás ještě máme teď aktuální informace. Kateřina Siňáková na turnaji v Římě vede nad Loïs Boissonou z Francie už 3-1 v tomhle úvodním zápase tenisového turnaje. Na podání jde momentálně Francouzka.

0: Novým trenérem českých biatlonistů se včera stal Michal Schlesinger, který doplnil Ondřeje Moravce a ve funkci nahradil Michaela Málka, který se zase posunul k B týmu. Tohle ale není jediná rošáda ve světovém biatlonu. Novinky také hlásí francouzský tým. Biatlonový trenér Siegfried Maze, který strávil posledních 10 let v norském národním týmu, se totiž vrátil na pozici kouče francouzských reprezentantů. Tým ale také nepovede sám, povede ho spolu s bývalým závodníkem a několikanásobným medailistou z mistrovství světa Simonem Fourcadem. O složení týmu dnes informovala francouzská lyžařská federace.
1: Radiožurnál Sport.
0: Teď se ještě budeme věnovat volejbalu, protože hráčky Prostějová sice neobhájily extraligový titul a s omlazeným kádrem skončili až páté. Z několika pohledů ale mohou hodnotit sezónu i jako částečně úspěšnou. Týmově, zejména díky stříbru z českého poháru a individuálně díky smečařce Sáře Krus, která byla druhou nejproduktivnější hráčkou celé soutěže.
2: Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a že mi dali tu důvěru vzít na sebe ty těžké momenty v zápase a určitě jsem si sezónu užila, holky jsou úžasné, takže bylo to skvělé. Já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
3: Pochvaluje si Sára Krus, která v předešlé sezóně v Prostějově po operaci ramene odehrála jen zlomek utkání a spíše trénovala. Klub jí ale dal na další ročník důvěru a tu splatila i z úroky. Stala se jednoznačnou bodovou lídriní a se 408 body byla druhou nejproduktivnější hráčkou extraligy.
4: Ona zahrála skvělou sezónu, měla skvělou sezónu. Někdy nahrávačka ji překrmovala úplně extrémně a někdy to bylo až moc na sílu a Sára někdy to měla extrémně těžký, že utočila vlastně skoro všechny balóny a nahrávačka si to nenechala vysvětlit. Jsem rád za to, že to Sára zvládla, že hlavně zvládla tu sezónu po zdravotní stránce, protože měla problémy s ramenem a to kvantum těch balónů, co dostávala, tak to klobouk dolů. Má nedostatky v obraně, to ona ví, takže budou se muset na tomto zapracovat, jinak útočně velmi silná hráčka.
3: Vysvětloval trenér Prostějova Petr Zapletal. Ten jako bývalý nahrávač neviděl rád, že nahrávačka Viktoria Dajzlová velmi málo přihrávala za sebe na post univerzálky. A tak Sára Krus na smeči měla v každém zápase spoustu práce a tým na ní ve skórování velmi spoléhal.
2: Cítila jsem ten nátlak, ale já nátlak mám ráda, takže v těch momentech, kdy se to potřebovalo, tak jsem se snažila udělat ty body a nějak se tomu týmu zkusit pomoct. Takže jsem tam se to cítila, ale já to mám ráda. Já když jsem v té euforii a v tom adrenalinu, tak jsem úplně ze mě vyjde taková jakoby druhé já, takže já se v tom vyžívám a ráda dělám ty body.
3: Kromě sběru bodů plnila v klubu i jinou důležitou funkci. Často totiž působila jako tlumočnice pro kubánskou univerzálku Desiret Madanovou, protože ona sama má kubánského tatínka.
2: Já jsem pomáhala, překládala skoro všechno, protože anglicky nemluví ani slovo, takže jsem mi pomáhala ve všem a i když se potřebovala nějaká komunikace s vedením, tak jsem tam vždycky byla a myslím si, že se tady necítila vůbec špatně. A když už, tak jsem překládala i mezi holkama, takže mohli mít konverzaci.
3: Další konverzace ale Sára Krus s prostějovskými spoluhráčkami mít nebude, protože s klubem se prozatím loučí a o své budoucnosti už má jasno.
2: Vím, ještě asi nebudu říkat, nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím. Smutná, že mu jako musím odejít, ale myslím si, že abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok.
3: Věří Sára Krus, která tak bude moci navázat na své předešlé zahraniční štace na amerických univerzitách a v ligách v Turecku a v Peru. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: svátek.
1: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a jednu míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, v pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a město Poděbrady.
2: Mistrovství světa na ploché dráze 23. května od 19 hodin na pražské Markétě. 16 nejlepších světových borců pojede o body do seriálu Speedway Grand Prix. speedway.prague.cz.
3: Radiožurnál je 2:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Politici, kteří působí zároveň v obecním a krajském zastupitelstvu, budou dál dostávat snížené odměny. Rozhodl o tom ústavní soud. Kvůli úpravě zákona dostávají od ledna zastupitelé obcí a krajů vyšší odměnu celou a druhá se jim krátí na 40%. Zrušení právní úpravy požaduje skupina senátorů. Tvrdí, že jde o populismus a že pro snižování není žádný rozumný důvod. Ceny ropy aktuálně prudce klesají. Severomořská ropa Brent se stoupila pod $102 za barel. Trhy tak reagují i na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten hlásí velký pokrok v mírových jednáních s Íránem. Šéf Bílého domu na svou sociální síť napsal, že americká armáda teď nebude doprovázet lodě plující Hormuzským průlivem. Tím se podle něj zjistí, jestli bude možné dokončit a podepsat s Teheránem mírovou dohodu. Vzácná československá poštovní známka z roku 1919 patří dědicům nizozemského sběratele Johana Kleina. Rozhodl o tom krajský soud v Hradci Králové a potvrdil tak loňský verdikt okresního soudu v Semilech ve sporu s rodinou českého filatelisty Ludvíka Pytlíčka. Takzvaná žilkovaná 4 koruna má hodnotu kolem 5 milionů korun. Dědicové Ludvíka Pytlíčka tvrdí, že jejich předek známku koupil. Dědicové rotterdamského sběratele Johana Kleina jsou přesvědčení, že mu byla známka ukradena. Sport. Tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Marožána z Maďarska 6-3, 6-3 a postoupil do druhého kola. V něm narazí na Francouze Umberta. V ženské části turnaje dnes hrají první kolo 4 české tenistky. Postoupit můžou Kateřina Siňaková, Sára Bejlek, Tereza Valentová a Karolína Plíšková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Velké Bíteše a neprůjezdná silnice 50 u Nesovic. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Domašov. Na kilometru 163 kvůli nehodě zavřený pravý jízdní pruh. Zdržíte se do 15 minut, brzdí se na 168. kilometru. Je ucpaný výjezd z Brna směrem na Pohořelice po Vídeňské ulici. Před sjezdem na Modřice zúžení silniče a je to asi na 15 minut. Silnice 52 z Mikulova do Brna velmi ucpaná před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení přímo na hrázi kolony z obou stran delší z Mikulova. Tam se vyplatí sjet na Zaječí a do Brna po dálnici D2. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy vázne provoz na Votickém kopci. Projíždí se omezením kamiony krokem a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna je za Nesovicemi neprůjezdná. Odklízejí tam následky nehody. Silnice směrem do Brna a zavřená dopravu odklánějí na Kozlany. V opačném směru na Hradiště se projet kolem nehody dá. A ještě do Liberce. Silnice 35 se ucpává na průjezdu Libercem směrem na Prahu. Je tam zúžení před sjezdem na Ještě, ta kolona asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Většinou je ještě polojasno až oblačno. Odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přehánky nebo taky bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů. Na západě Čech naměříme kolem 20. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy

0: Od včerejška víme, že novým šéfem komise rozhodčích bude od další sezóny Španěl Carlos Clos Gomez a právě tomuto tématu se teď budeme věnovat podrobněji. I proto jsme ve spojení s Karlem Hrubešem, tedy s mužem, který odřídil 187 ligových zápasů. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, vítám vás.
0: Vy jste, pane Hrubeši, jako ligový rozhodčí zažil hned několik komisí rozhodčích, třeba i tu mezi roky 2016 a 18, a to posluchačům připomeneme, tehdy jí vedl Polák Michal Liskyjevič. Bylo to období něčím specifické?
1: Specifické období, ono bylo ještě jedno za zahraničního pana Pereiry a obě ty období specifická byla, jak jsem já to vnímal, pouze tím, že české rozhodčí řídil zahraniční rozhodčí, takže za mě nic specifického jsem na tom nevnímal a je potřeba říct, že vlastně nejsme jediným státem, o kterého tak bylo, anebo tomu tak bude.
0: Takže říkáte, že není velký rozdíl pro prvoligové rozhodčí, jestli je šéfem komise Čech anebo cizinec?
1: Pro prvoligové rozhodčí není velkým rozdílem, jestli je to Čech nebo zahraniční rozhodčí.
0: Carlos Clos Gomez, tedy nový šéf komise rozhodčích od nové sezóny, je ze Španělska. Pomůže šéfovi komise rozhodčích to, že je cizinec? Budou ho kluby třeba a fanoušci vnímat jako, řekněme, více neutrálního, zkrátka objektivnějšího?
1: Může to tak být u českého předsedy, který zná dobře prostředí české, tak toto může být výhoda. Zároveň, jak jste uvedl, tak české prostředí je extrémně malé a těch tlak klubů, médií a veřejnosti je obrovský. A s tím příchodem zahraničního předsedy může být to vnímáno jak kluby, tak veřejností, takže bude teď větší objektivita a menší vlivy nějakých vztahů z minulosti nebo z historie.
0: Stále jsme ve spojení se zkušeným fotbalovým sudím Karlem Hrubešem a mluvíme o novém šéfovi komise rozhodčích, tím bude od nové sezony Španěl Clos Gomez. Pro laickou veřejnost je šéf komise někdo, kdo vybírá sudí pro jednotlivé zápasy. Předpokládám, že to ale nebude jediná činnost v jeho popisu práce. Pomůžete nám s tím, co vlastně má za povinnosti?
1: Tak samozřejmě nasazování rozhodčích na jednotlivé zápasy je pouze malou částí té činnosti toho předsedy. Důležité je prostě připravit ty rozhodčí, vzdělávat je, dát jim pohled zvenku, ze zahraničních zkušeností, takže to obsazování je pouze drobnou částí té práce toho předsedy.
0: On také, Španěl Clos Gomez, prohlásil po tom zveřejnění, že se stane novým šéfem komise rozhodčích, že je tady od toho, aby učil toho 17. člena nejvyšší ligy, to znamená celý ten ansámbl sudích, aby se snažil je zlepšovat. Ale zeptám se trochu na něco jiného. Španělský šéf komise rozhodčích mohl by třeba pomoct tomu, aby čeští sudí dostávali více šancí na mezinárodní úrovni?
1: Určitě nepřímo. Myslím tím to, že pokud bude rozhodčí vzdělávat, připravovat je a systematicky analyzovat případné chyby, tak tímto, že rozhodčí budou na sobě pracovat a budou se zlepšovat, tak může pomoct rozhodčím, aby se mohli uchytit i na té mezinárodní úrovni a získávat ty zápasy lepší.
0: Já se vás teď zeptám a zeptám se Karla Hrubeše jako zkušeného fotbalového sudího, jak často se prvoligový rozhodčí vlastně dostane do přímého kontaktu se šéfem komise rozhodčích během sezony?
1: Tak je to na nastavení si toho programu, toho šéfa komise. Dá se předpokládat, že minimálně teď z počátku pan Gomez bude požadovat ta setkání častější, a to i z důvodu toho, aby poznal ty rozhodčí. Já, co si vzpomínám, tak pan Lickiewicz na začátku jeho působení byl ve velmi pravidelném kontaktu s námi a všichni vlastně byli na stejné startovací čáře. Takže je to na nastavení si té spolupráce nebo toho vzdělávání toho šéfa komise rozhodčích.
0: Zeptám se už jen na poslední věc. Vy jste to zmínil, český fotbalový rybníček není úplně veliký, rozhodčích není dost. Sám Carlos Klos Gomez řekl, že pokud už tady rozhodčí jsou, tak jsou hodně mladí a právě tím pádem jsou tak trochu pružní k tomu, aby se dali ještě naučit třeba právě rozhodování na evropské úrovni. Myslíte, že by ten trend mohl teď Carlos Klos Gomez změnit, zkrátka, že by mohl nalákat nové muže do černých dresů?
1: Upřímně nemyslím si, že by to bylo pouze o jednom člověku, který by to dokázal změnit. Vlastně tento problém s nedostatkem rozhodčích není problém jenom Česka, ale je to v podstatě problém celé Evropy. A to bohužel z jednoho prostého důvodu, že rozhodčí jsou pod obrovským tlakem a na nižších úrovních často čelí agresi a vlastně neúctě, ale pokud vlastně se nám, respektive panu Gomezovi, podaří změnit to prostředí, zlepšit a budou se podporovat mladí rozhodčí, tak a podaří se změnit celou tu kulturu, tak to může pomoci samozřejmě náboru těch mladých kluků, kteří se nebudou bát tuhle tu roli převzít a pokračovat.
0: Čistě pro inspiraci, už jenom na úplný závěr, jak se vlastně Karel Hrubeš rozhodl, že se stane fotbalovým rozhodčím?
1: No tak bohužel jako fotbalista jsem příliš nevynikal a při návštěvě jednoho ligového utkání se svým otcem zrovna na Bohemce, tak jsem mu řekl, tati, já chci zůstat ve fotbale dál a co kdybych to zkusil prostě v pozici rozhodčího, a on víceméně se tomu podíval, nicméně pak nechal mě to rozhodnutí, nechal rozhodnutí na mě a vlastně do té doby, když jsem byl s aktivním rozhodčím, tak mě v tom podporoval.
0: No a
1: rozhodně to nebylo o tom, že by člověk zatím viděl nějaký finanční prospěch, byla to spíše láska k fotbalu a snaha dostat se na tu vyšší úroveň, než na kterou člověk dosáhl jako, když to řeknu, fotbalista.
0: Třeba nás poslouchá více takových, kteří se také odhodlají k tomu, že budou jednou fotbal nahlížet z trochu jiné strany, zkrátka, že budou rozhodovat s píšťalkou anebo praporkem v ruce. Tohle byl Karel Hrubeš, ten odřídil 187 ligových zápasů. Díky moc, že jste si na nás udělal čas.
1: Děkuji vám taky a přeju hezký zbytek dne.

0: Fotbalová Liga mistrů bude po dnešku znát oba účastníky finále. 30. května bude hrát v Budapešti Arsenal buď proti Bayernu Mnichov, anebo proti Paris Saint-Germain. Začíná sportovní přehled s Karlem Schambergerem, který o Lize mistrů řekne víc hned na úvod. Dobrý den.
1: Hezký den. Bayern Mnichov bude v odvetě dotahovat jednobrankové manko. V Paříži totiž prohrál 4-5. Večer se bude hrát v bavorské metropoli. Pokračuje záložník Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery.
2: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
1: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain začne v 21 hodin.
0: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost jít na jinou ledovou plochu národní tým nevyužil. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Pokračuje manažer reprezentace Milan Hnilička.
3: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky, označení sem nejezděte. Tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, že se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné.
0: Hnilička ale ještě dodal, že od organizátorů přijal omluvu. V národním hokejovém týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro seniorské mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojování bývalých mládežnických reprezentantů mluví obránce Michal Kempný.
4: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, kdy jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat. A já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
1: Nejen pro mladé hráče jsou švédské hry poslední možností zabojovat o nominaci na světový šampionát. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při výběru jmen velkou roli.
5: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní. Jenom 5-5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesovku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože toho mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
1: Čeští hokejisté vstoupí do posledního turnaje před mistrovstvím světa zítra, budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport.
0: Hokejista Martin Nečas přispěl ve druhém kole play-off NHL k výhře Colorado 5-2 nad Minnesotou. Tým z Denveru tak v sérii vede 2-0 na zápasy.
2: Český útočník otevřel skóre duelu už ve třetí minutě úvodní třetiny, když zakončil kombinaci s hvězdným Nathanem McKinnonem backhandovou ranou. Nečas pak přidal ještě asistenci a Colorado tak zvládlo i druhé domácí semifinále západní konference. Teď se série přesune na led Minnesoty. Třetí zápas je na programu v noci ze soboty na neděli českého času. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
1: Do hokejové Sparty se vrací Jiří Sekáč. Pražané o příchodu útočníka ze švýcarského Lugana informují na svém webu. Sekáč znovu oblékne dres Sparty po 13 letech, které strávil v NHL, KHL i švýcarské lize.
0: Ve vedení hokej Nového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hinek. Klub to uvedl na svém webu. Ve funkci skončí po dohodě na konci května. Hinkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
1: Basketbalisté Opavy můžou postoupit do semifinále ligového play-off. Potřebují k tomu dnes zvítězit na hřišti Ústí nad Labem, nad kterým vedou v sérii 3-1 na utkání. Zápas začne v 19 hodin.
0: Tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Marožána z Maďarska 6-3 a 6-3 a postoupil do druhého kola, v něm narazí na Francouze Imberta. V ženské části turnaje dnes hrají první kolo 4 české tenistky. Kateřina Siňáková už rozehrála duel proti Francouzce Bouassonové. První set vyhrála 6-2, v tom druhém aktuálně prohrává česká tenistka 1-2, ale k dispozici má svůj vlastní servis. Sáru Bejlek čeká Němka Ziegemundová, Terezu Valentovou, Kazachstánka Putince Kuzmičevová a Karolínu Plíškovou, ta nastoupí proti Španělce Busazové Manierové.
1: A české juniorské florbalistky vstoupily do mistrovství světa v Itálii vysokou výhrou. Nad Dánkami zvítězili 25-0. Ve skupině B zítra Češky nastoupí proti Slovenkám, v pátek pak proti Švýcarkám.
0: To byl sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních

0: Můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová. Pětina pražských žáků by v oblasti duševního zdraví potřebovala odbornou pomoc. Na jihovýchodě Polska zuří rozsáhlý lesní požár, při jeho hašení zemřel pilot hasicího letadla. Hokejová reprezentace netrénovala před švédskými hrami, důvodem zrušení byl nekvalitní let. Kolony popojíždějí u nádrže Nové Mlýny směrem z Mikulova a počasí ještě je zatím většinou polojasno až oblačno, odpoledne a večer přehánky a bouřky, teploty do 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté v Moravskoslezském kraji obvinili čtveřici podvodníků, kteří pod slibem výhodných investic okradli lidi o 118 milionů korun. Mezi obviněnými jsou dva poradci, kteří působili ve stavebních pojišťovnách. Poškozených je kolem 270. Jak upřesnila mluvčí krajské policie Soňa Štětínská, lidem slibovali vysoké zisky, vyplatili jen ale jen některým, a to z peněz od nových klientů. Hrozí jim až desetileté vězení. Mezi oběťmi jsou podle Štětínské i lidé, kteří přišli o celoživotní úspory.
3: Více než 3,5 milionu korun je nejvyšší částka, o kterou přišel jeden z poškozených. I pro erudované kriminalisty byla práce na případu náročná. Prověřili transakce na více než 100 účtů. V listinné podobě má spisový materiál téměř 13 000 listů.
1: Duševní pohoda pražských žáků se mírně zlepšuje. Ukazuje to nový výzkum Pražského centra primární prevence. Přesto třetina žáků druhého stupně základních škol a středních škol má vážné příznaky úzkosti. Necelých 40% pak příznaky deprese. Necelá pětina žáků by potřebovala odbornou pomoc a podporu v oblasti duševního zdraví, říká Miroslav Líbal z výzkumné agentury Anreva Solution.
4: V současnosti spadá do kategorie velmi nízkého wellbeingu 19,5% žáků. V těch covidových letech v tom roce 2021 to bylo téměř 30%.
1: Polská prokuratura vyšetřuje úterní nehodu hasicího letounu na jihovýchodě země. Zemřel při ní pilot. Stalo se to při boji s rozsáhlým lesním požárem nedaleko města Biugoraj. Podle polského deníku Gazeta Wyborcza šlo o zkušeného pilota. Neměl ale velkou praxi s provozem modelu letadla Dromedar, které řídil. Vyšetřování nehody komplikuje požár, který se stále nepodařilo uhasit. Železniční trať mezi Kopřivnicí a Štramberkem na Novojičínsku je neprůjezdná. Dopoledne tam vykolejil vagón nákladního vlaku. Na místě zasahují hasiči správy železnic. Při nehodě se nikdo nezranil. Podle mluvčího správy železnic bude trať mimo provoz asi do zítřejšího poledne.
5: Hasiči správy železnic povolali na místo i sací bagr. Tam asi záleží na tom, jak se podaří rychle nakolit ten vagón a potom i pod tím vagónem, jak ta trať je moc poškozená. To jsou opravdu teďka odhady. Odhad obnovení provozu, alespoň částečného, je tedy do zítra dopoledne. Uvidíme, jestli se podaří obnovit celý provoz.
6: Sport. Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry. Důvodem byla díra v ledu v tréninkové hale. Tu způsobila předešlá příprava juniorů. Manažer reprezentace Milan Hnilička označil situaci za nepřijatelnou, akceptoval ale omluvu od organizátorů. Národní tým vstoupí do posledního turnaje před mistrovstvím světa zítra. Nastoupí proti Švédsku, o víkendu pak bude hrát s Finskem a Švýcarskem. Světový šampionát ve Švýcarsku začne v pátek za týden 15. května. Fotbalová liga mistrů dnes pozná druhého finalistu. Arsenal doplní buď Bayern Mnichov nebo Paris Saint-Germain. Úvodní duel ovládli doma Pařížané 5-4. Odveta se bude hrát v Bavorsku od 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D5 umítá a omezení na D1 u Sázavy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně teď zbystřete za sjezdem na Mýto. Na kilometru 54 hlásíte kusy pneumatiky v jízdním pruhu.
8: Plnej pravý pruh kousků rozsekaný gumy. Lepší je jet tím levým pruhem.
7: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony.

0: Za sjezdem na Sázavu na kilometru 38 pracuje údržba, zabrali levý jízdní pruh a zpoždění je tam zatím do 10 minut. Na D1 popojíždějí kolony, nesouvislé kolony taky na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se poprvé v obou průzích u sjezdu na Rosice na 178. kilometru. Pak už kolony hlavně kamionů se posouvají až do Brna k omezení u D2. Hodně ucpaná je v Brně taky Vídeňská na výjezdu směr Pohořelice. Před sjezdem na Modřice je zúžení, postojíte asi 15 minut už kousek od dálnice D1. Na silnici 52 z Mikulova do Brna kolony popojíždějí před nádrží Nové Mlýny. Je tam omezení přímo na hrázi, jede se kivadlově. Delší je fronta z Mikulova, tam se vyplatí sjet na Zajíčí. Do Brna jet po bratislavské dálnici. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte silný provoz na Votickém kopci. Jsou tam kolony na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno, odpoledne a večer čekáme přibývání oblačnosti a přehánky nebo bouřky, teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
3: Kateřina Siňáková bojuje o postup do dalšího kola na tenisovém antukovém turnaji v Římě proti Louise Boissonové z Francie. První set vyhrála česká tenistka 6-2, ve druhé sadě je to teď aktuálně 3-3. Kateřina Siňáková měla možnost breakballu, o tu teď přišla, protože v následující hře je to 40-40. I to pro vás budeme v další hodině na Radiožurnálu Sport sledovat.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

0: Tak.
1: Je po 14. hodině a je středa, znamená to, že na Radiožurnálu Sport se znovu budeme věnovat českým šampionkám. Začneme u Kateřiny Siňákové, ta si připsala úspěšný breakball proti Louise Bosonové na antukovém turnaji v Římě a vede tím pádem 6-2 po prvním setu a 4-3 v tom druhém jde na podání. Pořad české šampionky je ale o kolektivních sportech a tak můžeme zmínit, že české juniorské florbalistky na mistrovství světa zapsali velmi úspěšný první zápas. Dánsko totiž porazili 23-0.

0: Na Radiožurnálu Sport dál pokračuje pořad České šampionky a tentokrát ho více věnujeme pozemnímu hokeji. Reprezentační výběr hráček do 18 let má právě v těchto dnech soustředění a mezi tréninkovými jednotkami si čas na rozhovor pro naši jedinou ryze sportovní rozhlasovou stanici udělal trenér Martin Capouch. Mluvil s ním reportér Petr Kadeřábek.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Martine, vy teď jste uprostřed soustředění. Na co největšího se chystáte? Vím, že za sebou máte velký turnaj, Six Nations ve Francii, ale kam směřuje teď ta příprava?
2: Tak teď nejbližší turnaj, co se týče těch osmnáctek, tak nás čeká vlastně až příští rok v červenci a to je mistrovství Evropy do 18 let.
1: Tam budou hrát tenhle ten tým, protože když se podívám na to složení, tak rozhodně nedosahuje většina z nich toho 18. roku věku. Čím to? Chybí ty hráčky kolem 18, anebo se díváte ještě dále do budoucna?
2: Je to přesně tak. My v podstatě tím, že nemáme tu základnu tak velkou, tak málo kdy se povede složit vlastně ten tým opravdu jenom z těch 18-letých holek. To znamená, že my už teď pracujeme s těma, kterým v té době bude těch 17 let a potažmo 18, takže ten kádr je prostě širší jako věkově, než by asi ideálně měl být. No.
1: Jak je to pro ně složité, protože když jezdí na turnaje s 18 letými, tak prostě tam ten rozdíl rok,

0: dva, obzvlášť v tomhle tom věku, musí být hrozně velký.
1: Je to strašně znát určitě. Další věc je, že i ta kvalita těch týmů, který třeba momentálně na tom Six Nations byla, tak je obecně jako vyšší, takže o to ještě větší propast se tam jako vytvoří. S tím, že ještě Polky se vlastně toho turnaje zúčastnili s výběrem do 21 let, takže o to ještě větší propast věková tam vznikla.
0: No to je až o 6 let. Kde se to projeví v té hře nejvíc? Je to fyzická kondice? Je to třeba tvrdost přihrávek, kombinace a tak dále?
1: Je to v podstatě směs tohodle všeho. No. Je to určitě hodně i zkušenosti. Jsou znát na těch hráčkách, že jsou už zvyklí hrát mnohem důraznější hokej a jak říkáte, tak ta tvrdost přihrávek je jako výrazně lepší.
0: No, posluchači Radiožurnálu Sport za chvíli v našem magazínu uslyší, jak to vnímali hráčky přímo z hřiště, ale jak vy jste to vnímal z lavičky, protože řekněme si, ve skupině jste vlastně nedali ani gól, tam jste prohráli s velkými favoritkami Španělky, Irky, Polky, právě ty starší, pak tedy velmi vyrovnaný zápas o umístění s Francií, tak jak hodnotíte tenhle ten turnaj asi i s ohlednutím na to, že prostě jste tam měli opravdu nejmladší výběr. Já to prozradím, 16,3 byl věkový průměr toho českého týmu a to tam byly vlastně 4 hráčky do 20 let.
1: Myslím si, že pro holky to byla obrovská zkušenost, takže s tímhle s tím jsme určitě spokojení, nicméně herně máme určitě co zlepšovat a je to teda zejména určitě ta tvrdost těch přihrávek, kdy ta naše výstavba, zejména té útoční hry, tak byla strašně pomalá a my potřebujeme prostě přitlačit trošku na tom důrazu a na tom, aby ten balonek lítal trošku rychleji.
0: Martine, dá se s těmihle zkušenostmi a s tím, jak ten tým vypadá, jak se tvoří vlastně, jak pracuje na těch soustředních trénincích, predikovat to, jak to pak bude vypadat na tom mistrovství Evropy, ke kterému tedy směřujete přípravu?
1: Dá se to trošku predikovat. Já v tom týmu, který je teď momentálně fakt mladý, tak cítím obrovský potenciál a ta Evropa, která nás čeká, tam se vlastně nestřetneme úplně s touhle špičkou, se kterou jsme se střetli momentálně na tomhle turnaji. Takže věřím, že na té Evropě budeme schopni hrát vyrovnaný zápasy a cílit třeba na nějaký medaile.
0: No, to jsou tedy smělá rčení. Martine, já moc děkuji za rozhovor a budu se těšit zase na příště.
1: Děkujeme, budu se těšit.
0: Říká reprezentační trenér kategorie do 18 let Martin Capouch v magazínu České šampionky. Se za chvilku vydáme mezi hráčky, které se právě účastnili turnaje Six Nations.

0: magazínu České šampionky teď vítám dvě hráčky českého výběru do 18 let. Kamilu Svatošovou.
1: Dobrý den.
0: A Karolínu Lojanovou.
2: Dobrý den.
0: Vy jste byli tady účastnicemi toho turnaje. My jsme o tom mluvili s trenérem. Ten věkový průměr vašeho týmu je opravdu hodně nízký oproti těm vašim soupeřkám na turnaji Six Nations, což je vlastně jeden z nejvýznamnějších turnajů. Tak jak jste si to užili? Nebylo to až moc, dejme tomu, rychle z vašeho pohledu z toho hřiště?
1: Tak myslím si, že jsme si to užili moc, ale určitě ten věkový průměr tam byl prostě znát, že nějaká rychlost té hry z naší strany prostě nebyla tak dobrá, jak bychom mohli třeba předvést. No, ale musíme sbírat ty zkušenosti a posune se to a bude to jenom lepší.
0: Říká Kamila, Karolína ji doplní.
2: No, já bych řekla, že na začátku toho turnaje jsme měli ty silnější soupeře a každýma chybama jsme se učili a vždycky dalo nám to hodně zkušeností do těch dalších zápasů. Myslím, že v budoucnu na tom budeme hodně líp.
0: No, silnější soupeře. Španělky jsou prostě top v celé Evropě, možná i ve světě. Pak jste měli Irky, do toho ještě o pár let starší Polky. Tak který ten zápas byl pro vás de facto nejtěžší, a to buď fyzicky, nebo z toho, že vás ty soupeřky přehrávaly?
1: Tak já si myslím, že to byly ty Španělky, protože si myslím, že tam hrála roli i trošku nějaký nervy z naší strany, protože pro spoustu holek to byl vlastně první takhle velký mezinárodní turnaj, takže nějaká nervozita a zároveň prostě ta rychlost těch přihrávek, no, často prostě jsme tam byli pozdě a pak už se to valilo a když prohráváte 5-0, tak už je těžký se do toho zápasu prostě vrátit.
0: Karolíno, co si tak říká hráčka, když tam přijede, dostanete prostě výprask od Španělek, nechce se vám domů?
2: Určitě to není úplně příjemný pocit dostat tolik, ale myslím, že pro hodně holek to byla fakt velká zkušenost, vzhledem k tomu, že to byl kolikrát první turnaj. A myslím, že si to užili, protože viděli, že tam ta šance se na to zlepšit a v těch dalších zápasech viděli, že prostě jsme schopni s nima hrát dobře, vyrovnaně, i když jsme prostě prohráli, dostali pár gólů, tak si myslím, že ty holky to chvíle mají bavilo a i když jsme dostali tolik, tak si myslím, že půjdou určitě dál.
0: Výsledkově byl vyrovnanější ten zápas s Polkami, přesto one byly o poznání starší. A ještě zůstanu u vás, Karolíno, vy nejste úplně vysoká vzrůstem. Odhaduji 154 cm.
2: Dejme tomu. Jo.
0: Dejme tomu. Tak jsem to odhad skoro na milimetr. Tak jak se hraje, protože přeci jen Polky také nejen jsou starší, ale i vyšší.
2: No, řekla bych spíš, že to bude o věku než o výšce, protože já hraju v záloze. A neřekla bych úplně, že to je o výšce, protože je to spíš o nohou, o rukou a jak to člověk vlastně má v ruce, protože mám nízko těžiště, takže v pozemním hokeji je to určitě výhoda.
0: Takže to v ruce máte.
2: No.
0: Kamila přitakává.
2: No, tak jako myslím, že trošku něco znám.
0: No, tenhle ten turnaj vám určitě přinesl zkušenosti. Když jste slyšeli před malou chvílí v našem magazínu České šampionky mluvit vašeho trenéra o těch ambicích, o třeba medailových ambicích z blížícího se mistrovství Evropy, koulíte očima, Kamilo. Myslíte si, že to bylo přehnané od trenéra Martina Sopoucha?
1: Já si myslím, že ne, protože jsme teďka úplně vlastně na začátku a myslím si, že i sami my v tom týmu jako víme, že se ještě máme kam hodně posouvat a myslím si, že když opravdu zamakáme a dáme do toho, do té přípravy všechno, tak si myslím, že ten tým má šanci na nějaký fakt hezký umístění a posunout nějak i trošku ten český hokej dopředu, no.
0: No, Karolína tady přitakává, usmívá se u toho. Jaké máte vy dvě největší sny? Dobře, medaily z mistrovství Evropy, ale co pak dál? Protože pozemní hokej, to je Holandsko, to je Německo, tak vidíte se v budoucnu v zahraničí?
2: Tak řekla bych, že pokud někdo chce se tomu hokeji věnovat opravdu na vysoké úrovni, tak každýho sen je hrát někde v zahraničí, protože tam ta úroveň hokeje je na úplně jiném levelu a hokej je rychlejší, tvrdší a zábavnější, protože to je opravdu na jiném levelu.
0: Říká Karolína Lojanová. A co dodá Kamila?
1: Tak já si myslím, že to je takový trošku sen každého českého hokejisty se podívat někam do zahraničí a jak říkám, no, když budeme makat, tak třeba se nám to jedno podaří.
0: Říká Kamila Svatošová. Dámy, děkuji a přeji, ať se vám vydaří ty vaše sny, nejen kolektivní, ale ty osobní. Díky za rozhovor.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
0: Takový byl dnešní magazín českých šampionek. Příští týden se vydáme za mladými volejbalistkami. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 4,40 korun na 52 haléřů. To je o 6 haléřů více než dnes. Rozhodlo o tom ministerstvo financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 8 haléřů na 44,60. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Místo teď prohledávají kriminalisté. Zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Ta koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Švýcarská vláda eviduje jednoho pacienta nakaženého hantavirem. Podle švýcarské veřejnoprávní stanice se muž koncem dubna vrátil z Jižní Ameriky. On a jeho manželka cestovali na lodi, kde se nakazilo několik dalších lidí. Na plavidle, kde se virus rozšířil, zemřeli 3 cestující. Loď aktuálně kotví u Kapverdských ostrovů. Španělsko už oznámilo, že plavidlo přijme. Sport. Do hokejové Sparty se vrací Jiří Sekáč. Pražané o příchodu útočníka ze švýcarského Lugana informují na webu. Sekáč znovu oblékne dres Sparty po 13 letech, které strávil v NHL, KHL i švýcarské lize.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna a po nehodě zavřená silnice 16 u Mělníka. Na D1 silný provoz čekejte na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé zastavíte na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice a brzdí se v obou pruzích. Pak už popojíždějí hlavně kamiony. Silnice 16 je za Mělníkem směrem na Mladou Boleslav neprůjezdná. V obci Malý Újezd vážná dopravní nehoda. Policisté zastavili provoz jak do Mělníka, tak i na Boleslav. Osobním autem se to dá objet přes Hostín. Kamiony musí čekat. Vážná nehoda i na silnici 13 z Teplic do Přestanova. U průmyslové zóny Krupka se srazila dvě auta, jedno skončilo ve stromě. Na místo jedou záchranáři a už se tvoří kolony. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína postojíte v koloně před obcí Vrchy. Je tam omezení semafor a kolona až na půl hodiny. Dost ucpaná je taky silnice 52 z Mikulova do Brna před nádrží Nové Mlýny. I tam je omezení a projíždí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude oblačno a ojediněle ještě přehánky. Teploty v Čechách v noci klesnou na 12 až 8 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříme 15 až 11. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Kateřina Siňáková postoupila do dalšího kola tenisového turnaje v Římě, když porazila francouzku Boissonovou 6-2 a 6-3. Dnes se ale ještě představí další tři tenistky. Nejdříve to bude Sára Bejlek, ta už se rozpinkává na kurtu ve Věčném městě. Hrát bude proti Němce Siegemundové. Rozhodně vás o tom dál budeme informovat. Ještě se také představí Tereza Valentová proti Kazachstánce Putincevové a Karolína Plíšková proti Španělce Buzasové Maneirové. No a musíme také připomenout, že do druhého kola tohoto turnaje už postoupil Vít Kopřiva, kdy si poradil s Maďarem Marožánem 2-0 na sety, bylo to 6-3 a 6-3.

0: Rozhodl se odložit malorážku a z biatlonisty se rázem stal běžec na lyžích. Jakub Čtvrtecký přestupuje v 27 letech mezi dvěma zimními sporty, kterým se věnuje odmala. K biatlonu už ho ve druhé třídě základní školy přivedl jeho otec Roman.
1: Když se kluk narodil, tak byly nějaké úspěchy v biatlonu. Manželka řekla, tak to bude biatlonista. Tak je, hotovo.
2: Popisoval před lety jeden ze spoluzakladatelů biatlonového oddílu ve Velkých Karlovicích Roman Čtvrtecký. Právě tam jeho syn Jakub, co by vsetínský rodák s biatlonem začínal a i tehdy se rozhodoval mezi variantami běžeckého lyžování. Se zbraní na zádech nebo bez.
3: Já jsem si v té době vybral biatlon, protože ten biatlon byl nějak na zestupu. Ale teďka postupem času jsem začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
2: Řekl Jakub Čtvrtecký v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Do světového poháru biatlonistů zasáhl poprvé před 8 lety a své nejlepší individuální umístění si vyjel v prosinci 2022, kdy byl ve sprintu v Hochfilcnu 8.
4: Jakub Čtvrtecký skončí v dnešním sprintu na 8. místě, na životním 8. místě dosud byl nejlépe.
2: V posledních dvou ročnících elitního seriálu se ale už do mužského A týmu dostával jen málo kdy. Navíc v březnu vyhrál na mistrovství republiky běžců na lyžích 10-kilometrový závod volnou technikou a přesvědčil ostatní i sám sebe, že přechod mezi oběma sporty má smysl.
3: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, že se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
2: Doufá Čtvrtecký, který teď může napodobit třeba příběhy dvou norů. Einara Hedegaarda, který po přestupu od biatlonu k běžeckému lyžování vybojoval na letošní olympiádě v Itálii 3 medaile, nebo legendy Uleho Einara Bjørndalena, který dokázal během své kariéry obě disciplíny dokonce kombinovat.
3: Asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako se nelakuju, bude určitě tvrdá.
2: Zmírňuje očekávání Čtvrtecký, který by se ve své úvodní sezóně bez malorážky na zádech chtěl ve světovém poháru běžců na lyžích dostávat do nejlepší 30 závodníků. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.

Česká hokejová reprezentace se připravuje na poslední přípravu před mistrovstvím světa. Ano, zítra bude hrát první úvodní utkání švédských hokejových her v přímém přenosu na radiožurnálu Sport, a to proti domácímu švédskému výběru. Dnes to sice trošku zkomplikovala díra v ledu, kvůli které byl zrušený český trénink, ale jinak všechno běží. No a fotbalová reprezentace, ta už se také chystá na světový šampionát. Ještě před jeho startem odehraje reprezentace dva přípravné duely, ale podle fotbalové asociace stále ještě není možné oficiálně oznámit, s kým tedy čeští fotbalisté budou hrát. Podle předsedy FAČR Davida Trundy ještě vedení totiž nepodepsalo všechny potřebné smlouvy, ale na internetu už jsou k dostání vstupenky na zápas 4. června v New Jersey. To bude proti Guatemale. To by měla být ta poslední generálka na šampionát. O pár dní dříve by měl český národní celek ještě hrát domácí duel v Praze. Trunda věří, že jména soupeřů bude moct potvrdit během několika dní. Rozhodně o tom uslyšíte na radiožurnálu Sport.

0: 26-letý fotbalista Baníku Ostrava Filip Kubala přišel o celou aktuální sezonu, i když ta už se blíží ke konci. Na jejím začátku odehrál dvakrát po 20 minutách a fatálně se zranil. V těchto dnech už se stále víc zapojuje do tréninku celého mužstva, ale ve zbytku ročníku ještě do hry nezasáhne. Tak o tom bude mluvit v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport s Filipem Kubalou. Natáčel David Procházka a tady je krátká ukázka.
1: Na tu operaci se vždycky čeká, asi nejde operovat samozřejmě hned. Znal jsem i basketbalistu tady z Ostravy, Mikea Mitchella kdysi, který hrál s utrženým předním skříženým vazem, ale u fotbalisty dneska to asi nejde.
2: A ono to má hrozně moc okolností, které to ovlivňují. Jsou hráči, kteří i fotbalisti hrajou bez některých skřížených vazů, většinou to jsou kluci afričtí, kteří mají jako osvalené ty nohy. A pak záleží, jestli ten vaz je natržený, jestli je přetržený, z kolika procent. A jsem se toho dozvěděl spoustu, takže už jsem v tom takový malý zběhlík, ale u mě to nedávalo jinou variantu, než udělat rekonstrukci.
0: To říká o svém zranění fotbalista Baníku Ostrava Filip Kubala. Mnohem víc od něj uslyšíte v odpoledním rozhovoru na radiožurnálu Sport po 5. hodině.

Česká tenistka Sara Bejlek bojuje o postup do druhého kola Antukového turnaje v Římě s Laurou Ziegemundovou z Německa. Aktuálně ale prohrává 1-2. Už přišla o podání, teď čelí servisu soupeřky.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životosprávou v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál, to, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. To si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moji známí a běžet můžeme.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Regiony hlásí nedostatek pediatrů. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise. Hokejista Nečas pomohl Kolorádu ke druhé výhře ve čtvrtfinále NHL nad Minnesotou. Silnice Umělníka směrem na Mladou Boleslav je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude většinou oblačno, od západu místy přehánky i bouřky, později večer ubývání oblačnosti i deště a teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku nemá pediatra přibližně 105 tisíc dětí. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením nebo spánkem. Poradna funguje 2 dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma.
3: Maminka Zuzana Kalová popisuje, proč vyhledala poradnu.
4: Kojila jsem plně nějakých 5-5,5 měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá.
3: Do poradny ale podle sestry Ivety Petrákové chodí maminky i s jinými problémy.
5: Chodí s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
3: Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
1: Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty. Rozhodla o tom dnes vláda v Bratislavě. Opatření zavedla v březnu kvůli ropné krizi. Auta s cizí registrační značkou tankovala dráž než ta se slovenskou. Krok kritizovala Evropská komise a označila ho za diskriminační.
6: Rozhodnutí oznámila ministrině hospodářství Denisa Saková.
7: To uznesení se netýká zrušení ropnej krízy, ale týká se zrušení dvojitých cien.
6: V současnosti tankují auta s cizí značkou naftu v přepočtu za asi 46 korun za litr. Částku úřady stanovovaly každý týden na základě průměru v Polsku, Česku a Rakousku. Jenže kvůli poklesu cen v okolních zemích by teď paradoxně mohli zahraniční řidiči tankovat levněji než ti domácí. Ceny pohonných hmot na Slovensku byly v posledních dnech nejvyšší v rámci Vyšegrádské čtyřky. Opozice žádá snížení spotřební daně a DPH. To vláda podle Sakové zatím neplánuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Vážné nedostatky odhalily kontroly dvou soukromých ubytoven Mydlák a Rosa v Liberci. Město je v dubnu nechalo prověřit v rámci projektu Dobrá adresa. Ten tvoří zástupci magistrátu, krajské hygienické stanice, stavebního úřadu, sociálních služeb, hasičů a policie. V ubytovnách má skupina podezření například na výskyt škůdců, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
8: Štěnic a švábů, stav společných prostor nebo třeba úroveň úklidu, ale také vážné nedostatky v požární bezpečnosti. Na Mydláku na Františkově se navíc prověřují otázky zásobování vodou, nakládání s odpadními vodami a překračování kapacity.
9: Sport. Hokejista Martin Nečas přispěl ve druhém kole playoff NHL k výhře Colorado 5-2 nad Minnesotou, a to 2 body. Colorado tak v sérii vede 2-0 na zápasy.
10: Český útočník otevřel skóre duelu už ve 3. minutě úvodní třetiny, když zakončil kombinaci s hvězdným Nathanem McKinnonem backhandovou ranou. Nečas pak přidal ještě asistenci a Colorado tak zvládlo i druhé domácí semifinále západní konference. Teď se série přesune na led Minnesoty. Třetí zápas je na programu v noci ze soboty na neděli českého času. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
9: Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry, a to kvůli díře v ledu na jedné ze dvou tréninkových ploch v Engelholmu. Tam čeká národní tým závěrečný turnaj před mistrovstvím světa. Zítra do něj vstoupí zápasem proti domácím Švédům.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná D1 u Brna, zavřená silnice 16. Mělníka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Brzdí se v obou pruzích zhruba na 175. kilometru a nesouvislá kolona často i v levém pruhu je pak až do omezení v Brně. Osobním se zdržíte přes půl hodiny. Silnice 16 je na výjezdu z Mělníka na Mladou Boleslav neprůjezdná. V obci Malý Újezd likvidují následky vážné nehody a nedá se projet ani v jednom směru. Osobním objíždějte přes Hostín. Zavřená je teď silnice 13 z Teplic do Přestanova. U průmyslové zóny Krupka zasahují hasiči u další vážné nehody a jede se horem přes Bohosudov.

0: Ujezdná je taky stále silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna za Nesovicemi. Odklízejí tam následky nehody z dopoledne. Objížďka teď v obou směrech přes Kozlany. Pražský okruh je ucpaný před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Ve směru z letiště silný provoz a směrem z D1 na letiště i na 18. kilometru nehoda blokuje levý pruh. Zdržíte se asi 15 minut v obou směrech. V Praze kolony taky na městském okruhu výrazně regulují vjezdy do tunelu Blanka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer ubývání oblačnosti i deště. Teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14. Tolik zprávy.
3: I po třetí hodině posloucháte Radiožurnál Sport a my pro vás stále sledujeme to, jak se vyvíjí tenisový turnaj v Římě na Antuce. Sára Bejlek prohrává s Laurou Siegemundovou z Německa 2-3 v prvním setu. Ve druhém kole už je Kateřina Siňáková, která porazila francouzskou Boissonovou 6-2 a 6-3. A Vítko Přiva, ten se také dostal dál, a to díky tomu, že 6-3 a 6-3 porazil Maďara Marožána. Za chvíli se na Radiožurnálu Sport ale budeme povídat více o tom, co jste slyšeli ve zprávách, tedy o díře v ledu.
1: Radiožurnál Sport
4: a Vojtěch Šafář.

0: Už několikrát se stalo, že díra v ledu prodloužila hokejový zápas, aby se ale kvůli něčemu takovému nedalo ani trénovat, to už je poměrně netradiční. Čerstvou zkušenost s tím mají čeští hokejoví reprezentanti na švédských hrách. Na ledě byli jenom chvíli bez trenérů a navíc nepoužívali střední pásmo. Když potom hokejisté odcházeli na autobus dřív, než bylo v plánu, míjeli kustody. Ti se starali o jejich nože, i proto doprovází reportáž ze Švédska zvuk brusky.
1: Kaluš, prostě lavor vody a ani puk by tam neprodal, bys tam zasek v tom, takže nešlo tam jako vůbec tu část toho ledu používat. Proto tam byly ty gumy, aby jsme tam nejeli, no, aby jsme se nezranili, protože tam do toho zajet, tak to je okotník nebo prostě o zranění.
2: Obránce Mikuláš Hovorka tak byl na ledě jen pár minut. Reprezentanti si zahráli ve třetinách, protože střední pásmo před tréninkem českého týmu vydatně používali místní junioři. Hlavou pak po zrušeném tréninku kroutil manažer týmu Milan Hnilička.
3: Ti, kdo mají co do činění s tréninkama s ledem, tak vědí, že když pustí někoho více bruslit nebo dělat testy před tréninkem, tak ten led nebude dobrý. Jo? A to tady musí znát. Jsou dost zkušení na to a tohle to bohužel někomu v této organizaci uniklo.
2: Přitom v Ängelholmu jsou tři haly vedle sebe. V hlavní, kde se bude turnaj hrát, trénovali v tu dobu Švédové, ve druhé tréninkové zase Švýcaři. Během volného dne trénovali tři reprezentace na jednou a smůlu s dírou v ledu měli Češi.
3: Neakceptovatelné, protože nám neumožnili plný trénink vlastně před zítřejším zápasem. Na druhou stranu musím říct, že Švédská federace to vnímá jako obrovskou ostudu a nikdy se jim to nestalo. Já si taky nepamatuju, že by se to někomu stalo. Omluvili se v maximálním rozsahu. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů Švédské federace, která to vnímá jako veliký problém a to je v podstatě všechno.
2: Říká manažer reprezentace Hnilička. K tréninku směřuje celý denní plán od snídaně přes cestu a rozcvičku mimo led. A když vám tohle naruší díra v ledu a nemožnost plnohodnotného tréninku, je nutné reagovat.
1: Zkoušeli jsme tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červený čáře, tam neuděláme ani cvičení. A museli bychom tady čekat, než otrénou ostatní týmy, tak trenéři nám řekli, jestli si chceme jenom zacvičit a shodli jsme se všichni, že se bylo lepší prostě si jen zacvičit a zítra rozbruslení a pojďme do zápasu.
2: Říká obránce Mikuláš Hovorka. Švédské hry začnou českým hokejistům ve čtvrtek večer zápasem proti domácím. Z Ängelholmu na jihozápadě Švédska František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Musíš se zvednout a prostě to zkusit, to zpívá Pink a jakoby to říkala české tenistce Sáře Bejlek, která stále prohrává v prvním setu s Němkou Zigemundovou, řeč je o antukovém tenisovém turnaji v Římě. Bejlek prohrává 3-4, no a na servis jde Zigemundová, ale jak říká Pink, musí se to zkoušet. Arsenal, Paris Saint-Germain a nebo Bayern Mnichov, jeden ze zmíněných týmů, letos vyhraje aktuální ročník Ligy mistrů. Londýnský celek už do finále postoupil. Atletico Madrid včera přehrál v součtu obou zápasů 2-1. Co nefotbalového se kolem utkání dělo, to teď přišel do studia radiožurnálu Sport říct Tadeáš Stalický. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Promiň, já jsem ti řekl Stalický, tak to je omyl. Skalický jsem chtěl říct, nezlob se.
1: Ne, vůbec ne.
0: Emocemi nabité bylo to včerejší semifinále prestižní evropské soutěže mezi Arsenalem a Atletikem, hlavně mezi oběma lavičkami. Mikel Arteta i Diego Simeone, vlastně docela bouřliváci, viděli v závěru shodně žluté karty. Co se za autovou čárou všechno dělo?
1: Madridskému celku chyběla ke srovnání dvojzápasu jen jedna branka a poslední minuty tak byly dost vyhrocené. Arteta neustále vystupoval z vymezeného území pro trenéry a Simeone mu zdatně sekundoval. Emoce argentinského bouřliváka museli uklidňovat i členové jeho realizačního týmu, kteří nechtěli, aby se vykartoval pro případné finále. Simeone pak navíc začal postrkovat zástupce Arsenalu. Na obou bývalých hráčích bylo zkrátka znát, že by nejraději obuli kopačky a na hřiště. Zaujalo to třeba instagramový účet s názvem Football Soccer Meme.
0: Na sociálních sítích kolují i slova bývalého nizozemského záložníka Wesleyho Snydera, který kritizoval o poločasové přestávce styl hry Arsenalu a Atletika Madrid a volil docela ostrá slova.
1: Snyder s nadsázkou řekl, že po 35 minutách úvodní půle chtěl zavolat na UEFA, aby ten duel zrušili a oznámili, že finále Ligy mistrů se bude hrát mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain, které dnes čeká odveta semifinále. Naráželo logicky na atraktivitu obou dvojzápasů, protože v už skončeném semifinále padly dohromady jen 3 góly a šlo celkově o defenzivnější představení obou soupeřů, zatímco mezi Bayernem a PSG bylo jen v prvním duelu k vidění 9 branek, protože Pařížané vyhráli 5-4. Někteří lidé v komentářích sice Snyderův rýpanec oceňují, ale nejvíc zaznívá kritika na adresu tohoto Nizozemce. Fotbaloví pamětníci mu totiž připomínají, že právě on byl součástí Interu Milan v době, kdy ho trénoval José Mourinho a italský tým byl vyhlášený svojí obranou taktikou.
0: Pojďme ještě do druhé Bundesligy. Před pár dny si totiž zajistili postup do nejvyšší soutěže hráči tradičního klubu Schalke 04. Teď mají nabitý program?
1: Ano, po oslavách s fanoušky zamířila velká část kádru na Ibizu. Na instagramovém profilu útočníka Edina Dzeka najdete videa z lodě, na které všichni tancují a za pultem dělá DJ brankář Loris Karius. Účet s názvem Blbý kopačky tak píše, že je zvědavý na výkon týmu právě z Gelsenkirchenu v sobotním duelu 33. kola druhé Bundesligy na hřišti Norimberku. No, já se k tomu přidávám. Samozřejmě hráči Schalke budou jistě posíleni.
0: To byl Tadeáš Skalický, díky.
1: A to byl Vojtěch Šamář, díky. Naslyšenou.

Zápas prvního kola v ženském pavouku na Antuce v Římě se nám posunul dál o dvě hry a obě skončily breakballem. Sara Bejlek tedy tím pádem stále prohrává s Laurou Ziegemundovou, tentokrát už je to ale 4-5 a Němka podává na vedení v setu, respektive na to, aby mohla právě ten set ukončit vítězně. Druhá nejvyšší fotbalová soutěž má dnes na programu kompletní 27. kolo. Už jistá postupující brněnská Zbrojovka bude od 17 hodin hrát proti rezervě Baníku. No a tak asi větší nervy to tak dnes budou v Českých Budějovicích. Tam si zahraje Jihlava a ta potřebuje v posledních čtyřech zbývajících kolech šance Národní ligy pozbírat každý bod, aby poprvé po čtvrt století nespadla z profesionálních soutěží o záchranu, ale bojuje také poslední Bčko Sparty. Na příčky, které zaručují setrvání ve druhé lize, ztrácí Sparta B 6 bodů, a to konkrétně na dnešního soupeře Prostějov. Pro oba týmy tedy tím pádem budou 3 body mít daleko větší hodnotu. Ambice skončit do třetího místa a zahrát si baráž o postup do šance ligy mají naopak brněnský Artis i Příbram. Ti se dnes utkají v Brně od 18 hodin a o baráž se ještě poperou i Ústí nad Labem a Opava. Jejich duel začíná také v 6, stejně jako souboj druhého Táborska a 13. Chrudimi.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje, až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky anebo rozdělávat ohně ve volném prostranství. Dnes to řekl hejtman kraje Radim Holiš hnutí ANO. Kvůli suchému a větrnému počasí hasiči na Zlínsku řešili větší množství požárů. Výstrahu vydal i Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání pro Moravu a Slezsko. Zdražování v dubnu zrychlilo. Ceny meziročně stouply o 2,5%. Meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Americký prezident Donald Trump znovu pohrozil Íránu bombardováním. Stalo by se tak, pokud Teherán nepřistoupí na dohodu, která by vedla k otevření Hormuzského průlivu. Trump to napsal v příspěvku na své sociální síti. Podle šéfa Bílého domu vedou Spojené státy s Íránem velmi pokročilá jednání. Trump kvůli tomu pozastavil i projekt Svoboda. Díky němu začaly v pondělí Hormuzským průlivem s americkým doprovodem proplouvat některé uvízlé lodě. A v Olomouci dnes začíná hlavní program tradičního majálesu studentů Univerzity Palackého. Dvoudenní akci hostí areál letního kina. Dnešní program je zdarma. Návštěvníky čeká hudební i divadelní program. Připravená je třeba vernisáž, fotografií a nebo lekce jógy. Sport. Tenisté Vít Kopřiva a Kateřina Siňaková jsou na antukovém turnaji v Římě ve druhém kole. Kopřiva vyřadil po vítězství ve dvou setech Maďara Marožána. Siňaková porazila semifinalistku loňského Roland Garros Baosovou z Francie 6-2 a 6-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V nebezpečí na D8 před Prahou a zavřená silnice 16 u Mělníka. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy teď dejte pozor za sjezdem na Kralupy. Na 6. kilometru praskla pneumatika u kamionu.
4: Ten pláštní gumy leží v levém pruhu, co se tam brzdí a není to nějak označený, tak se to stalo.
3: Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 172. kilometru osobním autem pojedete v levém pruhu dál, tam je nesouvislá kolona až od Kývalky a osobním se zdržíte přes 20 minut. Silnice 16 je na výjezdu z Mělníka do Mladé Boleslavy neprůjezdná. V obci Malý Újezd likvidují následky vážné nehody a silnice je zavřená v obou směrech. Osobním autem objíždějte přes Hostín. Na silnici 35 z Liberce na Turnov budete asi 10 minut popojíždět v koloně u Hodkovice před zúžením. No a na 35 se kolony i na příjezdu do Litomyšle ve směru z Vysokého Mýta. Tam je fronta delší asi na 20 minut. V Praze odpolední špička kolony čekejte na obvyklých místech. U Prahy se pak ucpává i silnice 611 mezi Horními Počernicemi a Nehvizdy. Před Nehvizdy je omezení o pravou vozovku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Později večer ubývání oblačnosti i deště. Nejvyšší teploty do 20 stupňů, na západě jen kolem 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Tenisté Vítko Přiva a Kateřina Siňáková, ti už jsou ve druhém kole tenisového turnaje v Římě. Sára Bejlek by je chtěla napodobit. Po prvním setu ale prohrává s Laurou Siegemundovou z Německa 0-1. Ten set prohrála Sára Bejlek 4-6. Aktuálně si obě tenistky drží ve druhé sadě svoje podání. Je to 1-1.

0: Že se nějaký sportovec objeví ve filmu, to není zase tak vzácná věc, ale že se z fotbalisty stane profesionální herec nastálo, to už obvyklé není. Existuje minimálně jedna výjimka a tou je Vinnie Jones. My o něm teď budeme mluvit v pravidelném středečním povídání o současném životě bývalých sportovců a uděláme to s Františkem Typovským. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jako tradičně prosím Františku na začátek připomeň možná už trochu pozapomenutou fotbalovou kariéru Vinnieho Jonese.
1: Nejdřív nejvyšší anglickou soutěž hrál rodák z Watfordu nedaleko Londýna mezi roky 1986 a 1998, takže poměrně dlouho. Nejvyšší část profesionální kariéry strávil ve Wimbledonu, hrál ale taky za Sheffield, Leeds nebo Chelsea. Už jako fotbalista se Jones prezentoval především jako bojovník, což je možná trochu mírně řečeno. Díky svému stylu hry si totiž vysloužil přezdívku The Axe, což je v překladu sekera. Dodnes například drží rekord nejvyšší anglické soutěže v rychlosti vyloučení. Jednou totiž dostal červenou kartu už po 3 sekundách zápasu. Památná zůstala taky jeho roztržka s dalším v vozovkách zlým mužem anglického fotbalu Paulem Gascoignem, kterému rukou tvrdě stisknul rozkrok, z čehož vznikla ikonická fotografie. A přestože byl Jones rodák z Anglie, tak díky velšským předkům odehrál 9 reprezentačních zápasů právě za Wales.
0: Bylo to divoké, bylo to barvité, ale máme za sebou jeho fotbalovou kariéru. Jak tedy potom začala ta herecká?
1: Jones svým chováním a taky drsným vzhledem zaujal slavného režiséra Guye Ritchieho. Ten ho tak v roce 1998 obsadil do role vymahače dluhů v dnes už, dalo by se říct, kultovním filmu Zbal prachy a vypadni. A tím začala další kariéra bývalého defenzivního záložníka, která je vlastně tak trochu podobná jako ta fotbalová. Jones opět nebývá tou hlavní hvězdou, ale hrál v docela známých filmech, jako je třeba komedie Eurotrip, gangsterka Irská krev nebo komiksový X-Men. Všechny jeho role jsou víceméně podobné, hraje nějakého tvrdáka, vyhazovače a tak dále, který toho moc nenamluví a často se Jones taky objevuje v reklamách.
0: Jonesovi je už, a možná je to neuvěřitelné, pokud si na něj vzpomeneme, už 61 let. Ví se něco o tom, jestli je v osobním životě stále takový bouřlivák, jako býval by si?
1: V minulosti to rozhodně platilo. V roce 98 byl například potrestaný za to, že fyzicky napadl jednoho souseda. Od roku 2003 pak má zákaz vstupu do letadel jedné japonské letecké společnosti, protože se na její palubě opilý porval s dalším pasažérem. Za to taky dostal pokutu a 80 hodin veřejně prospěšných prací. Jonesův život ale výrazně proměnil okamžik z roku 2013, kdy mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže a stejnou diagnózu navíc o něco později slyšela i jeho manželka. Zatímco Jones se uzdravil, jeho žena nemoci bohužel před 4 lety podlehla. O rok později poskytl Jones velký rozhovor na toto téma a mluvil třeba o tom, jak ho právě tyto okamžiky změnily a uklidnily. Ve filmových rolích, ve kterých stále ho na plátnech můžete vídávat, tak už se ale asi škatulce zlého může s nějakou tou břitvou v kapse jenom tak nevyhne. A určitě je třeba říct, že jedna ze streamovacích platform, kterou si můžete na internetu předplatit, tak se právě Vinniemu Jonesovi bude věnovat. Sám jsem to viděl v upoutávce, že dokument o tomto řízném obránci s opravdu velmi zajímavým životním stylem i po kariéře bude už za pár týdnů k dispozici. Já se na to těším.
0: Na sekeru se těšíme i díky Františku Typovskému. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Tenistka Sára Bejlek si poprvé během prvního kola na turnaji v Římě užívá vedení nad Laurou Siegemundovou, vede ve druhém setu 3-1, ale potom prvním prohrává. Dál vás o tom budeme informovat. Teď už se ale vydáme zase zpátky do památného roku 1976. Máme pro vás další díl našeho seriálu. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu a tak teď symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu, dobu od 2. května do 20. června. Teď tady máme pátý příběh a ten nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 6. května roku 1976.
1: V rozhlasových novinách dále uslyšíte rozhovor s ředitelem domácích potřeb Praha, Františkem Bartošem, o službách občanům. Zahraniční poznámku věnujeme egyptsko-čínským vztahům.
2: Ani takové události nechyběly v rozhlasových novinách z 6. května roku 1976, kdy se také chystal rozhlasový přímý přenos koncertu k výročí osvobození ze Smetanova divadla.
3: Dobrý večer, vážení posluchači. Do slavnostního večera chybí několik minut, v nichž se s vámi rozdělíme o atmosféru, která předchází jeho zahájení.
2: Samozřejmě někdo mohl vystoupení symfoniku sledovat i z televize.
4: Zatím se nám daří lecos.
5: Novákovi si totiž pořídili Tesla Color, televizor pro barevný příjem.
2: A ti šťastnější jako Novákovi z televizní reklamy i se všemi barvami.
5: Ano, harmonie barev zvyšuje požitek ze sledování televizních pořadů na televizor Tesla Color.
2: Ano, dost lidí si v té době kupovalo barevný televizor i kvůli sportovním přenosům, a tedy i kvůli fotbalu. Ten u nás mohl být v sezóně 1975-76 mimořádně atraktivní. Národní tým se přes těžkou kvalifikaci dostal do jarního čtvrtfinále mistrovství Evropy. V úvodním duelu v Bratislavě zdolal Sovětský svaz 2-0, takže pro vstupenku na závěrečný turnaj stačilo zvládnout ještě odvetu v Kyjevě.
6: Nebezpečná střela, výborně, Viktor, který vyrazil tuto střelu.
2: Paradoxně na ligových stadionech se reprezentační renesance ještě nestačila tolik projevit. A je zajímavé, že na tribuny chodilo nejvíc lidí v úvodu ligového ročníku. A zatímco v prvních 6 podzimních kolech se hned 3x divácký průměr vyšplhal nad hranici 9000 lidí na utkání, jednou dokonce dorazilo přes 10 000 fanoušků za zápas, tak návštěvnost postupně padala. A to také stojí za zmínku. V poslední třetině soutěže podle statistik na stránkách fotbal.cz přišlo nejvíce diváků na duely 25. kola, které se přitom hrálo uprostřed týdne v průměru 7418 na zápas. Právě o duelech 25. kola psali noviny 6. května roku 1976 a v tom hlavním se shodovali. Zásadním motivem byly tenkrát úspěchy hostujících celků, což se objevuje i v titulcích a například i v úvodních odstavcích.
7: Ve včerejším kompletním 25. kole ligové Kopané byla největší pozornost upřena do Trenčína, kde hostoval Slovan Bratislava. Ten si vítězstvím vytvořil velký předpoklad k získání titulu a naopak Trenčín se ocitl v nebezpečí sestupu. Ale v pozadí zájmu nezůstaly ani zápasy na ostatních stadionech. Na zbrojovku, která má také šanci na titulu, se přišlo podívat přes 30 000 diváků, kteří se však vítězství domácích nedočkali. Zvítězila Dukla. Důležité body získal doma Baník a Slávia v Trnavě. Hosté v tomto kole slavili úspěch.
2: Píše se například v Rudém právu z 6. května roku 1976. Tou dobou byl ještě první v tabulce bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, a také velká část národního týmu, který vyhlížel odvetu čtvrtfinále evropského šampionátu s tehdejším Sovětským svazem. Vždyť ze Slovanu jezdil na reprezentační akce pravidelně jeden z trenérů Josef Vengloš a s ním také 7 fotbalistů, včetně náhradního brankáře Alexandra Vencla.
8: Boli to všetko hráči, ktorí práve v tom období boli možná na vrchole svojho futbalového zenitu.
2: Ale bylo otázkou, jestli právě na náročný program nakonec fotbalisté bratislavského Slovanu nedoplatí. Vždyť na ligový titul mohlo v té době reálně pomýšlet 6 nebo i 7 celků a například 6. Baník tehdy ztrácel na první příčku pouhé 2 body. Takový byl pohled na tabulku nejvyšší domácí soutěže na stránkách novin z 6. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 45 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Po desetiletí pro vás vysíláme přímé přenosy z mistrovství světa v hokeji.
1: Letos je to 50 let od úspěšného roku 1976.
0: Nejprve českoslovenští reprezentanti získali stříbro na olympijských hrách.
1: Následovalo zlato z mistrovství světa v Katovicích. Třeba i s komentářem legendárního rozhlasového reportéra. Jmenoval se Gabo Zelenaj.
2: Vraťme se na chvíli do haly Rondo a poslechněme si reportáž ze závěru posledního střetnutí mezi Československou socialistickou republikou a Sovětským svazem.
3: Bol předním a troška ho potisol, ten brzdil, ale víte, jako je to, keď ide vagón a je ještě jeden vagón za ní. Darmo ten jeden vagón přední je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekund chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Letos se bude hrát ve Švýcarsku ve městech Friburg a Zurich a všechny české zápasy uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Kouzlo rozhlasového komentáře je tu i dál v našem vysílání.
3: Ale puk je kde? V moci. Na palici Hlinku. Hlinka teraz útočí po mieste krídelného útočníka. Bude prihrávať, lebo bude striedať. Blíži sa k bráne. Prihrávka pred bránu. Nie je pritisnutý, ale preberá jeho puk. Holík. Ešte 2 sekundy, 1 sekunda. Koniec stretnutia, vážení poslucháči. Koniec stretnutia Československo-Sovietský zväz. Je rozhodne 3-3.
0: Světový šampionát v hokeji začne ve Švýcarsku 15. května. A to, kdo získá medaile, se dozvíte z našich přímých přenosů poslední květnový den.
1: I kvůli tomu, že se letos bojovalo o medaile na olympijských hrách, skončí mistrovství světa nejpozději v historii.
0: Poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
4: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com

0: Bude oblačno, od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky, později večer ubývání oblačnosti i deště a teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Hejtman Radim Holiš z hnutí ANO požádal o nerozdělování ohňů v přírodě a firmám zakázal spalování klestí při lesních pracích.
2: Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem. Tam, kde dneska může být nějaká hromada dříví nebo dřeva, vás požádáme jako majitele lesu o zpřístupnění těchto všech komunikací. V návaznosti na to žádáme všechny starosty a provozovatele požárních nádrží, aby si zkontrolovali v případě velkého odebrání této vody další náhradní zdroj.
0: Na železniční tratě by se podle hejtmana Holiše taky neměly vydávat historické parní lokomotivy. O vyhlášení mimořádných opatření požádali hasiči. Poslanci dnes ani neotevřeli debatu o vládní novele upravující sestavování veřejných rozpočtů. Poslanecká sněmovna měla předlohu schvalovat ve třetím čtení. Finálně hlasovat o zákonech, ale můžou zákonodárci podle jednacího řádu jen ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Opoziční poslanci obvinují vládu, že se zákonem snaží obcházet dluhová pravidla. Proto si připravili dlouhé projevy, aby nebyl pořad schůze schválený před 14. hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO označila kritiku opozice za bouři ve sklenici vody.
3: Naše vláda totiž nemá ambici měnit ani deficit veřejných financí v poměru k HDP, ani dluh veřejných financí v poměru k HDP.
0: Pokutu skoro 39 milionů korun dostal od antimonopolního úřadu distributor elektroniky HP Tronic Zlín. Firma podle úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2012 dlouhodobě určovala minimální ceny svým odběratelům, tedy koncovým prodejcům elektroniky. Podle mluvčího úřadu Martina Švandy tak omezovala prodejce v tom, aby si svobodně nastavili prodejní cenu a prodávali zboží za nižší ceny.
4: Společnost HP Tronic také kontrolovala, zda odběratelé dodržují ceny, které stanovila, a pokud prodávali zboží levněji, pak je vyzývala k navýšení ceny na tu stanovenou úroveň. V případě, že ceny nadále nedodržovali, tak reálně proti nim uplatňovala nejrůznější sankce.
0: Společnost HP Tronic s pokutou nesouhlasí a podala proti rozhodnutí rozklad.
5: Sport. Fotbalová liga mistrů pozná večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje o trofej s Arsenalem. Bayern Mnichov přivítá obhájce trofeje Paris Saint-Germain. Před týdnem ve Francii v úvodním semifinále zvítězili domácí 5-4. Večer se oba týmy utkají v bavorské metropoli. Pokračuje záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery.
6: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
5: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem a Paris Saint-Germain začne v Mnichově v 21 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehoda na D1 v Brně a v Praze komplikace ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 zpomalila kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 195 už v omezení upadlo kolo u osobního auta. Stojí v levém pruhu. Projíždí se pomalu pouze pravým. Osobní auta zastavují na 187. kilometru a zdržíte se přes půl hodiny. A taky na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona zpomalí. Už v omezení před D1 chvilku překážela nehoda v pravém pruhu. Před chvilkou je policisté odstavili. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte v koloně před sjezdem na Ořech. Je to pouze silný provoz a je to asi na 20 minut od Zličína. Ucpává se kvůli tomu i příjezd do Prahy z Plzně po D5, brzdí se na 6. kilometru. V Praze ten velmi silný provoz v odpolední špičce komplikuje nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Stojí směrem nahoru na Břevnov na začátku tunelu v pravém pruhu. Kolona bude za chvilku už z Barandovského mostu. A u Prahy připomínáme taky ucpanou silnici 611. Kolona mezi Horními Počernicemi a Nehvizdy je na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během neodzápasu.

0: Místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer ubývání oblačnosti i deště. Nejvyšší teploty do 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Desítka Pavla Horváta, 1. květnová je tady. Pavle, vítej ve studiu. Krásně nám to rozkvetlo všechno.
3: Chtěl říct 1. května, ale ono to není 1. května, takže 1. květnová. Dobrý den.
2: Vítáme Lukáše Michalíka, tak doba alergií ještě trvá nebo ne?
4: Stále trvá, ale...
3: A pokračuje.
4: Ale tak snažil jsem se nějakým způsobem připravit, tak se případně budu vzdalovat od mikrofonu, ale je to složité.
2: Ale jenom abychom posluchačům také naznačili, že jsme jenom lidi a občas na nás přijde nějaká ta alergie, ale já z rýmička. Takže myslím ale, že jsme docela ve formě, tak bychom to mohli rovnou odstartovat. Jdeme na témata, která přinesl 1. nadstavbový víkend fotbalové šance ligy.
1: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Možná, abychom to měli už za sebou, protože tam ta skupina prostřední, řekněme, neskýtá takové vzrušení, tak pojďme připomenout ty dva výsledky, prosím, Lukáši.
4: Tak Bohemians prohráli s Olomoucí 1-3, pro mě velké překvapení, favorizoval jsem domácí, čekal jsem, že na Hanácích bude vidět takové to zklamání, že se nedostali do elitní šestky, tím spíš, když jsem viděl sestavu Olomouce, kde byla řada změn, Šturm, Barát dostali volno, tak jsem si říkal, dobře, tak to Bohemka zvládne, opak byl pravdou. Takže
3: naopak ta motivace, no, ta motivace těch hráčů dokázat, že se s nima musí počítat a vyšlo jim to dokonale, samozřejmě Krivak, dva busty, leváček, musíme poznamenat, šikovný hráč, už to ukázal v předchozích zápasech, dlouho nenastupoval v Olomouci, ale jako musím říct, že kopací technika, přehled, výborný hráč a myslím si, že pro Olomouc další kauf.
4: Zaujala mě jedna věc, právě u Krivaka a bylo to vidět i včera u Rahmaniho, jak si převzal balón a pak si ho vlastně dvakrát jako futsalově podrážkou přetáhl, což udělal i Rahmany, moc často se to nevidí.
3: No, já to nevídám rád takhle, protože ty terény většinou, samozřejmě nemáme úplně anglický trávníky, většinou, obzvlášť před tím Vápnem, jsou rozbitý ne tak na Spartě, ale na Bohemce si myslím, že úplně ta tráva nebude v topu, že by to tam nehopsalo. Ty hráči si i přebírají těžký balony takhle, někdy se stane, že jim to ulítne a je z toho průšvih, ale zrovna tyhle ty dva hráče, teda když zmiňuješ, tak u nich je vidět vlastně to, že si přeberou balón a hned přemýšlí, jak zakončí. Nebo už vlastně před tím samozřejmě. Ale už si to většinou dávají do pozice, aby mohli zakončit. No,
4: no a Karviná Pardubice 1-2, promiň, že ti do toho skáču, tam jsem favorizoval hosty, byť to bylo pade na pade, tak co k tomu zápasu?
2: Já bych jenom chtěl obecně říct, vlastně jako, že to ztratilo úplně jakýkoliv punc nějaké prestiže pro mě. Je když tam tak? Není ani to jedno místo, které by znamenalo třeba možnost hrát o Evropu.
3: No, dobře, tak zase jako já bych úplně to do Evropy netlačil, ty mužstva skončily jako mimo tu první šestku. Tam nevidím žádnou zásluhu na tom dostat se do Evropy. Samozřejmě finanční odměna, prémie pro ty kluky a to, co jsme se bavili. Prostě dostanou šanci hráči, který třeba tolik nehráli a mají dva, možná čtyři zápasy na to, aby ukázali, že patří do toho týmu a že by se na nich třeba mělo stavět.
4: No. Hlavně i proto jsem favorizoval Bohemians v souboji s Olomoucí kvůli té finanční odměně, protože samozřejmě Bohemians by to mohlo asi pomoci více než Hanákům, ti úplně nemají hluboko do kapsy teď, ale jak no, už
3: ono
4: jsme...
3: Ono je po daních, ono mají hluboko do kapsy všichni.
2: No, každopádně odvety téhle fáze se budou hrát 10. května, doma budou hrát a hájit svůj náskok jak fotbalisti Pardubic, tak Sigmy Olomouc.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Gratulujeme ke 300. zápasu v nejvyšší soutěži Tomáši Holešovi, odchovanci východočeského fotbalu Hradce Králové, který byl u výhry Slávie v Liberci 2-1, bylo u toho taky přes 8000 fanoušků, kteří viděli fotbal, ve kterém, nebo zápas, ve kterém se něco kolem třetiny tedy hry hrál fotbal čistého času, nějakých 39 minut míč ve hře. Lukáš Michalík byl komentátorem toho utkání, tak odpovídalo to očekávání z tvého pohledu, že to byla bitva teda zase?
4: Já jsem to očekával, se musím přiznat, protože souboje Slávie s Libercem, potažmo Liberce se Sláví, takový fotbal bohužel v poslední době často ukazují. moc se nehrálo, řada přerušení, faulů, neustálé průtahy, ošetřování a myslím si, že k tomu přispěla obě mužstva, byť bylo vtipné poslouchat po zápase názory jednotlivých stran, které to házely na tu stranu druhou. Vojtěch Stránský mluvil o tom, že byl trochu zklamaný. Vlastně si ten zvuk můžeme pustit, jestli ho máš ty k dispozici.
5: Dostanete se do té top 6, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že od toho čekáte trošku víc.
4: Takže z liberecké strany šly hlasy o tom, že chtělo hrát jenom jedno mužstvo, samozřejmě myslel Liberec, a trenér Trpišovský zase mluvil o tom, že takové ty venkovní zápasy prostě někdy bývají, že záleží na tom, jak tomu ten hostující celek, nebo respektive domácí celek v souboji se slávisty přistoupí. Já si myslím, že za to mohla obě mužstva.
2: No Pavle, proč to nejde? Proč ten fotbal vypadá, jak vypadá třeba v tomhle podání?
3: Slávě, já jsem to tady říkal několikrát, Slávě hraje specifický fotbal pro naší ligu nebo i pro evropský styl toho fotbalu. Myslím si, že kdo se chce Slávy vyrovnat výsledkově, tak se jí musí vyrovnat herně a o to se včera Liberec pokusil.
2: A ty si teda naznačil, že herně vyrovnat, to znamená dostat tam tu bojovnost. Nemyslíš technickou věcí?
3: No, Slávě hraje prostě,
4: to je složité.
3: Slávě hraje prostě bez nějakých předsudků, jede na jednoho po celém hřišti. V podstatě včera tam byly spoustukrát momenty, kdy Tomáš Holeš nebo Ogbu hrajou fakt jako jeden na jednoho na 40 metrech. To je prostě tak velký risk, že podklouzneš, ten soupeř bude malinko vyčúranější, malinko rychlejší v ten moment a je tam jako jasná situace, že jdeš sám na bránu, ale Slávě tohle postupuje vlastně v každém zápase, kde si chce vynutit tlak a to včera bylo taky vlastně...
4: V
3: sobotu, ale vlastně před tím prvním gólem to tam bylo. Bylo to několik autů dlouhých, několik standardek a vlastně pak po tom odraženém balonu z toho rohu padne ten první gól. Samozřejmě po chybě Stránskýho zrovna, jestli se nepletu.
4: První gól hlavně tedy, no můžeme
2: se bavit, dohraném rohu,
4: můžeme,
2: ne?
4: Se bavit o postavení.
3: No jestli... on hlídal zimu totiž osobně a pak jak se to odrazilo, tak ho šel hledat, ale utek z toho prostoru, kde zbyl Ogbu. Ale jenom
4: primární chybu jsem viděl u Mikuly, který vlastně byl v klidové pozici s míčem a špatně ho odkopl, ale samozřejmě je to série chyb.
3: No dobrý, tak to je tohle, ale já chci říct, že vlastně to, co jsem říkal, Slávie prostě hraje tak ne zvláštně, ale tak jiná. Tak silově, tak důrazně, že prostě kdo se jí chce vyrovnat, tak musí hrát stejně. A to Liberec se o to pokusil. Zase, myslím si, souhlasím s váma, že k tomu přispěli oba ty týmy. Ten zápas jsem viděl. Viděl jsem tam různé věci, jak ze strany Slávy, která prostě to mydlí jeden hráč vedle druhého. Tady Engesan třeba, tam Lukáš Provod na začátku zápasu seděl na zemi, on ho mohl obejít, malinko ho ťuknul kolenem dozad, Krolis neskutečný výkon silovej, celý zápas jako absolvoval při standardkách s Tomášem Chorým při jejich normálním průběhu hry s Ogbu. To byly souboje, které museli stát strašně moc sil a přesto to zvládnul a vlastně liberecký hráči se tomu snažili vyrovnat a Slávy trápili, to je bez debat druhou půli úplně, ale prostě to nestačilo. No.
2: Tak když to vezmeme z té aspoň pozitivnější fotbalové stránky, tak krásný gol Juráska, který to tam využil, že tam byla mezera u tyče, teda ve zdi, ne? Nebo vedle
3: zdi. Já si myslím, že tohle je chyba Koubase, no. že jako ten levák samozřejmě, tahle střela jednoznačně zbaštil to, že to půjde přes zeď a neprolítlo to ani zdí, ani tou nastavenou slávistama, ani tou libereckou a prostě risknul to, že to půjde přes zeď a Jurásek to trefil prudce, neřekl bych, že to byla nějaká jako extra šlupka, ale trefil to dobře do toho prostoru, kam golman prostě už se nedostane, jakmile udělá ten krok za tu zeď a Slávě v tu chvíli vedla 2-0. No.
4: Ptal jsem se Radoslava Kováče, jestli ten gol bude ze své pozice Koubkovi vyčítat. Říkal, že Tomáš Koubek to ví, že zkrátka to bylo jeho zaváhání. David Jurásek zase říkal paradoxně, že to netrefil úplně ideálně, no. Ale já si myslím, že to trefil dobře. se slušnou razancí, byť Koubek tedy zaváhal a po čtyřech letech se v nejvyšší soutěži David Jurásek trefil, chyběla mu čísla v těch posledních zápasech, takže pro něj samozřejmě důležitá trefa. Ještě obecně k tomu zápasu Liberec vlastně obecně se snaží hrát trochu jako Slavia, hodně intenzivní výkon založený na bojovnosti, na soubojích, takže teď se střetly dva týmy, které se prezentují podobným stylem hry.
2: A chceme to vidět v té české lize takhle, takovýhle styl, jako vyhraješ s tím titul, ale jako nebaví to úplně. A Liberec tím přizpůsobí je v šestce, ale vlastně
4: to nebaví, no. Já s tím souhlasím, no. Účel světí prostředky, ale takhle, jako obecně, já když se koukám na výkony Liberce, úplně moc se nebavím. Dostaneme se k tomu třeba v porovnání s Mladou Boleslaví, ale pak si pojďme říct samozřejmě, jaký fotbal nese výsledky.
2: No, já si pamatuju, ale... Pavle, když přišla vaše Viktorka, tak se na to taky koukalo, že najednou přišel tým, který začal hrát trošku jako hezčí fotbal pod panem Verbou.
3: Já musím říct, že už je tak dlouho, si nepamatuju, jaký jsme hráli fotbal. Ale
4: hrál hezký fotbal.
3: Ale ne, já chci říct ještě pozor, jo. Vem si, že Boleslav je ve skupině o udržení a Liberec je ve skupině o titul, jo. Takže no, že se bavíme o tom, jaký je hezký fotbal, ale máš tam 8 míst rozdíl jako.
4: Právě, jo, jak takže, jsem označil, no.
3: Takže ono
2: tam by šlo o změnu smýšlení asi celého toho fotbalového hnutí.
3: Liberec, přestože ten zápas byl pod obrovským tlakem, tak chtěl kombinovat, chtěl rozehrávat, několikrát jim to i vyšlo, vlastně v první půli tam z toho byly dvě ty situace, kdy Krolis jednou skoro šel sám, Mahmič šel vlastně sám z boku, jo, ve druhý půli už Slávě byla jako taková zataženější, už to nebylo takový, že honili Liberec po celém hřišti a nechávali jim ty prostory za sebou, takže Liberec i přesto, že byl takhle nastavený, tak tam chtěl mít ty momenty, kdy chtěl hrát fotbal a ono ne vždycky to vyjde samozřejmě. Zase, já nebyl jsem tam, ale myslím si, že třeba kdyby bylo malinko lepší hřiště, tak tolik to neskáče a ty liberecký hráči, i přesto, že jsou pod tlakem, že dostanou ránu, tak stejně by to uhráli. Středák výbornej.
4: Diakité,
3: který se otočí jako s Oskarem nebo s Mouzisem na zádech, to jako klobouk dolů, na tomhle hřišti přihrávka od Koubka doprostřed hřiště ztráta. Jako ani já si netroufnu, že bych jako si úplně jako s přehledem přebíral balón jako nahoru a on to několikrát předved. Jo, takže ty momenty, kdy Liberec tam chtěl fotbal hrát, tam byly a myslím si, že i pod tím tlakem prostě se to dá hrát.
2: Pojďme k těm nejskloňovanějším, vstup do druhého poločasu a Lukáš Provod v kontaktu s Mikulou, který vlastně ho tedy podle sudího Vulkana nefauloval, protože jak říkal hlavní sudí po zápase pro televizi OnePlay, kontakt tam byl, ale Provod svůj pád zveličil, což následně potvrdil i video asistent. Jak jste to viděli, Pavle?
3: Já začnu. My nejsme ve shodě.
4: Nejsme tentokrát ve shodě, já začnu, bylo tam těch situací víc, dostaneme se k tomu. Pro mě to měla být penalta. Já tam viděl faul Jana Mikuly na Lukáše Provoda, nechal mu tam koleno. Z mého pohledu, když to řeknu velmi stručně, jako zjevné pochybení a myslím si, že slávisté měli kopat penaltu. Ale Pavel to viděl.
3: No a já si myslím, že Mikula stál vlastně a fakt to bylo v tak pomalý rychlosti, že vlastně jako zůstal jenom na těch špičkách a Lukáš samozřejmě, jak říká
4: klasik,
3: kontakt tam byl, ale já bych za tohle penaltu taky nepískal.
2: Dobře, druhá situace, která teda dopadla téměř strašně pro Petra Hodouše, souboj s Davidem Mousesem, trefil Hodouš Mousese nohama, Mouses ve výskoku trefil loktem, Hodouše sudí jako vulkan stojící několik desítek centimetrů, spíš možná třeba 2 metry od té situace, ani nepísknul faul. Proč nevyloučil Davida Mousese po takovémhle surovém faulu?
3: Nutno, on to pak popisoval po zápase.
2: Jasně tak řekl, z mého postavení hráč Slávie Mouzes sledoval dráhu míče, odehrál ho a pak došlo ke srážce s Hodoušem. Mělo to bohužel zdravotní následky, ale vyhodnotil jsem to jako srážku těchto dvou hráčů.
3: Ono už jenom první část toho souvětí, než přečteš, tak to trvá 3 vteřiny a tohle bylo takhle. Takže je těžký na tom hřišti udělat to rozhodnutí. Já si myslím, že on to, kdyby to viděl, tak by dal červenou. Pro mě zarážející, jako že tam nebyla ta intervence. Já neříkám, že Mouzis tam šel jako sestřelit ho do uše, ale prostě šel tam, byl jako spevněnej, šel do souboje a trefil tou rukou jako hodouše a knockoutoval ho. Za mě tohle jasná červená karta. Nevím, proč VAR neúřadoval.
4: No, souhlasím, velmi stručně, jednoznačná červená karta. Rozhodčí byl v dobrém postavení, ale dobře je krytý tím videem. Na Brumlovce sedí dva, mohou si to zastavit, vidět to několikrát na první pohled i vidět, jak zkrátka Moses trefí loktem hodouše do hlavy. Absolutně nerozumím tomu, proč rozhodčí nebyl zavolaný k videu. Okamžitě nosítka, odjezd do nemocnice, zlomená čelist.
3: Má zlomenou čelist.
4: Hlava mi to opravdu nebere, vůbec tomu nerozumím, jak se tohle nemohlo řešit. Vlastně to nebyl ani odpískaný faul, to mi přijde naprosto bizarní záležitost, jak říkal Pavel. Vůbec ne, si nemyslím, že to byl od Mozise úmysl, ale s tím člověk tak nějak jako počítá, že hráč do souboje nejde primárně s tím, aby zranil soupeře. Takže
3: tak v dnešní době už vůbec.
4: No
3: jako
4: jasně, takže mu nesahám do svědomí, ale hráč je zodpovědný za své tělo. Gali taky nechtěl tehdy za Liberec zlomit nohu Kalabiškovi a zkrátka byl za to potrestaný, takže pro mě je tohle z toho hrozná chyba.
2: Ne, ale já myslím, že tady v tomhle ohledu ani nemusíme čekat na stanovisko komise rozhodčích. Tohle byla prostě chyba videoasistentu Orla s Kvítkem, že nevrátili tu situaci přezkoumání a k neudělení červené karty pro Mozise, protože to, že to byla surová hra a vlastně nebezpečná hra vůči osobě protihráče, je zjevné.
3: Jasný, jo. A my máme tady se může stát, že dostane Mozis dodatečně ten trest, nebo?
4: Já si myslím, že ne. To nebyl odpískaný faul, ale přiznám se, že si nejsem 100% jistý.
2: No, vezmeme do hry prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, u telefonu Adam z Prahy, fanoušek aktuálně prvního týmu České ligy. Já bych jenom rychle chtěl říct k tomu zákroku Davida, nebo Mozise Davida, že to bylo opravdu za mě na červenou kartu, když jsem fanoušek Slávy, a bohužel to bylo za mě jasná chyba rozhodčího. Ale chtěl bych se vrátit k tomu širšímu tématu hry Slávy, jak teďka se to hodně kritizuje, že to není pohledný fotbal. Já bych chtěl říct, zamysleme se nad tím, v jaký fázi sezóny Slávy teďka je. Prostě to byl strašně důležitý zápas pro Slávy. Vyhrát za každou cenu, získat 3 body v Liberci, aby se dostali do pozice, kdy můžou oslavit derby titul. Za mě prostě zvítězil silnější tým a tým, který ten zápas prostě víc chtěl vyhrát. A dokud Slávy přináší tenhle ten styl fotbalu výsledky, tak proč by ho měla měnit? Děkuju moc a přeji vám krásný den.
2: Děkujeme.
4: Já s tím vlastně v zásadě souhlasím. Slávia vede ligu o 8 bodů a to je vlastně primárně pro ní to nejlepší, co se může stát. Nesouhlasím úplně s tím, že by slávisté hráli takto jenom v tom zápase v Liberci. Oni si tímto stylem hry prezentují prakticky po celou dobu sezony. Do značné míry to je tím, že mají na hrotu Tomáše Chorého, ale prostě ten dá 17 gólů v lize, takže já souhlasím s tím, jsou úspěšní v lize, ale pak je otázka, jestli s takovým fotbalem budou úspěšní v lize mistrů, a o tom už mám pochybnosti.
2: No, Slavia tedy vede o 8 bodů před Spartou a teď v sobotu bude hostit právě letenského rivala v derby. O lístky budeme hrát, nicméně takhle mluvil trenér Trpišovský na tiskovce o tom, jak vzlíží. Možná k blížícím se oslavám.
7: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítou na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
2: Tohle říkal Jindřich Trpišovský, připomínáme, že v sobotu se tedy bude hrát v Edenu, kam přijede Sparta.
4: Než se ještě tedy ke Spartě přesuneme, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou bych tedy nerad opomenul, a to
2: bylo
4: naprosto bizarní střídání Slávie, která zmátla i mě na komentátorském stanovišti, protože ve druhém poločase najednou vidím dvojnásobné střídání na hřiště Vlček s Chytilem, dobrý dolů Sanyang, tak si tak jako komentuji a najednou vidím, že Sanyang je furt na hřišti, jo. Takže to mě úplně zmátlo. No, abych se k tomu dostal, zkrátka chyba v zápise. Mojmír Chytil, který má mít 13, měl napsanou 14, Isife, který má mít 15, měl 14. Takže pak došlo k takové bizarní situaci, že Chytil, aby mohl jít na hřiště, tak si vzal dres Isifeho.
3: No pozor, musel i trenky.
4: I trenky.
3: Protože na trenkách je taky číslo. Takže měl, já jsem na to koukal.
4: Takže měl přelepenou jmenovku. A ještě zajímavější to pak bylo, nebo povídej.
3: Já chci jenom říct, že Mojmír Chytil měl přelepený jméno Bílé a Isife černě. Nevím, co v tom jako bylo, ale ale takhle to tam
2: a
3: bylo.
2: A další věc. Asi neměli lepenku.
3: Pak byla, došel tape.
4: Ještě bizarnější to bylo právě poté, co přišel na hřiště Isife, který si totiž vzal dres od Mubaraka Sulejmana, který má 45, takže z té čtyřky se musela udělat jednička a jak říkal Pavel, přelepit jmenovka. Asi se to může stát, ale tedy je to, rozhodí tě to, ne?
3: Je to neskutečný na téhle úrovni, musím říct, že je dobře, že to vytáhl. Já jsem taky to včera chtěl si načrtnout, že bychom se o tom bavili, protože vlastně, já nevím, jestli Standa Vlček dělá zápis.
4: Já
3: asi jo,
4: jako vedoucí
3: musel. Asi jo. Jo, tak samozřejmě pro Slávy to dopadlo výborně, takže za tohle dostane maximálně chlebíčky a sekanou, ale myslím si, že kdyby tohle dopadlo nějakým průšvihem, tak samozřejmě by to byl jako malér a byť Slávy má náskok, tak to, ale je to víceméně úsměvný, protože i ty kluci jsou zvyklí samozřejmě na ty svoje drezy a kolikrát nepřemýšlíš to, mně se třeba, ne mě, ale vím, že se fakt jako stane, že ty kluci zapomenou chrániče, ty náhradníci v šatně, ale někdo zapomene i dres, normálně dres a ty už ho chceš poslat na to hřiště a teď samozřejmě on přijde na tu lavičku, všechno už má a hledá ten dres, ale dneska už tam není 5 náhradníků, dneska už jich tam je 10, teď on zapomene, kde seděl, teď hledají ty dresy, všechny vypadají samozřejmě stejně, teď je musíš otočit a teď ho hledáš, ty už jako trenér tam stojíš a říkáš, tak už pojď a on říká, on nemá dres, tak někdo musí do té šatny, teď třeba v Plzni je to kousek, jo? V Liberci taky je to po těch schodech tam nahoru do tý hostující šatny, jo, nevím, my jsme teďka hráli v Jablonci s Bčkem, to je ve Mšeně, tam jdeš do šatny, to je stejný jak v Římě na olympijském stadionu, to je jako 5minutová procházka, takže jako někdy je to peklo, ale tohle to je tak výjimečný a fakt jako, myslím si, že teď to všichni vezmou s humorem, ale myslím si, že Standovi úplně jako do skoku nebylo, no.
4: A ještě jedna věc k tomu, že si vzal, chytil dres Isifeho a následně Isife dres Sulejmana, tak to vyšlo vlastně poměrně pěkně, že asi mají přibližně stejnou velikost, ale teď si představuju, kdyby měl jít z lavičky na hřiště Tomáš Chorý a měl si vzít dres Michala Sadílka, tak by ho měl tak nějak pod prsa. No.
2: Dobře, tak takováhle úsměvná historka nakonec orámovala ten vyhecovaný duel u Nisy. Můžeme vzít teď dalšího z posluchačů do vysílání. Dobrý den, kdo je tam?
8: Dobrý den, Luděk. Já jako slávista musím oponovat předchozímu respondentovi, protože fotbal, který hraje momentálně Slavia, strašně nebaví, teda hrozně. A volám po změně, zásadní změně. Prostě na to se nedá koukat. Já se bojím derby, ne kvůli výsledku, ale kvůli tomu, že z toho bude zase to samý, ten samý maglajs. Skutečně jako slávista, který drží 16 let permici, už mě to nebaví. Volám po změně. Děkuju, hezký den, naschle.
2: Lučku, děkujeme, tak věřím, že třeba ty vaše obavy nebudou naplněny a to derby bude koukatelné, bude se na tom snad podílet jak tým z Edenu, tak ten tým z Letné, který včera vyhrál nad Jabloncem 2-0 před více než, nebo téměř 16 tisíc diváky. Pan Priske, trenér Sparty z tý zápas České lize, Luboš Kozel, trenér Jablonce 350. zápas České lize, Jan Hanuš 300. zápas České lize. Gratulujeme všem oslavencům. Pojďme rovnou k věci a k těm kontroverzním zase výrokům sudích, které vadily hodně tedy hlavně zástupcům Jablonce. Vyloučení Sobola po druhé žluté kartě po faulu na Kadeřábka.
3: Jasný,
2: nediskutujeme o tom.
3: Bez debat.
2: A pak nevyloučení Mansverka v 55. minutě za ostrý skluz na Zorvana. Můžeš to jenom popsat, Lukáši, lehce, co se tam stalo, abychom byli s nebo mám to udělat
4: správně,
2: já?
4: Snad si to správně vybavuji, Zorvan si převzal
3: dostával přihrávku z boku doprostřed a přijel Mansverk. První pravou nohou svojí vlastně vypích balón, ale levou prostě podmet Zorvana a musím říct, že samozřejmě se nestalo nic, ale mohlo a myslím si, že tohle měla být červená karta. Myslím si, že všichni budou zase žehrat na to, že odehrál balón, ale tady jako byla to nebezpečná hra. Bylo to fakt jako ve velké rychlosti, ve velké intenzitě. Mansverk byl tak trošku překvapený, že rozhodčí jako písknul, ale tady si myslím, že jako kdyby vytáhl červenou, tak se vůbec nikdo nemohl divit a já jsem byl překvapený, že to červená nebyla.
4: Tady se s Pavlem shodneme. Brandeme přesně sice trefil balon pravačkou, ale levačkou vlastně ještě kolenem podsekl nohy Filipa Zorvana, ten jeho kotník byl ještě v takové
3: nepřirozené poloze. A ještě ten hráč poloze. Vlastně, ještě ten Zorvy byl jako zády, jo? Že to nebylo, že to bylo nějak z boku, ale byl zády, promiň.
4: No. Já jenom jsem chtěl říct, že vlastně bylo jen štěstí, že se Zorvanovi nic vážného nestalo, takže z mého pohledu taky červená karta.
2: No hlavně v kontextu i toho, že udělil sudí předtím za ten zákrok, když vlastně na druhou stranu...
4: To byla druhá žlutá, to byla druhá žlutá, něco jiného, ale z mého pohledu to byl červený zákrok.
2: Dobře. No Macverk si pak koledoval, tam myslím ještě v jednou souboji s Kajrinenem šli do cedidly a on tedy se žlutou kartou, bylo to těsně před tím druhým golem Rahmaniho. Nakonec ale tedy Sparta dohrávala bez vyloučeného hráče taky.
3: No, ne, nutno říct, že Jablonec jako nebyl horší, jo. Určitě na začátku toho poločasu si myslím, že i on měl svoje momenty v tom zápase a samozřejmě to vyloučení toho Sobola velmi Spartě pomohlo, využila brzo tu převahu, vlastně výborná akce po té levé straně, Jarda Zelený, krásný centr, Honza Kuchta, timing výborný, sehráli to skvěle, krásný gól, takže tam je potřeba zatleskat, ale Jablonec určitě do té doby nebyl horší a bylo to vyrovnané utkání do té doby. No.
4: Souhlasím, Sparta dobře prostřídala, to byl přesně zápas pro Albiona Rahmaniho, který měl na vše trochu víc času, protože samozřejmě Jablonec hrál v oslabení, no a ten gol Rahmaniho, to byla taky parádní akce, narážička s Kuchtou. A pak už v podstatě bylo po zápase.
2: No, ale zase kritici namítnou, mohlo to být 10-10 v tu chvíli a kdo ví, jak by to vypadalo, jasně, protože Sparta opravdu vedla pouze 1-0, ten gol Rahmaniho přišel 77. Krátce poté přišel na hřiště Luis Azaka, mladý borec, který se předtím o víkendu uvedl výborný výkonem taky ve druhé lize za Bčko. No na tom hřišti počítáme to, jak chceme, je to zhruba 13 sekund, které strávil na place, ale faulem na Daniela Součka se vlastně dostal zase pryč ze hřiště kvůli červené kartě.
3: Bohužel jasná červená karta, no. Trošku samozřejmě smůla, ten balón tam jako měl tu nohu na tom balónu, ale samozřejmě ta noha byla tak vysoko na té holeni, že si myslím, že všichni cítili, že je to jako smolnej moment, smutný moment pro Azaka, ale jako byla to jasná červená karta. Trošku musím říct, že jsem čet, doufám, že to je trošku zkomolený nebo vytržený z kontextu názor trenéra Priského.
4: To není,
3: že,
4: bohužel není.
2: Pavle, tak poslouchej. Vem si sluchátka a poslouchej.
9: Řekl jsem mu, že je mi to za něj líto. Neřekl bych, že byl přemotivovaný nebo tak něco. Podle mě je to přísná červená karta. Když ty záběry budete zastavovat, tak to v jednom momentu vypadá úplně jinak než v reálu. A taky se projevilo, že 10 hráčů Jablonce na hřišti a celá lavička najednou začne křičet, že to má být červená karta.
2: Pavle, tvůj komentář na tenhle názor Briana Priského.
3: Tak doufám, že to bylo zkomolený a že to je vytržený z kontextu.
2: Špatně přiložené.
3: No, tady si dovolím při vší úctě jako být kritický a to je absolutní nesmysl. To je jasná červená karta, samozřejmě já to taky cítím, takže je to začínající talent, prostě smolný moment, ale můžeme se podívat na ten Mansverkův sklus a tohleto i při vší zase úctě, když si to budu kdykoliv zastavovat, tak ta noha je na té holeni tak vysoko a tak nebezpečná, že prostě je to červená karta a samozřejmě trenér Priska asi chtěl to nejlepší pro toho kluka, takže budu se to snažit pochopit, ale bylo to malinko jinak. No.
4: Budeme Azakovi držet palce, samozřejmě nepříjemně.
3: Ne, tak to je jasný, to je bez
4: debat. V 17 letech, není to pro ně jednoduché, ale ta karta byla jednoznačně červená.
2: No Jablonec mohl cítit alespoň chvilku jistou křivdu v závěru, kdy ještě v 6. nastavené minutě dokázal snížit poruhu Malenček. No. A to byla velmi složitá situace i z hlediska pravidlového. No. Kvůli možné teči a neteči.
3: No já jsem taky jako to tam poslouchal v přenosu a první teč je jasná, že by to byl offside, ale pak Adam Ševinský ještě zahrál jednou ten balón.
4: On se toho balónu nedotkl totiž.
3: Jo, takhle, aha.
2: Já jsem to zkoumal z té boční kamery, respektive z té zadní, a on se balón točí a to je vlastně asi jediná indicie, jak to rozklíčovat. A pokud by se toho Ševinský dotknul, tak ten balón se třeba zpomalí, jo, ale on se točí furt stejně a opravdu on to zkresluje a zřejmě se toho nedotkl.
3: Ok, tak v tu chvíli je to v pořádku, tak je to jasný, ale...
4: Shodneme se, že kdyby se toho dotkl, tak ten gol je regulérní.
2: No protože chtěl odkopávat vědomí. do mě ten balon.
4: Souhlas.
2: V tu chvíli. Takže
3: ale
2: Jablonec,
3: nebyl.
2: Ale no. Nakonec nebyl, takže Jablonec padl na pražské Letné 02. Máme tady další volající do studia. Dobrý den, kdo je tam?
10: Dobrý den, jsem to já.
2: Doufám, že jste to vy, ano. Kdo tam je?
10: Dobrý den, tady je Marek. Já mám jenom dvě, tak nebo jednu poznámku. Já bych celou tu nástavbu a tyhle to zrušil. A vrátil se ke starému systému, protože myslím, že je to několik let stejný, že jo. Na špici už většinou nebejvalo o co hrát. Jo, vzadu bejvalo většinou třeba, já nevím, se s tím jít o záchranu, tak 3 až 4 jistý. Jo, a ta prostřední skupina to vůbec nedává smysl.
2: Marko, tak děkujeme. My tady mluvíme hlavně o té nastavbě, tak jste nám do toho hodil takzvaně trošku vidle.
10: To se omlouvávalo, že jo, včera hrála, že jo, Sparta, fotbal nic moc, že jo, první se třetím, Slávie s Libercem, fotbal nic moc. Jo, prostě myslím si, že tam jsou takový bodový rozestupy, že při vší úctě ty týmy nemají už skoro o co hrát, jo.
2: No, oni by s váma možná nesouhlasili, Marku, hrál teda jenom druhý se čtvrtým týmem včera na pražské Letné, no. Pavle.
3: Ne, já to chápu, ten názor, ale zase máme o těch 5 zápasů víc a samozřejmě pro fanoušky je možnost jít na tu nadstavbu. Myslím si, že ne vždycky, trochu si nesouhlasím, že ne vždycky je to takhle rozhodnutý hodně dopředu na obou koncích. Letos si myslím, že dole bude peklo do konce a samozřejmě ty tituly rozhodlej, ale byť Plzeň včera vyhrála, tak ještě o tom třetím místě taky si myslím, že úplně rozhodnuto není, o čtvrtém vůbec ne, takže máme o co hrát, to, že si to Slávě takhle uhrála, že má nahrány body, je jejich jako výhoda, ale kvůli tomu já bych úplně tu nadstavbu nerušil.
2: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky. Tak můžeme vzít rovnou další volající do studia, protože se nám to tady rozdrnčilo, tak ať popojedem. Dobrý den, kdo je tam?
11: Dobrý. Posluchač Belasi z Prahy. Já bych chtěl jen vsuvku úsměvnou na to vyloučení, na to 13-sekundové vyloučení. Někde, mám to z prvé ruky od toho rozhodců, někde v Pěšťanském okrese, prostě nízká liga. A kamarád sudí se jmenuje Libor Šašo. A už při rozlosování si podával ruky s kapitány, tak se představuje a hovorí, dobrý den, já jsem Libor Šašo, no a ten kapitán mu jeden hovorí, že no, ty tak aj vypadáš. No a rovno červená vyloučeně. Takže 13 sekund je daleko, daleko.
2: Ano, tak děkujeme za tady tenhle příběh, opravdu teda kouzelný. No tak
3: ještě
2: to se
3: možná pro mladší posluchače měli přeložit, co znamená šašo ve slovenštině, v češtině, pardon, no tak jestli...
11: A jo, vlastně.
2: No, šašek?
3: No, jasný.
11: Šašek, ano.
2: Dobře, děkujeme moc za tenhle příspěvek, mějte se hezky.
11: Díky, naschle.
2: No, když jsme u těch Slováků, tak Lukáš Hrastný chyběl kvůli tomu, že podstoupil pro ní nějaký stomatochirurgický zákrok po soubojích s Karimem z Bohemky během týdne, takže nevím, co ho trápilo přesně, ale včera nebyl k dispozici.
3: No, je to tak, samozřejmě dostal, tam jsme viděli, že dostal ránu, je to nepříjemný, jestli měl nějaký vyražený zub nebo hnutý zub, asi nevím. Logicky asi se bál.
4: Já se chci zeptat ještě na jednu věc v souvislosti se Spartou. Jan Kuchta vypadá dobře, teď v těch posledních zápasech dává i góly, zase je platný pro tým. Mluvil o tom po zápase, že chce zabojovat o nominaci na mistrovství světa. Co myslíš, Pavle? Má šanci, když bude dávat góly?
3: Těch zápasů není tolik a já nechci říct, že Sparta už nebude hrát jako o nic. Teď to derby si myslím, že by mu mohlo pomoct. Pokud mu vyjde derby, těžký zápas, přišli ústě včera, jako říkám, ten Jablonec do toho vyloučení to bylo vyrovnaný, tam Sparta moc šancí neměla, pak se to Honzovi určitě povedlo. Pokud by mu vyšlo derby, tak proč ne? A je to správný, že má nějakou motivaci, že chce ukázat před týdnem nebo 14 dny mluvil o tom, že ve Spartě ještě neřekl poslední slovo a drží se toho, takže já mám tohleto rád, když ten hráč je schopný si na sebe udělat sám tlak a má svoje cíle bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní, mně se to líbí.
2: K téhle otázce jenom jako poznámka, že trenér nároďáku Miroslav Koubek byl se podívat ve Štuncových sadech o víkendu. Bereme dalšího posluchače, dobrý den, kdo je tam?
12: Dobrý den, tady je Pavel. já bych chtěl k té nástavbě a některé ty výroky rozhodčích. Mně se zdá, že řeknu teda předem, že jsem slávista, že jsem srdcem slávista, ale Spartě mě vůbec nevadí a Sparta, ale to, co v současné chvíli předvádí Sparta, to dělala Slávě před 10, 20, možná 25 lety, když byli takzvaně věčně druhý, furt si na to stěžovala. Sparta si dneska stěžuje Haraslí na Bohemce, možná má pravdu, byly tam na něj fauly, ale oni jako tím zdůvodňují svoji porážku. Včera s Jabloncem trenér Priske řekne, že ta červená, už jste se o tom bavili, že ta červená byla přísná, protože tomu hráči je 17, to je prostě úplně nesmysl. Pavel Horvát už tam taky takhle zdůvodňoval, ale Mancver měl, to byla jasná červená, to o tom se vůbec nezviní, nikdo si na rozhodování proti Spartě pořádně nestěžuje, jenom Sparta si stěžuje. Důležitý je, že Sparta prostě nemá tu výkonnost a tak se to snaží házet na ně. Vemte si, že Bohemka porazila Spartu díky červené, asi v suchým trichu, a Olomouc, která je daleko za Spartou, tam vyhraje 3-1 proti tomu samému manšaftu, jo. Takže něco je v té kvalitě hry Sparty dneska horšího. A ještě, jestli můžu se vrátit k sobotě, tak ten souboj Moses Hodouš, ano, nešťastný, kdyby tam rozhodčí dal červenou, byť si myslím, že to faul nebyl, že to byla spíš nešťastná srážka, tak by se taky nikdo nedivil v současném kontextu, ale VAR do toho nestoupil. Ale já bych se chtěl zmínit o situaci, která byla těsně před tím gólem Juráska, kdy Chorý dostal loktem do obličeje a šlapák na zimu, podle mě, byla rozhodčí, jasná červená a nic. A trenér Trpišovský po zápase, ano, Slavia vyhrála, ani slovem o rozhodčích na tyhle věci. Ale Chorý loket do obličeje dostal, že ošetřovaný rozhodčí nic, protože je to Chorý. Chorý má svý, samozřejmě, mají ho všichni plný zuby a některý jeho...
2: Ne, my vám rozumíme, pane posluchači, já jenom doplním, že tam dostal žlutou kartu za ten šlapák Drachpe, pak ta druhá žlutá znamenala jeho vyloučení, ale chápeme vaše rozhorčení, že Ngesa nedostal za loket do tváře Chorého žlutou kartu, tam se to taky zcela žádalo. Moc vám děkujeme za zavolání, my musíme spěchat dál, je toho ještě spoustu, mějte se hezky, poslouchejte Desítku.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Tak Miroslav Koubek viděl o víkendu tedy výhru Viktorky Plzeň nad Hradcem Králové 3-1. Vladimír Darida nebyl z otroky, stejně jako Mik van Buren nebo Samuel Rancák. Viktorka to otočila ve druhé půli naprosto dominantní výkon. Hyský trenér Plzně Martin Hyský mluvil o tom, že třetí místo je jejich cíl, teď si to dost přiblížili.
3: Určitě. Dvě krásné asistence Páti Hrošovskýho. První si myslím takový vyzkoušený roh a druhý zase ten centr byl fantastický, tam vlastně dvěho vystačilo jenom se dostat do toho správného prostoru a je vidět, že jeden můj kluk nehrál, Láďa Darida, druhý můj kluk Páťa Hrošovský hrál a škoda, že ten Láďa nemohl hrát, protože si myslím, že by tomu zápasu to svědčilo ještě víc a bylo by tam víc momentů, který by byly lepší ještě a myslím si, že Viktorka zaslouženě to otočila. Byť Hradec měl svoje šance, tak Viktorka to otočila, ukázala tu sílu a pravděpodobně si to třetí místo teď už uhájí.
13: Souhlas, pokud by Hradec měl pomýšlet na úspěch ve Strunsových Sadech, tak by se mu muselo opravdu všechno sejít, no a ve chvíli, kdy se ti rozpadne úplně střed hřiště, dominantní Vladimír Darida a Samuel Dancák taky nehrál, je to obrovská ztráta do toho zranění, Pilář, Van Buren, takže to bylo pro Hradec složité a Viktorka...
3: Byť šli do vedení,
13: ale Viktorka to zkušeně otočila.
2: No a opravdu velmi povedený výkon v té druhé půli, Viktorka potvrdila třetí místo, Hradec, pokud chce do Evropy, tak musí tedy zabrat v té nadstavbě, která pro něj bude samozřejmě velmi náročná. Na druhou stranu hraje nahoře a hrát dole, jak tak nějak víme, je asi složitější.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Gratulujeme Mladé Boleslavi a Zlínu k tomu, že mají po víkendu jistotu záchrany. Začneme u Mladé Boleslavi, já bych to vzal v té skupině o záchranu podle počtu diváků na stadionu, protože 8850 diváků ve Vítkovicích, to je jednoznačně maximum v rámci té skupiny o záchranu. Viděli fanoušci ve Vítkovicích čtvrtého nového muže na lavičce Baníku v téhle sezóně, respektive čtvrtého muže. Pavel Hapal pokračoval z té minulé sezony. Josef Dvorník trénoval proti třetím, respektive takhle. Josef Dvorník byl třetím trenérem, který trénoval v téhle sezóně proti Mladé Boleslavi. 0-0. A může být Baník možná rád, nebo měl vyhrát?
3: No, já si myslím, že Boleslav umí zahrát líp, tím vůbec nechci schazovat výkon, ale myslím si, že tak nějak jako hráli na ten bod, ono se to nedá, ani jako hráč jsem to vlastně nechtěl slyšet, ale jim ten bod stačil a myslím si, že si pro něj jako zkušeně došli vlastně, bylo to od Baníku defenziva zvýrazněná, jasně, ale dopředu tam je prostě málo odvahy, málo té kvality, bylo vidět, že ty kluci, než aby nahráli dopředu, tak kolikrát se vrátili až k Jedlovi dozadu k brance a samozřejmě to není jednoduchá pozice, ale opravdu je potřeba najít to sebevědomí těch hráčů, aby Baník dával góly. Dvě standardky nebo dva breaky za celý zápas ti úplně nestačí na to, aby si ten zápas vyhrál.
13: Já jsem tady sledoval hlavně první poločas, než jsem se přesouval na stadion Unisy a musím říct, že mě se Mladá Boleslav herně opravdu líbila. Hrají tedy výborný fotbal, bych řekl, mají na to ten kádr dobře složený, hrají kombinačně. Přesně to, co se mi líbí, stopeři konstruktivní, Králik si myslím, že šel nahoru vedle Karafiáta, který ho pomohl té defenzivě, stejně jako Hybš na levé straně a moc se mi líbí ten střed pole, kde hrají Macek, Ševčík.
2: A Schubert tam vysílá Kabonga.
13: Schubert velice dobře. Vlastně i Kozel do toho zapadl. Kabongo byl ve velké šanci, nastřelil břevno, takže v prvním poločase, kdyby vedli Mladá Boleslav,
2: tak je to těžké pro Baník.
3: Určitě, já ještě teď si řekl to jedno jméno, Matěj Hybš. Já musím říct, že jsem úplně nebyl o tom přesvědčený, když šel do Boleslavy. Říkal jsem si, hele, to už je tak jako asi na dohrání, byť samozřejmě není úplně starý, ale je výborný, jako přesně tak, jak jsi to řekl, je klidný na míči, ví kdy, co zahrát a je velkou posilou pro Boleslav.
2: Jenom Boleslav, chtěl jsem jenom říct té defenzivě zase nula, tak oni mají na jaře 12 ligových zápasů 7-0 a vlastně od té porážky na Slávii 0-4 7. února v 10 zápasech inkasovali pouze 5krát.
13: No. To je prostě znát, když si vezmeme tu defenzivu z podzimu, tak to je nebe a dudy.
2: No, a promiň, jsem ti do toho zkusil.
13: Já jsem se chtěl jenom ještě dostat tedy k Baníku. Pavel o tom mluvil několikrát, že sice nový trenér Josef Dvorník zná to prostředí, ale že to bude mít extrémně složité a myslím si, že se to potvrdilo. Samozřejmě o není lehké pozici, těžké něco s tím týmem tak rychle udělat, ale já v podstatě neviděl žádný progres.
2: Ale v té defenzivě určitě. Tam byla třeba bojovnost, jak to tam jednou Jedlička vyrazil a před Klímou to tam odklízel, myslím, Friedrich, tak já jsem z toho trošku cítil víc bojovnosti.
13: No,
2: tak
13: tam bych čekal, že to odklidí. No.
3: No, bych taky čekal, že to neuklidí do brány, ale...
2: Omlouvám se.
3: Ne, jako takhle, ty, myslím si, že Pepa, vlastně nic jiného ti nezbývá, organizace hry dozadu, co to je jasný, prostě teď samozřejmě mají ještě furt 4 zápasy, může se stát cokoliv, může se stát, že prostě to prolomněj, spadne to z nich, ale v tom zápase s Boleslaví to prostě nevypadalo. Logicky ten trenér tam je 5 dní, to prostě není možný jako za 5 dní změnit herní styl, nastavit hlavy hráčů, obzvlášť, když jsou, se podívají na tabulku a jsou poslední v tabulce, tak jako najednou tam začít dělat, že je všechno super, to prostě nejde, ale musím říct, že za mě v tuhle chvíli Baník je jako nejslabší, bych řekl. Jo. Ta Dukla prostě, asi se to k tomu taky na skok dostaneme, jako nějak vypadá. Mají tam jako silnější hráče, takový bych řekl jako nezatížený úplně tím, protože vlastně celou tu sezonu byli poslední a teď se z toho dostali vlastně, jo, už jsou na hraně, už šahají po tom, že by tu baráž měli hrát, takže tam to sebevědomí je daleko větší než v Ostravě.
2: Já mám přirovnání, teď končí školní rok, tak to je, když máš z fyziky celý rok třeba 4 průměr a pak to vytáhneš na 3 a někdo má běžně jedničky, dvojky, tak najednou má má tu trojku, protože něco zkazil na konci.
3: To se mi hodně stávalo.
2: Já jsem právě u té fyziky většinou tu čtyřku tak nějak jako měl, takže...
13: No ještě jedna věc, která...
3: My jsme v řeznictví vůbec fyziku neměli.
2: To je divné.
13: Ještě jedna věc, která demonstruje vlastně tu krizi Baníku, že když se to vlastně sype, tak se to sype se vším všudy. Když se ti nedaří herně, nedostáváš se tolik do šancí, můžeš spoléhat na ty standardky, což Baník několikrát ukazoval i v minulosti. No a tobě se v 27. minutě zraní nejlepší hlavičkář suverénně Ondřej Kryčfaluši, který dohrál, tak doufejme pro Baník hlavně tedy, že to nebude nic vážného.
2: A do toho dostal osmou žlutou kartu Chaluš, poté, no, co jasně. se obořil na Kabonga, který tam zajel vlastně do brankáře Jedličky, když si myslím, že chtěli pro ně druhou žlutou kartu. No. Já teda intenzitu neviděl na to, aby dostal, nebo ani ten zákrok.
3: No, tak to asi není to podstatný. Podstatný je, že Chaluš nemůže hrát, takže to je pro Baník další, jako špatná zpráva, počervený v Karviní, vlastně v tom poháru, že jo, tak teďka zase nebude.
2: Máme tady dalšího volajícího do dnešního pořadu, děkujeme za zájem, za volání, tak dobrý den, kdo je tam?
14: Dobrý den, to je Zdeněk, Plzeňsko. Já bych se chtěl jenom zeptat, takový už mě to netrápí, to je slovo, ale zajímá. Chodím v Plzni na fotbal samozřejmě a to. Jenom bych se chtěl zeptat vždycky po zápase, nebo vždycky většinou po zápase. Tam někteří hráči běhají ještě hostující po hřišti na dýlku sem a tam. Jaký to má důvod? Proč to je?
2: Děkujeme za zavolání, Pavle, vem nás do tady
3: toho. Je to, protože nejsou vytížený a samozřejmě toho času tolik třeba není a ty hráči doběhávají metry, dneska už je vlastně moderní, nebo mají to všichni ty čipy zatím v té vestě za tím krkem a naběhávají se metry v nějaký té rychlosti, která je potřeba k tomu, aby ty hráči měli nějakou zátěž oproti těm, protože samozřejmě hráč, který odehraje 90 minut a hráč, který nenastoupí nebo nastoupí na pár minut, tak tu zátěž má úplně jinou a proto doběhávají ty kluci hned vlastně po tom zápase.
13: Pavle, ale ty jako hráč si to určitě nikdy nezažil, byl bych překvapený.
3: Já jsem hrál většinou v základní
13: to
3: sestavě, takže to, ale musím říct, že jako asistent jsem s klukama na tohle doběhání chodil a samozřejmě je to takový, jako, nechci jít nepříjemný, ale ty kluci jsou profíci a vědí, že to dělají pro sebe, nedělají to pro ty trenéry.
13: Ale občas je lituju, jedeš někam třeba 3-4 hodiny autobusem, byť dneska už se často spí den předem. Třeba lije, ty chceš na to hřiště jít, trenér ti tu šanci nedá a pak ještě běháš.
3: No a k tomu se třeba ještě od 13. minuty rozsvičuješ, když tvůj konkurent začne kulhat, tak se rozsvičuješ 75 minut a pak jdeš ještě běhat rovinky. No,
2: Baník, o kterém jsme se bavili, jede příští kolo do Teplic, které remizovali se Slováckem na Stínadlech. Bylo 3078 diváků, kteří viděli krásný gol Daniela Marečka. A pak ve druhém poločase výkon Teplic, který možná souvisel s tím, že hráči si prý po zápase stěžovali na to, že jsou unavení. Takhle o tom mluvili trenér Frtěla po zápase v rozhovoru pro OnePlay Sport. Byla kvůli tomu prý bouřka, protože pohledem pana Frtěly to není úplně profi přístup. Jenom připomenu, že Tepličtí byli od úterka do čtvrtka minulý týden na soustředění v Blšanech, aby prý změnili prostředí a taky asi něco natrénovali.
3: No, já jsem se Zdendou chvilku mluvil v týdnu a vím, že tam byli, já tohle to moc od těch kluků neberu, no, jako že seš unavený, hraješ o záchranu, v úvozovkách hraješ o život a tady ty s odpuštěním jako keci, že jako seš unavený, to já bych to taky nechtěl slyšet jako trenér a ty hráči se musí připravit tak, aby fungovali a druhá půle od Teplic nebyla dobrá, to je bez debat a spíš samozřejmě možná je to otázka pro teplický vedení, jestli a jaký hráče přivíz, protože teplický kádr úplně nemá jako ty hráče, který jsou top v české lize. Jsou to průměrní kluci, zase při vší úctě, možná některý začínají, jo, možná některý končí jako Mareček, myslím staršího Marečka, jo, ale nejsou tam top hráči a vlastně to umístění tak nějak odpovídá tomu složení toho kádru.
13: Teplice podle mě se vyhnou baráži, ale pokud chtějí jít v budoucnu nahoru, tak do toho kádru jednoznačně musí říznout a investovat do něj.
2: No možná jenom nebudou souhlasit, neodpovídá, protože třeba Baník kvalitativně má lepší kádr, bych řekl, než Teplice a je pod nimi o 6-7 bodů, protože Teplice mají náskok 6 bodů na Slovácko. Každopádně tady možná zlatý bod právě pro ně. Slovácko má o bod víc než Baník a Dukla. A to je poslední téma. Dukla prohrála ve Zlíně 2-1, Zlín se zachránil. Třetí gol v řadě, třetí vítězný v sezóně dal Tomáš Poznar, 50. v jeho kariéře v první lize, moc gratulujeme. Já jsem mu posílal taky gratulaci na Instagramu a říkal, že to byla jeho fakt vysněná meta.
3: Pozný gol, no, já bych hlavně chtěl ho poprosit, o nás poslouchá, že už mi došly ty útoky. šance, co mi dával, takže kdyby zase vyráběl, tak bych byl rád, kdyby mi dorazili. Ale samozřejmě tak Tomáš je poctivej kluk, poctivej hráč, to, že se takhle rozstřílel, vlastně pomohlo Zlínu k brzkému ukončení toho, nechci říct jarního trápení, ale taky klopítali, možná si mysleli, že budou hrát veš, ale prostě takhle to je a ve Zlíně takhle v podstatě absolvují už několikátou sezonu, že v té baráži si brzo to zajistějí, že
2: v té
3: nadstavě, pardon, si to zajistějí brzo a mají klid. Teďka tam, myslím si, stráví příjemný 3 týdny.
13: Zajímavé, jak se proměnila trochu ta pozice Tomáše Poznara tím, jak se mu daří a naopak, jak se moc nedaří Stanleymu Kanuovi, že jo, na podzim to bylo vlastně jednoznačně rozdělené, že Tomáš Poznar hrál doma a s Kanuem na hrotu hráli Zlíňané tedy na breaky venku a teď je Poznar jasnou jedničku.
3: To je to, že ten hráč je nevokoukanej, úplně nevíš, jak na něj hrát, tak ten Stanley Kanu toho hodně využil, jo. Musím říct, že samozřejmě vypadal fantasticky, ale samozřejmě postupem času možná nějaký pokles výkonnosti, ale i ty soupeři si na tebe dávají daleko většího majzla a zkoumají tvoji hru, aby ti ji narušili a to se evidentně soupeřům z ní nadařilo a daří.
13: Něco podobného asi prožil i Michal Cupák, který měl fantastický start sezony, teď už tolik produktivní není, ale pořád hraje.
3: Ale on prej teďka víc učí právě.
2: Vyhodnocení se blíží ve fotbalové lize, blíží se taky teplická desítka Pavla Horváta živě. Když jsme tady mluvili o Tomáši Poznarovi, který s námi téměř před rokem byl ve Zlíně, bylo to moc příjemné, tak s námi za 14 dnů bude vedle Pavla, Antonín Panenka a taky Jan Rezek. Můžete kupovat lístky na našem webu radiojournal.cz. Moc se na vás těšíme, těším se taky na naše hosty Antonína Panenku a Jana Rezka. Věřím, že to zase Pavle bude příjemné.
3: No tak já doufám, tak Tonda je vynikající, to už víme. A Reza doufám, že bude mít dobrou náladu, no, po zápasech Teplic a samozřejmě jim přejeme stejně tak jako všem, prostě ať se zachránějí. Někdo to bohužel odnese, ale za to my nemůžeme.
2: Další desítka Pavla Horváta je minulostí, ta ligová, ta čtvrteční nás čeká, pochopitelně s hostem, tak ji poslouchejte. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady byl. Lukáši, přeju pěkný den.
13: Krásný den všem posluchačům i vám.
2: A přeju taky krásný den a děkuji Pavlu Horvátovi, že je tady stále s námi a prostě buď stále mlad, stále svůj a zase brzy naslyšenou.
3: Tak naslyšenou, díky za pozvání ke mně.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít koncek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko útočí dál. Hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách kvůli nekvalitní ledové ploše. Hromadná nehoda komplikuje výjezd z

0: Pětina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i pro živnostníky.
1: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
0: Ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Výletní loď MV Hondius, zasažená Hantavirem, by měla zakotvit na Tenerife. Informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moct plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Smrtelnému hantaviru podlehli 3 cestující výletní lodi. Další trojice lidí s podezřením na infekci byla převezena do Nizozemska. Podle dnešního prohlášení WHO se na lodi nakazilo 8 lidí. Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje. Platit začalo o půlnoci, ruská armáda ale po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy dron zasáhl mateřskou školu, balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym.
2: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
0: Státní veterinární správa nařídila mimořádná opatření kvůli výskytu newcastleské choroby v chovu drůbeže v podhradní Lhotě na Kroměřížsku. Onemocnění se projevuje bezpříznakovými úhyny, trávicími, dýchacími a nervovými potížemi, řekl Michal Kamarád z krajské veterinární správy ve Zlíně.
3: Chovatele musí zvýšit úroveň biologické bezpečnosti, to znamená, pokud je to možné, aby ty ptáci byly drženy v uzavřených prostorách, aby bylo zamezeno přístupu nežijícím ptáků ke krmivu a napájecí vodě. V případě jakéhokoliv zvýšeného úhynu nebo prostě nějakých nespecifických příznaků kontaktovat přes krizovou linku krajskou veterinární správu.
4: Sport. Čeští hokejisté den před startem švédských her netrénovali. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu Češi nevyužili, hráči by ve výstroji museli čekat hodinu, pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
5: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, že se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné.
4: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa ve Švýcarsku vstoupí zítra, budou hrát proti domácím Švédům, o víkendu pak ještě Sviny a Švýcary. Všechna utkání nabídne v přímých přenosech digitální Radiožurnál Sport, světový šampionát pak začne v pátek 15. května.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na plzeňské dálnici u Berouna, taky na D1 v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony u Berouna. A zhruba na 19. kilometru za sjezdem na Beroun centrum nehoda. Zatím blíže nespecifikovaná, projíždí se pouze jedním pruhem. Kolona už od mostu přes Berounku asi na čtvrt hodiny. Je ucpaný výjezd z Prahy na Brno po D1. Na 2. kilometru sjezdu na Opatov se v levém pruhu srazila 4 auta. Sanitka odjela, průjezdné už prostřední a pravý pruh. Kolona je ale stále přes půl hodiny směr brněnská. Velká kolona taky na městském okruhu ve směru z Barandovského mostu na Troju. Ve Strahovském tunelu dlouho překáželo nepojízdné auto, teď ho odtáhli. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny před sjezdem na Ořech. Je to pouze silný provoz. Kolona od Karlovarské dálnice. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy hlásíte kolony. Kamiony popojíždějí od 175. kilometru osobní odkývalky a je to až na půl hodiny. Ještě silnice 3 příjezd do Benešova z Prahy. U Tužínky nehoda, kolony jsou tam do 15 minut v obou směrech.

0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: 17 hodin a 6 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Dnešek bude fotbalově bohatý. Samozřejmě všichni se těší na odvetu semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain od 21 hodin. Ten zápas minulý týden byl prostě fantastický. Paris Saint-Germain má jednogólový náskok po výsledku 5-4 z toho úvodního zápasu. Ale třeba už teď se hrají 4 duely 27. kola druhé nejvyšší fotbalové ligy, tedy šance národní ligy. Další 4 začnou v 18 hodin, vložené kolo, které je důležité jak v boji o pozice pro baráž, tak v boji o záchranu. No a o fotbalu bude i dnešní odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.
3: Fotbalisté Baníku Ostrava zažívají v ligové soutěži jednu z nejhorších sezon v historii a kvůli zranění do ní bohužel pro klub nezasáhl Filip Kubala. Loni v červenci si vážně poranil koleno a teď se pomalu vrací do tréninku s týmem. Potom úterním si s ním povídal reportér David Procházka.
5: U mikrofonu Radiožurnálu Sport je Filip Kubala, fotbalista Baníku Ostrava, po tréninku tady na Bazalech. Filipe, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás.
5: Tak Filipe, vy jste prakticky ztratil celou sezónu. Zranění hned na začátku v červenci po dvou 20-minutových vlastně etídách. 20 minut jste hrál na Bohemians jako střídající hráč. Pak bohužel 20 minut jenom proti Legii v základu, kdy jste se zranil. Tak jak se na tom momentálně?
6: Tak momentálně už líp než před tím rokem, kdy se to zranění stalo, protože to jsem věděl, že mě čeká hodně dlouhá cesta. Dneska je to vlastně už po 9. měsíci od toho zranění, o 2 měsíce míň 7 od operace, takže chtěl bych říct, že to uteklo rychle, nebylo to tak rychle a ještě pár týdnů to asi potrvá.
5: Musíme říct, vy jste si přetrhl přední skřížený vaz, postranní vaz, meniskus?
6: Všechno, všechny vlastně tři věci, meniskus se natrhl, postranní vaz taky natrhl, ty se zahojily vlastně těmi 2 měsíci před tou operací a vlastně operace předního skříženého vazu.
5: Na tu operaci se vždycky čeká, asi nejde operovat samozřejmě hned. Znal jsem i basketbalistu tady z Ostravy, Mikea Mitchella kdysi, který hrál s utrženým předním skříženým vazem, ale u fotbalisty dneska to asi nejde.
6: A ono to má hrozně moc okolností, které to ovlivňují. Jsou hráči, kteří i fotbalisti hrajou bez některých skřížených vazů, většinou to jsou kluci a frišti, kteří mají jako osvalené ty nohy. A pak záleží, jestli ten vaz je natržený, jestli je přetržený, z kolika procent. A jsem se toho dozvěděl spoustu, takže už jsem v tom takový malý zběhlík, ale u mě to nedávalo jinou variantu, než udělat rekonstrukci.
5: Filipe, ten okamžik, který se stal, tak vy jste vlastně dobíhal balón u postranní čáry a podle mého z tribuny, jak jsem to viděl, tak jste došlápl na ten pás té umělé trávy, tam vám ta noha cukla, zadrhla.
6: Bylo to tak na hraně a takový zvláštní pohyb vlastně. Já jsem ten hráč, který ty souboje dohrává, snaží se zblokovávat i na dlouhé nohy a bohužel vlastně to bylo po gólu na 1-0, kdy jsme udělali hezkou akci a vlastně v té chvíli člověku to nalije tu energii, že lítá. Chtěl jsem zblokovat, když jsem věděl, že ten balon mít nebudu, ale v té euforii jsem tu nohu natahoval a byl jsem v takovém sprintu a při takovém dopadu, kdy vlastně ta noha se mi vystřelila dovnitř a tím i se zasekla to chodidlo a skončilo tak, to skončilo. No.
5: Kubala, fotbalista Baníku Ostrava, teď v květnu sedí na Bazalech po tréninku. Když jsme se potkali v pátek u řeky Ostravice na procházce, tak jste říkal, že už do letošní sezóny nezasáhnete, že máte nějaký individuální plán, tak to platí.
6: A platí to, čekám vlastně na to povolení, kdy budu moct do toho plného tréninku, to proběhnou znovu nějaká magnetická rezonance, testy, které vlastně mi ukážou, jestli ty nohy jsou dobře osvalené, jestli tam jsou různé nepoměry, abych mohl minimalizovat ještě nějaké další riziko a vlastně trénuju už něco s týmem, nějakou část tréninku a vždycky individuálně, takže ten program je takový spojený, slepený a jsem s klukama, ale nehraju ještě jakoby souboje, nechodím do nějakých her a vyhýbám se ještě soubojům, protože mi to ten čas ještě nepovoluje.
5: Filip Kubala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, to za malou chvíli budeme pokračovat.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. Sport.

0: Filip Kubala stále u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Filipe, zranil jste se na začátku sezóny, kdy se možná už od vás hodně čekalo, protože to začala třetí sezóna v Baníku pro vás. Předchozích jste dal 5-6 gólů, takže vzestupná tendence, z těch 6-5 bylo na jaře, takže cítil jste se ve formě asi.
1: A přesně, musím říct, že zrovna jsem věřil, že přichází ten čas, kdy to všechno padne tak, jak jsme si představovali. Byl jsem i dobře připravený, musím říct, po přípravě vlastně po tom jaru, kdy jsem dal ty góly. Samozřejmě jsme měli obrovskou konkurenci, hráli jsme ty začátky, kde jsme hráli tu Evropu vlastně, takže se to trošičku točilo. Cítil jsem, že tam šance přijde, samozřejmě pak jsem věděl, že přijdou nějaké odchody, takže i tak se otvírala ta cesta. Já jsem se cítil dobře, byl jsem v dobré formě a věřím, že po tom zranění mě to určitě nezastaví. Připravuju se hodně dobře a když budu zdravý, tak věřím, že na to navážu.
0: Právě že odešli klíčoví ofenzivní hráči, Everton, Sheen, skřídel, Prekop z Hrotu, takže ta šance hrát a táhnout Baník by byla obrovská.
1: Určitě, ale to už je bohužel minulo, stalo se, co se stalo, já jsem to hned si v hlavě přenastavil, že ten moment už nevrátím ani to, co se stalo, nikdo z nás tady nevrátí celou sezonu zpátky, když bychom chtěli, ale prostě teď jsme v situaci, v jaké jsme a musíme se všichni porvat, ať už ti, co hrajeme, nebo ti, co jsme zraněni, všichni zajedeme pro vás.
0: Ještě k té rekonvalescenci, operace teda proběhla v září, jak to postupně probíhalo, když jste začal dělat první nějaké krůčky, první trénink nějaký menší?
1: No tak probíhalo to tak, že vlastně po operaci je to ležák, to se nedá vlastně skoro nic, jen se s fyzioterapeutem pracuje na lehátku, aby se zmírnil otok, aby se rozhýbávalo koleno, aby pomalu se začaly aktivovat ty svaly, aby to koleno začalo pracovat. A tak jsme pracovali několik týdnů, pak samozřejmě probíhá, kdy se už jde trošku na rotoped. Po nějakých pár týdnech vím, že jsem začal běhat kolem mezi 3. a 4. měsícem, kdy už ta noha byla jakoby na to připravená lehce. To se začíná rozběhávat, je to fakt jako takovej běh schůze, vlastně se přechází do takového polojogu. Pro mě to byly obrovské kroky, protože jsem si představil, před pár týdny jsem vlastně nemohl ani stát. Pak se to vlastně posouvalo, byl jsem s klukama v Turecku, kde jsem udělal hodně práce a začínal jsem prostě přidávat, ale pořád to funguje tak, že se jede na té hraně, kde to koleno povolí. Samozřejmě ono, když se trošku víc přidá, to koleno na to zareaguje, a takže se musí trošičku zase ubrat a takhle se s tím prostě pořád hraje, to pořád nahoru dolů. A ta hlava na to musí být připravená, že třeba pár dnů je to fajn, pak zase pár dnů je to vlastně, jak bych se nikam neposunul a takhle to jede vlastně dokola s tím, že se to prostě časem fakt stupňuje a člověk vidí, když se podívá 2 týdny, 3 týdny zpátky nebo měsíc zpátky, kde byl a kde je dnes, tak fakt se to posouvá.
0: Jaké bude léto pro vás, protože vlastně teď jste říkal, že vás čekají ještě nějaké testy do konce sezóny, tak myslíte si, že v létě si budete moct dát klasický fotbalový odpočinek nebo budete pokračovat v nějakém tréninku?
1: Já musím říct, že určitě budu pokračovat v tréninku, samozřejmě nějakých pár dní volno tam bude, budeme vytvářet nějaký plán i na to vlastně mezisezónní volno, kde já budu trénovat, tak aby to navazovalo pak na přípravu, ale já jsem tak natěšený, že vlastně to volno jako teďka zatím nepotřebuju, jsem rád, jsem každý den na tom hřišti a udělám tam tu práci, hraju s tím balónem, jsem s klukama, takže já se fakt na to těším.
0: Říká Filip Kubala, budeme opět v rozhovoru pokračovat.

0: Třikrát 0-0 a jednou 2-0, takové jsou zatím průběžné výsledky 4 zápasů 27. kola druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Jediní úspěšní střelci mají na sobě dresy Kroměříž, která bojuje o záchranu a potřebuje každý bodík, tak zatím vede nad Bčkem pražské Slávie 2-0. Hraje také už jistý vítěz soutěže, a tedy jistý postupující do nejvyšší naší soutěže, tedy do šance ligy. A to je Zbrojovka Brno, která zatím na hřišti Baníku Ostrava B remizuje 0-0. O záchranu bojující aktuálně předposlední v tabulce Jihlava hraje v Českých Budějovicích také 0-0. No a hraje i poslední tým tabulky se 14. tedy Bčko Sparty s Prostějovem. Sparťané před tímto zápasem na Prostějov ztráceli 6 bodů, takže potřebují nutně vyhrát. No a před malou chvílí se sparťanské Bčko ve 22. minutě dostalo do vedení 1-0. Nás ale teď čeká ještě poslední třetí část rozhovoru s fotbalistou Baníku Ostrava Filipem Kubalou. Ten kvůli vážnému zranění odehrál jen 2x20 minut, a to loni v červenci v této sezóně, a nepomůže tak Baníku ani v boji o záchranu. Natáčel s ním reportér David Procházka.
1: Filip Kubala je rodákem ze Smilovic, jestli to říkám správně. Už v mládeži jeden rok ve 12 letech jste v Baníku působil, ale ligu jste začal hrát ve Slovácku. Už jsme se o tom při vašem příchodu do Baníku trošku bavili, tak můžete to osvětlit, jak se to stalo, že jste vlastně nakonec začal ve Slovácku?
2: A tak začínal jsem vlastně ve Smilovicích, pak můj dlouholetý klub v mládeži byl Třinec, kdy jsem tam hrál až do nějakých 11 let, pak na rok jsem skočil do Baníku. Tady tehdy jsem byl rok, ale už jsem věděl, že tady byli hrozně šikovní kluci, a to každodenní dojíždění pro naše nebylo, takže i pro mě to bylo těžké, protože jsem šel na gympl do Třince, takže jsme se rozhodli vrátit do Třince, kde jsem měl super sezonu, a po sezóně se mě vytáhlo vlastně do posledního roku v Žácích Slovácko, kde jsem zůstal až do mužského věku, kde jsem udělal první starty, první góly, první vlastně sezóny, a tak se to dál odvíjelo.
1: Je vám 26 a ligu už hrajete vlastně 11. sezónu byste absolvoval, pokud byste ji dohrál. Pokud vím, tak někde poblíž Smilovic začínal Radim Řezník, je to tak?
2: Je to tak. Tak máme tady v Moravskoslezském kraji šikovné kluky, kteří tady začínali a pak šli dál do republiky nebo i do světa. To jo, já jsem se pak vlastně teď po letech zase vrátil, kdy to mám kousek domů, ale musím říct, že se mi líbilo všude, i na Slovácku, i v Hradci, kde jsem byl, tak to jsou zrovna hezké města, a vlastně teď jsem se vrátil tady, a je to pro mě kousek domů, takže se tady cítím vlastně skoro jako doma.
1: Filip Kubala, je to váš největší klub Baník Ostrava samozřejmě asi v kariéře, a tím, že jste doma, tak asi nejhezčí část kariéry, když si odmyslíme to zranění.
2: Dá se říct, že to tak je, takže si odmyslíme zranění a tu sezonu, ale to ke sportu patří, a bohužel to sešlo vlastně v jednu sezonu, kdy tomu nemůžu ani pomoct, což pro mě je taky složité. Tím, že k tomu mám blízko, ke všem klukům, k tomu klubu, tak se mi jako i těžko na to dívá, když trávím ty zápasy na tribuně a nemůžu tomu pomoct, neříkám, že bych tomu pomohl tak, že bych něco změnil, ale minimálně bych mohl ze sebe dostat všechno a přidat zase tu část, kterou když přidá každý, tak pak z toho vyjde ten výsledek.
1: Přemýšlíte o tom, co se v Baníku pokazilo? Samozřejmě odešli nějací hráči, ale dá se říct, že Baník už nechytil ten začátek sezóny v lize už před těmi odchody?
2: Asi ano, ale myslím, že my hráči takhle nepřemýšlíme. My přemýšlíme prostě to, co můžeme my změnit, to, co můžeme my ovlivnit, a to je ta hra na tom příští. A ať už tady jsme v sezóně, jaké jsme byli minulou sezónu, nebo pak odejdou ti kluci, tak to ve fotbale je. Někdy je těch odchodů víc, někdy míň. A někdy vidíte, že máme čtvrtého trenéra teďka tuto sezonu, tak je to složité, ale pořád je to o nás ráno, že přišli kvalitní kluci v zimě, a pořád je to jako na nás, co každý může ovlivnit, my zbytek toho neovlivníme, takže těžký hledat něco jinde.
1: No, jak dlouho máte ještě v Baníku smlouvu? Říkám, že už letos by to byla třetí sezona, pokud byste ji dohrál, takže začnete čtvrtou.
2: To je poslední rok. Mám smlouvu vlastně tady ještě na rok. No.
1: Zeptám se trošku kacířsky, samozřejmě mi na to asi možná neodpovíte, ale platí ta smlouva i na druhou ligu?
2: No, to platí, to asi já myslím, že to tak má každý samozřejmě. Jsou tam pak v té smlouvě asi nějaké úpravy, ale ty smlouvy platí, když se na tom nikdy takhle nepřemýšlelo, ani nad tím takhle nemůžeme pořád věřím tomu, že přemýšlet ani bychom neměli, protože musíme mít hlavě jenom jeden cíl, ale smlouva je smlouva.
1: Je logické, že asi budete muset vyhrát buď na Dukle nebo na Slovácku, nejlépe oba dva zápasy, abyste unikli z té poslední příčky.
2: Je to klišé, chápu, že všichni asi to přejou, ale fakt já věřím tomu, že tento víkend se to otočí, přiblížíme se k tomu našemu cíli, těmi třemi body a pak ty dva důležité zápasy zvládneme o to víc. To jsou prostě tři klíčové zápasy, potažmo čtyři, když i s tím posledním, takže ty jsou samozřejmě klíčové, ale pro nás jsou stejné tři body i s Teplicemi, i se Zlínem.
1: Tak to říká fotbalista Baníku Ostrava Filip Kubala, který má na kontě 11 sezon, 179 ligových zápasů a 27 gólů a další ligové zápasy a góly bych chtěl přidávat v příští sezóně. Děkuju za rozhovor.
2: Moc děkuju, mějte se hezký den.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 30 minut. Zprávy s Janou Guldou.
1: V části Česka až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požáru. Opoziční poslanci zablokovali zahájení projednávání vládní novely, která má upravit pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci s přednostním právem nenechali otevřít schůzi před 14. hodinou, kdy končí čas pro projednávání návrhu ve třetím čtení. Podle části opozice chce vláda vědomě zničit fungující dluhovou brzdu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Policie v Německu od rána prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 630 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisti mají podezření na zločinné spolčování. A ve věku 87 let zemřel americký mediální magnát a zakladatel zpravodajské televize CNN Ted Turner. S odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises o tom informovala CNN. Podle agentury AFP trpěl podnikatel a filantrop neurodegenerativním onemocněním. Turner v roce 1980 založil vůbec první televizní stanici, která vysílala zpravodajství 24 hodin denně. CNN byla zároveň první americkou televizí s čistě zpravodajským programem. Sport. Hokejisty extraligové Sparty posílil Jiří Sekáč. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se do pražského klubu vrací po 13 letech. Sekáč naposledy nastupoval za švýcarské Lugano. Má za sebou taky angažmá v KHL i NHL. V Zámoří odehrál přes 100 utkání. Vystřídal tam 4 týmy: Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Praze a kolony i na okruhu. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna čekejte kolony. Na Brněnské na 2. kilometru sjezdu na Opatov likvidují následky hromadné nehody v levém pruhu. Kolona je tam už z jižní spojky a zdržíte se asi půl hodiny. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte v koloně před sjezdem na Ořech asi 30 minut. Je to pouze silným provozem. O něco menší kolona je tam i v protisměru z D1 na letiště. V Praze taky stále výrazně regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A provoz hlavně v té východní části Prahy zpomaluje také silný déšť, bouřka. Tak jeďte opatrně. Hodně vody je teď i na D1 na výjezdu z Prahy a bouřka se přesouvá nad Hradeckou dálnici. A ještě do Brna stále silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 174. kilometru nesouvislá kolona. Jste i v levém pruhu, je až na 196. To zdržení pro osobní před Brnem je asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Jiné kafe na Radiožurnálu Sport 17 hodin 36 minut, kdy vám také přeji příjemné odpoledne. Tenistka Tereza Valentová před pár minutami postoupila na antukovém turnaji v Římě do druhého kola, když porazila 6-3 a 6-2 Julii Putincevovou z Kazachstánu a vlastně tak téměř okopírovala Kateřinu Siňakovou, ta si poradila už dříve dnes se semifinalistkou loňského Roland Garros Loas Boissonovou z Francie. Po setech jenom v opačném pořadí 6-2 a 6-3. Naopak neuspěla Sára Bejle, která podlehla Němce Siegemundové 2x4-6 a v mužském turnaji jde dál Vít Kopřiva, který porazil Maďara Marožána 6-3 a 6-3. No a o Kateřině Siňakové budeme více mluvit i po písnice od Steppenwolf.

0: Tenistka Kateřina Siňaková má stále prioritu v singlové kariéře, ale v té v úvozovkách doplňkové, deblové, může být jednou těžko překonatelnou legendou. Některé výrazné mety zdolala už dřív ve dvojici s Barborou Krejčíkovou. Teď může přidávat další rekordy, ať už bude hrát s kýmkoliv. Momentálně tráví už 181. týden v čele světového žebříčku čtyřher. A jen dvě hráčky historie byly na trůnu pro nejlepší deblistku delší dobu.
1: Když to mluvím ze své strany, tak prostě být tam poprvé je úplně něco jiného, než když jste tam znovu. Pro mě teďka jsou důležitější vlastně ty Grand Slamy, že bych hrozně moc chtěla získat další Grand Slam, než v uvozovkách být znovu na té pozici jedničky, ale samozřejmě, když tam jsem, tak jsem nadšená, že tam jsem, ale říkám, už to není úplně z mé strany ta nejdůležitější motivace.
2: Kateřina Siňaková na to téma odpovídala už několikrát, třeba letos v Austrálii. Její největší motivací jsou Grand Slamy a velké tituly, o které se v poslední době pokouší ve dvojici s Američankou Taylor Townsendovou. A protože se jí i díky spoluhráčce daří trofeje sbírat, teď dokonce společně ovládli 3000 v řadě, pořadí ve světovém žebříčku si tím automaticky také vylepšuje. Takže se Kateřina Siňaková vrátila na pozici jedničky, kterou teď aktuálně drží 181. týden své kariéry. A jenom Martina Navrátilová a Lizel Huberová dokázali být v čele světového žebříčku deblistek delší dobu.
3: Kateřina Siňaková.
2: Siňakovou v nejbližší době netíží velké obhajoby. V Římě loni vypadla hned z kraje turnaje na Grand Slamu v Paříži ve čtvrtfinále, takže má velkou šanci přidávat další týdny. Vždyť například Belgičanka Mertensová, která byla jedničkou ještě minulý týden, byla loni na antukové tisícovce v Itálii ve finále a na Roland Garros v roce 2025 dosáhla stejného výsledku jako nejlepší česká deblistka. A také pro druhou polovinu roku má Kateřina Siňaková dobrý prostor k přičítání bodů, byť jich bude také celkem dost obhajovat. Ve Wimbledonu byla loni v semifinále, na US Open ve finále, vyhrála 500 v Koreji a 1000 ve Wuhanu. A protože dva posledně jmenované turnaje ovládla s Barborou Krejčíkovou a Storm Hunterovou z Austrálie, může se jí teoreticky stát to, co minulé léto. A sice, že jí o pozici jedničky připravila hlavní deblová spoluhráčka Taylor Townsendová, když se krátce kvůli odlišnému programu rozdělili.
1: V uvozovkách vlastně dala se mi tu šanci a ona ji využila, takže prostě je vidět, že taky je dobrá hráčka. Samozřejmě je to trošku zkreslené, protože vlastně ty hráčky, které hrajou stále spolu, tak se ty body prostě sbírají jinak, než když my se takhle rozdělíme. Každá si jede vlastně svůj singlový program a když si to sejde, tak se zahrajeme s někým jiným. Takže když to řeknu blbě, když byste chtěl úplně útočit na tu jedničku, tak v uvozovkách můžu hrát prostě všude debly, můžu si kdekoliv s kýmkoliv domluvit a sbírat trošičku ty body, takže ono se s tím dá pohrát, ale měla jsem obrovskou radost za ní. Já jsem si upřímně tu takovou americkou šňuru, kdy jsem byla doma, hrozně moc užila. Takže se mi to i přála, jsem ráda, že vlastně se jí povedlo něco, co se vlastně nikomu ještě nepovedlo, že jako maminka se tam dostala.
2: Právě Američanka teď po vítězném turnaji v Madridu složila Siňakové velkou poklonu. O české spoluhráčce na kurtu řekla, že je nejlepší, kdo kdy tohle dělal a myslela tím soutěžení deblistek. A také přiznala, že si nemyslí, že Siňakovou někdy někdo dožene. Aniž bychom teď srovnávali tenisky z různých období, popsané okolnosti tomu nahrávají a zřejmě jen zdravotní problémy by mohly české hráčce překonání rekordu vážně zkomplikovat. Jinak se zdá, že už dvě nejdéle sloužící jedničky historie nejsou v nedohlednu. Naopak, v pořadí druhou Lizel Huberovou by mohla Siňaková překonat ještě letos v létě. Vedoucí Martina Navrátilová má zatím 650 týdnů vládnutí k dobru, což je rok a kousek. Mimochodem, Siňaková, která v neděli oslaví 30, už loni jeden velký rekord legendární české rodačky Martiny Navrátilové vyrovnala, když byla po páté v kariéře světovou jedničkou v deblu na konci roku.
4: Tady tu krásnou trofej vlastně nemám vůbec, protože je putovní a je to vždycky i taková zábavička, protože i to focení nebo to předávání mi přijde, že je hrozný fofr, že vlastně vždycky vyfotíme se a pak rychle pryč uklidit, schovat. Jsem si to tak trošku vydobila, protože to pro mě znamenalo hrozně moc a chtěla jsem si to vlastně i užít, mít ty hezké fotky, ale i tak prostě byl to strašný fofr, vlastně skoro mi nedali příležitost si ten pohár vychutnat.
2: Řekla nedávno ve studiu Radiožurnálu Sport Kateřina Siňaková, když byla hostem naší moderátorky a také bývalé úspěšné tenistky Andreje Sestiny Hlaváčkové v pořadu Na síti. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Slavníky se na Radiožurnálu Sport, jejich písnička doznívá v 17 hodin 51 minut. Na všech čtyřech stadionech, kde už začaly dnešní zápasy 27. kola šance Národní ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže, jsou odehrané první poločasy a na všech stadionech už padaly góly. Zbrojovka Brno, která už s jistotou vyhraje soutěž a postoupí přímo do nejvyšší ligy, tak vede 1-0 na hřišti Bčka Baníku Ostrava. No a dva týmy, které jsou už u dna tabulky delší dobu a bojují tedy o záchranu, tak jsou na tom rozdílně. Jihlava prohrává v Českých Budějovicích 0-1 a teď aktuálně v živé tabulce se propadla na poslední místo, protože Sparta Praha B vede 3-1 nad Prostějovem a znamenalo by to pro ní posun právě před Jihlavu a hlavně by se přiblížila Prostějovu na rozdíl 3 bodů, takže pokud tedy Spartané myslí ještě s bojem o záchranu vážně, tak to dnešní vítězství hodně potřebují, zatím na něj tedy mají zaděláno 3-1 po první půli vedou. No a hraje se také utkání mezi Kroměříží a Slávistickým Bčkem, zatím stav 2-0. Od 18 hodin další 4 zápasy. Brněnský Artis bude hostit Příbram, Táborsko Chrudim, Ústí nad Labem Opavu a Vlašim bude hrát se Žižkovem.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: derby na Radiožurnálu Sport.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazili v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Ve Zlínském kraji platí mimořádná opatření kvůli suchu.
3: V tuto chvíli je to opatření vydáváno bez časového omezení. Rozhodne příroda a potom srážky, které do kraje přijdou.
2: Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky.
4: V budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi.
2: Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain budou hrát o postup do finále Ligy mistrů. Nehoda brzdí provoz na výjezdu z Prahy po dálnici D1 a počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě. Je středa 6. května, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy.

0: Sboru Zlínského kraje Víta Rušara hasiči od začátku dubna zasahovali u 45 požárů v přírodě.
1: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidi, dostatek vody na místo události.
0: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Před vznikem požáru varují na Moravě a ve Slezsku taky meteorologové. V Čechách upozorňují na hrozící silné bouřky, které mají v noci postupně slábnout. U požáru v Národním parku České Švýcarsko stále zasahuje víc než 300 hasičů. Hasí ale už jen ze země a plameny ustupují. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
4: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
3: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
4: Dosud není známa výše způsobené škody.
3: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
5: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
3: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
2: Poslanci po 9 hodinách přerušili mimořádnou schůzi. Kvůli obstrukcím nakonec zahájili jen debatu o senátní novele, podle které by Nejvyšší kontrolní úřad dohlížel na hospodaření veřejnoprávních médií. Podrobnosti má reportérka Adéla Burešová.
6: Nejvyšší kontrolní úřad má podle místopředsedy mediálního výboru Ondřeje Babky z ANO mnohem širší pravomoci než rady veřejnoprávních médií nebo jejich dozorčí orgány.
7: Nemají dostatečné možnosti ke kontrole hospodaření ani dostatečné odborné zázemí a proto právě ta změna ústavy.
6: Podporu má novela i u většiny opozice. Podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba se ale musí na změny týkající se veřejnoprávních médií dívat komplexně. Na plénu proto pak kritizoval záměr koalice na převedení financování těchto médií pod státní rozpočet.
8: Je to jasná likvidace a pokus o zestátnění.
6: Poslanci teď pokračují v řádné schůzi. Na programu by měli mít včera přerušený bod ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři. Argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
9: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
10: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
9: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
11: Počty jsou to jednoduché, i když celé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o dvě. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
9: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
12: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Mluvčí iránského ministerstva zahraničí potvrdil, že jeho vláda posuzuje americký plán na ukončení války. Stalo se tak několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump vyvinul na Teherán tlak, aby souhlasil s dohodou o ukončení války. V opačném případě pohrozil dalším bombardováním.
14: Donald Trump včera náhle pozastavil americkou vojenskou operaci Projekt Svoboda. A to jen pár hodin poté, co jeho ministr zahraničí Marco Rubio a šéf Pentagonu Pete Hegseth oznámili její zahájení. Američané během ní měli doprovázet obchodní lodě Hormuzským průlivem, aby je ochránili před íránským ostřelováním. Podle deníku Axios Američané Iránu nabízejí zrušení všech sankcí a uvolnění zmrazených íránských peněz. V reakci na možné ukončení války ceny ropy dnes klesly a hodnota akcií vzrostla. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Státy 27 by podle Evropské komise měly víc investovat do sociálního bydlení a podporovat zdravotně postižené obyvatele. Unijní exekutiva k tomu vyzvala ve své historicky první strategii boje proti chudobě. Podle údajů Eurostatu je aktuálně jeden z pěti Evropanů ohrožený chudobou nebo sociálním vyloučením.
15: Komise také vyzvala země Evropské unie k intenzivnější pomoci nezaměstnaným, aby získali lepší přístup ke kvalitním pracovním místům se spravedlivou mzdou.
16: 50 million

0: Podle místopředsedkyně Evropské komise Roxany Minzatuové je totiž v Evropské unii celkem 50 milionů lidí, kteří by mohli pracovat, ale z různých důvodů zůstávají mimo pracovní trh. Cílem je snížit počet lidí ohrožených chudobou v Evropské unii o minimálně 15 milionů do roku 2030 a zcela odstranit chudobu do roku 2050. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na Benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
2: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský video art bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. Úvodní zápas doma v Paříži vyhráli obhájci trofeje v 9-gólové přestřelce 5-4. Pokračuje belgický trenér Bayernu Vincent Kompany.
4: Všichni cítíme, že společně chceme udělat ten další krok do finále. Na začátku sezóny jen málo lidí věřilo, že v posledním domácím zápase Ligy mistrů budeme hrát o finále. Myslím, že fanoušci věří, že tenhle tým to může zvládnout. Společně chceme tenhle večer udělat nezapomenutelným.
3: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem a Paris Saint-Germain začne v Mnichově v 21 hodin. Postupujícího čeká v boji o titul Arsenal. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Koberovic a taky v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Teď pozor za Humpolcem. Na kilometru 84,5 se zrazila dvě auta. Jsou sice už v odstavném pruhu, ale v jízdních pruzích jsou trosky. A teď na místo dorazili hasiči a brzdí se na mokré vozovce. Opatrně. Na D1 pozory ve směru z Prahy do Brna. A brzdí se prudce na 171. kilometru v obou pruzích. Kolona se pak rozjede, alespoň osobní auta v levém pruhu. V Praze je ucpaný výjezd směr Brno na D1. V Brněnské ulici u sjezdu na Opatov na 2. kilometru odtahují postupně auta po nehodě a v levém pruhu a kolona se táhne už z jižní spojky. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů. Na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23. Tolik hlavní zprávy.
7: No a i po hlavních zprávách samozřejmě pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Česká basketbalistka Julia Reisingerová získala s péčí titul v maďarské lize a zároveň byla v soutěži vyhlášena jako nejlepší hráčka, nejlepší bránící hráčka a nejlepší pivotka. Bohužel ale závěr sezóny nemohla absolvovat kvůli zranění. Přišla o semifinálovou i finálovou sérii. Její spoluhráčky zvládly finále, ve které porazili Miškol 3-0 na zápasy a maďarskou ligu vyhráli. Po 12 letech česká reprezentantka Julia Reisingerová má potíže s kolenem. No ale my se za chvilku budeme v našem vysílání věnovat cyklistice, protože zhruba za měsíc a půl se může stát, že se projedete v Česku po silnici spolu s legendou slovenské i světové cyklistiky Peterem Saganem. Podrobnosti už po písnice od Keen.
5: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: Cyklistická legenda Peter Sagan pojede po českých silnicích. Trojnásobný mistr světa se představí na jih od Prahy při závodě pro veřejnost L'Étape de Tour de France. Sagan kariéru ukončil před necelými dvěma lety, ale stále je v dobré formě.
1: Jak sa mám? Zdravý som, to je najdôležitejšie a všetko sa ako keby točí stále okolo cyklistiky, takže som úplne až tak nevypadol, skôr som vypadol z toho profesionálneho pelotonu.
2: U Petera Sagana môžete tušiť, že sa bude stále nejak cyklistikou zabývať, ale tá profesionálna už ho tolik nezajímá.
1: Neviem, čo k tomu povedať, no ja som rád, že som z cyklistiky vonku, ale tady jakože je velmi dominantní a je o nějaké těle veli trochu vyšší oproti ostatním.
2: Krátce mluví o současném suverénovi Tadej Pogačarovi. Peter Sagan i po konci kariéry bydlí v Monaku. Z něj jezdí na sponzorské akce a na nich vzpomíná, co během cyklistických let zažil. A na základě těch zážitků například tvrdí, že brzy začínající Giro d'Italia je výrazně příjemnější závod než Tour de France.
1: Profilovo Tour de France není až taká těžká jako Giro, ale tým, jak se jde na Tour de France, tak je to veľa ťažšie ako Giro. Takže taká tá uvoľnenejšia atmosféra na Giro je to proste pretekár potom privítá, alebo to ocení tie, že nie sú tam všetci takí premotivovaní a je to také viac uvoľnené. No.
2: Říká Peter Sagan, ktorý sa po letech vrací na závod do Česka. Kdybychom nepočítali spojené národní šampionáty, závodil v Česku naposledy před 10 lety. Teď pojede závod jen v uvozovkách. Je ambasadorem kopcovité etapy závodu pro veřejnost, který se snaží navodit atmosféru Tour de France, a tak se projede z pražského Pankráce na Slapy a zase zpět.
1: Já se tu neprídem pretekat, že idem vyhrať. Já si to tu prídem mužiť s ľuďmi.
2: Těší se Sagan na start 20. června. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Předchozích 6 minut jsme strávili s kapelou Metallica na Radiožurnálu Sport a teď se můžeme zase věnovat už všem 8 zápasům 27. kola šance Národní ligy. Už jsou ve hře tedy i týmy, které bojují o 2 barážové příčky za už jistě vítěznou brněnskou Zbrojovkou. Druhé Táborsko teď zatím po 21 minutách hraje 0-0 s Chrudimí. Stejně jako třetí brněnský Artis s Příbramí, také zatím bez gólu. Za nimi v tabulce, tedy na 4. místě, Opava, ta prohrává momentálně v polovině prvního poločasu v Ústí nad Labem 0-1 a to dává šanci třeba žižkovské Viktorce dostat se právě před Opavu. No a Žižkov vede na hřišti Vlašimi 1-0 a to ve 23. minutě. 4 zápasy začaly už dříve, takže 68. minuta Ostrava B, tedy Baník Ostrava B, Zbrojovka Brno stále 0-1. České Budějovice vedou nad Jihlavou 2-1, pokud by se to nezměnilo, stejně jako pokud by Sparta dokráčela ke 3 bodům, jakože teď dala už 4. gól do sítě Prostějova, vede teď 4-1, tak by Jihlava spadla na poslední místo tabulky. No a poslední probíhající zápas, 69. minuta Kroměříž, Slávia Praha B už 3-0.

0: během písničky od kapely Imodium Valérie padly další dva góly v zápasech šance Národní ligy v 27. kole. Kroměříž vede nad Béčkem Pražské Slávie už 4-0 a Táborsko se poprvé prosadilo proti Chrudimi v 26. minutě. Je to 1-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: půl sedmé čekají vás další krátké zprávy a po nich také sportovní přehled.
1: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline, navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily, uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Oščad Bank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti se ale země dosud nechávala. A centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život. Sport. Hokejisti Buffalo a Montrealu rozehrají v noci na zítřek českého času sérii druhého kola playoff NHL. V brance Canadiens v sedmi zápasech vyřazovací části zatím ani jednou nechyběl český golman Jakub Dobeš. Na programu je taky druhé utkání mezi Vegas a Anaheimem, za který chytá Lukáš Dostál. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na hradecké dálnici u sjezdu na Lysou a nehoda v Praze na Brněnské. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zpomalte u sjezdu na Lysou nad Labem. Na kilometru 21 stojí kamion na krajnici s defektem směrem do vozovky. Silničáři zabrali i pravý jízdní pruh, aby to řidič mohl vyměnit. A tvoří se kolona ve směru z Prahy aktuálně na 10 minut od 19. kilometru. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony v pravém pruhu zhruba od 175. kilometru. Osobním autem se na chvilku zastavíte pouze před Kývalkou na 180. kilometru. A celé se to rozjede až v Brně v omezení u D2. V Praze se ucpává výjezd po Brněnské směr D1 na Brno. Na druhém kilometru sjezdu na Opatov odtahují auta po nehodě v levém pruhu. Kolona se táhne už z jižní spojky a je to asi na čtvrt hodiny. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Třeba v Patočkově ulici směrem z Břevnova se kolona před tunelem moc nehýbe. A ještě do Říčan, silnice 101 z Říčan k dálnici D1 je ucpaná. Je tam nehoda u kruhového objezdu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Imagine Dragons na radiožurnálu Sport. Zámořskou ligu hokejistek PVHL bude od příští sezony hrát také Detroit. Bude tak už devátým účastníkem soutěže, oznámilo to dnes vedení ligy. Nový tým bude hrát svoje domácí zápasy v hale Little Caesars Arena, která je domovem hokejistů Detroitu Red Wings. No a za chvíli po písničce od Offspring další zprávy ve sportovním přehledu. Und der lieben Glauben, Globen.

0: Ve fotbalové lize mistrů se dnes rozhodne o tom, kdo si 30. května v Budapešti zahraje o titul s Arsenalem. Na odvetu druhého semifinále vás na úvod sportovního přehledu pozve jeho autor Pavel Tilšar. Hezký večer.
1: Pěkný den. Bayern Mnichov přivítá obhájce trofeje z Paris Saint-Germain. Před týdnem ve Francii v úvodním semifinále zvítězili domácí 5-4. Za necelé 2,5 hodiny začne odveta v bavorské metropoli a záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery utkání v Allianz Aréně říká:
2: na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
0: Ve druhé domácí soutěži se hraje kompletní 27. kolo. Můžeme se podívat na průběžné výsledky. Baník Ostrava B, Zbrojovka Brno zatím 0-1 v 87. minutě. České Budějovice, Jihlava 3-1, také už s blížícím se závěrem zápasu. Kroměříž Slavia Praha B už 5-0 a Sparta Praha B Prostějov 5-1. Později začaly další 4 zápasy, hrají se stále ještě první poločasy. Artis Brno Příbram 0-1, Táborsko Chrudim 1-0, Ústí nad Labem Opava také 1-0 a Vlašim Žižkov 0-1.
1: Argentinský fotbalista Benfiky Lisabon Gianluca Prestiani by teoreticky mohl přijít o první 2 zápasy na mistrovství světa, pokud na něj bude nominovaný. Mezinárodní fotbalová federace FIFA totiž rozšířila jeho trest za homofobní urážky z utkání Ligy mistrů proti Realu Madrid na všechny světové soutěže. Od Evropské fotbalové unie UEFA dostal Prestiani zákaz činnosti na 6 utkání, polovina trestu ale podléhá 2leté zkušební lhůtě.
0: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost jít na jinou ledovou plochu národní tým nevyužil, hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, no a pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
3: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
0: Čeští hokejisté do posledního turné před mistrovstvím světa vstoupí zítra. Budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport.
1: Hokejisté extraligové Sparty posílil Jiří Sekáč. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se do pražského klubu vrací po 13 letech. Naposledy nastupoval Sekáč za švýcarské Lugano. Má za sebou taky angažmá v KHL i NHL. V Zámoří odehrál přes 100 utkání. Vystřídal tam 4 týmy: Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu. V KHL získal 2x Gagarinův pohár s Kazaní a Omskem.
0: 3 čeští tenisté postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara. Marožána Kateřina Siňaková porazila semifinalistku loňského Roland Garros Boasonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také ve 2 sadách a ztratila 5 gemů. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Zigemundové podlehla 2x 4-6. No a teď právě hraje Karolína Plíšková proti španělské soupeřce Busazové a zatím je to 2-4.
1: Basketbalisté Opavy můžou večer slavit postup mezi nejlepší 4 ligového play-off. Od účasti v semifinále je v sérii s Ústím nad Labem dělí 1 vítězství. Utkání číslo 5 začne za stavu 3-1 pro Opavu na severu Čech za necelých 20 minut, tedy v 19 hodin. V semifinále už jsou obhájci titulu z Nymburka a taky Pardubice. Ve zbývající sérii vede Děčín nad vicemistry z Brna 3-2. 6. duel je na programu v pátek v Děčíně.
0: Takový byl sportovní přehled, který připravil Pavel Tilšar. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

18 hodin 49 minut můžeme zase trošku zaktualizovat to, co jsme slyšeli před písničkou od Linkin Park ve sportovním přehledu. Karolína Plíšková na úvod Antukového turnaje v Římě aktuálně prohrává v prvním setu se Španělkou Buzasovou 3-4, ale podává jí soupeřka, právě teď zvýšila na 5-3, takže Karolína Plíšková teď bude odvracet hrozící konec prvního setu při svém podání. No a už víme i první konečný výsledek z dnešních zápasů kompletního 27. kola druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Kroměříž rozstřílela pražskou Slávii 5-0 a právě teď skončilo i utkání spartianského Bčka na Žižkově s Prostějovem. 5-1 vítězství Spartianů, kteří velmi dlouho čekali na tříbodový příděl a teď se tedy na stále sestupových pozicích ale přiblížili právě Prostějovu, který byl a je 14. na rozdíl 3 bodů. No a přibývají i góly. Baník Ostrava v nastavení druhého poločasu srovnal se Zbrojovkou Brno na 1-1. No a za malou chvíli se vypravíme s Radiožurnálem Sport na výlet v naší encyklopedii.

0: Každý správný slovinec prý má vylézt na Triglav, v Japonsku je zase velmi oblíbený výšlap na Fuji, no a v Česku turisté mají rádi také nejvyšší horu, i když náročnost zdejšího výšlapu není zas tak vysoká. O túře na Sněžku se pobavíme v dnešním dílu naší encyklopedie o oblíbených pěších túrách v Česku. A to s Františkem Typovským. Hezký podvečer.
1: Pěkný podvečer. Pěšky se do výšky 1603 metrů nad mořem můžete dostat několika způsoby. Takovou tou klasikou je cesta z Pece pod Sněžkou a pokud vynecháte lanovku, půjdete nahoru poměrně příkrým výšlapem zhruba 6,5 kilometru.
0: Vyrazit můžete také po hřebenu z Horní Malé Úpy, kde vás čeká o zhruba 250 metrů výškových méně. Vzdálenost je zhruba kolem 7 kilometrů.
1: Tím nejobtížnějším a podle mnohých taky nejhezčím výstupem na Sněžku je výšlap z Pece přes Obří důl na Obří sedlo a následně finální výstup na vrchol Sněžky.
0: Nejdelší cestou, která se chodí, je pak ta ze Špindlerova mlýna na vrchol, to přes Luční boudu budete mít přes 10 kilometrů, ale připomeňme, že to jsou samozřejmě pouze cesty nahoru, ještě se pak musíte dostat dolů.
1: A pokud jste se někdy dostali nahoru, tak tušíte, že na Sněžce leží několik budov. Najdeme tam Polskou boudu, Českou poštovnu nebo horní stanici lanovky. Vůbec nejstarší stavba na vrcholu je ze 17. století a jedná se o kapli. Tušíte, po kterém světci je pojmenovaná?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Kaple, jejíž hlavní část má rotundový vzhled, nese název po svatém Vavřinci.
0: Říká František Typovským, se kterým jsme v naší encyklopedii připomněli, kudy jsou ty nejoblíbenější cesty na nejvyšší českou horu na Sněžku. Tak můžete vyrazit třeba o víkendu, má být pěkně.
1: Naslyšenou.

0: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
1: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
2: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že si byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
3: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
2: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
0: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
4: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to bych chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle tom byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
1: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
0: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
1: Podrobnosti najdete na webu Radiožurnál Sport.cz.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
6: Premiér Babiš nepovažuje konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně za šťastné. Německá policie zasahuje proti mladým pravicovým radikálům. Čeští hokejisti se připravují na závěrečný turnaj před mistrovstvím světa. Zítra rozehrají švédské hry proti domácí reprezentaci. Na dálnici D11 u sjezdu na 18. kilometru směrem na Hradec Králové popojíždí kolona. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nepovažuje za šťastné pořádat v Brně sjezd sudeckých Němců. Řekl to při návštěvě Ostravska s tím, že za českou vládu se akce nikdo nezúčastní. Sudeto německé krajanské sdružení se sejde od 22. do 25. května jako součást festivalu Meeting Brno. Babiš doufá, že to nevyvolá střety mezi lidmi a nezhorší česko-německé vztahy.
7: My jsme dokonce jednali s německým velvyslancem, takže my určitě nechceme, aby zkrátka tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomický.

0: Pro snižování není žádný rozumný důvod. Policie v Německu prohledává byty mladých pravicových radikálů. Razie se soustředí na 630 údajných lídrů organizací Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Kriminalisti mají podezření na zločinné spolčování.
1: Policie prohledává asi 50 objektů ve 12 spolkových zemích Německa. Nejmladšímu podezřelému je 16 let a taky další jsou mladiství nebo mladí dospělí. Obě organizace patří k teenagerským skupinám, které se začaly v Německu formovat asi před 2 lety a jsou velmi aktivní online. Jejich stoupenci ale mají na svědomí taky fyzické útoky, například na účastníky pochodů sexuálních menšin nebo na politické odpůrce. Od března je v Hamburku soud s několika mladými muži, kteří se taky organizovali na internetu a jsou podezřelí, že se pak pokusili zapálit například ubytovnu pro uprchlíky. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Ode dneška je znovu možné navštívit Hartigovskou zahradu v areálu Pražského hradu. Otevřela se po 10 letech, přístupná bude zdarma každý rok od března do října. Podle první dámy Evy Pavlové můžou návštěvníci využívat barokní zahradu k odpočinku.
2: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená. Tak asi proto, aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
3: Sport. Hokejová reprezentace se připravuje na poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Zítra začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o světový šampionát. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při závěrečné nominaci velkou roli.
4: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5. Aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku nebo na oslabení nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit, takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
3: Češi rozehrají švédské hry zítra večer soubojem s domácím výběrem, pak nastoupí o víkendu ještě proti Finsku a Švýcarsku. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D11 u Lysé nad Labem a v Praze nehoda na jižní spojce. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí kamion na krajnici a řidič mění kolo směrem do vozovky. Zavřeli kvůli tomu i pravý pruh a dojíždí se do krátké kolony. V Praze se ucpává výjezd směr Brno, směr dálnice D1. Na 2. kilometru sjezdu na Opatov odtahují poslední auto po hromadné nehodě a zdržíte se chvilku v koloně od Oby v Rostylech. V Praze opatrně i na jižní spojce ve směru na Barandovský most se u sjezdu ze Spořilovské ulice srazily 2 kamiony. Blokovaný pravý jízdní pruh a je tam menší kolona. Ještě dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy teď opatrně za Novou Vsí a mezi 17. a 16. kilometrem se pohybuje chodec na krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky a později se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
7: 19 hodin a 6 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Česká tenistka jako poslední, která je ve hře v dnešním programu římského antukového turnaje, Karolína Plíšková, prohrává v prvním setu se Španělkou Buzasovou 4-5. Podávat bude její soupeřka. Kdy? To ale je otázka, protože aktuálně je kvůli počasí zápas přerušený. No a za malou chvíli v našem vysílání se budeme věnovat dnešnímu chystanému běhu pro světlušku, tedy nočnímu běhu pro světlušku v Českých Budějovicích. Předtím ale ještě John Bon Jovi.
5: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: Noční běh pro světlušku je dnes nachystaný v Českých Budějovicích. O tom, kdy se vystartuje, kolik běžců bude na trati, jaká ta trať bude, se teď dozvíte od Kamila Jáši a nebude na to sám. Tak hezký večer do Českých Budějovic.
1: Dobrý večer z parku Stromovka, z Českobudějovického parku, který je vlastně přímo na soutoku dvou řek, Malše a Vltavy. Hned vedle je sportovní hala, ve které hraje svoje velké zápasy třeba Jostroj České Budějovice, volejbalový tým, který hraje i evropské poháry. No a se mnou u mikrofonu je Jiří Váňa. Dobrý den.
2: Dobrý večer.
1: Ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška nebo pro Světlušku. No prostě dnes tady večer všechno směřuje k tomu, že přijdou nejenom handicapovaní, ale právě i zdraví pro Světlušku.
2: Je to tak. Já vždycky říkám, že je to sice běh, ale je to taková trošku maskovaná společenská akce nebo akce pro dobrou věc, protože nám určitě nejde o ten výkon, nejde nám o tu rychlost, abyste byli v cíli první, ale abyste přišli, dozvěděli se něco o tom zrakovém postižení a aby se tady ty světy vidících a nevidomých propojily.
1: No, vzpomínám si, my jsme spolu mluvili v loňském roce, vám nebylo úplně dobře, teď ano. Vypadáte výborně, chystáte se na trasu?
2: Já musím říct, že zatím měl bych zaklepat, ale letos jsem si zaběhl vlastně vždycky aspoň jedno kolečko na Světlušce a zároveň jsem i jednou nebo dvakrát trasoval, běžel jsem jako s nevidomým nebo slabozrakým, takže letos si to zatím užívám, vždycky nám vydrželo počasí, doufám, že nám vydrží i tady, když vidím ty mraky, které se blíží.
1: No, já myslím, že posluchači Radiožurnálu Sport teď i slyší, že už se do toho pustila kapela Byt číslo 4 a pěkně od podlahy za to vzali.
2: Ano. Vždycky máme i doprovodný program, vlastně snažíme se, aby to nebylo jenom o tom běhu, ale v 7 hodin jsme otevřeli stanové městečko, máme tady různé aktivity, můžete si nechat vyšetřit zrak, můžete se nechat namasírovat od nevědomých masérů, budeme tady mít koncert od 8 hodin, takže myslím si, že i když si nepřijdete zaběhnout, stojí za to se tady zastavit.
1: Na přesné číslo z loňského roku si nevzpomenu, bylo to něco přes 750 aktivních běžců, jak je to letos?
2: Já mám v hlavě 768, že je to to číslo, které jsme komunikovali loni. Je to tak, máte pravdu. A letos, já to nechci zakřiknout, ale podle registrací jsme nad 800 lehce, takže zatím na každé lokalitě, kterou jsme letos běželi a máme za sebou 5 běhů, přišlo víc lidí. Myslím si, že to bude platit i v Budějovicích.
1: Celkově 15. ročník, po čtvrté v Českých Budějovicích, z tohoto běhu, z této, jak vy říkáte, společenské akce, se generují finanční prostředky právě pro slabozraké.
2: Mm-hmm. Je to tak. A za těch 15 let s námi běželo nějakých skoro 80 tisíc běžců a díky nim se podařilo vybrat skoro 35 milionů korun. Já jsem u toho letos po druhé, ale musím říct, že k tomu mám obrovský respekt, protože je to opravdu velká akce. Není to o pár dobrovolnících nebo o pár běžcích, je to opravdu masová záležitost a my vlastně i přidáváme nové běhy. Loni jsme přidali poprvé Liberec, říkali jsme si interně, jak to bude fungovat, jestli přijde 200 lidí, 300 lidí, přišlo jich 625, takže letos Liberec opakujeme a přidáváme vlastně na konci září Zlín, aby si mohli zaběhnout a podpořit dobrou věc i tam.
1: Tak kdyby to sem někdo neměl daleko, tak my jsme přímo v centru Českých Budějovic na soutoku dvou řek Malše a Vltavy. Start je v 21 hodin přesně.
2: Přesně tak.
1: 21 hodin a 10 minut. My přineseme další aktuální informace ve vysílání Radiožurnálu. No a když jsem se tak díval do informací Českého hydrometeorologického ústavu, tak 21, vy to víte, má přijít velká bouřka.
2: Já to vím a my si vždycky děláme legraci s tím počasím, že buď nám mrzne, nebo nám prší, nebo někdy i sněží, což zatím se letos vůbec v tomhle ročníku nepovedlo, tak vypadá to, že si to vybereme asi trošku v Budějovicích, ale věřím, že naše běžce a běžkyně to neodradí.
1: Říká Jiří Váňa, hezký večer vám přeji.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

19 hodin a 17 minut jste dál s Radiožurnálem Sport a už můžeme prozradit 4 výsledky, tedy polovinu z programu 27. kola šance Národní ligy, druhé nejvyšší fotbalové soutěže, které zamíchaly nebo ještě zase více zdramatizovaly zejména boj o záchranu v druhé nejvyšší soutěži, a to proto třeba, že Bčko pražské Sparty porazilo 5-1 Prostějov a Jihlava prohrála 1-3 v Českých Budějovicích. V dalších těch zápasech Kroměříž porazila 5-0 Bčko pražské Slavie a Baník Ostrava B nakonec remizoval se Zbrojovkou Brno už jasným vítězem soutěže a postupujícím do první ligy Zbrojovkou Brno 1-1. A co to tedy udělalo s tabulkou, hlavně v těch spodních patrech? Sparta opustila poslední místo, má teď 22 bodů, o 2 body víc než Jihlava, která naopak na dno tabulky klesla. No a 14. Prostějov má náskok už jenom 3 bodů na pražskou Spartu a tedy na ty sestupové pozice. O bod lépe je na tom Chrudim, která ale ještě teď hraje svůj zápas a prohrává 0-1 na hřišti Tábor. V těch čtyřech zápasech, které teď stále ještě probíhají a jsou zhruba v polovině druhých poločasů, naopak zase hrají spíš týmy, které bojují o účast v baráži. Právě druhé Táborsko tedy vede 1-0 nad Chrudimí. To třetí Artis Brno, který také drží tu barážovou příčku, prohrává v 61. minutě doma s Příbramí 0-1. A přiblížit by se tak k němu mohli jak Opava, která zatím hraje 1-1 v Ústí nad Labem, tak třeba také Příbram, která právě nad Artisem vede. Může se mu přiblížit na rozdíl 2 bodů. No a ještě také průběžný výsledek s utkání Vlašim Žižkov, 63. minuta 1-1.

0: Faith No More a jejich velký hit Easy na Radiožurnálu Sport. Teď je 19 hodin a 22 minut. Bývalý slavný španělský fotbalista Gerard Piqué dostal jako majitel druholigové Andory za výhrušky rozhodčím trest na 6 zápasů. Španělská fotbalová federace zakázala bývalé hvězdě Barcelony na 2 měsíce zastávat jakoukoliv oficiální funkci za incidenty během domácí prohry 0-1 s Albacete. To utkání se hrálo minulý pátek. Klub FC Andora z Pirenejského knížectví se zatím drží na 10. místě tabulky, takže je v klidném středu, nemusí se rozhodně bát nějakého pádu o soutěž níž. Na postup to také nebude.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Basketbalisté Ústí nad Labem se snaží odvrátit konec sezóny ve čtvrtfinálové sérii. Prohrávají s Opavou 1-3 na zápasy, no a dnes hrají zase ve své hale po dvou porážkách v Opavě. No a zatím je ten zápas poměrně vyrovnaný, ovšem nástup do druhé čtvrtiny vychází rozhodně lépe domácím, kteří teď aktuálně tedy stále v první minutě druhé čtvrtiny vedou 25-18, ale ještě zdaleka není o ničem rozhodnuto a my vás budeme dál informovat, jak se tento zápas bude vyvíjet.

0: 19 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik halířů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44,52. To je o 6 halířů víc než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti dnešku o 8 halířů klesne na 44,60. Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisti to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo prohledávají kriminalisti, zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na víc než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Rusko se v kampani sabotáží a žhářských a vandalských útoků vedených v rámci hybridní války proti Evropě posouvá od verbování jedinců k profesionálnějším operacím a využívá přitom sítě organizovaného zločinu. Varovala předtím polská kontrarozvědka ABV v dnes zveřejněné zprávě. Agentura AP píše, že se od rozpoutání války Ruska proti Ukrajině dopočítala víc než 150 incidentů spjatých s Moskvou. A v Moravském Krumlově dnes začal čtvrtý ročník putovní výstavy Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Sport. Tři čeští tenisti postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve dvou setech Maďara Marožána. Kateřina Siňáková porazila Boassonovou z Francie 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu taky ve dvou sadách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek. Němce Siegemundové podlehla dvakrát 4-6. Utkání Karolíny Plíškové se Španělkou Buzasovou Manajerovou přerušil déšť.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Odstavené auto na D8 za Roudnicí a nehoda v Praze na Brněnské. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy dejte pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí kamion, má prasklou pneumatiku na návěsu směrem do vozovky. Prší tam a kamiony můžou vybočovat. V Praze se lehce ucpává výjezd směr Brno na D1. Na druhém kilometru sjezdu na Opatov odtahují poslední auto po hromadné nehodě. Je tam krátká kolona od nákupního centra Chodov. A ještě silnice 52 a z Mikulova do Brna u nádrže Nové Mlýny přímo na hrázi je omezení. Jede se k Ivadlově a zdržíte se chvilku do 10 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháňky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Ale JET otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalová asociace České republiky stále nemůže oficiálně oznámit, s kým odehraje česká reprezentace přípravná utkání před mistrovstvím světa v Americe. Podle předsedy FATCHER Davida Trundy totiž ještě nejsou podepsané všechny potřebné smlouvy. Na internetu už přitom jsou v prodeji vstupenky na zápas 4. června v New Jersey proti Guatemale, který by měl být generálkou na mistrovství světa. Už předtím český národní celek odehraje domácí duel v Praze. Trunda věří, že v nejbližších dnech už asociace ta jména bude moci potvrdit. Manažer reprezentací Pavel Nedvěd už krátce po březnové úspěšné baráži uvedl, že tedy svěřenci Miroslava Koubka odehrají před šampionátem jedno přípravné utkání doma a druhé už v Americe ve Spojených státech. Naznačil tehdy, že možnými soupeři by mohly být Chile a právě Guatemala. Oficiálně to tedy ale stále ještě zveřejněné není.

0: Čeští plavci se chystají na velkou cenu Pardubic, která je jednou z hlavních tuzemských akcí v dlouhém bazénu. Druhý závod českého poháru je zároveň kvalifikačním mítinkem pro ty, kteří se chtějí představit v létě na evropském šampionátu v Paříži. No a i proto je teď se mnou ve studiu Martin Charvát.
1: Dobrý večer.
0: Kdo by tedy teď chtěl bojovat o ty limity pro Paříž?
1: No, zájemců je pochopitelně hodně, ale reálná očekávání mohou mít především Kristýna Horská a Daniel Grazi. Tihle dva jsou v rozdílných fázích kariéry. Kristýna Horská je stále aktuální evropská šampionka na prsařské dvoustovce, svou hlavní trať poplave také v Pardubicích, ale nebude to mít s kvalifikací vůbec jednoduché, protože požadovaný čas na dvoustovku je poměrně dost těžký, krátce nebo kousek nad 2 minuty a 27 sekund. Navíc Horská už není plavkyní na plný úvazek, už začala pracovat jako nutriční terapeutka, takže plavání už u ní půjde pomalu trochu stranou. No a Daniel Grazi, tento má dost jako na houpačce v posledních letech. Nejprve jako velký talent měl juniorské medaile, ale potom výrazně povolil, vyhořel na mistrovství světa i na olympijských hrách 2024, měnil potom trenéra a teď se snad znovu vrací zpět pod slovenským koučem, tak doufejme, že to ukáže na motýlkářských tratích. Jinak, co se týče dalších adeptů, tak by rozhodně třeba na tom chtěl být dobře takový Ondřej Gemov. Uvidíme, jestli se mu to na motýlkářské dvoustovce povede. On už se chtěl kvalifikovat na mítinku v norském Bergenu před pár týdny, jenomže tam nakonec kvůli zdravotním indispozicím na poslední chvíli nezávodil, takže tam se tím pádem kvalifikovat nemohl.
0: Kdo už naopak má Paříž jistou a jak to vlastně je s tou kvalifikací na šampionát?
1: Začnu s tím pravidlem, protože každý plavec má 2 pokusy, 2 mítinky, na kterých může zaplavat limit do srpnové Paříže. Jeden ten závod, ten kvalifikační limit si mohou plavci zaplavat, kde budou chtít v uvozovkách, a ten druhý je buď český pohár, který byl před 2 týdny v Ostravě, a nebo ten český pohár, který právě bude od tohoto pátku do neděle v Pardubicích. Takže na jednom z těchto 2 závodů se musí ukázat ti, kteří ten limit chtějí. No, v Pardubicích se například ukázala Barbora, teda v Ostravě pochopitelně, se ukázala Barbora Sémanová, která si zaplavala limit na 200 a 100 volným způsobem. Stejně tak i Jan Čejka dokázal na znakařské 200 splnit limit z té mezinárodní akce. Má například Jakub Bursa na dlouhé polohovce, tedy 400 metrů polohově. Také má limit Barbora Janíčková na krátkých sprintech na kraulu a také na motýlku a potom na kraulařské stovce, což je její hlavní trať, na které se chce také předvést na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, kam doufá, že se kvalifikuje a podle dosažených časů na to jednoznačně má. No a limity má také Jan Foltín, velký talent českého plavání na krátkých sprintech, má hned 3 splněné limity právě z norského Bergenu, kdy byl s českou reprezentací, stejně jako Janíčková.
0: O minulém víkendu se plavaly také velké závody v zámoří a to vždycky znamená, že padají výborné časy. Tím hlavním bylo určitě naprosté zdemolování světového rekordu na 100 metrů motýlek v podání Gretchen Wolschové. Kdo další ukázal už v úvodu sezóny skvělou formu?
1: Já se jenom vrátím k tomu rekordu Wolschové, protože doplňme, že ona je teď o více než 2% toho výsledného času lepší než druhý nejlepší člověk v historii, což je neskutečné číslo. Kdybychom to vzali do dalších sportů, tak právě na těch více než 2% je teď například opěvovaný tyčkař Duplantis a to si jen vezměme, jak dlouho už tento Švéd posouvá světový rekord ve skoku o tyči, takže Gretchen Wolschová a její dostání se pod 55 sekund na motýlkářské stovce je naprosto fenomenálním výkonem, který si zaslouží mnohem více pozornosti, než dostává. No a co se týče těch dalších, tak excelovali především ve Fort Lauderdale Američanky. Katie Ledecká zaplavala 5. čas historie na svém tradiční trati 15-stovce, té nejdelší bazénové trati. Isabel Stademanová byla čtvrtá nejlepší v historii na znakařské dvoustovce. Na docela dobře se předvedl v posledních týdnech také Němec Liebmann, který předvedl šestý čas historie na osmistovce kraulařské, takže se plave velmi rychle. Co je podstatné z českého pohledu, tak Britka Freja Kolbertová je skvělá na kraulařské dvoustovce. Na britském šampionátu se dostala na 10. místo historických tabulek v čase, ke kterému byla Barbora Sémanová v posledních letech hodně daleko. No a když byla Sémanová v posledních letech na evropském šampionátu, tak ho právě na té kraulařské dvoustovce pokaždé vyhrála. Takže teď, co se týče směrem do Paříže a toho, co plave Kolbertová, tak to bude mít tedy Barbora Sémanová s tím, aby se znovu stala evropskou šampionkou už po třetí, opravdu velice, velice složité.
0: Ale budeme ji určitě držet palce a Radiožurnál Sport bude u toho, když se o to bude snažit. O aktualitách ze světa plavání jsme si teď povídali s Martinem Charvátem. Díky.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie.

0: Operace zápěstí připravila hokejového obránce Radima Šinka o start na blížícím se mistrovství světa. Kapitán libereckých Bílých tygrů ale nechyběl na startu přípravy extraligového klubu. Ani se sádrou na ruce nechce zůstat bez pohybu. Věří, že do začátku nové sezóny bude 100% připravený.
1: S poraněnou rukou Radim Šimek dohrával čtvrtfinálovou sérii playoff proti Karlovým Varům. Nastřelený kotouč mu způsobil problémy už ale na konci základní části, po střele hradeckého Klímy.
2: Vystřelil a já tam byl v souboji s jiným hráčem a prostě tady to se stává. No. A ta ruka mě bolela, byl jsem druhý den na vyšetření, který tu zlomeninu prostě neodhalilo, tak jsme mysleli, že to prostě jenom otok a nastřelení a naražený. No a bohužel, když pak jsem měli volno, tak mi to přišlo divný, že to prostě vůbec se nezlepšuje ta ruka, tak jsme udělali ty podrobnější vyšetření a to odhalilo zlomeninu v té ruce.
1: Po skončení sezóny ještě trénoval. Připravoval se na reprezentaci, aby mohl zabojovat o mistrovství světa.
2: Ten problém s rukou nějak přetrvával i přes to volno, co jsem měl, tak jsme ještě museli udělat rezonanci a CTčko a tam bohužel se ukázala zlomenina, jsem tam měl uštíplou kost, tak jsem musel na operaci. No, tak...
1: To byl nepříjemný okamžik pro libereckého kapitána. Aktuálně už se lehce zapojuje do přípravy, samozřejmě v rámci možností.
2: Teďka už se nějak tak snažím trénovat, tak aspoň nohy posiluju a vršek, prostě co mi to dovolí, ale je to nekomfortní a bohužel i tady to tomu sportu patří. A teďka do 25. ještě budu mít sádru, tak se uvidí podle rentgenu, jestli to bude dobře zahojený, tak snad pak budu moc už, nechci říct asi na 100% úplně na tu ruku, ale pomalu rozejbávat a začít posilovat, abych byl fit na ten začátek, co budu mít na ledě.
1: Zranění bohužel Šimkovou kariéru provází. S poraněním ruky se ale ještě překvapivě nesetkal.
2: Teď to bylo něco nového pro mě ruka, vždycky jsem měl problémy spíš jakože ve spodní části těla než tu vrchní a teďka tomu pomáhá to volno, že člověk na ní není žádný tlak, že by se měl nějak rychle uzdravit, teďka prostě se můžu dát 100% dohromady, abych byl připravený na tu novou sezónu, i když člověka samozřejmě mrzí, že se nemohu zúčastnit nějakých těch kempů, ty reprezentace a zabojovat o to mistrovství světa, ale zdraví máme jenom jedno a je to jak to je, no a už jsem si za tu svoji kariéru na ty zranění zvyknul a my jsme se tomu vlastně doma jí smáli, že ruce jsem ještě neměl, tak to je zase nějaká novinka.
1: Možná s výjimkou zlomeného malíčku. S tím ovšem do zápasu nastupoval.
2: To bylo takový malinký, no, tak to jsem úplně nebral jako něco vážného.
1: Uzavřel 33-letý Radim Šimek téma jeho aktuálního zdravotního stavu a léčbě po operaci ruky. Z Liberce Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
1: Radiožurnál posloucháte ve 20 hodin. A zprávy má Jana Gůda.
2: Poslanci dnes nestihli otevřít projednávání vládní novely k rozpočtům. Izrael po několika týdnech znovu zaútočil na Bejrút. Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain se utkají o postup do finále Ligy mistrů. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přeháňky ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Opoziční poslanci zablokovali zahájení projednávání vládní novely, která upravuje pravidla pro sestavování veřejných rozpočtů. Řečníci s přednostním právem nenechali otevřít schůzi před 14. hodinou, kdy končí čas pro projednávání návrhu ve třetím čtení. Podle části opozice chce vláda vědomě zničit fungující dluhovou brzdu. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová nazvala návrh zákonem krachu.
4: Pro nás je nepřijatelné, aby zákon prošel tak, jak je teď navržen. Alena Schillerová si může od toho výsledného dluhu odečítat, co chce, ale stejně to budeme muset všechno zaplatit. A zaplatíme to skutečně my všichni, další generace, naše děti.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá. Podle ní zůstane Česko i nadále jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí v Evropské unii. Zlínský kraj vyhlásil mimořádná opatření kvůli suchu. Mimo jiné se nesmí rozdělávat ohně ve volné přírodě. O vyhlášení opatření požádalo hejtmanství vedení krajského hasičského záchranného sboru, říká jeho ředitel Vít Rušar.
5: Ta platnost je na dobu neurčitou, protože budeme vyhodnocovat, sledovat počasí, účinnost tohoto nařízení a všichni vzlížíme k předpovědím Českého hydrometeorologického úřadu, aby už konečně začalo pršet. V přírodě je opravdu velké sucho.
2: Od začátku dubna bylo

0: Česku nemá přibližně 5% dětí pediatra. Problém je hlavně v příhraničních regionech. Třeba v Podbořanech na Lounsku skončili ke konci března 3 dětští lékaři. Město proto nabízí poradnu pro matky s dětmi, kde zdravotní sestra radí třeba s kojením, spánkem nebo denním režimem dětí. Poradna funguje 2 dny v týdnu a konzultace jsou pro místní zdarma.
1: Maminka Zuzana Kalová popisuje, proč vyhledala poradnu.
2: Kojila jsem plně nějakých 5 a půl měsíce, ale potom vlastně u kontroly paní doktorka, tak ta byla nešťastná z toho, že dcera nepřibírá.
1: Do poradny ale podle sestry Ivety Petrákové chodí maminky i s jinými problémy.
3: Chodí s tím, jak pečovat vlastně o to miminko, i s většíma dětma. Když se potýkají třeba s nějakým onemocněním, které je dlouhodobějšího charakteru, tak se třeba přijdou ujistit, jak doma o to miminko pečovat.
1: Z Podbořanska Kateřina Kučerová, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisté Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain rozehrají za necelou hodinu druhé utkání v semifinále Ligy mistrů. Pařížané budou v Německu hájit jednogólový náskok z úvodního zápasu. O odvetě v mnichovské Allianz aréně mluví záložník francouzského týmu Warren Zaïre-Emery.
5: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmifinále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
4: Ve finále Ligy mistrů se lepší z dvojice Bayern Mnichov Paris Saint-Germain utká s Arsenalem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D2 v Brně a nebezpečí na 35 u Liberce. Na dálnici D2 čekejte menší zdržení na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na dálnici D1 je kolona z prvního kilometru. Zdržení do omezení u D1 je teď asi 5 minut. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez zásadních komplikací. Na tahu 35 na rychlostní silnici na příjezdu do Liberce směrem z Krastavy pozor za křižovatkou na Friedland. Hlásíte tam pohyb srnek v těsné blízkosti vozovky.
8: Z Krastavy do Liberce a na úrovni kasína je tam vlastně molka a předtím je viadukt a pod tím viaduktem přímo na vozovce jsou dvě srnky, je to nebezpečné. Už jsem volal policii.
7: A ve Zdíbech u Prahy opatrně na křížení silnic číslo 9 a 608 na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D8 se srazilo osobní auto s nákladním, překáží přímo na kruhovém objezdu a tvoří se menší kolony právě na příjezdech na rondel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
9: Zprávy skončily 6 minut po 20. hodině, kdy dál posloucháte Radiožurnál Sport. No a před chvílí začal druhý poločas utkání čtvrtfinále Národní basketbalové ligy mezi Ústím nad Labem a Opavou. Ústečtí prohrávají v sérii 1-3 na zápasy a potřebují tedy vyhrát, pokud si chtějí ještě prodloužit sezónu. A zatím vedou 49-38. No a za chvíli, zhruba za 4 minutky, kdy bude znít písnička od Coldplay, budeme podrobně mluvit o dnešní očekávané odvetě fotbalové ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain.
6: Radiožurnál Sport
10: a Ondřej Prokop.

0: Coldplay zpívali o nebi plném hvězd, za zhruba 50 minut se zaplní trávník hvězdami, a to v mnichovské aréně, kde Bayern bude hrát očekávané semifinále, respektive odvetu semifinále proti Paris Saint-Germain v Lize mistrů. Úvodní zápas minulý týden ve Francii skončil domácí výhrou obhájců titulu 5-4. V žádném jiném semifinálovém duelu v historii nejprestižnější klubové soutěže nepadlo více gólů.
1: Ať už mám jakákoliv očekávání, tak to bude zápas vysoké úrovně mezi dvěma nejlepšími týmy v Evropě. Oba chtějí postoupit do finále Ligy mistrů. Čeká nás fascinující drama.
2: Slibuje trenér Paris Saint-Germain Luis Enrique. Obhájci trofeje se hráli s Bayernem úchvatné úvodní semifinále, ve kterém padlo 9 gólů. A teď oba týmy čeká odveta v Mnichově. Právě tam Enriqueho svěřenci před rokem zvedli nad hlavu takzvaný ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů.
3: Na tenhle stadion mám několik vzpomínek. Pamatuji, že jsme tady vypadli v osmi finále, no ale pak jsme tady v loni slavili titul. Jsem hrdý, že právě tady budeme hrát semifinále proti tak úžasnému soupeři. Pro postup do dalšího finále uděláme maximum.
2: Tvrdí záložník pařížského celku Warren Zaire-Emery. Po úvodní výhře obhájců titulu 5-4 všichni fotbaloví fanoušci s napětím vyhlížejí odvetu. A tomu, že by to mohlo být i v Mnichově zase divoké, napovídají i další duely Bayernu za poslední dva týdny. Bundesligoví šampioni totiž v domácí soutěži vyhráli v Mohuči 4-3 a remizovali za Heidenheimem 3-3.
4: Bezmezně věřím, že tam, kde jsme, nás dostal právě náš herní styl. Proto si nemyslím, že máme něco měnit. Chceme hrát atraktivní fotbal. Chceme hrát útočný fotbal.
2: Říká obránce Bayernu Jonathan Tah, a že i odveta bude asi divácká velmi atraktivní, si myslí i fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
5: Tyhle mužstva, možná to řeknu jako hloupě, ale neumějí bránit. Jejich obrovskou silou a doménou je ofenziva a v jejich zápasech padá spoustu gólů a já doufám, že se to vyrovná tomu zápasu před týdnem, protože to bylo posluchači prominou žrádlo.
2: Odveta semifinále Ligy mistrů mezi fotbalisty Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain začne ve 21 hodin a lepší z této dvojice si pak 30. května zahraje o titul proti Arsenalu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Slavná, oslavná píseň od kapely Queen We Are The Champions určitě zazní i v tom finále Ligy mistrů, o kterém byla řeč před ní. To se tedy bude hrát v Budapešti v Puškáš aréně 30. května. Arsenál už tam je a o tom druhém finalistovi se bude rozhodovat od 21 hodin mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain a my vás samozřejmě budeme informovat o průběhu tohoto zápasu. Jisté už je ale určitě, kdo uspěl v dnešních zápasech 27. kola české druhé nejvyšší soutěže, protože všechny zápasy už jsou dohrané. V těch, které začínaly později až v 18 hodin, se hrálo o důležité pozice, které zajišťují účast v baráži o postup do nejvyšší ligy a uspělo Táborsko, které vyhrálo 2-0 nad Chrudimí. No a díky tomu má teď už 6-bodový Polštář je druhé právě na barážových příčkách. Na čtvrtý tým tabulky mají teď fotbalisté Táborska tedy náskok 6 bodů a druhá a tou čtvrtou v tabulce je Příbram, která se přiblížila třetímu Artisu Brno na rozdíl pouhých 2 bodů a to proto, že ve vzájemném zápasu v Brně Příbram vyhrála 2-0. Opava nakonec prohrála v Ústí nad Labem 1-2 a ta si naopak zkomplikovala trošku svoji situaci. Je pátá, o bod zpět za Příbramí a Ústí nad Labem má zase o bod méně než Opava a je na 6. místě. No a Žižkov, tomu se ještě více tedy vzdálila potenciální účast v baráži po prohře na hřišti Vlašimi 1-3. Viktorka je až teď na 8. místě. S 41 body, 5 bodů za Artisem. Dokonce se před Žižkov dostalo baníkovské Bčko po remíze s lídrem soutěže a už jistým vítězem Zbrojovkou Brno 1-1. Ještě ve zbylých zápasech České Budějovice tedy porazili 3-1 Jihlavu, Kroměříž Slávy B 5-0 a Bčko Sparty po dlouhé době vyhrálo a to přesvědčivě 5-1 nad Prostějovem. Díky tomu si vyměnili pozice poslední 2 týmy tabulky. Bčko Sparty je předposlední, na poslední pozici spadla Jihlava. No a nad nimi je Prostějov, který má jenom 3-bodový náskok právě na spartianské Bčko. Will you...

0: Hudební setkání generací na Radiožurnálu Sport. Rokoví veteráni Aerosmith a s nimi Youngblood. Je 20 hodin a 22 minut. Teď už 23. České florbalistky vstoupily do juniorského mistrovství světa v italském Lignanu Sabbia d'Oro vysokou výhrou nad Dánskem 23-0. Jde o rekordní výsledek národního týmu v historii šampionátu. 9 body za 4 branky a 5 asistencí se na tom podílela Nikola Štekerová.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek v bulharském Nesebru, se nakonec chystají tři čeští cyklisté. Na poslední chvíli se dostal na startovní listinu také Matyáš Kopecký, kterého čeká premiéra nad Grand Tour, stejně jako jeho bratra Tomáše. Naopak už po deváté bude na Giro startovat Jan Hirt. 23-letý Matyáš Kopecký nahradil v nominaci francouzské stáje Unibet Rosé Roquettes, za kterou závodí i jeho bratr, nemocného Nora Karstena Larsena Feldmana.

0: V Římě už zase pokračuje utkání úvodního kola ženské dvouhry na Antukovém turnaji, kde Karolína Plíšková zatím nezačala úplně dobře tu dohrávku, se Španělkou Buzasovou prohrála dva gemy v řadě a to znamená, že prohrála první set 4-6 a v tom druhém hned ztratila servis a prohrává 0-1.
1: Je 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda. Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř o 2 stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd, kteří spolupracovali s podniky Povodí Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. Menší zdravotní pojišťovny se nejspíš přerozdělí skoro 8 miliard korun z rozpočtu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vládní novelu schválil Senát. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Zákon teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ceny ropy se dnes prudce snižují, poté co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod psychologicky důležitou hranici $100 za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o víc než 10% a byla v blízkosti $98.50 za barel. Americká lehká ropa WTI se ve stejnou dobu ztrácela přes 12% a sestoupila tak pod $90 za barel. A za půl hodiny odstartuje v parku Stromovka v Českých Budějovicích noční běh pro Světlušku. Charitativní akce, kterou už 15 let pořádá nadační fond Českého rozhlasu, podpoří lidi se zrakovým postižením v celé republice. V rámci doprovodného programu je možné nechat si vyšetřit zrak. Sport. Jihlavští fotbalisti se 3 kola před koncem druholigové sezóny propadli na poslední místo tabulky, a to po prohře v Českých Budějovicích 1-3. Předposlední rezerva Sparty porazila v záchranářském souboji Prostějov 5-1 a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. První zbrojovka Brno remizovala ve Vítkovicích s ostravským Bčkem 1-1. Kroměříž vyhrála nad slavistickým B týmem 5-0. Brněnský Artis podlehl Příbrami 0-2. Táborsko zdolalo Chrudim 2-0. Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D2 před Brnem a komplikace na Náchodsku. Na dálnici D2 stále čekejte silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Před nájezdem na D1 před omezením se pomalej jede už od nákupní zóny Olympia ze 3. kilometru. Jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 24. a 5. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné nákladní auto a lehce se vybočuje. A na Náchodsku je teď neprůjezdná silnice číslo 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Asi na půli cesty v obci Slavoňov spadl na vozovku telefonní sloup a nedá se projet. Objíždí se to přes Jestřebí a Ohničov. A ještě aktuálně dálnice D1, teď čerstvá informace, se Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čechtice na kilometru 72 je hlášená nová nehoda. Opatrně vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: kapela Airborne na Radiožurnálu Sport. Je 20 hodin a 37 minut. Hezký večer. Hvězdný pivot Joel Embiid je znovu na marotce a bude chybět basketbalistům Philadelphie minimálně ve druhém zápasu čtvrtfinálové série Playoff NBA v New Yorku. Klub Sixers dnes oznámil, že nejúžitečnější hráč zámořské ligy z roku 2023 má podvrtnutý kotník a navíc také potíže s kyčlí. Bez Embiida musela Philadelphia odehrát úvodní tři zápasy playoff proti Bostonu. Po operaci slepého střeva se pak Embiid vrátil do série a pomohli otočit ze stavu 1-3 na zápasy. V úvodním duelu s New York Knicks odehrál v pondělí 25 minut, 14 bodů, to je hodně pod jeho obvyklými statistikami. No a týmu tedy bude chybět minimálně v dnešním utkání. To první nakonec New York vyhrál drtivě 137-98 a bude tedy usilovat o druhý bod ve své domácí hale. V české nejvyšší soutěži teď právě se hraje čtvrtfinálový duel mezi basketbalisty Ústí nad Labem a Opavy. Opavští by mohli už dnes ukončit sérii, vedou točíš 3-1 na zápasy, ale zatím to na to nevypadá, protože v polovině čtvrté čtvrtiny vedou domácí o 12 bodů, 72-60.
1: Slunce je zlatou skobou na podloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm.

krakem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon

0: Hokej byl a jejich karavana mraků na Radiožurnálu Sport. Volejbalistky Prostějova sice neobhájili extraligový titul, ale s omlazeným kádrem skončili páté. Z několika pohledů ale mohou hodnotit sezónu i jako částečně úspěšnou. Týmově zejména díky stříbru z Českého poháru a individuálně díky smečařce Sáře Krus, která byla druhou nejproduktivnější hráčkou celé soutěže.
1: Já jsem hrozně vděčná za jako v Prostějovu, že mi dali tu možnost se tady zase do toho zpátky vrátit a že mi dali tu důvěru vzít na sebe ty těžké momenty v zápase a určitě jsem si sezónu užila, holky jsou úžasné, takže bylo to skvělé. Já jsem ráda, že jsem si vytvořila zase nové kamarádství na celý život.
2: Pochvaluje si Sára Krus, která v předešlé sezóně v Prostějově po operaci ramene odehrála jen zlomek utkání a spíše trénovala. Klub jí ale dal na další ročník důvěru a tu splatila i z úroky. Stala se jednoznačnou bodovou lídriní a se 408 body byla druhou nejproduktivnější hráčkou extraligy.
3: Ona zahrála skvělou sezónu, měla skvělou sezónu. Někdy nahrávačka ji překrmovala úplně extrémně a někdy to bylo až moc na sílu a Sára někdy to měla extrémně těžký, že utočila vlastně skoro všechny balóny a nahrávačka si to nenechala vysvětlit. Jsem rád za to, že to Sára zvládla, že hlavně zvládla tu sezónu po zdravotní stránce, protože měla problémy s ramenem a to kvantum těch balónů, co dostávala, tak to klobouk dolů. Má nedostatky v obraně, to ona ví, takže v budoucnu muset na tomto zapracovat, jinak útočně velmi silná hráčka.
2: Vysvětloval trenér Prostějova Petr Zapletal. Ten jako bývalý nahrávač neviděl rád, že nahrávačka Viktoria Dajzlová velmi málo přihrávala za sebe na post univerzálky. A tak Sára Krus na smeči měla v každém zápase spoustu práce a tým na ní ve skórování velmi spoléhal.
1: Cítila jsem ten nátlak, ale já nátlak mám ráda, takže v těch momentech, kdy se to potřebovalo, tak jsem se snažila udělat ty body a nějak se tomu týmu zkusit pomoct. Takže jsem tam se to cítila, ale já to mám ráda. Já když jsem v té euforii a v tom adrenalinu, tak jsem úplně ze mě vyjde taková jakoby druhé já, takže já se v tom vyžívám a ráda dělám ty body.
2: Kromě sběru bodů plnila v klubu i jinou důležitou funkci. Často totiž působila jako tlumočnice pro kubánskou univerzálku Desiret Madanovou, protože ona sama má kubánského tatínka.
1: Já jsem pomáhala, překládala skoro všechno, protože anglicky nemluví ani slovo, takže jsem mi pomáhala ve všem a i když se potřebovala nějaká komunikace s vedením, tak jsem tam vždycky byla a myslím si, že se tady necítila vůbec špatně. A když už, tak jsem překládala i mezi holkama, takže mohli mít konverzaci.
2: Další konverzace ale Sára Krus s prostějovskými spoluhráčkami mít nebude, protože s klubem se prozatím loučí a o své budoucnosti už má jasno.
1: Vím, ještě asi nebudu říkat, nechám to jako překvapení, ale už vím, už mám podepsáno, takže odcházím smutná, že mu jako musím odejít, ale myslím si, že abych se posunula ještě někam dál, tak jít do zahraničí je ten správný krok.
2: Věří Sára Krus, která tak bude moci navázat na své předešlé zahraniční štace na amerických univerzitách a v ligách v Turecku a v Peru. Z Prostějova Adam Kudet, Radiožurnál.

0: Velkou bojovnost předvádí Karolína Plíšková v utkání prvního kola tenisového turnaje v Římě proti Španělce Buzasové. Po tom dlouhém přerušení za stavu 4-5 nezachytila nástup do dohrávky, prohrála hned podání tedy své soupeřky, takže 4-6 první set, pak hned nezvládla svůj první servírovací gem ve druhém setu, ale od té doby se jí podařilo také breaknout soupeřku a teď za stavu 2-2 čelí Karolína Plíšková už sedmému breakballu. Šestých dokázala odvrátit, sedmý je teď zase na straně Španělky Buzasové a je zase odvrácený. O tomhletom velkém boji vás budeme samozřejmě dál informovat. Teď písnička od Jamesa Arthura.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Tak nakonec Karolína Plíšková urvala pátý gem druhého setu utkání na turnaji v Římě v úvodním kole se Španělkou Buzasovou. 8 breakballů odvrátila v této jediné hře Karolína Plíšková a teď tedy vede 3-2. První set, připomínám, že prohrála 4-6. Ale teď se budeme věnovat zimním sportům a to konkrétně jednomu sportovci, který se rozhodl odložit malorážku a z biatlonisty se stát běžcem na lyžích. Jakub Štvrtecký přestupuje v 27 letech mezi dvěma zimními sporty, kterým se věnuje odmala. K biatlonu ho už ve druhé třídě základní školy přivedl jeho otec Roman.
1: Když se kluk narodil, tak byly nějaké úspěchy v biatlonu. Manželka řekla, tak to bude biatlonista. Tak je, hotovo.
2: Popisoval před lety jeden ze spoluzakladatelů biatlonového oddílu ve Velkých Karlovicích Roman Štvrtecký. Právě tam jeho syn Jakub, co by vsetínský rodák s biatlonem začínal a i tehdy se rozhodoval mezi variantami běžeckého lyžování. Se zbraní na zádech nebo bez.
3: Já jsem si v té době vybral biatlon, protože ten biatlon byl nějak na zestupu. Ale teďka postupem času jsem začal trošku zjišťovat, že běžecké lyžování samotné by mi asi šlo možná líp.
2: Řekl Jakub Štvrtecký v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Do světového poháru biatlonistů zasáhl poprvé před 8 lety a své nejlepší individuální umístění si vyjel v prosinci 2022, kdy byl ve sprintu v Hochfilcnu 8.
4: Jakub Štvrtecký skončí v dnešním sprintu na 8. místě, na životním 8. místě dosud byl nejlépe.
2: V posledních dvou ročnicích elitního seriálu se ale už do mužského A týmu dostával jen málo kdy. Navíc v březnu vyhrál na mistrovství republiky běžců na lyžích 10-kilometrový závod volnou technikou a přesvědčil ostatní i sám sebe, že přechod mezi oběma sporty má smysl.
3: Tam už jsem byl víceméně na místečkách rozhodnutý, spíš jsem byl z toho nervózní, jestli se mi to podaří, abych od kluku nedostal 2 minuty, že jo, a potom neřekl, že chci jít za běžcema, tak to by bylo takové troufalé, ale jsem rád, že se mi to takhle podařilo, sešlo a snad tam jdu právem nebo opodstatněně.
2: Doufá Štvrtecký, který teď může napodobit třeba příběhy dvou norů. Einara Hedegaarda, který po přestupu od biatlonu k běžeckému lyžování vybojoval na letošní olympiádě v Itálii 3 medaile, nebo legendy Uleho Einara Bjørndalena, který dokázal během své kariéry obě disciplíny dokonce kombinovat.
3: Asi bych stál nohama na zemi, protože ta konkurence tam jako se nelakuju, bude určitě tvrdá.
2: Zmírňuje očekávání Štvrtecký, který by se ve své úvodní sezóně bez malorážky na zádech chtěl ve světovém poháru běžců na lyžích dostávat do nejlepší 30 závodníků. Tadeáš Skalický, radiožurnál.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 21 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
3: Sněmovnou prošla malá novela stavebního zákona. Celosvětové zadlužení v prvním čtvrtletí vzrostlo, znovu je rekordně vysoké. Čeští hokejisti se připravují na první zápas švédských her a počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přeháňky, ojediněle i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna schválila malou novelu stavebního zákona ve zrychleném řízení. Přechodné období, kdy ještě nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, se má prodloužit o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června 2027. Geoportál je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO už funkční, není ale ještě plně otestovaný a to by podle ní mohlo při dřívějším spuštění způsobit úřadům komplikace.
4: Pokud by samosprávy a pořizovatelé byli nuceni plnit své zákonné povinnosti výhradně prostřednictvím geoportálu, hrozilo by zde reálné procesní riziko. V krajním případě i zpochybnění územně plánovací dokumentace z důvodu případných vad v postupu.
3: Podporu měla novela taky u opozičních poslanců, teď ji projedná Senát. Ústavní soud potvrdil snižování odměn pro politiky, kteří působí v obecní i krajské samosprávě. Potvrdil to ústavní soud a zamítl tak návrh skupiny 22 senátorů, podle kterých by měli dostávat zastupitelé za obě funkce 100% odměny. Teď mají peníze z druhé funkce snížené na 40%. Podle ústavního soudce Martina Smolka to nenarušuje žádná práva politiků.
5: Jedna z těch odměn je stále v plné výši. Krácení té druhé nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu. Krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z prostředků územních samospráv.
3: Celosvětové zadlužení v prvním čtvrtletí vzrostlo na rekordních v přepočtu asi 7,3 biliardy korun. Vyplývá to ze zprávy Institutu pro mezinárodní finance. Zadlužení stouplo už páté čtvrtletí za sebou. Letošní dosavadní růst byl navíc nejvyšší od poloviny minulého roku. Mohlo za to hlavně zvyšování zadlužení Spojených států. Duševní

0: 30%.
1: Sport. Hokejová reprezentace se připravuje na start švédských her. V národním týmu jsou i hráči, kteří zažili úspěšné medailové roky reprezentace do 20 let. Teď budou bojovat o místo v sestavě pro mistrovství světa. Premiéra mezi dospělými čeká například obránce Marka Alšera, který v této sezóně debutoval v NHL za Floridu. O zapojení mládežnických reprezentantů mluví zkušený bek Michal Kempný.
2: Myslím si, že tady bylo pár let, kdy tady ta díra opravdu byla, když jsme čekali na to, když ti kluci jako se začnou prosazovat, a já myslím, že ty roky teďka jsou tady. Kluci se derou nahoru, jsou pracovití, chcou se podívat do toho světového hokeje a vím, co to je. Odehrát svůj první zápas v NHL, odehrát svůj první zápas za nároďák, to jsou momenty, které se nezapomínají.
1: První zápas švédských her odehrají Češi zítra večer proti domácím. Hrát se začne v 19 hodin. O víkendu se pak utkají ještě s Finskem a Švýcarskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za sjezdem na Čechtice a nebezpečí na tahu Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 72. kilometru na úrovni čerpací stanice EMV srazila dodávka srnku. Stojí v odstavném pruhu, nepřekáží, ale lehce se vybočuje. Na silnici 34 z Humpolce směrem do Pelhřimova pozor za obcí Vystrkov. U odbočky na Komorovice leží na vozovce sražená srna. Je to v nepřehledném úseku, v zatáčkách je tma, tak opatrně. A na Náchodsku je stále uzavřená silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Asi na půli cesty u Slavoňová spadl na vozovku telefonní sloup a nedá se projet. Objízdná trasa vede přes Jestřebí anebo druhou stranou přes Ohničov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle taky bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
6: 21 hodin a téměř 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V Mnichově začala odveta semifinále fotbalové ligy mistrů mezi domácím Bayernem a Paris Saint-Germain. Ten zápas minulý týden byl opravdu mimořádný, padlo v něm 9 gólů, Pařížané vyhráli 5-4 a proto tedy do odvety jdou z jednobrankový, nebo šli z jednobrankovým náskokem. V tom minulém zápasu se čekalo na první gól 17 minut, teď to nebyly ani minuty 3. Ve třetí minutě Dembele poslal Paris Saint-Germain do vedení, to znamená, že v součtu obou zápasů už mají Pařížané dvougólový náskok. No a skončilo také utkání, o kterém jsme mluvili v našem vysílání průběžně, zápas nejvyšší basketbalové soutěže, čtvrtfinále mezi Ústím nad Labem a Opavou. Domácí nakonec vyhráli 87-72. Díky tomu snížili stav série na 2-3. Teď písnička od kapely Chumbawamba. Hezký večer.
3: Radiožurnál Sport
7: a Ondřej Prokop.

0: V 21 hodin a 10 minut se už podruhé v našem dnešním podvečerním a večerním vysílání vydáme do Českých Budějovic, protože tam se už běží a probíhá noční běh pro světlušku a na místě je i náš reportér Kamil Jáša. Tak hezký večer.
1: Hezký podvečer.
0: Tak kolik běžců se nakonec vydalo na trasu tohoto bohulibého podniku?
1: Ta čísla jsou zajímavá. Celkem pořadatelé odbavili okolo 800 přihlášek a v rámci běhu pro světlušku tady v Českých Budějovicích je to rekordní číslo, ale je pravda, že někteří, kteří se třeba zaregistrovali, tak si to na poslední chvilku rozmysleli a musím tedy říct, že se jim vůbec nedivím, protože před malou chviličkou vlastně současně se s tím startovním výstřelem tak se spustil veliký liák, bouřka, hromy, blesky, no úplně útulné prostředí to není, ale zase je to krása vidět sportovce, jak odhodlaně vyrazili na trať. On to tak trochu glosoval Michal Rokůsek, to je nevidomý silák, který mimochodem na benči má nazdviháno z osobní rekord přes 140 kg, tak říkal, že každý blesk je dobrý, alespoň na tu trať aspoň chviličku něco uvidí. Oni mají, tihleti sportovci, mají trochu specifický smysl pro humor a jsem moc rád, že se vydali na trasu. Právě v tuto chvíli už mají někteří ten okruh, který měří 2,3 kilometru, tak mají za sebou, ale pozor, někteří si odají dvakrát, takže to je 4,6 kilometru. No, je to zajímavá podívaná.
0: I na tu trať nebo trasu, jak chceš, jsem se právě chtěl zeptat, ty jsi tedy naznačil, kolik toho je, ale je to náročné, je to rovina, je tam nějaký kopeček?
1: Je to rovina v parku Stromovka, nedaleko soutoku Malše s Vltavou. Tady je v Českých Budějovicích víceméně všechno v rovině, ale složité podmínky jsou právě po tom hustém dešti nebo stále ještě prší, tak myslím, že by to někde mohlo klouzat, ale ten pohled na běžce, kteří mají čelovky, takové rozzářené baterky na hlavách, čelovka asi, kdo někdy sportoval, tak bude vědět, co to znamená. No a když je 500, 600, 700 čelovek najednou rozsvícených, už ta rozcvička byla zajímavá, moc hezké podívání, no a na té trase vypadají trošku jako svatojánští broučci.
0: Určitě zajímavá podívaná. Je slyšet i pod tebou, že hraje hudba, tak jaký program organizátoři také připravili?
1: To je také zajímavá věc, protože ten program koresponduje s tím propojením světa zdravých a světa zrakově postižených. Kdo chce, může si tady vyzkoušet třeba chůzi, 300-metrovou chůzi na pásu, ale ty podmínky jsou simulované, jako když máte absolutní ztrátu zraku a nevidíte vůbec nic. A to si vyzkoušelo opravdu hodně lidí a myslím, že byli docela překvapení, jak to vypadá, když opravdu tma, nevidíte vůbec nic a máte urazit 300 metrů. Kdo chce, tak si tady může zdarma nechat vyšetřit zrak. To je, myslím, docela dobrá pomůcka nebo taková dobrá výzva pro každého, kdo sem přišel. No a prostě korespondují ta stanoviště pod stánky právě s tím propojením světa zdravých a světa se zdravotním handicapem. No a hlavně se také vygenerují se finanční prostředky. V Českých Budějovicích se běží po čtvrté, celkově je to 15. ročník nadace Českého rozhlasu pro světlušku. No a ještě připomenu, že ředitel této nadace Jiří Váňa sám aktivně vyrazil na trasu, přiběhne asi hodně promoklý, ale je také v roli trasera, to znamená, že má na starosti někoho z nevidomých, tak snad ho přivede také zpátky.
0: A to nejpodstatnější splněno samozřejmě je, ať je jakékoliv počasí, pomoc pro nadaci pro světlušku a tedy potenciálně dál pro nevidomé a zrakově postižené. A o to všem především v Českých Budějovicích jde. Kamil Jáša se přihlásil z nočního běhu pro světlušku z Českých Budějovic. Díky, naslyšenou.
1: Hezký večer.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

I v 21 hodin a 17 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Česká tenistka Karolína Plíšková srovnala stav utkání v prvním kole turnaje v Římě se Španělkou Buzasovou na 1-1 na sety. Mluvili jsme o tom dramatickém gemu, kdy odvracela 8 breakballů své soupeřky, zvládla to, dostala se do vedení 3-2 ve druhém setu a pak ho dotáhla k vítězství 6-3. No a teď tedy na začátku setu rozhodujícího, toho třetího, vede česká tenistka 2-1 s výhodou jednoho breaku, protože zatím ve všech třech odehraných gemech ve třetím setu si soupeřky svůj servis prohrály. Teď se tedy bude pokoušet česká tenistka po krátké přestávce potvrdit ten break a zvýšit svoje vedení.

0: Hudební legenda Sting na Radiožurnálu Sport, 21 hodin 21 minut. Ve 20. minutě odvety semifinále Ligy mistrů. Bayern dál prohrává s Paris Saint-Germain 0-1. Už ve 3. minutě zakončil nechytatelnou střelou pod břevno rychlý protiútok Dembele. No a gólman Bayernu Manuel Neuer neprožívá rozhodně dobré časy v Lize mistrů teď, protože vlastně v tom prvním vzájemném utkání divokém 5-4 při vítězství Paris Saint-Germain všechny střely, které šly na branku, si našly cestu za jeho záda v podání Pařížanu. No a teď v té domácí odvetě to hned z první střely byl zase gól, žádnou další mezi tři tyče zatím fotbalisté Paris Saint-Germain nevytvořili nebo nenabídli, lépe řečeno. A tak tedy platí, že ze 6 střel v semifinálovém boji proti Paris Saint-Germain inkasoval Manuel Neuer 6 gólů, ale spousta času je ještě před hráči obou týmů, zejména tedy před fotbalisty Bayernu, kteří mají čas ještě s tím vývojem zápasu něco udělat. Každopádně teď tedy už ztrácí na postup do finále proti Arsenalu 2 góly proti obhájcům trofeje.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic už zná svoje nové působiště a bude to docela pikantní, protože Kousal posílil extraligového rivala Dynama Hradec Králové. Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na jeden rok s opcí. A mimo jiné tedy se v hradeckém týmu 35-letý Kousal znovu potká a obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, se kterým se zná už od dorosteneckých let. No a rychlý pohled zase na tenis do Říma, kde je Karolína Plíšková a bojuje o postup do druhého kola proti Španělce Buzasové. Za stavu 1-1 se hraje rozhodující třetí set a v něm je o krok napřed česká tenistka, vede 3-2 a bude podávat.

0: Bude půl desáté, na Radiožurnálu Sport uslyšíte další zprávy. Po nich si řekneme třeba o dnešním zrušeném tréninku českých hokejistů ve Švédsku.
1: Dobrý večer, je půl desáté. Zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
2: V části Česka hrozí až do dnešní půlnoci silné bouřky. Výstraha meteorologů platí v pásu od jihozápadních Čech přes střední Čechy až na východ. Bouřky může doprovázet přívalový déšť nebo nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Během noci budou postupně od jihu slábnout. Naopak pro Moravu a Slezsko až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Senát odmítl snížení sociálních odvodů pro živnostníky. Senátoři se obávají výpadku příjmů důchodového systému i toho, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Změnu chtěla prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Novelu teď dostane k novému projednání sněmovna. Koaliční většinou bude moct veto Senátu přehlasovat. Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje. Platit začalo o půlnoci. Ruská armáda ale po celý den útočí na stovky cílů na Ukrajině. Například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že nedodržují příměří a zaútočili na Krym. A moravskosleští kriminalisti obvinili 4 lidi z rozsáhlých finančních podvodů. 2 z obviněných působili podle policie jako finanční poradci ve stavebních spořitelnách. V posledních letech podvedli okolo 270 lidí a připravili je dohromady o 118 milionů korun. Hrozí jim až 10 let vězení. Sport. Hokejový útočník Robert Kousal posílil po odchodu z mistrovských Pardubic extraligového rivala Hradec Králové. S klubem podepsal roční smlouvu s opcí. A basketbalisti Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále ligového play-off Opavu 87-72. Severočeši tak snížili stav série na 2-3 na zápasy. Ten další se bude hrát v sobotu odpoledne v Opavě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za sjezdem na Čechtice a také v Praze na Andělu. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 72. kilometru na úrovni čerpací stanice EMV řeší nehodu dodávky se srnkou. Stojí v odstavném pruhu, nepřekáží, ale opatrně nákladní doprava lehce vybočuje. Kromě toho jsou dálnice i hlavní tahy průjezdné bez zásadních komplikací. V Praze pozor na Smíchově v oblasti Anděla, v Plzeňské ulici směrem do centra těsně za výjezdem ze Strahovského tunelu. V podjezdu tunelové rampy se srazila 2 osobní auta. Na místě jsou policisté, menší kolona se tvoří při výjezdu z tunelu. A na Náchodsku je opět průjezdná silnice 285 z Nového Města nad Metují do Mezilesí. Asi na půli cesty u obce Slavoňov odklízeli spadlý sloup. Už se ale podle policie dá okolo projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Fallout Boy a písnička Beat It na Radiožurnálu Sport, 21 hodin a 37 minut. Česká tenistka Karolína Plíšková je zase o krok blíž k vítězství v prvním kole turnaje v Římě nad Španělkou Buzasovou. Vede 5-4 v rozhodující třetí sadě, ale pořád si drží tu výhodu breaku, takže bude za chvíli servírovat na vítězství v zápasu, který musela otáčet, protože prohrála první set. No a Bayern Mnichov i v 36. minutě prohrává s Paris Saint-Germain, a to 0-1 v odvetě semifinále Ligy mistrů. První zápas skončil vítězstvím 5-4 pařížského týmu, který je tedy o dva góly napřed v boji o finále, kde už čeká Arsenal.

0: Už celkem asi mnohokrát se stalo, že díra v ledu prodloužila hokejový zápas, aby se ale kvůli něčemu takovému nedalo ani trénovat. To je poměrně netradiční. Čerstvou zkušeností mají čeští hokejoví reprezentanti na švédských hokejových hrách. Na ledě byli jen chvíli bez trenérů a navíc nepoužívali střední pásmo. Když pak hokejisté odcházeli na autobus dřív, než bylo v plánu, měli kustody. Ti se starali o nože i jejich bruslí. I proto doprovází reportáž ze Švédska Zvuk brusky.
1: Kaluš, prostě lavor vody a ani puk by tam neprodal, bys tam zasek v tom, takže nešlo tam jako vůbec tu část toho ledu používat. Proto tam byly ty gumy, aby jsme tam nejeli, no, aby jsme se nezranili, protože tam do toho zajet, tak to je okotník nebo prostě o zranění.
2: Obránce Mikuláš Hovorka tak byl na ledě jen pár minut. Reprezentanti si zahráli ve třetinách, protože střední pásmo před tréninkem českého týmu vydatně používali místní junioři. Hlavou pak po zrušeném tréninku kroutil manažer týmu Milan Hnilička.
3: Ti, kdo mají co dočinění s tréninkama s ledem, tak vědí, že když pustí někoho více bruslit nebo dělat testy před tréninkem, tak ten led nebude dobrý. Jo? A to tady musí znát. Jsou dost zkušení na to a tohle to bohužel někomu v této organizaci uniklo.
2: Přitom v Ängelholmu jsou tři haly vedle sebe. V hlavní, kde se bude turnaj hrát, trénovali v tu dobu Švédové, ve druhé tréninkové zase Švýcaři. Během volného dne trénovali tři reprezentace na jednou a smůlu s dírou v ledu měli Češi.
3: Neakceptovatelné, protože nám neumožnili plný trénink vlastně před zítřejším zápasem. Na druhou stranu musím říct, že Švédská federace to vnímá jako obrovskou ostudu a nikdy se jim to nestalo. Já si taky nepamatuju, že by se to někomu stalo. Omluvili se v maximálním rozsahu. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů Švédské federace, která to vnímá jako veliký problém a to je v podstatě všechno.
2: Říká manažer reprezentace Hnilička. K tréninku směřuje celý denní plán od snídaně přes cestu a rozcvičku mimo led. A když vám tohle naruší díra v ledu a nemožnost plnohodnotného tréninku, je nutné reagovat.
1: Zkoušeli jsme tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červený čáře, tam neuděláme ani cvičení. A museli bychom tady čekat, než otrénují ostatní týmy, tak trenéři nám řekli, jestli si chceme jenom zacvičit a shodli jsme se všichni, že se bude lepší prostě si jen zacvičit a zítra rozbruslení a pojďme do zápasu.
2: Říká obránce Mikuláš Hovorka. Švédské hry začnou českým hokejistům ve čtvrtek večer zápasem proti domácím. Z Ängelholmu na jihozápadě Švédska František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: kapelou Fleetwood Mac jsme se hudebně vrátili do roku 1987 a teď půjdeme ještě dál do historie. Před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa zlaté medaile na evropském šampionátu. A tak teď v našem seriálu symbolicky znovu prožíváme 50 dní do vítězného penaltového rozstřelu. Dobu od 2. května do 20. června. Teď tady máme pátý příběh, který nás v kalendáři a rozhlasovém vysílání vrací do 6. května roku 1976.
1: V rozhlasových novinách dále uslyšíte rozhovor s ředitelem domácích potřeb Praha, Františkem Bartošem, o službách občanům. Zahraniční poznámku věnujeme egyptsko-čínským vztahům.
2: Ani takové události nechyběly v rozhlasových novinách z 6. května roku 1976, kdy se také chystal rozhlasový přímý přenos koncertu k výročí osvobození ze Smetanova divadla.
3: Dobrý večer, vážení posluchači. Do slavnostního večera chybí několik minut, v nichž se s vámi rozdělíme o atmosféru, která předchází jeho zahájení.
2: Samozřejmě někdo mohl vystoupení symfoniku sledovat i z televize.
4: Zatím se nám daří lecos.
5: Novákovi si totiž pořídili Tesla Color, televizor pro barevný příjem.
2: A ti šťastnější jako Novákovi z televizní reklamy i se všemi barvami.
5: Ano, harmonie barev zvyšuje požitek ze sledování televizních pořadů na televizoru Tesla Color.
2: Ano, dost lidí si v té době kupovalo barevný televizor i kvůli sportovním přenosům, a tedy i kvůli fotbalu. Ten u nás mohl být v sezóně 1975-76 mimořádně atraktivní. Národní tým se přes těžkou kvalifikaci dostal do jarního čtvrtfinále mistrovství Evropy. V úvodním duelu v Bratislavě zdolal Sovětský svaz 2-0, takže pro vstupenku na závěrečný turnaj stačilo zvládnout ještě odvetu v Kyjevě.
6: Nebezpečná střela, výborně Viktor, který vyrazil tuto střelu.
2: Paradoxně na ligových stadionech se reprezentační renesance ještě nestačila tolik projevit. A je zajímavé, že na tribuny chodilo nejvíc lidí v úvodu ligového ročníku. A zatímco v prvních 6 podzimních kolech se hned 3x divácký průměr vyšplhal nad hranici 9000 lidí na utkání, jednou dokonce dorazilo přes 10 000 fanoušků za zápas, tak návštěvnost postupně padala. A to také stojí za zmínku. V poslední třetině soutěže podle statistik na stránkách fotbal.cz přišlo nejvíce diváků na duely 25. kola, které se přitom hrálo uprostřed týdne v průměru 7418 na zápas. Právě o duelech 25. kola psali noviny 6. května roku 1976 a v tom hlavním se shodovali. Zásadním motivem byly tenkrát úspěchy hostujících celků, což se objevuje i v titulcích a například i v úvodních odstavcích.
7: Ve včerejším kompletním 25. kole ligové Kopané byla největší pozornost upřena do Trenčína, kde hostoval Slovan Bratislava. Ten si vítězstvím vytvořil velký předpoklad k získání titulu a naopak Trenčín se ocitl v nebezpečí sestupu. Ale v pozadí zájmu nezůstaly ani zápasy na ostatních stadionech. Na Zbrojovku, která má také šanci na titul, se přišlo podívat přes 30 000 diváků, kteří se však vítězství domácích nedočkali. Zvítězila Dukla. Důležité body získal doma Baník a Slávia v Trnavě. Hosté v tomto kole slavili úspěch.
2: Píše se například v Rudém právu z 6. května roku 1976. Tou dobou byl ještě první v tabulce bratislavský Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků, a také velká část národního týmu, který vyhlížel odvetu čtvrtfinále evropského šampionátu s tehdejším Sovětským svazem. Vždyť ze Slovanu jezdil na reprezentační akce pravidelně jeden z trenérů Josef Vengloš a s ním také 7 fotbalistů, včetně náhradního brankáře Alexandra Vencla.
8: Boli to všetko hráči, ktorí práve v tom období boli možná na vrchole svojho futbalového zenitu.
2: Ale bylo otázkou, jestli právě na náročný program nakonec fotbalisté bratislavského Slovanu nedoplatí. Vždyť na ligový titul mohlo v té době reálně pomýšlet 6 nebo i 7 celků. A například 6. Baník tehdy ztrácel na první příčku pouhé 2 body. Takový byl pohled na tabulku nejvyšší domácí soutěže na stránkách novin z 6. května roku 1976. Do finále evropského šampionátu zbývá 45 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Karolína Plíšková nakonec postoupila do druhého kola turné v Římě. Rozhodující třetí set se Španělkou Budasovou urvala pro sebe v poměru 7-5 a doplnila tak Kateřinu Siňakovou a Terezu Valentovou a také v mužské dvouhře Víta Kopřivu. Ti všichni uspěli na úvod římského turné. No a Berníchov prohrává po první půli odvety semifinále Ligy mistrů doma s Paris Saint-Germain 0-1. V součtu dvou zápasů je ale o dva góly pozadu.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: A pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 22 hodin. Jana Gulda připravila zprávy.
6: Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Ministerstvo školství chystá vzdělávací kanál s bezplatnou přípravou na přijímací zkoušky. Hokejový útočník Robert Kousal mění v extralize mistrovské Pardubice za Hradec Králové. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně přehánky, ojediněle i bouřky. Později se začne vyjasňovat, teploty od 14 stupňů na západě po 23 na východě.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh o přibližně 700 korun měsíčně totiž senátoři zamítli. Argumentovali například možnými výpadky příjmů důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i pro živnostníky.
7: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
6: Ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by mohl žákům pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
8: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
6: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít taky dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Výletní loď MV Hondius, zasažená hantavirem, by měla zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Smrtelnému hantaviru podlehly 3 cestující výletní lodi. Přibližně 150 lidí na palubě bude moct plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. Podle Světové zdravotnické organizace ale zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Centrum Arpida dnes v Českých Budějovicích otevřelo svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život, vysvětluje mluvčí centra Ondřej Helebrant.
9: Bude tady denní stacionář a pak tady budou sociální rehabilitace, což znamená, že ty lidi se tady budou učit nějakým sociálním dovednostem, budou se tady umět učit vařit, budou se učit jezdit autobusem, budou zkrátka se učit ty věci, aby mohli normálně zapadnout do ostatní společnosti. Bude tady fyzioterapie, bude tady ergoterapie, hydroterapie.

0: přicházejí i body, které budeme určitě od Roberta chtít.
1: Fotbalisti Bayernu Mnichov a Paris Saint-Germain bojují o postup do finále Ligy mistrů. Pařížani vedou po prvním poločase odvety v Německu 1-0 po gólu Francouze Dembeleho. V součtu skóre obou zápasů tak mají aktuálně dvoubrankový náskok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez hlášených komplikací, místy ale dopravu znepříjemňuje silný déšť a kluzké vozovky. Velmi opatrně třeba na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. Na 16,5 kilometru je podle zpravodaje částečně zatopená dálnice.
4: Jsem teďka mezi Mirošovicama a Velkýma Pupovicama, tady je strašná průdrž. A na 16,5 kilometru teče přes dálnici potok. My jsme jeli nějak prostě fakt jako opatrně a klouzali jsme se tam všichni. Mám 4 kolku a jako protože jsem normálně jel úplně někam jinam.
3: A na Kladensku na silnici 201 pozor na výjezdu z Unhošti do Horního Bezděkova. U křižovatky se Štefánikovou ulicí se srazila 2 osobní auta, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci budou ještě hlavně na západě doznívat bouřky. Zítra pak čekáme většinou oblačno. Od západu postupně místy přehánky a ojediněle opět i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty zítra 16 až 20 stupňů Celsia, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
5: Hodin a 5 minut, je s vámi dál Radiožurnál Sport. V následující necelé hodině budeme dál mapovat dění v odvetě semifinále Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Paris Saint-Germain. Za malou chvíli začne druhý poločas za stavu 0-1, jak jste slyšeli konec konců i ve sportovní části zpráv. A také vám teď v nejbližších minutách nabídneme reprízu odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport, který byl také fotbalový.
2: Radiožurnál Sport
6: a Ondřej Prokop.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava zažívají v ligové soutěži jednu z nejhorších sezon v historii a kvůli zranění do ní nemohl bohužel pro Baník zasáhnout Filip Kubala. Loni v červenci si vážně poranil koleno a teď se pomalu vrací do tréninku s týmem. Potom úterním si s ním povídal reportér David Procházka.
7: U mikrofonu Radiožurnálu Sport je Filip Kubala, fotbalista Baníku Ostrava, po tréninku tady na Bazalech. Filipe, dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím vás.
7: Tak Filipe, vy jste prakticky ztratil celou sezónu, zranění hned na začátku v červenci po 2 20-minutových vlastně etídách, 20 minut jste hrál na Bohemians jako střídající hráč, pak bohužel 20 minut jenom proti Legii v základu, kdy jste se zranil, tak jak se na tom momentálně?
8: Tak momentálně už líp než před tím rokem, kdy se to zranění stalo, protože to jsem věděl, že mě čeká hodně dlouhá cesta. Dneska je to vlastně už po 9. měsíci od toho zranění, o 2 měsíce míň 7 od operace, takže chtěl bych říct, že to uteklo rychle, nebylo to tak rychle a ještě pár týdnů to asi potrvá.
7: Musíme říct, vy jste si přetrhl přední skřížený vaz, postranní vaz, meniskus?
8: Všechno, všechny vlastně 3 věci, meniskus se natrhl, postranní vaz taky natrhl, ty se zahojily vlastně těmi 2 měsíci před tou operací a vlastně operace předního skříženého vazu.
7: Na tu operaci se vždycky čeká, asi nejde operovat samozřejmě hned. Znal jsem i basketbalistu tady z Ostravy, Mikea Mitchella kdysi, který hrál s utrženým předním skříženým vazem, ale u fotbalisty dneska to asi nejde.
8: A ono to má hrozně moc okolností, které to ovlivňují. Jsou hráči, kteří i fotbalisti hrajou bez některých skřížených vazů, většinou to jsou kluci afriští, kteří mají jako osvalené ty nohy. A pak záleží, jestli ten vaz je natržený, jestli je přetržený, z kolika procent. A jsem se toho dozvěděl spoustu, takže už jsem v tom takový malý zběhlík, ale u mě to nedávalo jinou variantu, než udělat rekonstrukci.
7: Filipe, ten okamžik, který se stal, tak vy jste vlastně dobíhal balón u postranní čáry a podle mého z tribuny, jak jsem to viděl, tak jste došlápl na ten pás té umělé trávy, tam vám ta noha cukla, zadrhla?
8: Bylo to tak na hraně a takový zvláštní pohyb vlastně. Já jsem ten hráč, který ty souboje dohrává, snaží se zblokovávat i na dlouhé nohy a bohužel a vlastně to bylo po golu na 1-0, kdy jsme udělali hezkou akci a vlastně v té chvíli člověku to nalije tu energii, že lítá. Chtěl jsem zblokovat, když jsem věděl, že ten balon mít nebudu, ale v té euforii jsem tu nohu natahoval a byl jsem v takovém sprintu.

0: sprintu a při takovém dopadu, kdy vlastně ta noha se mi vystřelila dovnitř a tím i se zasekla to chodidlo a skončilo to, jak to skončilo. No.
1: Filip Kubala, fotbalista Baníku Ostrava, teď v květnu sedí na bazalech po tréninku. Když jsme se potkali v pátek u řeky Ostravice na procházce, tak jste říkal, že už do letošní sezóny nezasáhnete, že máte nějaký individuální plán, tak to platí.
0: A platí to, čekám vlastně na to povolení, kdy budu moct do toho plného tréninku, to proběhnou znovu nějaká magnetická rezonance, testy, které vlastně mi ukážou, jestli ty nohy jsou dobře osvalené, jestli tam jsou různé nepoměry, abych mohl minimalizovat ještě nějaké další riziko. A vlastně trénuju už něco s týmem, nějakou část tréninku a vždycky individuálně, takže ten program je takový spojený, slepený a jsem s klukama, ale nehraju ještě jakoby souboje, nechodím do nějakých her a vyhýbám se ještě soubojům, protože mi to ten čas ještě nepovoluje.
1: Filip Kubala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport, to za malou chvíli budeme pokračovat.

0: Filip Kubala stále u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Filipe, zranil jste se na začátku sezóny, kdy se možná už od vás hodně čekalo, protože to začala třetí sezóna v Baníku pro vás. Předchozích jste dal 5-6 gólů, takže vzestupná tendence, z těch 6-5 bylo na jaře, takže cítil jste se ve formě asi.
1: A přesně, musím říct, že zrovna jsem věřil, že přichází ten čas, kdy to všechno padne tak, jak jsme si představovali. Byl jsem i dobře připravený, musím říct, po přípravě vlastně po tom jaru, kdy jsem dal ty góly. Samozřejmě jsme měli obrovskou konkurenci, hráli jsme ty začátky, kde jsme hráli tu Evropu vlastně, takže se to trošičku točilo. Cítil jsem, že tam šance přijde, samozřejmě pak jsem věděl, že přijdou nějaké odchody, takže i tak se otvírala ta cesta. Já jsem se cítil dobře, byl jsem v dobré formě a věřím, že po tom zranění mě to určitě nezastaví. Připravuju se hodně dobře a když budu zdravý, tak věřím, že na to navážu.
0: Právě že odešli klíčoví ofenzivní hráči, Everton, Sheen, skřídel, Prekop z Hrotu, takže ta šance hrát a táhnout Baník by byla obrovská.
1: Určitě, ale to už je bohužel minulost, stalo se, co se stalo, já jsem to hned si v hlavě přenastavil, že ten moment už nevrátím ani to, co se stalo, nikdo z nás tady nevrátí celou sezonu zpátky, když bychom chtěli, ale prostě teď jsme v situaci, v jaké jsme a musíme se všichni porvat, ať už ti, co hrajeme, nebo ti, co jsme zranění, všichni zajedem pro vás.
0: Ještě k té rekonvalescenci, operace teda proběhla v září, jak to postupně probíhalo, když jste začal dělat první nějaké krůčky, první trénink nějaký menší?
1: No, tak probíhalo to tak, že vlastně po operaci je to ležák, to se nedá vlastně skoro nic, jen se s fyzioterapeutem tam pracuje na lehátku, aby se zmírnil otok, aby se rozhýbávalo koleno, aby pomalu se začaly aktivovat ty svaly, aby to koleno začalo pracovat. A tak jsme pracovali několik týdnů, pak samozřejmě probíhá, když se už jde trošku na rotoped, po nějakých pár týdnech. Vím, že jsem začal běhat kolem mezi 3. a 4. měsícem, kdy už ta noha byla jakoby na to připravená lehce. To se začíná rozběhávat, je to fakt jako takový běh schůze. Schůze vlastně se přechází do takového polojogu. Pro mě to byly obrovské kroky, protože jsem si představil, před pár týdny jsem vlastně nemohl ani stát. Pak se to vlastně posouvalo, byl jsem s klukama v Turecku, kde jsem udělal hodně práce a začínal jsem prostě přidávat, ale pořád to funguje tak, že se jede na té hraně, kde to koleno povolí. Samozřejmě ono, když se trošku víc přidá, to koleno na to zareaguje, a takže se musí trošičku zase ubrat a takhle se s tím prostě pořád hraje, to pořád nahoru dolů. A ta hlava na to musí být připravená, že třeba pár dnů je to fajn, pak zase pár dnů je to vlastně, jak bych se nikam neposunul a takhle to jede vlastně dokola s tím, že se to prostě časem fakt stupňuje a člověk vidí, když se podívá 2 týdny, 3 týdny zpátky nebo měsíc zpátky, kde byl a kde je dnes, tak fakt se to posouvá.
0: Jaké bude léto pro vás, protože vlastně teď jste říkal, že vás čekají ještě nějaké testy do konce sezóny, tak myslíte si, že v létě si budete moct dát klasický fotbalový odpočinek nebo budete pokračovat v nějakém tréninku?
1: Já musím říct, že určitě budu pokračovat v tréninku, samozřejmě nějakých pár dní volno tam bude, budeme vytvářet nějaký plán i na to vlastně mezisezónní volno, kde já budu trénovat, tak aby to navazovalo pak na přípravu, ale já jsem tak natěšený, že vlastně to volno jako teďka zatím nepotřebuju, jsem rád, že jsem každý den na tom hřišti a udělám tam tu práci, hraju s tím balónem, jsem s klukama, a takže já se fakt na to těším.
0: Říká Filip Kubala, budeme opět v rozhovoru pokračovat.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: V

0: I v 58. minutě prohrává Bayern Mnichov v odvetě semifinále Ligy mistrů s Paris Saint-Germain 0-1. Čas se pomalu začíná krátit, ale víc než půl hodinky ještě zbývá. Bayern potřebuje dát alespoň dva góly, aby si vynutil minimálně prodloužení, ale Paris Saint-Germain je stále nebezpečný. V té odvetě už se zase ukazuje Manuel Neuer několik skvělými zákroky po té, co vlastně v dvojutkání s Paris Saint-Germain z prvních šesti střel dostal 6 gólů, 5 v prvním duelu a hned z úvodní střely ve třetí minutě nechytatelné rány od Dembeleho inkasoval znovu. No ale od té doby už zase chytá skvěle. Teď tedy běží 59. minuta, stále Bayern Mnichov Paris Saint-Germain 0-1 a nás čeká poslední třetí část rozhovoru s fotbalistou Baníku Ostrava Filipem Kubalou. Ten kvůli vážnému zranění odehrál jen 2x20 minut v probíhající sezóně, a to loni v červenci. A nepomůže Baníku ani v boji o záchranu. Natáčel s ní reportér David Procházka.
1: Filip Kubala je rodákem ze Smilovic, jestli to říkám správně. Už v mládeži jeden rok ve 12 letech jste v Baníku působil, ale ligu se začal hrát ve Slovácku. Už jsme se o tom při vašem příchodu do Baníku trošku bavili. Tak můžete to osvětlit, jak se to stalo, že jste vlastně nakonec začal ve Slovácku?
2: A tak začínal jsem vlastně ve Smilovicích, pak můj dlouholetý klub v mládeži byl Třinec, kdy jsem tam hrál až do nějakých 11 let, pak na rok jsem skočil do Baníku. Tady tehdy jsem byl rok, ale už jsem věděl, že tady byli hrozně šikovní kluci a to každodenní dojíždění pro naše nebylo, takže i pro mě to bylo těžké, protože jsem šel na Gimpl do Třince, takže jsme se rozhodli vrátit do Třince, kde jsem měl super sezonu a po sezóně se mě vytáhlo vlastně do posledního roku v Žácích Slovácko, kde jsem zůstal až do mužského věku, kde jsem udělal první starty, první góly, první vlastně sezóny a tak se to dál odvíjelo.
1: Je vám 26 a ligu už hrajete vlastně 11. sezónu byste absolvoval, pokud byste ji dohrál. Pokud vím, tak někde poblíž Smilovic začínal Radim Řezník, je to tak?
2: Je to tak, je to tak. Tak máme tady v Moravskoslezském kraji šikovné kluky, kteří tady začínali a pak šli dál do republiky nebo i do světa. To jo, já jsem se pak vlastně teď po letech zase vrátil, kdy to mám kousek domů, ale musím říct, že se mi líbilo všude, i na Slovácku, i v Hradci, kde jsem byl, tak to jsou zrovna hezké města a vlastně teď jsem se vrátil tady a je to pro mě kousek domů, takže se tady cítím vlastně skoro jako doma.
1: Filip Kubala, je to váš největší klub Baník Ostrava samozřejmě asi v kariéře a tím, že jste doma, tak asi nejhezčí část kariéry, když si odmyslíme to zranění.
2: Dá se říct, že to tak je, takže si odmyslíme zranění a tu sezonu, ale to ke sportu patří a bohužel to sešlo vlastně v jednu sezonu, kdy tomu nemůžu ani pomoct, což pro mě je taky složité. Tím, že k tomu mám blízko, ke všem klukům, k tomu klubu, tak se mi jako i těžko na to dívá, když trávím ty zápasy na tribuně a nemůžu tomu pomoct, neříkám, že bych tomu pomohl tak, že bych něco změnil, ale minimálně bych mohl ze sebe dostat všechno a přidat zase tu část, kterou když přidá každý, tak pak z toho vyjde ten výsledek.
1: Přemýšlíte o tom, co se v Baníku pokazilo? Samozřejmě odešli nějací hráči, ale dá se říct, že Baník už nechytil ten začátek sezóny v lize už před těmi odchody.
2: Asi ano, ale myslím, že my hráči takhle nepřemýšlíme. My přemýšlíme prostě to, co můžeme my změnit, to, co můžeme my ovlivnit, to je ta hra na tom příští a ať už tady jsme v sezóně, jaké jsme byli minulou sezónu, nebo pak odejdou ti kluci, tak to ve fotbale je. Někdy je těch odchodů víc, někdy míň. Někdy vidíte, že máme čtvrtého trenéra teďka tuto sezonu, tak je to složité, ale pořád je to na zránčích, přišli kvalitní kluci v zimě a pořád je to jako na nás, co každý může ovlivnit, my zbytek toho neovlivníme, takže těžký hledat něco jinde.
1: No jak dlouho máte ještě v Baníku smlouvu? Říkám, že už letos by to byla třetí sezona, pokud byste ji dohrál, takže začnete čtvrtou.
2: To je poslední rok. Mám smlouvu vlastně tady ještě na rok. No.
1: Zeptám se trošku kacířsky, samozřejmě mi na to asi možná neodpovíte, ale platí ta smlouva i na druhou ligu?
2: No, to platí, to asi, já myslím, že to tak má každý samozřejmě. A jsou tam pak v té smlouvě asi nějaké úpravy, ale ty smlouvy platí, když se na tom nikdy takhle nepřemýšlelo, ani nad tím takhle nemůžeme, pořád věřím tomu, že přemýšlet ani bychom neměli, protože musíme mít hlavě jenom jeden cíl, ale to je smlouva.
1: Je logické, že asi budete muset vyhrát buď na Dukle nebo na Slovácku, nejlépe oba dva zápasy, abyste unikli z té poslední příčky.
2: Je to klišé, chápu, že všichni asi to přejou, ale fakt já věřím tomu, že tento víkend se to otočí, přiblížíme se k tomu našemu cíli, těmi třemi body a pak ty dva důležité zápasy zvládneme o to víc. To jsou prostě tři klíčové zápasy, potažmo čtyři, když i s tím posledním, takže ty jsou samozřejmě klíčové, ale pro nás jsou stejné tři body i s Teplicemi, i se Zlínem.
1: Tak to říká fotbalista Baníku Ostrava Filip Kubala, který má na kontě 11 sezon, 179 ligových zápasů a 27 gólů a další ligové zápasy a góly bych chtěl přidávat v příští sezóně. Děkuju za rozhovor.
2: Moc děkuju, mějte se hezky, hezký den.
1: Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 10:30. Martin Matějka pro vás má zprávy.
3: Zdražování v dubnu zrychlilo, ceny meziročně vzrostly o 2,5%. A meziroční inflace je tak nejvyšší od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty, alkoholické nápoje a tabák. V porovnání s předchozím měsícem narostly spotřebitelské ceny o 0,5%. Povinné používání Národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Systém tak budou muset samosprávy používat od 30. června příštího roku. A prodloužení přechodného období tzv. Bypassu schválili poslanci. Jde o tzv. Malou novelu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. A podle ní je totiž geoportál v současnosti funkční, ale není zatím zcela otestovaný. A předlohu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident Petr Pavel. V hlavním městě Bulharska se v úterý protestovalo kvůli plánovanému uzavření českého centra v Sofii. Petici proti uzavření podepsalo více než 3000 lidí, jako známila bulharská veřejnoprávní rozhlasová stanice BNR. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. O jeho uzavření informovala na konci dubna v Českém rozhlase jeho stávající ředitelka Radka Rubilina s tím, že dostala pokyn středisko uzavřít ke konci července. Česká centra spadají pod ministerstvo zahraničí, které už dřív oznámilo uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. A ve věku 87 let zemřel americký mediální magnát a zakladatel zpravodajské televize CNN Ted Turner. S odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises o tom informovala CNN. Podle agentury AFP trpěl podnikatel a filantrop neurodegenerativním onemocněním. Turner v roce 1980 založil vůbec první televizní stanici, která vysílala zpravodajství 24 hodin denně. CNN byla zároveň první americkou televizí s čistě zpravodajským programem.
0: Sport.
3: Tři čeští tenisté postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola po vítězství ve dvou setech. Vít Kopřiva vyřadil Maďara Marožána, Kateřina Siniaková porazila Boissonovou z Francie a Tereza Valentová vyhrála nad Punticeovou z Kazachstánu. Dále jde taky Karolina Plíšková, která otočila duel se Španělkou Buzaseovou Manejerovou a zvítězila ve třech sadách. V úvodním zápase naopak dohrála Sára Bejlek, Němce Ziegemundové podlehla 2x4-6.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D7 u Prahy a také na D1 u Popovic. Na dálnici D7 opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Slaného a Chomutova. Mezi sjezdy na Středokluky a na Kladno se po dálnici pohybuje chodec. Podle policie jde v okolí 6. kilometru, hlídka už jede na místo, tak velmi opatrně D7 za Prahou, pozor na chodce. Dopravu může komplikovat místy i deštivé počasí a také hrozí nebezpečí smyku. Pozor stále na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velkých Popovic. Na 16,5 kilometru je podle našeho zpravodaje místy zaplavená vozovka. A na silnici 35 pozor na výjezdu z Hradce Králové směrem do Jičína. U nájezdu na dálnici D11 narazilo osobní auto do svodidel a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. A nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Support Lesbians na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 36 minut. Hezký večer. Čím dál hezčí je ten večer pro fanoušky Paris Saint-Germain. Stále je stav 1-0 v odvetě druhého semifinále mezi Bayernem a právě pařížským týmem v Lize mistrů. Ale důležitější je to, že po tom, co Paris Saint-Germain vyhráli první zápas doma také o gól, tak mají ten náskok dvougólový. No a blíží se pomalu závěrečná fáze zápasu. Takže obhájci trofeje v Lize mistrů jsou čím dál blíže k postupu do dalšího finále, ve kterém už je od včerejška londýnský Arsenal. Za chvíli na Radiožurnálu Sport další zprávy v přehledu.

0: I v 79. minutě vede v odvetě semifinále Ligy mistrů pařížský klub Paris Saint-Germain na hřišti Bayernu Mnichov 1-0 a v součtu obou utkání má dvougólový náskok a je tedy blízko postupu do finále. Další zprávy už teď ve sportovním přehledu, který připravil Mikuláš Jáša a je také ve studiu. Hezký večer.
1: Krásný večer. Začneme hokejem. Reprezentace se chystá na poslední turnaj před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Zítra začnou švédské hry. No a hráči mají poslední možnost zabojovat o účast na světovém šampionátu. Trenér Radim Rulík říká, co bude hrát při závěrečné nominaci velkou roli.
2: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
1: Češi si den před startem švédských her nezatrénovali. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost jít na jinou ledovou plochu Češi nevyužili, hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
3: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte, tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
0: Čeští hokejisté vstoupí do posledního turnaje před mistrovstvím světa zítra večer, kdy budou hrát proti domácím Švédům. O víkendu se pak ještě střetnou s Finy a Švýcary. Všechna utkání odvysílá Radiožurnál Sport.
1: Hokejisty extraligové Sparty posílil Jiří Sekáč. Útočník s reprezentačními zkušenostmi se do pražského klubu vrací po 13 letech. Naposledy nastupoval Sekáč za švýcarské Lugano. Má za sebou taky angažmá v KHL i NHL. V zámoří odehrál přes 100 utkání, vystřídal tam 4 týmy Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu. V KHL získal 2x Gagarinův pohár s Kazaní a Omskem.
0: Hokejisté Buffalo a Montrealu rozehrají v noci na zítřek českého času sérii druhého kola playoff NHL. V brance Canadiens v 7 zápasech vyřazovací části zatím ani jednou nechyběl český golman Jakub Dobeš. Na programu je také druhé utkání mezi Vegas a Anaheimem, za který chytá Lukáš Dostal. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede zatím 1-0.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
1: Jihlavští fotbalisté se 3 kola před koncem druholigové sezóny propadli na poslední místo tabulky, a to po prohře v Českých Budějovicích 1-3. Předposlední rezerva Sparty porazila v záchranářském souboji Prostějov 5-1, no a přiblížila se mu na rozdíl 3 bodů. První brněnská zbrojovka remizovala ve Vítkovicích s ostravským Bčkem 1-1, Kroměříž vyhrála nad slavistickým B týmem 5-0. Brněnský Artis podlehl Příbrami 0-2, Táborsko zdolalo Chrudim 2-0, Ústí nad Labem Opavu 2-1 a Vlašim porazila Žižkov 3-1.
0: 3 čeští tenisté postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Vít Kopřiva vyřadil po vítězství ve 2 setech Maďara Marožana. Kateřina Siňaková porazila francouzskou Boissonovou 6-2 a 6-3 a Tereza Valentová vyhrála nad Putincevovou z Kazachstánu také ve 2 sadách. Karolina Plíšková pak otočila zápas se Španělkou Buzasovou Manejrovou a vyhrála 2-1. V úvodním zápasu naopak dohrála Sára Bejlek, Němce Ziegemundové podlehla 2x 4-6.
1: No a pozor, nesmíme zapomenout ani na basketbal. Ústí nad Labem odvrátilo konec ligové sezóny. Ve čtvrtfinálové sérii porazilo Opavu 87-72 a hráči Ústí tak snížili stav série na 2-3 na utkání.
0: Takže i na basketbalové playoff došlo na závěr posledního dnešního sportovního přehledu s Mikulášem Jášou. Díky.
1: Hezký večer.

0: Už se hraje 87. minuta v Mnichově a pořád Bayern nehane se prosadit proti Paris Saint-Germain. A proto mnichovský tým prohrává pořád 0-1 a je dva góly od toho, aby alespoň si vynutil prodloužení v semifinále fotbalové Ligy mistrů. No a my se teď budeme věnovat tenisu. Kateřina Siňaková, česká hráčka, má stále prioritu v singlové kariéře, ale v té v uvozovkách doplňkové, deblové, může být jednou těžko překonatelnou legendou. Některé významné mety zdolala už dřív ve dvojici s Barborou Krejčíkovou. Teď může přidávat další rekordy, ať už bude hrát s kýmkoliv. Momentálně tráví už 181. týden v čele světového žebříčku a jen dvě hráčky v historii vydržely na trůnu pro nejlepší deblistku delší dobu.
1: Když to mluvím ze své strany, tak prostě být tam poprvé je úplně něco jiného, než když jste tam znovu. Pro mě teďka jsou důležitější vlastně ty Grand Slamy, že bych hrozně moc chtěla získat další Grand Slam, než v uvozovkách být znovu na té pozici jedničky, ale samozřejmě, když tam jsem, tak jsem nadšená, že tam jsem, ale říkám, už to není úplně z mé strany ta nejdůležitější motivace.
2: Kateřina Siňaková na to téma odpovídala už několikrát, třeba letos v Austrálii. Její největší motivací jsou Grand Slamy a velké tituly, o které se v poslední době pokouší ve dvojici s Američankou Taylor Townsendovou. A protože se jí i díky spoluhráčce daří trofeje sbírat, teď dokonce společně ovládli 3000 v řadě, pořadí ve světovém žebříčku si tím automaticky také vylepšuje. Takže se Kateřina Siňaková vrátila na pozici jedničky, kterou teď aktuálně drží 181. týden své kariéry. A jenom Martina Navrátilová a Lizel Huberová dokázali být v čele světového žebříčku deblistek delší dobu.
3: Kateřina Siňaková.
2: Siňakovou v nejbližší době netíží velké obhajoby. V Římě loni vypadla hned z kraje turnaje na Grand Slamu v Paříži ve čtvrtfinále, takže má velkou šanci přidávat další týdny. Vždyť například Belgičanka Mertensová, která byla jedničkou ještě minulý týden, byla loni na antukové tisícovce v Itálii ve finále a na Roland Garros v roce 2025 dosáhla stejného výsledku jako nejlepší česká deblistka. A také pro druhou polovinu roku má Kateřina Siňaková dobrý prostor k přičítání bodů, byť jich bude také celkem dost obhajovat. Ve Wimbledonu byla loni v semifinále, na US Open ve finále, vyhrála 500 v Koreji a 1000 ve Wuhanu. A protože dva posledně jmenované turnaje ovládla s Barborou Krejčíkovou a Storm Hunterovou z Austrálie, může se jí teoreticky stát to, co minulé léto. A sice, že jí o pozici jedničky připravila hlavní deblová spoluhráčka Taylor Townsendová, když se krátce kvůli odlišnému programu rozdělili.
1: V uvozovkách vlastně dala se mi tu šanci a ona ji využila, takže prostě je vidět, že taky je dobrá hráčka. Samozřejmě je to trošku zkreslené, protože vlastně ty hráčky, které hrajou stále spolu, tak se ty body prostě sbírají jinak, než když my se takhle rozdělíme. Každá si jede vlastně svůj singlový program a když si to sejde, tak se zahrajeme s někým jiným, takže když to řeknu blbě, když byste chtěl úplně útočit na tu jedničku, tak v uvozovkách můžu hrát prostě všude debly, můžu si kdekoliv s kýmkoliv domluvit a sbírat trošičku ty body, takže ono se s tím dá pohrát, ale měla jsem obrovskou radost za ní. Já jsem si upřímně tu takovou americkou šňuru, kdy jsem byla doma, hrozně moc užila. Takže se mi to i přála. Jsem ráda, že vlastně se jí povedlo něco, co se vlastně nikomu ještě nepovedlo, že jako maminka se tam dostala.
2: Právě Američanka teď po vítězném turnaji v Madridu složila Siňakové velkou poklonu. U české spoluhráčce na kurtu řekla, že je nejlepší, kdo kdy tohle dělal a myslela tím soutěžení deblistek. A také přiznala, že si nemyslí, že Siňakovou někdy někdo dožene. Aniž bychom teď srovnávali tenisky z různých období, popsané okolnosti tomu nahrávají a zřejmě jen zdravotní problémy by mohly české hráčce překonání rekordu vážně zkomplikovat. Jinak se zdá, že už dvě nejdéle sloužící jedničky historie nejsou v nedohlednu. Naopak, v pořadí druhou Lizel Huberovou by mohla Siňaková překonat ještě letos v létě. Vedoucí Martina Navrátilová má zatím 650 týdnů vládnutí k dobru, což je rok a kousek. Mimochodem, Siňaková, která v neděli oslaví 30, už loni jeden velký rekord legendární české rodačky Martiny Navrátilové vyrovnala, když byla byla po páté v kariéře světovou jedničkou v deblu na konci roku.
1: Tady tu krásnou trofej vlastně nemám vůbec, protože je putovní a je to vždycky i taková zábavička, protože i to focení nebo to předávání mi přijde, že je hrozný fofr, že vlastně vždycky vyfotíme se a pak rychle pryč, uklidit, schovat. Jsem si to tak trošku vydobila, protože to pro mě znamenalo hrozně moc a chtěla jsem si to vlastně i užít, mít ty hezké fotky, ale i tak prostě byl to strašný fofr, vlastně skoro mi nedali příležitost si ten pohár vychutnat.
2: Řekla nedávno ve studiu Radiožurnálu Sport Kateřina Siňaková, když byla hostem naší moderátorky a také bývalé úspěšné tenistky Andreji Sestiny Hlaváčkové v pořadu Na síti. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 22 hodin a 55 minut. Šance fotbalistů Bayernu Mnichov na to, že by si zahráli finále letošní ligy mistrů, už jsou opravdu mizivé. Hraje se nastavený čas. 3 minuty z 5 slibovaných jsou v podstatě pryč. No a Bayern dál prohrává s Paris Saint-Germain doma 0-1. První zápas prohrál 4-5. Takže Pařížané vítězové loňského ročníku ligy mistrů jsou opravdu blízko dalšího finále. Teď písnička od LP.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
2: Co sa dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
3: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
2: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
4: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
2: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou finalisty Ligy mistrů. Vítězové minulého ročníku si zahrají o další trofej 30. května v Budapešti proti Arsenalu. Nakonec o tom rozhodli v odvetě, kterou uhráli na hřišti Bayernu Mnichov v poměru 1-1. V nastavení se přece jen ještě o drama postaral Harry Kane, který vyrovnal za Bayern na 1-1. Ale už to nestačilo na obrat. Takže Paris Saint-Germain ve finále. No a teď zprávy a po nich repríza dnešní středeční klasiky s Kateřinou Neumannovou. Tak hezký večer.
6: Radiožurnál 23 hodin. Martin Matějka připravil zprávy.
7: Povinnost používat geoportál se má odložit o rok, schválila to sněmovna. A Kyjev dostal od Budapešti zpět nedávno zabavené peníze a cennosti. Hokejisty pražské Sparty posílil útočník Sekáč a zítra bude většinou oblačno. Postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat a teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Povinné používání národního geoportálu územního plánování se zřejmě odloží o rok. Ve zrychleném projednávání to schválila sněmovna. Přechodné období, kdy se geoportál ještě nemusí používat, se tak prodlouží do 30. června 2027. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se ještě musí systém plně otestovat, aby při dřívějším spuštění nespůsobil komplikace. A s tím souhlasí i opoziční poslanec Lukáš Vlček ze Starostů.
8: Tak přineslo by to určité komplikace, že právě v oblasti územního plánování by věci nemusely fungovat tak, jak by fungovat měly. Takže i z těch důvodů, že ten systém v mnoha ohledech je dokončen, ale je potřeba ho otestovat, tak právě proto, že my se snažíme vyslyšet názory města obcí, tak z toho důvodu my to i podpoříme.
7: Novelu podpořili poslanci všech poslaneckých klubů, proti nehlasoval žádný, teď ji projedná Senát. Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline. Navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla. Jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v Senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Kolumbie, co souzený za žhářský útok v garážích pražského dopravního podniku, nezaplatil ani po téměř roce škodu ve výši 115 tisíc korun. Její uhrazení bylo součástí dohody o vině a trestu. Částku začal podnik vymáhat exekucí, řekla Radiožurnálu jeho mluvčí Aneta Řehková.
9: Odsouzený prozatím nic nezaplatil dobrovolně, dopravní podnik proti němu vede pro tuto částku exekuci, ale ani v exekučním řízení nebylo dosud nic vymoženo.
7: Cizinec ve vězení od loňského června za teroristický útok byl odsouzen na 8 let. K zapálení autobusů v garážích dopravního podniku se doznal a omluvil se. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Oštědbank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. Incident se stal v době sporu mezi Budapeští a Kyjevem o zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska. Zároveň tehdy vrcholila kampaň před maďarskými parlamentními volbami. Železniční trať mezi Kopřivnicí a Štramberkem na Novojičínsku je neprůjezdná. Dopoledne tam vykolejil vagon nákladního vlaku. Na místě zasahovali hasiči správy železnice. Při nehodě se nikdo nezranil. Podle mluvčího správy železnice je trať mimo provoz asi do zítřejšího poledne.
10: A hasiči správy železnic povolali na místo i sací bagr. Tam asi záleží na tom, jak se podaří rychle nakolit ten vagón a potom i pod tím vagónem, jak ta trať je moc poškozená. To jsou opravdu teďka odhady. Odhad obnovení provozu, alespoň částečného, je tedy do zítra dopoledne a uvidíme, jestli se podaří obnovit celý provoz.

0: D8 sjezdu na Mělník a Slaný a místy kluské vozovky. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy velký pozor u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18. kilometru se srazila dodávka s osobním autem. V místě navíc velmi hustě prší a vybočuje se tak za snížené viditelnosti bez kolon. Místy je kvůli dešti na vozovce také voda, hrozí nebezpečí smyku. Voláte z dálnice D1 na výjezdu z Prahy do Brna velmi opatrně na Chodově.
1: Dneska na výjezdu z Prahy u Chodova je poměrně velké množství vody na vozovce, poměrně rozsáhlé louže.
2: Jo, je to docela nebezpečné.
0: A částečně zatopená je D1 směrem do Brna také o kus dál u Velkých Popovic na 16,5 kilometru. A na silnici 35 pozor na výjezdu z Hradce Králové směrem do Jičína. U nájezdu na dálnici D11 řeší nehodu osobního auta do svodidel a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci se v Čechách ochladí na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě budou doznívat bouřky. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat a nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů na západě, na Moravě a ve Slezsku naměří až 23. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
5: Začala sezóna běžců. Nejenom maratonci, ale i všichni další náruživí atleti vyhlížejí sezonu a já zde mám Honzu Friše, několikanásobného mistra České republiky z dráhy, 8. na halovém mistrovství Evropy na míli, ale nyní už běžce, který běhá ty delší běhy. Čau, Honzo.
6: Ahoj, děkuji za pozvání.
5: Honzo, nejdřív k tomu tvému přerodu z dráže, nebo atleta, který roky běhal v české špičce na dráze, tak najednou půlmaraton, chystáš se možná do budoucna i na delší tratě, tak co stojí za tímto přerodem?
6: No, hezky jsi to shrnula. Vlastně na dráze jsem byl hodně dlouho, asi 15 let dokonce. Tak ten přerod byl takový, já říkám, že to je trošku přirozené, že vlastně my běžci ten vývoj s věkem. Ano, přesně. Trošku přecházíme pak na ty delší tratě. A určitě to bylo i lákadlo, které vlastně mi hodil Ranček, který je organizátor tady těch silničních běhů v České republice největší. Tak tím, že mě vlastně letos zařadili do svého týmu, kde jsme vlastně tři kluci, takhle z Česka, běháme spolu, tak vlastně tam máme podmínky od nich a vlastně i to lákadlo na té silnici, i ty fanoušci jsou vlastně jako to, co asi teďka podle mě většinu lidí na tu silnici táhne.
5: No, přechod na delší tratě je přirozený, ale z 15-stovky rovnou na půlmaraton, to je přece jenom trošku skok. Tak ten výběr délky té tratě, bylo to právě díky třeba tomu Rančeku, anebo si tam měl nějaký mezistupeň, třeba občas nějakou desítku nebo něco takového?
6: Já jsem vlastně už v loňském roce trošku do toho kombinoval pětku a desítku na silnici. Na dráze jsem desítku ještě neběžel, chtěl bych ji běžet letos poprvé, ale to jsem ještě neběžel, to opravdu těch 25 koleček je trošku na hlavu náročné. Ne, takže to si teprve chci odškrtnout. Ale ta myšlenka za tím vlastně přechodem až na ty takhle dlouhé vznikla vlastně loni na podzim s mým manažerem a trenérem, když jsme řešili takovou nějakou jako budoucnost dlouhodobou mojí, tak jsme si říkali, tak za vlastně 3 roky je olympiáda, což je vlastně sen každého sportovce, já jsem na olympiádě nebyl a je momentálně velice těžké se dostat na dráhové disciplíny, opravdu tam jako jezdí ta fakt špička, která se velice zkvalitnila v posledních letech, takže je to opravdu velmi těžké, jak na 15, tak na 500, na 1000 a vlastně pak už tam z těch delších tratí na silnici je jediný maraton. Tak jsme to tak jako probírali a manažer vlastně říkal, no tak ale jestli bys na ten maraton chtěl přejít, tak si to spočítej ty roky, 28, to už máš tu olympiádu, takže 2027 už bys potřeboval běžet nějaký nominační závody, takže nějaký 1-2 maratony, to znamená 2026 už potřebuješ běžet půl maratony, aby si to tělo na to postupně zvyklo. Takže byl to taky jako postupný asi vývoj, ta úvaha do budoucna.
5: Takže teď si na sebe tak trošku práskl to, že olympiáda je nějaká výzva, nějaký cíl, o který by si se chtěl pokusit?
6: Určitě, jako já myslím, že to má asi každý sportovec, že ta olympiáda je prostě nejvíc a já jsem to vždycky měl. Byl jsem k tomu někdy blíž, někdy trošku dál v těch minulých letech na té dráze a furt mi to uniká a hrozně rád bych si ten svůj olympijský sen splnil a momentálně tu největší šanci teda vidím

0: i když je i takhle, jako je to opravdu těžké se tam dostat, tak ten maraton asi se zdá jako ta jasná cesta, no.
1: My, když jsme si domlouvali náš dnešní rozhovor, tak ty si stále hledal termín i v kombinaci s tvým tréninkem, ale i prací. To znamená, že ty už nejsi jenom atlet z povolání, ale chodíš už i do práce. Mm-hmm. Jak to jde dohromady?
0: Myslím si, že to jde dohromady, když člověk chce. Je to samozřejmě náročnější, není to jenom o tom si dát ten trénink a pak si jít lehnout, dát si nohy nahoru, odpočívat, pak zase další trénink. Ale já jsem si byl vlastně celou svou kariéru vědom, že to někdy skončí a budu muset samozřejmě dělat něco dál.
1: Atletika není zlatý důl?
0: Není, bohužel. Samozřejmě jsou sportovci, kteří asi na tom dokážou si vydělat dobře, ale není to, že by se asi zabezpečili do konce života. Určitě to nebylo v mém případě. Tak jsem vždycky věděl, že něco musím trošku dělat a dostal jsem vlastně příležitost od tady jedné velké firmy, kde já jsem studoval marketing, tak to tam i dělám a nějakou videotvorbu a dostal jsem tu příležitost, že můžu chodit do práce a zároveň trénovat, trošku si uspůsobovat to, kdy v té práci jsem a kdy trénuju, takže vychází mi tam hodně stříc, jsem za to moc rád. A ano, trošku je třeba méně toho volného času, trošku člověk musí lépe ten čas si manažovat, kdy jít na ten trénink, kdy odpracovat a pak třeba i po tom tréninku si sednout a něco ještě dodělat, ale myslím si, že se to dá.
1: Dráhu už si teda nechal za zády. Když budeš bilancovat velmi v krátkosti, co považuješ za největší úspěch tvé kariéry na dráze?
0: To je teďka z hlavy takhle těžké, ale když se zamyslím, tak určitě 8. místo na halovém mistrovství Evropy, tak v Istanbulu. To byl asi největší za mě takový úspěch, to opravdu to finále a ještě ta finálová osmička, jak se říká, tak to považuji za velký úspěch a asi stříbrnou medaili na univerziádě.
1: Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet Jan Friš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, tréninky na dráze a na silnici, to jsou úplně jiné světy, nebo se to v něčem podobá?
2: Podobá se to určitě. Furt je to běhání a vlastně my jsme vždycky dělali trošku ten vytrvalejší styl jako nebo typ tréninku. A teďka vlastně, co jsem přes 2 roky ve skupině u mýho teďka současného trenéra Hakima Saleha, tak jsme už přes ten objem opravdu šli hodně. Takže tam se za stolik nezměnilo a ono přece jenom běhat furt dokola na té dráze taky není úplně zábava. A vlastně je to i náročný třeba na tu jednu stranu, jak by člověk točil. Takže i tak jsme dělali spousta přípravy zrovna na té silnici a třeba dlouhé běhy, to bylo taky vždycky úplně mimo. Takže není to zase takový rozdíl, co se týče třeba prostředí. Ale samozřejmě typu tréninku tam nějaké změny jsou, musíme naběhat třeba větší objem, ještě trošku v jiných tempech, ale jak říkám, furt je to běhání.
1: Dá se říct, že ten trénink je v něčem lehčí a v něčem těžší. Tak nějak tuším, že možná ty intenzity si možná mohl malilinko jít dolů s takovýma těma laktátovejma tréninkama, který každý atlet a sportovec ví, že jsou hodně bolavé. Ale na druhou stranu asi ten čas je zase podstatně delší, nebo jak to cítíš?
2: Je to přesně, jak říkáš. Já vlastně teď jsem šel nedávno nějaký trénink opět zpět na dráze, třeba do takového pětkovějšího tempa a vlastně bylo to mnohem náročnější právě v té intenzitě. Já jsem si říkal, tyjo, to je to, co mi vlastně trošku chybilo. Taky to se opravdu zničit, že člověk už jako skoro nemůže. To opravdu zas na ty dlouhý tratě tak člověk nemá, ale tam je to opravdu o tom spíš trpění v hlavě, že ono to tempo není tak hrozné, že by to člověk jako nezvládl fyzicky, ale spíš tou hlavou bojovat, že se rozběhne a teď si říká, a tak ještě teďka dalších 15 minut. A pak půjdu další úsek, zase dalších 15 minut. Takže je to spíš takový trošku poměr teďka, že se to přesouvá na tu hlavu, kde musí člověk mnohem víc bojovat. No.
1: Já jsem se cestou sem do rádia, ale přemýšlela o jedné otázce, kterou si nejsem jistá, jestli pochopí lidé, kteří nejsou úplní sportovci. Ty, když půjdeš půlmaraton, maraton, prostě nějaké ty další závody, tak seš už dopředu hodně spjat nebo provázán s plánovanými časy. Není to někdy na škodu, protože teď přemýšlím, třeba někdy se zbudíš do perfektního dne, máš naplánované časy na kilometr, ty bys mohl běžet rychlejc, ale prostě ty hodinky tě brzdí, protože prostě je takový plán a myslíte si se svým trenérem, se svým týmem, že tohle je to optimální tempo, ale můžeš si tím teoreticky připravit o nějaký super výsledek, protože je to prostě tvůj den D, není to tak?
2: Je to tak. Já vlastně jsem s tím bojoval teďka trošku před prvním půlmaratonem v Neapoli, kdy přesně jsem nevěděl úplně přesně na co mám, jako na jaký čas tak úplně cílit. Možná jsme si tam nastavili čas nebo ten cíl trošku lehčí, že jsem se vlastně v průběhu závodu cítil velice dobře a právě jsme to řešili potom i s trenérem, že tam člověk jak to rozběhne a zjistí, já nevím, třeba kolem toho 15. kilometru, že se teda cítí dobře, tak jako ale ten čas, který těch 15 kilometrů v uvozovkách promrhal, už jako úplně nenažené. Samozřejmě dá se tam zrychlit, ale přece jenom už to nebude do takových temp, jako kdyby to takhle dobře rozběh. Takže je třeba určitě i podle nějaké analýzy tréninku, na co člověk trénoval, si určit, ale je tam nějaký tady tenhle ten možná trošku handicap.
1: Oni to tak mají třeba i cyklisté, ty zase furt koukají na ty svoje vaty, vy koukáte na ty časy na kilometr. Já vím, že dobu člověk nezastaví, vědu, výzkum také ne, ale někdy prostě přece jenom víc poslouchat to svý vlastní tělo, vlastní pocity. Jestli by to za to nestálo?
2: Jo, já věřím, že jo a přece jenom pocházím ještě trošku z té doby, kdy jsme teda jako úplně neřešili každou věc takhle na hodinkách a vlastně úplně analyzovali do detailu a furt si myslím, že nějaký ten vlastně pocit toho sportovce v tom závodě tam musí určitě být. A vyhodnocování, mi se spousta lidí vždycky ptá, nad čím přemýšlíš před závodem, nad čím přemýšlíš v průběhu závodu, jako nevím, jestli si myslíš, že tam jako probírá matiku nebo něco, ne, to člověk prostě přemýšlí opravdu, co se děje v tom závodě, jaká bude taktika a vždycky vyhodnocuje, že teď jdu tady s těma lidma, cítím se dobře a třeba zrovna někdo ve skupince tam trošku přidá a já si v ten moment říkám, ty, vlastně už to není možná to tempo, který jsem chtěl jít, ale cítím se dobře, tak jdu s ním, takže furt tam nějaký tady tyhle ty rozhodnutí probíhat musí a jako ten instinkt a ten pocit i v tréninku, i v závodě je podle mě furt nejdůležitější věc toho sportovce.
1: Množství naběhaných kilometrů dřív a nyní, třeba ročně. Máš to spočítaný, to určitě asi ano.
2: Mám to spočítaný. Já jsem se pohyboval něco kolem třeba 5000 kilometrů za rok, což není úplně zas tak strašně moc. A nyní, pokud samozřejmě vydrží trajektorie a vlastně už se k tomu celkově ty poslední roky jako posouvám, tak by to určitě mělo být přes 6000. A když to dáme do té jako nějaké, ať lidi vědí třeba týdně, tak týdně se dokážem pohybovat mezi kolem 180 kilometrů v tom opravdu objemovém období a jinak to normální tréninkové je 140-150 kilometrů za týden.
1: Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet, vytrvalec Honza Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, půlmaratony a maratony, to je taková výzva, takový sen nejenom závodňáků, ale i spoustu hobby běžců. Navíc nedávno padla hranice asi možná lidských možností. Určitě se žádného takového velkého průlomu už v našich životech nedočkáme. Maraton pod 2 hodiny. Co tomu říkáš ty jako téměř maratonec už, ale především běžecký profík?
2: Já myslím, že zažíváme opravdu průlomovou dobu. Ať už vezmeme ten maraton po 2 hodiny, to byl úžasný závod, kde ten Londýn vlastně není úplně nejideálnější trať a i tak tam byli schopni zaběhnout takhle hluboko pod 2 hodiny. Já si troufám říct, že vlastně letos, pokud se sjedou podmínky a bude počasí všechno, tak třeba ještě v Berlíně na podzim můžeme vidět ještě rychlejší čas. Opravdu teďka, co ty lidi běhají, ti nejlepší, a není to jenom ten Sebastian Save, ale jsou to další 2 minimálně lidi, kteří mají na to běžet takhle dobré časy, tak zažíváme v tomhle určitě průlomovou dobu, ale zažíváme období i nejen u těch profíků, ale vidíme to v počtu účastníků těch velkých akcí, jako co se týče hobby běžců, kteří ten běh zažívá. Teďka takový velký boom, kdy opravdu startovní na velké maratony jsou vyprodaný během jako sekund, jo, nebo minut, tak to je úžasné. A vidí to i člověk, když si jde jenom zaběhat normálně na cyklostezce, kolik lidí běhá, a je to úžasný.
1: To je určitě úžasný, ale za těmi časy něco stojí. Samozřejmě věda, výzkum, trénink sportovců, ale zkus rozklíčovat, které ty parametry jsou ty nejdůležitější, a mířím tím především k těm botám té současné nové generace, o kterých se hodně mluví, že bez nich by ty světové rekordy nepadaly. Zkus to trošku odborněji popsat.
2: Bavíme se o takzvaných super shoes, super botách, které já mám pocit, že byly poprvé představeny něco kolem roku 2017-2018. Jsou to boty vlastně s karbonovou vložkou, kdy ten princip je, že tam je dobré tlumení, taková pěna, a pak právě ten karbonový plát, který pomáhá závodníkům efektivně se odrážet, trošku lépe tu energii přenášet do toho jejich kroku, ale samozřejmě také jim tlumit trošku ty dopady, ta pěna. Takže vlastně ten princip by měl být, že závodník zvládne efektivněji běžet delší dobu. Což bylo vlastně i teď v tom Londýně vidět, že vlastně běželi takzvaný negative split, první půlku běželi pomalejc než tu druhou, že dokázali zrychlit, což dřív tolik nebývalo. A pro nás i v tréninku je to nějaká věc, kdy dokážeme naběhat větší objemy a člověk nemá třeba tak unavené svaly, tak unavené nohy. A slyším to vlastně i od těch absolutních špičkových závodníků, říkají naprosto to samé. Dřív jsme nemohli si dovolit naběhat právě 200, 220 jako maratonci týdně kilometrů, aniž by nás bolely nohy a třeba měli nějaké zranění. Teď s těmihle boty to možné je.
1: Takže boty jsou rychlé a zároveň se v nich může o něco víc trénovat. Já jsem ale zároveň slyšela, že tyto boty nejsou vhodné pro každého. Mířím tím k tomu, že někdo, kdo si je může finančně dovolit a běhá takové ty hobby časy. Možná ty mi řekneš, kde se to láme, při jakém čase už to je závodník, který si tyto boty vlastně, nebo že je využije. Tak jak to je právě s těmi méně, dejme tomu, technicky zdatnými běžci, kteří by si chtěli tyto rychlé boty koupit?
2: Karbonová bota není opravdu pro každého. Je to už přizpůsobené trošku stylu běhu a tempu, kdy říká se nějaká trošku hranice 3:30 na kilometr. Já si myslím, že by to mohlo být klidně i trošku blíž k těm 3 minutám, aby se to vyplatilo, protože opravdu ta bota je uspůsobená tomu, aby tu nohu tak trošku jakoby houpala, a kdo běhá spíše přes patu, což souvisí s tím pomalejším tempem, tak vlastně ta bota už neplní ten svůj efekt a naopak spíš může někomu jako škodit, nebo ne ho úplně zpomalovat, ale nevyužije ten plně efekt. A hlavně, kdo na to třeba není tolik zvyklý, tak může mu to opravdu i pokazit achilovku nebo trošku přenášet víc síly do lítka, na co není zvyklý, rozhodit mu to jeho běžecký styl. Takže já, když vidím někdy ve Strumovce v tom trénovat, a teď to nemyslím nějak samozřejmě negativně, jo, ale jakoby běžce, kteří tam běhají po 4 minutách, po 5 minutách klusat, tak si říkám, že si opravdu můžou spíš odpálit nohy, a je to škoda, protože na to jsou dělané úplně jiné typy bot.
1: Zase to hezky vypadá možná. O víkendu se v Praze běžel maraton, pražský maraton, velká sláva. Tam se ty rekordní časy neběhají. Proč? Je pravda, že tady nebyl asi závodník, který vlastně je schopen běžet po 2 hodiny, ale ta trať, která je nádherná, spektakulární, to, co je vidět v televizi a jde do celého světa, je velká nádhera, ale asi to nenahrává těm nejrychlejším časům.
2: Je to tak, nenahrává to úplně těm nejrychlejším časům. Myslím, že jeden z největších argumentů, který vždycky zaznívá, jsou kostky, po kterých se prostě v centru Prahy hodně běhá. Je tam několik podběhů a vlastně výběhů jako mostů. A není to nic jako strašného, co by normální člověk zažil, ale opravdu v těch rekordních časech, když se podíváme na kolem těch 2 hodin 2 minut a hloubš pod to, tak tam už hraje fakt každý malý detail roli. Je to spousta třeba zatáček, jo. V Praze vlastně, a bylo to i na půlmaratonu, je tam spousta otáček o 180 stupňů. To taky člověk skoro zastaví a musí se znova rozběhnout. Taky to se bere pár vteřin nějakou energii. No, takže vlastně ta Praha je opravdu nádherný závod a říká se, je to jeden z nejhezčích závodů jako na světě, kam může člověk přijet, ale těm rychlým časům bohužel tady tyhle ty faktory moc nenahrávají.
1: Ti nejlepší běžci světa, jak se rozhodují, kde poběží? Je to otázka čistě biznisu, kdo si je prostě zaplatí, kde jsou nejlepší prize money, nebo hraje i roli to, že ten běžec třeba z někde opravdu chce běžet a že to je jeho srdcovka?
2: Bude tam asi kombinace těchto všech faktorů, které jsi zmínila, ale u těch opravdu top si myslím, že bude hrát právě, aby ta trať byla ideální, že to vidím třeba na evropských běžcích, kteří teď třeba posouvají docela na velmi kvalitní úroveň 10,5 maraton. Ten maraton je ještě takový, myslím, že tam ještě trošku potřebujeme jako Evropani třeba dostat, ale opravdu si volí ty závody podle toho, jak ten závod je ideální a to, kde kdo dostane kolik peněz, tak to je opravdu záležitost těch prvních jako pár běžců, tam pak tuž ten zbytek za to jako nic nemá a spíš dost často si platí to, že vůbec tam jede, to, že tam vůbec musí bydlet a tohle to všechno, takže to není, že by ty lidi tam dostávali nějaký obrovský peníze. Takže u těch úplné špičky top atletů si myslím, že tam hraje roli rozhodnutí nějaký biznisový, manažerskýho týmu, ale samozřejmě i jaký to je závod, jestli tam poběží rychle, a u toho zbytku si myslím, že spíš už převažuje to, jestli se tam rychle poběží.
1: Kolik maratonů za sezónu u těch nejlepších je optimální běžet?
2: Říká se, že to zlatý, ten zlatý střed jsou 2 maratony, jeden na jaře, jeden na podzim, ale znám běžce, kteří běhají 3-4 klidně, ale myslím si, že ty 2 je takový ten zlatý standard.
1: Honza Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Několikanásobný mistr České republiky, bývalý atlet z dráhy, nyní už atlet, který běhá především silniční závody, Jan Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty máš za sebou první dva půlmaratony v Neapoli a pak v Praze s velmi dobrým výsledkem. V Praze jsi byl nejlepší Evropan, čas 1:04:55. Tak jaké jsou zážitky z prvních dvou půlmaratonů?
2: Každý asi trošku jiný. V té Neapoli, jak jsem říkal, tak tam jsme s trenérem nevěděli vůbec od co toho čekat a vlastně jsme tam tak trochu si říkali, tak tady si to oskoušíme, zjistíme, hlavně jako z toho nemít špatný dojem a pak se od toho odpíchnout dál a pak teprve to soustředit na ten další půlmaraton. A překvapivě v té Neapoli se mi opravdu běželo krásně, dostal jsem se, zažil jsem takovou maličkou krizičku na 8. kilometru, ale jinak vlastně se mi opravdu šlo skvěle a i v závěru jsem měl docela dost sil třeba zrychlovat. Běžela tam celkem početná skupinka, kdy jsem čekal, že kluci, kteří mají o několik jako minut lepší osobní rekord než vlastně já, tak budou třeba pomáhat více, ale tahal jsem spíše já a ještě jeden Estonec. No a v Praze, bohužel i vinou malého zranění, které mě trošku limitovalo před startem, tak ten závod jsem si naopak tolik neužil a spíš jsem celou dobu tak nějak jako trpěl trošku v hlavě, ač to bylo tedy rychlejší než ta Neapol. Takže vlastně každý ten závod trošku jiný a spíš mě to do budoucna vlastně ukázalo, že ten půlmaraton se dá běžet více do způsoby a někdy se dá běžet hlavou úplně čistě a třeba to nemusí být tak rychlý a někdy člověk trpí, ale naopak to může zase vyjít časově.
1: Tak během víc než hodinového závodu tam už ta hlava dokáže vymyslet různé věci, to asi je jasné. Co ti to ukázalo, co se týká jako prostoru pro zlepšování a nějaký třeba impuls do tréninku, co změnit, co naopak děláte dobře? Jak jste tohle vyhodnotili?
2: Já jsem vlastně to hodnotil hned po závodě v tom stylu, že jsem strašně rád, že jsem se dokázal, kdy já jsem loňskou sezonu byl více než půl roku zraněný a nedařilo se mi se toho nějak zbavit a furt jsem se tak jako vracel, zase se něco stalo, zase jsem se vracel, tak spíš to byl pro mě strašně pozitivní ukazatel, že jsem opět zpět, opět zase trénuji, opět můžu běhat na té vysoké úrovni a v tréninku potom jsme si vlastně vyhodnotili, že i z té přípravy, která nebyla třeba tak úplně ideální, nebo neudělali jsme tam absolutně všechno, co jsme chtěli, tak se běžel v mé řeči trošku tak kvalitní čas a vidím tam velké mezery a tom, kam se člověk ještě může zlepšit, kam se posunout, jak v tréninku, kdy opravdu s mým trenérem jsme oba do toho šli a neměli jsme ani jeden zkušenost s půlmaratonským tréninkem. Teď už jsme chytřejší, víme, co se v tréninku může ještě zlepšit a věřím, že je tam, doufám tedy, ještě nějaká mezera a doufám, že je třeba v řadu i minut.
1: Ty jsi celé roky kroužil, bavili jsme se o tom už na dráze, kdy v porovnání půlmaratonu a té 1500, to ta 1500 to vystartuješ a už jsi prakticky v cíli. Tady přece jenom si užiješ i atmosféru, město, nebo město ve smyslu jako fanoušku a tak dále. Jak moc je velký rozdíl to, co vnímáš okolo sebe při těch rychlých dráhařských závodech a třeba městských závodech?
2: Na dráze člověk, pokud se jedná o tu 1500, tak nevnímá moc jako ani to okolí. To prostě opravdu je jenom
1: zvonek,
2: soustředění.
1: Zvonek do posledního kola.
2: Ano, přesně tak, ale tam člověk se musí opravdu soustředit, pokud je to tak rychlý závod, na každý ten krok víceméně furt analyzovat kolem sebe, kde kdo se pohne, kde on se má pohnout a tak. Na tom půlmaratonu je to spíš právě o té hlavě, že se člověk trošku potřebuje zamknout a jako jít to strojové tempo. Ani tam většinou nebývá teda tolik třeba jako kolizí, jak na té 1500, na té dráze. Takže určitě je to i nějaký rozdíl v tomhle, ale na té silnici člověk samozřejmě vnímá i to okolí, kde se probíhá kolem spousty fanoušků. Je to trošku jako jiný, že jo, v tom, že neběhá furt na stejném místě dokola, ale to dostane se třeba nějaký místo, kde je mnohem víc fanoušků. Třeba tady v Praze to bylo Staroměstské náměstí, které bylo obsypáno turisty, mezi kterými jsme probíhali a bylo to úžasný, ta atmosféra. Takže dokáže to i trošku nakopnout a nenechá to člověka usnout.
1: Baví ho to víc?
2: Mě to baví moc a baví mě to samozřejmě i na dráze, kde prostě taky jsou závody, kde ta atmosféra je úplně elektrizující, ať to bylo třeba mistrovství Evropy tady v Praze, které bylo halové, nebo Zlatá tretra, to je každý rok úplně výjimečný závod, takže i tam jsou skvělé atmosféry, ale pak člověk běží spousta závodů, kde jako není ta divácká kulisa taková. Zatímco na té silnici se mi to zatím nestalo, že by nebyla.
1: Jan Friš je hostem Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet Honza Frisch letos přešel na silniční městské běhy, na půlmaratony a s tím souvisí celá řada změn. Třeba to, že asi už si začal občerstvovat. Což při 15stovce nebo jakýchkoliv závodech na dráze si nezažíval. Tak jaká to pro tebe byla změna a jak třeba vychytáváš optimální systém občerstvení? Protože to je něco, čím by si třeba mohl inspirovat i hobby běžce.
2: Pro mě to byla obrovská změna. Já opravdu na té dráze jsem neobčerstoval, ani jsem to nějak neřešil a teďka na té silnici před tím prvním půlmaratonem jsem vlastně řešil, tyjo, tak mám si tam vlastně nějak jako vzít pití, mám si tam dát nějaký gel, nebo jak to mám vlastně udělat. Neměl jsem ani sám s tím zkušenost. V tréninku samozřejmě jsme zkoušeli různý jakoby varianty, ale v tom závodě přece jenom člověk si říká, tyjo, a co když mi to nepomůže, co když naopak mě to rozhodí, nebo něco takového. Takže můj názor je, že vlastně, nebo i jsem se tím setkal u spousty dalších elitních běžců, že na tom půlmaratonu ještě člověk vyloženě, pokud se dobře najedl a takzvaně sacharidoval a několik dní i předtím, tak se to dá běžet i bez nějakého gelu. Ale ten maraton bude ještě úplně jiná jakoby kategorie. Tam už se to absolutně bez nějakého občerstování a doplňování energie nedá. Takže já bych třeba poradil to, ať si to hlavně člověk zkusí předtím a nejde do závodu, že tak tady něco teďka vyzkouším.
1: Uvidíme, co tam budou mít.
2: No, přesně tak. A třeba já jsem běžel, kdy spousta lidí spoléhá na to, že se ten gelík veme třeba někde na trati, tak já jsem ho měl zastrčený za kraťasama, protože jsem nechtěl riskovat, že bych si ho tam nedokázal když tak převzít a chtěl bych ho, protože za ty kraťasy to vůbec nikomu jako asi nevadí, takže mít ho třeba při sobě asi není úplně jako špatné. A třeba s tím pitím, tak to já jsem měl problém, že tam člověk přebírá ty kelímky a dost často za prvé půlku vyleje už jenom tím, že to přebírá do ruky v té rychlosti a za druhé, že jsem si to spíš chrstnul do obličeje a naopak jsem vůbec nedostal skoro nic do pusy, tak potom po závodě jsem od jednoho dalšího závodníka, který má letité zkušenosti, dostal tip, že vlastně ten kelímek si má člověk jako k sobě tak trochu zmáčknout, udělat si takové hrdlo a díky tomu se mnohem líp napije a líp se mu to směřuje do té pusy, takže to je takový tip asi pro lidi.
1: Další věc, co je pro atlety typické a čím delší trať, tím si myslím je větší tlak na váhu. Samozřejmě každá trať má svá specifika, on musí být štíhlý nebo bez tuku, každý sportovec nebo každý atlet, ale čím delší trať, tak tam je ještě vlastně méně svalové hmoty, dejme tomu, kolik toho neseš. Musíš ty jako nějakou přirozeností drobnej závodník se hlídat, anebo máš dar od Pána Boha, že můžeš jíst?
2: Já mám asi dar od Pána Boha, kdy ani v mimo sezonu, ani v sezóně já prostě nepřibírám, ani nehubnu, já prostě si držím tak nějak plus minus 2 kila furt úplně stejně, ať téměř dělám jako cokoliv, takže tady to já tolik řešit nemusím, ale samozřejmě spíš řešíme tu kvalitu toho, co člověk do sebe dostane a potom už to hraje samo roli, ale vím, že spousta lidí to řeší, že třeba má v té přípravě trošku vyšší váhu a postupně to pak směrem k těm závodům schazuje, ať už nějakým upravením jídelníčku nebo právě ten samotný trénink to sám udělá.
1: Takže tvoje typické jídlo v dny, kdy trénuješ, je jaké?
2: Jsou to různé těstoviny, něco, co je plné sacharidů, těstoviny, nějaká omáčka, rýže, maso, takovéhle věci, nějaká zelenina a tak to jsou asi ty typická jídla v průběhu dne.
1: Honza Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atlet běžec Honza Frisch je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Honzo, zajímá mě ještě jedna věc, která vlastně je strašně pro sportovce důležitá, a to je spolupráce s trenérem. Ty jsi ve svém sportovně už docela dlouhém životě vystřídal spoustu trenérů, zajímavých jmen české atletiky, ale teď si vlastně přešel na dlouhé tratě a sám si říkal, že se to s trenérem oba učíte. Co to znamená, že hledáte svoji vlastní cestu nebo koukáte okolo sebe na nějaké fungující modely třeba ze zahraničí?
2: Já myslím, že člověk určitě musí vždycky hledat to, co je ideální pro něj, a ne slepě něco kopírovat, a radím to vlastně i mladým, když za mě to tolik ještě nebylo. Já ještě pocházím z generace, která úplně nevyrůstala na sociálních sítích, ale teď to vidím jako trend, že se dost často podívají na nějaký jeden trénink někoho skvělého, úplně nejlepšího běžce, a hned to chtějí taky zkusit, tak to prostě takhle nefunguje. Ale určitě je fajn se koukat na nějaké ty trendy, které přicházejí, a třeba se tím i inspirovat a spíš si zvážit, co se z toho dá použít do mého tréninku, co by pro mě mohlo fungovat. Každý je trošku specifický, takže snažíme se zapojit samozřejmě tady všechny ty věci, že sledujeme, co dělají ostatní, inspirujeme se, ale zároveň za ty roky už vím, co moje tělo dokáže, co mě třeba jakoby funguje. Takže je to nějaká kombinace všech těchto věcí, ale určitě ze zahraničí přicházejí, a vlastně už jsme to tady zmiňovali, že ta doba, dnešní doba není jenom o těch super shoes, ale je to právě o nějakých jako technologiích, které pomáhají, různých tréninkových přístupech a metodách, tak se snažíme inspirovat samozřejmě i tam.
1: A teď, když budeme lehce kritičtí, jak jsme na tom my tady v České republice, co se týká trenérů, jejich vzdělávání? Já si myslím, že to je obecně nejenom pro atletiku, ale pro celý český sport velké téma. Protože se dost často stává, že naši špičkoví sportovci i v atletice jsou takové úkazy, odcházejí trénovat třeba do mezinárodních nebo zahraničních tréninkových skupin. Co tady třeba neumíme a oni umějí líp?
2: Mně přijde, že tady chybí, a to mluvím ze své zkušenosti, samozřejmě někde to může fungovat lépe, někde to může fungovat hůř, nějaká ta provázanost všech těch aspektů, které v tréninku člověk jako potřebuje, ať už je to zdravotní zabezpečení, ať už je to nějaká třeba forma posilovny, suplementace a všechle těch věcí, tak vlastně, co já jsem se setkal třeba i v zahraničí, tak mají to tam propracovaný v tom, že ten sportovec vlastně vždycky ví zaprvé, na koho se obrátit, ale má to k dispozici, je mu to prostě už od začátku konzultováno, a vlastně ten tým je kolem něj postavený, takže mu zajistí vlastně všechny tyhle ty věci. Tady dost často se setkávám s tím, že člověk si to buď musí řešit sám, zjistit si to sám, a pak si třeba k tomu jako najít ty lidi, kteří mu pomůžou, a dost často si je i zaplatit, a nebo prostě hold to nemá. Takže jako nějaká ta komplexnost všech těch věcí, protože ten výkon není jenom o tom tréninku na dráze. Je to o dalších X faktorech, které musí kolem toho udělat, a už jsou to ty drobné detaily, které se snažíme v tom tréninku najít. A to si myslím, že u nás trošku možná vázne, a někdy se i setkávám s tím, že ty trenéři, a teď trošku spíš mluvím o těch starších, si myslí, že všechno vědí oni a že oni mají být ten jediný řídící článek, zatímco vlastně v té jako zahraniční konkurenci to funguje spíš to, že ten tým je si více rovnější, dejme tomu, a vstupuje tam do toho života sportovce více faktorů.
1: Ty máš před sebou velké výzvy v podobě půlmaratonu, maratonu, ale nebráníš se ani menším akcím a závodům, kdy se vlastně postavíš na start vedle těch hobíků. Ono v těch půlmaratonech, tam jsou také hobíci, ale vy máte takovou tu speciální vlnu vepředu, kde jsou závodáci. Hobíci vybíhají v těch vlnách až po vás, ale já vím, že se postavíš na start, nebo minimálně budeš přítomen na akci KPMG Noc rekordů, která už bude velmi brzo. Co to je za akce a koho tam čeští fanoušci mohou vidět?
2: Je to akce, která právě se snaží trošku přiblížit tu dráhu té široké veřejnosti. Ty dráhové závody dost často bývají prostě pro registrované atlety, a už jsou to lidi, kteří k té atletice mají nějaký vztah. Tady ta akce se snaží víc stříct i lidem, kteří by si tu dráhu rádi vyzkoušeli, zjistili trošku, o čem to je, a právě se tam potkali i s těmi lidmi, kteří tu dráhu dělají. čím se tedy inspiruje vlastně na té silnici. A vlastně jedná se o to, že ty hobby, běžci, když tak budeme říkat, tak si můžou zaběhnout takový veřejný závod na 3 kilometry, můžou běžet v botech, protože dost často lidi nevlastní ani tretry. A poté tam vlastně zůstat a vidět ty elitní běhy, kdy tam bude závod na 5 kilometrů a na 1 míli. A může se tam těšit na skvělá jména. Vlastně letos se ten závod podařilo dostat do Challenger Series World Athletics, což je vlastně ten jeden z labelů závodů, což přilákalo zahraniční konkurenci. Máme tam závodníky z Velké Británie, dokonce dneska tam přibyla jedna Kanaďanka, takže opravdu už tam sejde i ta širší běžecká špička a z českých závodníků tam třeba bude Kristýna Meky. Takže
1: se vrátíš na dráhu? Na start?
2: Já zatím momentálně ještě řeším trošku zdravotní komplikace, které uvidím, jestli mě dovolí, abych tam startoval nebo nestartoval. Já jsem tam běžel, když to byl první ročník a bylo to skvělé. I ta atmosféra, jsou tam plameny všude okolo, takže to je, to dělá nějakou jako skvělou atmosféru. Lidi nesedí jenom na tribuně, ale můžou přijít fandit do 4. dráhy, můžou stát v té dráze a běží se kolem nich přímo. A já se každopádně zúčastním, tak či tak tam budu, minimálně v nějaké roli organizátora, nebo budu spolu komentovat, ale samozřejmě bych rád běžel, pokud mi to zdraví dovolí.
1: No a mně se tě tady podařilo nalomit minimálně, nebo trošku přemluvit, že by si v srpnu přijel za námi na Lipno Sport Festival, zaběhl si tam 10, večerní běh z Vyššího Brodu na Lipno, takže platí to. Aspoň takový příslib, který bych od tebe chtěla.
2: Určitě to budu mít v kalendáři a jak říkám, úplně stejně s tímhletím. Pokud mi to zdraví dovolí, tak samozřejmě moc rád přijdu, protože já mám tyhle ty typy závodů, kde se právě ta profi scéna spojí s těmi lidmi, kteří to dělají, protože to mají rádi, protože se rádi baví pohybem, tak to mě hrozně baví. Takže tady můžu říct, že pokud se všechno sejde, tak moc rád dorazím.
1: Honzo, o běhání, o atletice bychom si mohli tady povídat ještě strašně dlouho, ale náš čas vypršel. Běh jako životní styl, na tom se určitě shodneme, to je kus tebe, ale to asi až někde jindy, takže moc krát díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se ti daří buď na dráze, ale především na té silnici.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se třeba někdy zase těšit na slyšenou.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herfenu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Který se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy. Poslanci nepokračovali v debatě o sudetoněmeckém sjezdu, k bodu se vrátí příští týden. Vyhlášené ukrajinské příměří nefunguje, Rusko dál útočí. Fotbalisté Paris Saint-Germain do finále Ligy mistrů vyřadili Bayern Mnichov. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháníkami, ojediněle i bouřkami, později se začne vyjasňovat. Teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě. Je čtvrtek 7. května, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanecká sněmovna nepokračovala v debatě o sjezdu sudetských Němců v Brně. Po dohodě všech poslaneckých klubů řádnou schůzi ukončila. O usnesení, kterým chce vládní koalice organizátory vyzvat, aby sjezd nepořádali, tak rozhodne příští týden.
6: Návrh usnesení sklidil výraznou kritiku opozice. Podle ní poslanecké sněmovně nepřísluší, aby určovala samosprávám, jaké akce mají nebo nemají pořádat. Poslanec TOP 09 Michal Zuna pak uvedl, že debata na tak citlivé téma navíc k ničemu nepovede.
7: Ve svém důsledku jen znovu rozmíchává staré křivdy, emoce a nepřátelství.
6: Podle koalice by sjezd naopak zbytečně otevíral témata spojená s nacistickou okupací. Dál tak trvá na přijetí usnesení. Pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
8: My samozřejmě máme v plánu bojovat ze všech sil za to, abychom přijali naše usnesení.
6: Sjezd pořádá festival Meeting Brno za 2 týdny. Zakladatel organizace David Macek řekl, že se akce konat bude, ať už sněmovna o usnesení rozhodne jakkoliv. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: O vládou slíbeném snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu hlasovat poslanci. Koaliční návrh odmítli senátoři, argumentovali možnými výpadky příjmů v důchodovém systému.
9: Vládní poslanci si od změn slibovali podporu OSVČ i domácí ekonomiky, jak to v Senátu tlumočil poslanec Patrik Pařil z hnutí ANO.
10: Chceme peníze raději nechat podnikavým a aktivním lidem, aby je investovali třeba do svého vzdělání, do úspor na důchod, nebo je prostě utratili u jiného živnostníka.
9: Někteří opoziční senátoři ale namítali, že 700 korun měsíčně ušetřených na odvodech by pro živnostníky v budoucnu mohlo znamenat o 1500 korun nižší důchody.
11: Počty jsou to jednoduché, i když veselé. Dneska sice dostaneme korunu, abychom v budoucnu přišli o 2. A to mi nepřijde úplně fair obchod.
9: Řekl senátor Tomáš Třetina z TOP 09. Jeho kolegové pak doplnili, že kvůli změně může stát ročně přijít o víc než 3 miliardy, které by mohl využít na důchody. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
5: S přípravou na přijímací zkoušky na střední školy by dětem mohl nově pomoct bezplatný kanál na YouTube. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO by ho chtěl spustit na podzim, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Chce tak pomoct rodinám, které si nemůžou dovolit placené přípravné kurzy.
12: A zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
5: Podle Plagy by žáci posledních ročníků základních škol měli mít také dál možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky na nečisto. Celý rozhovor s ministrem Plagou uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. U požářiště v Národním parku České Švýcarsko zůstávají desítky hasičů a místo kontrolují pomocí termokamera dohašují skrytá ohniska. Policie začala požár, který vznikl v sobotu, vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
13: Požářiště prohledávají také policisté se psy cvičenými na vyhledávání urychlovačů hoření, které by potvrdili, že někdo založil oheň úmyslně.
14: Zašlo o nedbalost nebo úmyslné jednání, je nadále předmětem prověřování.
13: Řekla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
14: Dosud není známa výše způsobené škody.
13: Správa parku odhaduje, že náklady na sanaci škod, které souvisí s požárem a hasebním zásahem, se vyšplhají na 15 až 20 milionů korun. Pokračuje mluvčí parku Tomáš Salov.
15: Spolehlivě můžeme vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru.
13: Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Meteorologové.

0: u 45 požárů v přírodě.
1: Ty zásahy nás opravdu zaměstnávají, jsou fyzicky velmi vyčerpávající, je velmi složité dostat techniku, lidi, dostatek vody na místo události.
0: V případě nutnosti můžou hasiči úplně zakázat vstup do lesů. Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Jednostranné příměří vyhlášené ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nefunguje. Platit začalo o půlnoci na středu. Ruská armáda ale po celý den útočila na stovky cílů na Ukrajině. V Záporoží zemřela žena, například ve městě Sumy zasáhl dron mateřskou školu. Balistické rakety mířily i na Dnipro a Oděsu. Ruská strana naopak obvinila Ukrajince, že zaútočili na Krym.
3: Nejtěžší boje se vedou u Konstantinivky na Donbase, kde Ukrajinci čelí neustálým útokům. Nejdůležitější ale je, jak se postaví k ruským útokům ukrajinské velení. To v minulých dnech oznámilo, že se Moskva musí připravit během vojenské přehlídky 8. května na to, že se na Rudém náměstí mohou objevit ukrajinské drony. Ukrajinský prezident se teď k tomu vyjadřuje velmi opatrně. Potvrdil, že ruská strana porušila příměří a na základě hlášení armády a rozvědky se velení rozhodne o dalších krocích. Z Charkova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Britové dnes budou volit své zástupce do místních a regionálních rad a zastupitelstev. Podle průzkumu můžou vládní labouristé ztratit až 3/4 křesel, která zatím drží. Premiér Keir Starmer v posledních měsících čelí silné kritice.
4: Pokud by takhle moc prohráli, tak by to byl pravděpodobně konec Keira Starmera v čele vlády.
5: Soudí Matěj Trávníček, který sám kandiduje na předměstí Londýna za konzervativní stranu. I v jeho obvodě, stejně jako v celé zemi, nejspíš vyhraje strana Nigela Farage Reform UK. Ve stínu celostátní politiky se dnes budou volit poslanci do skotského a velšského parlamentu. Přitom v obou případech mohou posílit nacionalistické strany. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Rusko i přes mezinárodní odpor částečně otevřelo svůj pavilon na benátském bienále. Prestižní festival současného umění kvůli tomu čelí kritice Evropské komise i Ukrajiny.
6: Proti otevření výstavy v ruském pavilonu v Benátkách protestovala ruská punkroková skupina Pussy Riot i ukrajinská feministická skupina Femen. Aktivistky skandovaly hesla jako ruské umění je krev nebo bienále zla. Ruští umělci se do Benátek vrátili poprvé od ruské invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Odsoudila to Ukrajina i Evropská komise, která kvůli tomu přehlídce sebrala v přepočtu asi 60 milionů korun. Vedení festivalu se brání tím, že výstavu zakázat nemůže, protože Rusko vystavuje ve svém národním pavilonu v parku Giardini. Nakonec bude expozice zpřístupněná jenom pár dní. Ruský videoart bude ale i poté vidět zvenčí. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Česká hokejová reprezentace se připravuje na závěrečný turnaj před letošním mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Večer začnou švédské hry a hráči mají poslední možnost zabojovat o nominaci na světový šampionát. Co bude hrát při konečné nominaci velkou roli, říká trenér národního týmu Radim Rulík.
7: Pro nás je strašně důležité, aby jsme měli co nejméně hráčů, kteří jsou použitelní jenom 5-5, aby jsme jich měli co nejméně. Musí ty hráči být buď na přesouvku, nebo na oslabení, nebo na obojí, protože to mistrovství je náročný, je tam hodně zápasů a tam se ty síly prostě musí ještě na tom velkém hřišti jednoznačně rozložit. Takže to je jedno z kritérií, který bude strašně důležitý.
2: Češi rozehrají švédské hry večer a to soubojem s domácím výběrem. Pak nastoupí o víkendu proti Finsku a Švýcarsku. Radiožurnál Sport nabídne všechny zápasy v přímých přenosech.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D1 opatrně z Brna směrem do Prahy a to zase jezdem na Benešov. Na 17,5 kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Podle záběru z kamer stojí v levém pruhu, je označeno šipkou silničářů a vybočuje se bez kolon. Na D1 pozor také na průtahu Brnem směrem z Vyškova do Prahy, zase jezdem na Bratislavu za omezením na kilometru 196. Tam řeší nehodu dvou nákladních aut v odstavném pruhu nepřekáží. A na silnici 26 pozor na přivaděči do Plzně z dálnice D5 u Ejpovic, kousek za sjezdem z D5, tam stojí osobní auto po nehodě do plotu, v místě navíc prší, je to nepřehledný úsek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přeháníky, nejvyšší teplo

0: Teploty 16 až 20 stupňů a na západě naměří kolem 14 stupňů. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
1: Jak by se mohly v příštích letech změnit přijímací zkoušky na střední školy? Proč stále v některých oblastech neodpovídá nabídka gymnázií a lycejí zájmu žáků a jejich rodičů? A co v tom může udělat ministerstvo školství? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v úterý odpoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Příští pátek se dozví přes 100 000 uchazečů o studium na středních školách, jak dopadly v přijímacích testech a jestli a případně na kterou střední školu se dostali. Běží všechno v tomto směru bez problému?
2: Běží všechno bez problémů, to vyhodnocování testů probíhá tak, jak má. Když se nad tím zamyslíte, tak je tam přes 5 milionů úloh, které musí být vyhodnoceny, takže je to docela dost práce a častokrát dostávám dotaz, proč je to až 15.5. Tak jednak je tam čas v tom konci pro to přiřazení té školní části, ale je důležité říct, že byly i opravné termíny, tedy náhradní termíny. A myslím, že je solidární nechat ten opravný termín a ten byl po 14 dnech od toho, tak proto je tam ta měsíční prodleva, byť naprosto chápu, že ta nervozita v těch rodinách, jak u těch dětí, tak rodičů stoupá.
1: Vy jste před týdnem nebo minulý týden na jednání školského výboru sněmovny řekl, že už za 2 roky by se podoba přijímacích zkoušek na střední školy mohla změnit, a to v tom směru, co slibujete v programovém prohlášení vlády, tedy že by se prohodilo pořadí, že by nejdříve byly jednotné testy a teprve potom by se podávaly přihlášky na střední školy. Je to tak, že o téhle změně už je definitivně rozhodnuto, nebo o tom budete ještě v koalici diskutovat?
2: Definitivně rozhodnuto bude, až to bude propsáno do zákona. Tam bude jasně napsáno, jak to bude, to znamená do té doby je to samozřejmě v procesu a sněmovna je hegemon, ale se dostanu k tomu plánu, který mám a který bych rád realizoval, tak obsahové změny bych rád dělal samozřejmě průběžně, protože častokrát slýcháváme lepší specifikace otázek, aby to bylo pochopitelnější pro ty žáky a studenty, takže to můžu slíbit, že na tom pracujeme s paní ředitelkou Cermatu a s dalšími lidmi, aby se průběžně zlepšovalo. Co se týká toho otočení a lepší volby z pohledu těch dětí a jejich rodičů, tak tam nejdříve to může být právě kvůli úpravě legislativy a otestování těch věcí na jaře 28. A rovnou říkám, že uvažuji s pracovním datem jaro 29, protože když si vezmu, kolik věcí do těch základních škol, a to jsme možná neřekli, že by se testovalo na základních školách, tak když si vezmu, kolik věcí je potřeba, aby do základních škol v těch následujících letech naplulo, ať jsou to odklady, ať by to bylo toto testování, ať to změna obsahu vzdělávání, tak je potřeba to rozfázovat tak, aby se to skutečně sedlo a neriskovat, že se to nepovede, nebo ty školy budou maximálně přehlcené a dojde k nějakému problému. Takže 28 nebo 29.
1: Kdy se rozhodnete, jestli 28 nebo 29?
2: Myslím si, že velmi, velmi rychle. Teď jsme diskutovali, a proto jsem to také představoval na školském výboru, ten směr, protože jsme v předchozích měsících diskutovali ty varianty, jestli to ponechat na středních školách, nebo to dát do toho psychicky výhodnějšího prostředí pro ty děti, do toho jejich školního prostředí na ty základní školy. A ten přínos je tam samozřejmě také ten, že by to dělali i děti, které se nepřihlásí k těm přijímacím zkouškám, protože si třeba nevěří. Jsou to konkrétní příklady, kdy dítě, které má to rodinné prostředí, má tam 2 vysokoškoláky, tak když má stejné známky, má třeba 3, tak to zkusí na maturitní obor, zatímco dítě, kde jsou rodiče s nižším stupněm vzdělání se stejnými známkami, tak to neskusí. A ten přenos na ty základní školy by měl skutečně objevit i ty diamanty, které zatím nevidíme a které by to vlastně neskusili právě proto, že mají špatné rodinné prostředí, anebo si prostě prach prostě nevěří.
1: Jste říkal, že tedy nově by se ty testy odehrávaly na základních školách, to by tam dohlíželi na ty žáky učitelé těch konkrétních základních škol. Nebojíte se, že by tam mohla být možnost pomáhat svým dětem, protože možná je v zájmu učitelů, aby jejich děti dopadly lépe?
2: Stejně jako je dozorový mechanismus na těch středních školách, tak když jsme se bavili o tom, zda to je nejlepší varianta přenést na ty základní školy a získat ty benefity, o kterých jsem mluvil, kromě toho, že to je v prostředí, které ty děti znají a trošku toho psychického stresu může jít dolů. Zároveň se dostaneme i k výsledkům těch dětí, které by jinak ty přijímačky třeba na těch středních školách nekonaly. Tak jsme hodně řešili právě to, jak zajistit tu bezpečnost z pohledu toho, aby se u toho nepodvádělo. To znamená, tohle bude vyřešeno ať už nějakým dozorem nebo dohledem. Nebude to tak, že by ten vyučující, který to dítě učí, tak zároveň byl u těch testů, které by rozhodovaly o tom, zase dostane nebo nedostane na tu školu střední. Zároveň bych velmi rád vlastně dal význam té části jednotné přijímací zkoušky, té od Cermatu na minimálně 40% a ne na 60%, aby skutečně zbyl ten prostor pro ty školní části u těch škol, které se chtějí profilovat a dneska je v tom trošku částečně brání ten test od toho Cermatu a jeho váha v tom celkovém přijímacím procesu.
1: Právě na to se také chci zeptat, protože smyslem toho prohození má být, že vlastně žák nebo rodiče vybírají tu školu už s vědomím toho, kolik bodů má. Ve chvíli, kdy snížíte význam té jednotné maturity, tak podle čeho se bude rozhodovat, když nebude vědět, jak dopadne v té školní části?
2: To každopádně vycházíte z toho stavu, já říkám, že to má být minimálně 40%, dneska je to 60%, ale to minimálně je důležité. Spoustu škol i v tom dnešním systému tu možnost nevyužívá. To znamená, já tam chci dát tu možnost těm několika školám nebo několika procentům škol, které se chtějí profilovat a potřebují tam ten prostor, ale celkově tím, že ten ředitel může říct, dobře, já respektuji 70%, tak ta váha té jednotné přijímací zkoušky v reálu u těch škol, které to nepotřebují, tak nebude využívána plně. To znamená, že zpátky k otázce a odpovědi, stále to bude něco, co naprosto lépe než současný systém nasměruje to dítě, aby si vybralo ty školy, které více odpovídají těm aspiracím, reálným aspiracím toho dítěte.
1: Vy už jste říkal, že s ředitelkou Cermatu i do té doby budete řešit podobu těch přijímacích testů. Objevuje se stále znovu a znovu kritika, že ty testy jsou postavené tak, že bez nějaké cílené přípravy nemůže ten žák uspět a že to zvýhodňuje bohatší rodiny, kde si mohou dovolit zaplatit tomu žákovi nějaké přípravné kurzy. Budete měnit ty otázky v tom směru, aby třeba ta příprava nebyla tolik potřeba? Je to vůbec možné?
2: Tím, že to je test rozřazovací, tak tam vždycky bude ta soutěž. Není to srovnávací test, který by tam byla nějaká laťka, kterou přejdete, ale je to rozřazovací. To znamená, ta obtížnost tam je. Samozřejmě jste popsal věc, která je velkým problémem toho českého systému a to je, že skutečně některé děti z těch lépe situovaných rodin mají trošku blíž ten cíl než ty děti ostatní. My jsme na to zareagovali už teď tím, že jsme jednak promovali ty bezplatné nástroje, já jsem si to dal i do programového prohlášení a velmi rád bych ve spolupráci s Českou televizí, anebo případně sám jako ministerstvo, rozběhl bezplatný YouTubeový kanál, který aspoň částečně ty nůžky přivřel, to znamená ty rodiny, kde vzdělávání má hodnotu, ale nemají prostředky na ty vzdělávací kurzy a to doškolení těch dětí, pokud to řeknu takto, tak by měl aspoň možnost získat tu přípravu někde jinde. Krok dva, ať z toho úplně neuteču, respektive tohle je nějaké rychlé řešení. Samozřejmě, a proto jsem to vytknul před závorkou, a už jsem o tom mluvil, chci řešit i ten obsah tak, aby mnohem více lícoval s tím, co se ve školách dělá a nebyla tam ta příprava a to doškolení, proškolení těch dětí nutné. Byť bez pochyby ty rodiny dobře situované to vždycky budou dělat, protože každý, samozřejmě, když jednáme v individuálním zájmu svého dítěte, tak chceme pro ně to nejlepší. Takže i když by to bylo a hrálo by to s tou školou, tak budou rodiny, které budou to dítě tím, že to je rozřazovací test, se snažit připravit ještě lépe. Ale ty nůžky minimálně dvěma způsoby, jak přes ten obsah vzdělávání a propsání do těch otázek, tak i přes ty podpůrné mechanismy, ty aplikace chceme do toho systému dostat, aby jsme je pokud možno přivřeli tak, aby nedocházelo úplně standardně k tomu rozevírání, že hůř situované rodiny nebudou mít tu příležitost dostat dítě na střední školu.
1: Tohle bude už příští rok?
2: Rozhodně budeme dál pracovat a už jsme to letos promovali a myslím, že se to docela podařilo. Tak ty doškolovací, proškolovací aplikace, tak dál chceme s Cermatem vyvíjet to, aby si děti mohly vyzkoušet v podobě těch testů z minulých let a zároveň bych velmi rád, aby jsme od podzimu rozběhli vlastně tu přípravu na přijímačky společně s Českou televizí, anebo se do toho pustím sám jako ministr školství přes ten YouTubeový kanál.
1: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pokud se prohodí to pořadí, máte jasno o termínech, kdy se budou skládat ty přijímací zkoušky?
2: Bude potřeba, aby se ten kalendář trošku přeskupil. Samozřejmě, že v těch pracovních variantách, a já jsem předeslal, že to finální rozhodnutí jakoby nemáme, ale pracujeme tam s variantami, že by to vlastně probíhalo na začátku března a nebo na konci ledna. To jsou dvě pracovní varianty, ale samozřejmě bude to znamenat i určitou úpravu organizace toho školního roku.
1: Já se na to ptám i proto, že místopředseda Asociace ředitelů gymnázií Jan Raška k tomu záměru v našem vysílání před několika týdny namítl, že přijímačkami obvykle končí úsilí deváťáků, že po tom přesunu by pro žáky devátých tříd vlastně odpadla motivace o několik měsíců dříve než v tom současném modelu a že by potom na střední školy přicházeli žáci, kteří se půl roku pořádně neučili. Uvažujete o tom i takto?
2: Uvažujeme o tom i takto, byť samozřejmě mohl bych to kopnout zpátky tím, že jako tu motivaci
1: se nemá,
2: žáků...
1: Nemá být motivací jenom známka
2: a dostat se na přijímací zkoušky, ale nalíme se čistého vína samozřejmě ve chvíli, kdy se dozvím, že jsem se někam dostal. A nebo někdo ve chvíli, kdy udělá ty přijímačky, řekne si teď už stejně, buď se to stalo, nebo jsem se dostal, nebo nedostal, tak ta motivace samozřejmě může být nižší, ale nepočítáme s tím, že by to probíhalo v řádu měsíců dříve. To můžu všechny.
1: Tak konec
2: probíhat.
1: Ledna to by bylo v řádu měsíců dříve.
2: Konec ledna ano, ale spíš si hrajeme s tou variantou to nadizajnovat tak a samozřejmě se snažit to udělat tak, aby se to termínově nenatáhlo, aby tam byl prostor pro ty školní části. Proto rovnou říkám, že si nedovedu představit 10 přihlášek, dovedu si jich představit maximálně 5, ale dobře zacílených, tak si myslím, že by to mělo stačit. A pak je ve hře ten březen a tam už to žádný zásadní jakoby posun není. To, co bych rád ale vypíchnul ještě jako jedno hlavní téma, i když tuto změnu uděláme, ať se k tomu neupínáme jako společnost, tak to klíčové, i když si děti budou mít možnost dobře vybrat podle bodů, které budou mít podle toho, jak budou rozloženy v té Gaussově křivce, tak pokud nebudou ty kapacity, pokud si nebudou mít co vybrat, tak samozřejmě ani tento otočený model nepomůže nebo nevyřeší ten problém. To znamená, jsme zpátky u těch kapacit velkých měst Prahy typicky, kde nejsou místa pro děti.
1: K čemuž se hned vrátím, ale přece jenom ještě jedna věc k přípravě na zkoušky. Vy jste avizoval, že by mohly skončit přijímačky na nečisto, které letos vyvolaly hodně emocí, protože žáci v nich dopadli velmi špatně, hůř než v běžných přijímacích zkouškách. Za jakých okolností byste tohle zrušil?
2: Řeknu to obecně, ale přitom konkrétně. Pokud přijímačky na nečisto budou plnit očekávání těch žáků, a teď je otázka, jestli to bylo špatně odkomunikováno v tom letošním roce, anebo jestli to vůbec netrefilo terč. Ale pokud ta očekávání těch žáků budou ta, že je to namotivuje na to, aby věděli, co se mají doučit, co ještě neumí, tak to může pokračovat, pokud to bude podpůrný nástroj. Pokud by se z toho měl stát ten strašák, který naopak spoustu dětí odradí, tak to za mě neplní tu funkci a zbytečně to zatěžuje Cermat od těch zásadních věcí a zásadních úkolů, které po něm jako ministr školství chci a to je ta změna těch přijímacích zkoušek jak v obsahu, tak ve formě.
1: Jste spokojen s fungováním Cermatu a s tím, jak pracuje paní ředitelka?
2: Já myslím, že když se podíváte na to, co jsme a jakým způsobem jsme společně komunikovali jak přípravu na jednotnou přijímací zkoušku, tak jsme nově zveřejňovali výsledky hned po konání, protože kdo jiný než Cermat a ministerstvo školství si myslím by mělo být tím, kdo dá ty výsledky aspoň tu základní sadu ven, ještě před zasedáním validační komise, tak mám pocit, že je tam upřímná snaha toho Cermatu aspoň trošku a doufám, že se to podařilo v těch posledních měsících a doufám, že to nezakřiknu, zbavit té nálepky jenom toho jako ďábla v systému, jak jsem to někde viděl v nějakém článku napsáno, a protože já bych rád viděl roli Cermatu hodně v té metodické přípravě a v té podpoře těch dětí právě na ty přijímačky, které jsou. Aby to nebyl jenom ten dráb, který rozváží testy a vyhodnocuje, ale zároveň, aby tam byla silná ta metodická podpora a aby se, když někdo neví, tak se šel podívat do těch testů na Cermat, mohl si tam procvičovat a ukázal Cermat i tu dobrou tvář. Zatím si myslím, že si s paní ředitelkou v tomto rozumíme.
1: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste mluvil o tom, že hlavně v Praze a v okolí Prahy je velký převis těch, kdo chtějí studovat především na gymnáziích a všeobecných oborech středních škol a mezi tím, jaká je nabídka. O tom se mluví už řadu let. Jak je možné, že ten rozdíl stále zůstává?
2: Já, pokud mám odpovědět upřímně, tak vlastně nevím, jak je to možné, že to politická reprezentace Prahy, a to není skopávání politické odpovědnosti, ale jasné rozdělení roli a zodpovědností. Praha má kapacity, hlavní město Praha, magistrát, má kapacity na starosti. Má v rukou možnost zřizovat veřejné školy a má 180 miliard korun na investičním účtu. Naprosto nechápu, když ví, jaké budou věkové kohorty 15-letých. Chápu, že neví, které děti se narodí a za 3 roky vybudování školek může se někdo přistěhovat, ale ve chvíli, kdy vám ty děti nastoupí do základních škol, tak víte, jaké ročníky vám doputují do školství středního. To znamená, minimálně 8 let máte na to, abyste nachystali tu kapacitu pro ty 15-leté, pro ty 4-leté maturitní obory.
1: Pardon, že do toho skáču. Já tomu rozumím. Pokud to neřeší příslušný kraj jako zřizovatel, nemělo by do toho vstoupit ministerstvo školství?
2: A teď, jak konkrétně? Já jsem do toho vstupoval ve svém minulém působení, kdy jsme objeli všechny kraje a jsem velmi rád, že řada krajů s těmi materiály pracovala. Vzali jsme data, demografii, socioekonomický status rodin, který samozřejmě se propisuje do toho, co chtějí ty děti, chtějí ty rodiče a jaké mají ty aspirace. Objeli jsme ty kraje a ukázali jsme krajům tu studii České školní inspekce plus nějaké naše analýzy. S doporučeními jsme jednali, co s tím systémem mají dělat, kam se ubírat. Samozřejmě je to jejich politické rozhodnutí. To znamená, v té metodické roli jsme to v těch prvních 2 letech mého minulého mandátu zkusili. Já se k této praxi chci vrátit a být jakoby tím mentorem, ale nemám v rukou to, že bych jako měl jako minister školství zakládat školy v Praze. To samozřejmě není možné. Jako přebypásovat celou tu soustavu tak, že tady chybí kapacity, tak 8 škol udělá ministerstvo školství. Takhle ten systém nefunguje. Zřizovatelé zodpovědní ze zákona jsou kraje, teda v případě Prahy je to hlavní město Praha.
1: V té současné situaci budou samozřejmě volby. Za jak dlouho se ta situace dá změnit? Může pomoci třeba to, co už před několika lety navrhoval středočeský radní pro školství, že by se přechodně omezily kapacity víceletých gymnázií a o to víc posílili 4-leté gymnázia? Je třeba tohle z vašeho pohledu správná cesta?
2: Technicky, já jsem když si říkal, ať to je ty 3 roky zpátky, kdy se ta vlna řítila, tak jsem říkal, tak neotevřete 6-letá gymnázia a soustředíte tu kapacitu na ta 4-letá, anebo případně se zamyslete i nad tím, jestli otvírat ty kapacity 8-letých gymnázií. Já si ale nemyslím, že to je řešení pro Prahu, protože tady, když se podíváte, tak ten socioekonomický status těch rodin a ty oprávněné aspirace těch dětí jsou skutečně takové, že je tady dostatek míst ve všeobecném středním vzdělání.
1: My náš rozhovor předtáčíme po pietním aktu před budovou Českého rozhlasu. Právě vy jste jako zástupce vlády položil věnec a připomněl hrdiny pražského povstání. A to nedlouho potom, kdy čestný prezident vašeho koaličního partnera mluvil o parazitech, kdy váš ministerský kolega mluvil o méně cenných lidech. Vy máte na starosti vzdělávání. Jak takováto slova od koaličních politiků, od kolegy ve vládě berete?
2: Tak rozhodně mě to netěší a myslím si, že pokud sledujete moje vyjádření, tak třeba co se týká toho vyjádření k úředníkům, a to slovo já tady nebudu říkat, tak já jsem naopak poděkoval všem zaměstnancům ministerstva školství a podřízených organizací, protože bez nich bych ani v minulém mandátu, ani v tomto nemohl ty věci, které mám ve vládním programovém prohlášení, realizovat. Nebavím se o tom, že všichni úředníci jsou skvělí a úžasní, stejně jako v každém korporátu. Stejně jako v každé firmě, každé společnosti, ale bez těch lidí, kteří tam chodí každý den a kteří tomu rozumí a snaží se realizovat ty priority vládní, tedy bez těch úředníků, tak by se to nepohnulo. Pokud kolegové z koalice mají pocit, že ano, tak nevím, jak toho chtějí docílit, protože pokud tam na to ministerstvo budou sedět sami, tak nic nezmůžou. Takže za mě šlo poděkování k těm úředníkům a odmítnutí toho, co v tom prostoru zaznělo. To znamená, já se snažím, a není to jenom z pozice jako ministra školství, ale vnímám to tak jako lidsky a osobně, že já lidem bych měl poděkovat a výroky, které samozřejmě jako zvlášť v tom květnovém období zavánějí tou dobou před více než 80 lety, tak nejenom, že jsou nevhodné a jako chci věřit, že nejsou říkány záměrně, byť se tomu někdy věří těžko.
1: Přispívá současná koalice podle vás k politické kultuře, je pozitivním vzorem pro mladou generaci?
2: Teď úplně upřímně, já vlastně nevím, jestli ta snaha o šokování na sociálních sítích a šokujících výrocích, tak jak ji pozorujeme nejenom v České republice, ale v celé Evropě a v celém světě, se vlastně do té politiky nepropisuje obráceně, že to neudávají tón politici, ale že vlastně dělají to, na co slyší současná společnost. To zní možná moc filozoficky, ale není to snaha se z toho vymít. Nelíbí se mi to. Byl bych mnohem radši, kdyby jsme netrávili spousty hodin ve sněmovně, ať už jsou to vystoupení koaličních poslanců některých nebo opozičních poslanců některých, tak si myslím, že to do sněmovny nepatří, do veřejného prostoru to rozhodně nepřispívá politické kultuře anebo vlastně důvěru v politiky. To znamená, nelíbí se mi to na obou stranách té bohužel barikády, když použiju ten příměr květnový, která v tom politickém prostředí v České republice dneska je. Mnohem radši a snažím se o to ve školství, bych se chtěl bavit o těch věcných tématech a klidně se na nich nezhodnout, ale nechodit do té roviny těch osobních útoků.
1: Vy jste říkal, že na přípravě studentů ke zkouškám na střední školy byste chtěl spolupracovat s Českou televizí, Česká televize, Český rozhlas, financování a vůbec zákonné zakotvení obou médií veřejné služby jsou aktuálním tématem současné doby. Jedním ze základních úkolů médií veřejné služby má být právě vzdělávání, tedy to, za co vy jste zodpovědný. Vstupujete nebo chystáte se vstoupit nějak do téhleté debaty o tom, jak mají média veřejné služby fungovat?
2: Já jsem dostával ten dotaz, a když vlastně byla velká demonstrace vedle sousedního ministerstva, protože my máme jakoby velmi blízko k té kultuře, je to asi 30 metrů vzduchem od těch dvou ministerstev, tak tam byl požadavek, ať vláda stáhne ten zákon, ale chtěl bych podotknout, že v té době ten zákon byl pouze mediálně propírán, ale vlastně nic, k čemu bych se jako člen vlády mohl vyjádřit, a to také udělám, v připomínkovém řízení jakoby nebylo. Čistě technicky tedy samozřejmě, že za ministerstvo školství se k té novele vyjádříme a já k celé té debatě o veřejnoprávních médiích, byť v nich teďka sedím, tak řeknu základní věc. Skutečně to není tak, že by se nemělo mluvit o efektivitě hospodaření. Myslím si, že to je naprosto férové téma. O kontrole hospodaření naprosto férové téma, ale já, kdybych mohl, tak bych tím tématem nezačínal. Já si myslím, že naprosto férové v té době, když jsme se teď bavili, že se vlastně ten svět změnil a je mnohem víc na sociálních sítích, byť mě to netěší, než by možná bylo zdrávo, tak máme začít od toho, co jako společnost očekáváme, co má být tedy tou veřejnou službou. Bez pochyby to je nezávislé informování o věcech politických a dalších. A pak ale je k debatě, má to být vzdělávání? Já si myslím, že ano. Má to být kultura? Já si myslím, že ano. Má to být sport, který celoživotně miluju? Nevím, jestli a v jaké míře, nebo jestli to mají být okrajové sporty, ale takto věcně by ta debata za mě měla být vedena. To, že začala vlastně opět nějakou válkou a možná bez znalosti obou stran o tom, o čem se vlastně bavíme, protože znovu říkám, já ten dokument v rukou neměl a už o něm týden byla velmi zásadní debata. A to je možná tak všechno, co bych k tomu v tuto chvíli řekl. Jsem připraven se věcně bavit, protože stejně jako u vysokých škol, kde se chystám na změnu vysokoškolského zákona, tak budu bedlivě hlídat ty základní mantinely, to znamená nevměšování se do autonomie vysokých škol a to, aby tam nebyl přímý vliv politiků nebo nějakých stakeholderů. Ale zároveň jak po České televizi, Českém rozhlase, tak vysokých školách si myslím, že je legitimní od společnosti chtít efektivní hospodaření a nějaký strategický přístup.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
4: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3 minuty po půl jedné. Martin Matějka a krátké zprávy.
5: Senátoři opět odmítli návrh, aby v ústavě bylo právo na platbu v hotovosti nebo právo být offline, navrhovala ho skupina senátorů. Do ústavy chtěla taky prosadit, aby českou měnou zůstala koruna. Většina senátorů ale návrh odmítla, jeho projednávání tak končí, sněmovna se jim zabývat nebude. Návrhy na právo být offline nebo platit v hotovosti se v senátu objevují opakovaně, podporu ale zatím nikdy nezískali. Slovensko od zítřka zruší dvojí ceny nafty, rozhodla o tom slovenská vláda. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku. Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti, které maďarské úřady v březnu zabavily, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Maďarsko před minulý měsíc zadrželo zásilku ukrajinské státní banky Oštědbank při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Pracovníci banky byli podle tehdejšího tvrzení maďarských úřadů podezřelí z praní špinavých peněz. Ukrajince Maďarsko propustilo, zabavené cennosti si ale země dosud nechávala. A prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví na konci května Estonsko. Pražský hrad o tom informoval na svém webu. Pavel se setká třeba s prezidentem Alaramem Karisem. Prezidenti společně zahájí Estonsko-České podnikatelské fórum. Pavel se mimo jiné během návštěvy seznámí v Tartu s bezpečnostní situací na východním křídle NATO. Sport. Hokejisté Buffalo a Montrealu rozehrají za půl hodiny sérii druhého kola playoff NHL. V brance kanadského klubu pravidelně nastupuje Jakub Dobeš. Na programu je taky druhé utkání mezi Vegas a Anaheimem, za který chytá Lukáš Dostál. Hokejisti Vegas s útočníkem Tomášem Hrtlem v sérii vedou 1-0 na zápasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 na Benešovsku a také v Praze na Pankráci. Na dálnici D1 opatrně z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov. Na 17,5 kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Stále překáží v levém pruhu, na místě je šipka silničářů, takže je to označeno, vybočuje se bez kolon. Na D1 pak pozor také na průjezdu Brnem, a to směrem z Ostravy do Prahy. Za sjezdem na Bratislavu, za výjezdem z omezení na kilometru 196, tam stojí dvě nákladní auta po nehodě, jsou v odstavném pruhu, ale lehce se vybočuje. A v Praze opatrně v ulici na Pankráci směrem z centra k Budějovické. Kousek před obchodním centrem Arkády Pankrác zasahují záchranáři u sraženého chodce, provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14 a na Moravě ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Posloucháte noční radiožurnál s datem 7. května, přeji příjemnou čtvrteční noc, 7 minut po půl jedné, a dnes začneme sportem. Naplánované to měli dobře, ale někdo ve Švédsku nepřemýšlel úplně hokejově, a tak byl národní tým bez plnohodnotného tréninku před dnešním startem švédských her. Díra v ledu byla v tréninkové hale tak velká, že se trenéři nakonec rozhodli neriskovat zdraví hráčů. My o tom budeme mluvit podrobněji už za pár minut.
3: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: Už několikrát se stalo, že díra v ledu prodloužila hokejový zápas. Aby se ale kvůli něčemu takovému nedalo ani trénovat, to už je poměrně netradiční. Čerstvou zkušenost s tím mají čeští hokejoví reprezentanti na švédských hrách. Na ledě byli před dnešním začátkem her jen chvíli bez trenérů a navíc nepoužívali střední pásmo.
1: Kaluž, prostě lavor vody a ani puk by tam neprodal, bys tam zasekl, takže nešlo tam jako vůbec tu část toho ledu používat. Proto tam byly ty gumy, aby jsme tam nejeli, no, aby jsme se nezranili, protože tam do toho zajet, tak to je okotník nebo prostě o zranění.
2: Obránce Mikuláš Hovorka tak byl na ledě jen pár minut. Reprezentanti si zahráli ve třetinách, protože střední pásmo před tréninkem českého týmu vydatně používali místní junioři. Hlavou pak po zrušeném tréninku kroutil manažer týmu Milan Hnilička.
3: Ti, kdo mají co dočinění s tréninkama s ledem, tak vědí, že když pustí někoho více bruslit nebo dělat testy před tréninkem, tak ten led nebude dobrý. Jo? A to tady musí znát. Jsou dost zkušení na to a tohle to bohužel někomu v této organizaci uniklo.
2: Přitom v Angelholmu jsou tři haly vedle sebe. V hlavní, kde se bude turnaj hrát, trénovali v tu dobu Švédové, ve druhé tréninkové zase Švýcaři. Během volného dne trénovali tři reprezentace najednou a smůlu s dírou v ledu měli Češi.
3: Neakceptovatelné, protože nám neumožnili plný trénink vlastně před zápasem. Na druhou stranu musím říct, že Švédská federace to vnímá jako obrovskou ostudu a nikdy se jim to nestalo. Já si taky nepamatuju, že by se to někomu stalo. Omluvili se v maximálním rozsahu. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů Švédské federace, která to vnímá jako veliký problém a to je v podstatě všechno.
2: Říká manažer reprezentace Hnilička. K tréninku směřuje celý denní plán od snídaně přes cestu a rozcvičku mimo led. A když vám tohle naruší díra v ledu a nemožnost plnohodnotného tréninku, je nutné reagovat.
1: Zkoušeli jsme tam zastřílet, ale prostě je to uprostřed ledu na červený čáře, tam neuděláme ani cvičení. A museli bychom tady čekat, než otrénou ostatní týmy, tak trenéři nám řekli, že si chceme jenom zacvičit. A shodli jsme se všichni, že se bude lepší prostě si jen zacvičit a zítra rozbruslení a plnou zápasu.
2: Říká obránce Mikuláš Hovorka. Švédské hry začnou českým hokejistům ve čtvrtek večer zápasem proti domácím. Z Angelholmu na jihozápadě Švédska František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Festival Maker Faire propojuje kutily, vynálezce i fandy nových technologií. Hostem Radiožurnálu bude jeho ředitelka Barbora Pešek. Nepřijde s prázdnou, prý si přivede nebo přinese bojového robota. Co se ona sama naučila ve startupovém prostředí, jak poznat dobrý nápad a proč je někdy důležitější odvaha než dokonalý plán?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Derby na Radiožurnálu.
1: Tradiční střetnutí plné emocí.
2: Poslední derby pražských S v této sezóně bude mít mimořádný náboj. Fotbalisté Slávie po něm můžou slavit obhajobu ligového titulu, pokud Spartu před vlastními fanoušky na stadionu v Edenu porazí.
3: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme, na druhou stranu i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a výkon na toho soupeře. A samozřejmě tohle je tomu je příjemný bonus.
4: Matematicky může, no, bohužel. My jsme si to pokazali v jiných zápasech. Každý si to musí nějak přebrat v hlavách, tak aby tady ta situace nenastala.
2: Jestli se Spartanům podaří překazit mistrovské oslavy Slávie, se dozvíte z našeho přímého přenosu. Přísté 17. derby pražských S začne v sobotu v 19 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
5: Radiožurnál je jedna hodina. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
6: Nejvyšší přípustné ceny benzínu dnes vrostly, u nafty naopak klesly. Výletní loď zasažená Hantavirem by měla zakotvit na Tenerife. Hokejová reprezentace zrušila trénink na švédských hrách kvůli díře v ledu. A dnes bude většinou oblačno, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. A později se začne vyjasňovat, teploty od 14 na západě do 23 stupňů na východě.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes změnily o několik haléřů. Litr benzínu budou čerpací stanice prodávat nejvýše za 44,52 korun, to je o 6 haléřů víc než ve středu. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Naopak strop na litr nafty oproti včerejšku klesl o 8 haléřů na 44,60 korun. Vládní opatření proti prudkému zdražování pohonných hmot budou pokračovat i v květnu. Všeobecná zdravotní pojišťovna nejspíš rozdělí 8 miliard ze svých rezerv mezi menší zaměstnanecké pojišťovny a podle vládní koalice to pomůže stabilizovat jejich finanční situaci. Opatření, které má platit jen letos, se schválil Senát, a to i přes kritiku některých senátorů. Třeba Ivana Báňová z KDU-ČSL namítala, že jednorázový přesun peněz není systémové řešení a obává se dopadu na pacienty.
7: Jsou to peníze, které by mohly být využity na prevenci, moderní léčbu nebo zvyšování kvality péče. Další rovina je motivační. Pojišťovny, které hospodaří odpovědně, jsou fakticky penalizovány. Naopak ty, které se dostaly do problému, jsou tímto krokem zvýhodněny.
6: Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO uznává, že je opatření dočasné, systémové změny příchystá, hotové by je chtěl mít do léta. VZP s přerozdělením peněz počítá. Pacienti ani poskytovatelé zdravotní péče ale podle ní změny nepocítí. Zákon teď musí ještě podepsat prezident. Výletní loď MV Hondiu zasežená Hantavirem by měla za asi 2 dny zakotvit na Tenerife, informovalo o tom španělské ministerstvo zdravotnictví. Přibližně 150 lidí na palubě bude moci plavidlo opustit za přísných bezpečnostních podmínek. Nejdřív je vyšetří lékaři a pak budou převezeni do země původu. Rozhodnutí španělského ministerstva kritizuje kvůli bezpečnosti šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo. A podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko pro veřejné zdraví nízké. Smrtelnému hantaviru podlehli 3 cestující výletní lodi. Další trojice lidí s podezřením na infekci byla převezena do Nizozemska. Podle středečního prohlášení WHO se na lodi nakazilo 8 lidí. Na nákazu hantavirem zatím neexistuje žádná léčba ani očkování. Úmrtnost dosahuje až 50%. Podle Světové zdravotnické organizace se na lodi jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi. Mimořádná opatření kvůli suchu vyhlásilo vedení Zlínského kraje. Až do odvolání nesmí lidé spalovat hořlavé látky nebo rozdělávat ohně na volném prostranství, řekl to hejtman kraje Radim Holej z hnutí ANO. A kvůli suchému a větrnému počasí hasiči na Zlínsku v předchozích dnech řešili větší množství požárů. 3. stupeň vyhlásili hasiči o víkendu třeba kvůli požáru na Kroměřížsku. A výstrahu vydal i Český hydrometeorologický ústav, platí až do odvolání pro Moravu a Slezsko.
0: Sport.
6: Česká hokejová reprezentace zrušila trénink den před startem švédských her. Důvodem byla díra v ledu ve středním pásmu v průměru zhruba 2 metry. Možnost využít jinou ledovou plochu národní tým nevyužil. Hráči by ve výstroji museli čekat hodinu. Organizátoři se omluvili, pokračuje manažer týmu Milan Hnilička.
8: Přišli jsme na led a na ledě byly 4 pneumatiky označení sem nejezděte. Tak musím říct, že to nás všechny velmi překvapilo, když jsme to okamžitě začali řešit. Tým byl nucen trénovat ve velmi omezeném režimu. Trenéři se rozhodli po domluvě s hráči, že teda dál už v tréninku pokračovat nebudou. To vysvětlení, které mi podali, že tam juniorský tým předtím měl testy, je pro mě neakceptovatelné. Přijal jsem omluvu švédských organizátorů švédské federace, která to vnímá jako veliký problém.
9: Čeští hokejisté do posledního turnaje před mistrovstvím světa vstoupí večer, budou hrát proti domácím Švédům, o víkendu se pak střetnou s Finy a Švýcary. Všechno utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 na Benešovsku a také na D8 u sjezdu na Mělník. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy stále ještě opatrně za sjezdem na Benešova České Budějovice. Na 18. kilometru

0: obci u sraženého chodce, provoz okolo stále řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky a později večer začnou srážky na jeho západě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě naměří kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
3: Pokračuje noční radiožurnál 6 minut po 1 hodině a přeji příjemnou čtvrteční noc všem. Udělat si ze sebe legraci, tak to jde i v hodně vysokém věku. Za chvíli uslyšíte další díl našeho seriálu o dlouhověkosti. Navštívíme paní Marii, které je 103 let.
1: Noční radiožurnál
4: a Adam Carda.

0: Marie Homolková je 103letá dáma se smyslem pro humor. Žije v Praze v domově s pečovatelskou službou a potrpí si tam na oběd v přesný čas. A jak teď uslyšíte v dalším dílu našeho seriálu, vyrůstala v domácnosti se 14 dětmi.
1: Paní Marie, vy jste ročník 1923, teď v dubnu vám bylo 103 let. Potěšili vás gratulanti?
2: Helejte, já si na tohle nepotrpím. Nemám to ráda, no.
1: Tady na skřínce máte pugety, květin, které jste dostala.
2: No, to je pravda.
1: Já jsem za vámi na návštěvě v domově s pečovatelskou službou v Praze 11. V pokojíku tady máte křeslo, stolek, televizi.
2: No tak je to takový roztáhaný.
1: Máte tady hůlku, ale nechodíte vůbec.
2: To nechodím.

0: Ale já si s ní pomáhám takhle na stůl něco nebo tak.
1: Třeba potřebujete brýle, tak tou hůlkou si je přitáhnete?
0: Klidně.
1: Jaká jste, jak byste se popsala?
0: Stará babka, ještě mi to trochu myslí, což je důležitý. I když bych někdy říkám, radši bych byla pitomá máma, abych o ničem neměnila a bylo mi pokoj.
1: A vy máte dceru, která je přes 80, takže vy jste asi obě babičky a vy jste ještě prababička k tomu.
0: Já jsem prababička. Můj prapravnuk šel poprvé do školy a první, co mě nahlásil, bylo: paní učitelko, já mám babičku a ty je 100. Ona říká, no tak to snad už stačí, ne? Nemohl říct to 103.
1: Máte smysl pro humor?
0: Klidně jo, když je takovej slušný, tak se ráda zasměju.
1: A prý máte ráda přesnost, že když je oběd v 11.00, tak to má být v 11.00.
0: To je pravda. Já mám ráda přesní věci. Co má být, tak má být.
1: A co během dne děláte?
0: Koukám, pozoruju ptáky ven z okna, proto jsem si to roztáhla, ty záclony. A koukám a koukám a přemýšlím, co a jak bylo.
1: Máte výhled na stromy a víte, že je pod vámi mateřská školka? Slyšíte někdy děti?
0: Je, na něch jsem se nakoukala, ještě když jsem chodila. To bylo něco.
1: Máte hodně vzpomínek na dětství, na ta 20. léta, 30. léta?
0: No, když mi bylo 8 let, tak nám zemřela maminka.
1: A vy jste potom bydlela u tety a ta měla strašně moc dětí. Kolik přesně?
0: 14.
1: Takže vy jste byla 15. dítě. Jak se vaří? To musí být ohromné hrnce.
0: No to byly kastroly. Teta stála u plotny, koukala, jak děti dlabou a bylo to fajn.
1: Dívám se vám na stůl, tam máte tlačítkový telefon. Znáte i dotyková zařízení, tablety?
0: To jsem v životě ani neviděla. Moje rodina řekne, a babi, jdi to ani nepotřebujete, což je pravda. Ale už se mi nechce mluvit. Už jsme ve finále.
1: Máte nějakou radu směrem k lidem?
0: Hlejte se, já bych si přála, aby lidi byli hodnější. Je to čím dál horší. Jo, víte, ty lidi jsou takový nějaký spupný, nebo já nevím. A furt někam se spěchá a takový, to bych si nepřála, to ne.
1: Říká Marie Homolková, které bylo v dubnu 103 let. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Petty Smith s vámi byla v nočním radiožurnálu s datem 7. května. A francouzská automobilka Renault připravuje výrobu dronů pro armádu, a to ve své továrně ve městě Le Mans. První prototypy plánuje vyrábět od července. Část zaměstnanců a odborářů plán podporuje. Další nesouhlasí s tím, že se v továrně budou vyrábět zbraně.
1: Jsem táta, mám malé děti. Nechci jim zanechat svět, kde proti sobě lidé válčí. V továrně jsou zaměstnanci, kteří říkají, že když drony nebudeme vyrábět my, tak to budou dělat jiní. Ano, tak to může být. Prvotním posláním Renaultu je ale výroba dostupných aut.
2: Richard Germain je odborář. V Renaultu zastupuje jeden z největších francouzských syndikátů Všeobecnou konfederaci práce. Tvrdí, že se v Le Mans budou vyrábět kamikaze drony, které se ale nemají vyzbrojit. Přímo v továrně Renaultu. Francouzská automobilka Renault chce v Le Mans vyrábět létající drony s názvem Chorus, které můžou létat rychlostí až 400 km za hodinu ve výšce 5000 metrů.
3: Dron bude dlouhý 8 metrů, rozpětí křídel bude mít 10 metrů.
2: Upřesňuje Egon Gerald, který v Renaultu zastupuje odborový svaz s názvem Dělnická síla. Na rozdíl od jeho odborářského kolegy výrobu dronů v Le Mans podporuje.
3: Myslím, že je to dobrá věc. Automobilový trh se v současnosti potýká s problémy. Další projekt může zajistit práci zaměstnanců.
2: První zakázka pro armádu počítá s 600 kusy.
4: Jakmile se Renault adaptuje na výrobu dronů, tak se jejich počet může výrazně zvýšit.
2: Uzavírá odborář Fabien Gloyen z Renaultu. Francouzská armáda chce i s ohledem na dronovou válku na Ukrajině výhledově vyrábět tisícovky bezpilotních prostředků měsíčně. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.

za ní, o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký,

0: 1 hodina a 30 minut. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Požár v Českém Švýcarsku zřejmě způsobil člověk. Policie začala případ vyšetřovat kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Policisté to oznámili na svém webu. Jestli šlo o nedbalost nebo úmysl, zatím není jasné. Místo prohledávají kriminalisté, zatím není možné odhadnout ani výši škody. V Národním parku začalo hořet v sobotu. Požár se rozšířil na více než 100 hektarů. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. Centrum Arpida otevřelo v Českých Budějovicích svůj kampus životních příležitostí. Bude pomáhat dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Nový areál jim nabídne zázemí pro práci, terapii i běžný život. Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř až o 2 stupně. Vyplývá to ze studie hydrobiologů z Biologického centra Akademie věd, kteří spolupracovali s podniky Povodní Labe, Moravy a Vltavy. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. A v Moravském Krumlově začal čtvrtý ročník putovní výstavy Muchova stezka. A projekt propojuje místa, kde žil a tvořil Alfons Mucha. Letošní ročník autoři výstavy věnovali Muchově odkazu v designu. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvetě jim k postupu stačila remíza 1-1 v Mnichově s Bayernem. Pařížané budou trofej obhajovat 30. května na stadionu v Budapešti proti londýnskému Arsenalu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dálnice bez komplikací a v Ústí nad Labem zastavený provoz v Žižkově ulici. Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se bez komplikací. Lepší situace je i na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov. Nehodu na 18. kilometru odklidili a dálnice je tak plně průjezdná bez omezení. V Ústí nad Labem je teď zastavený provoz v Žižkově ulici směrem od D8 do centra. Pod Větruší před kruhovým objezdem je silnice zaplavená vodou. Provoz tam policisté zastavili. Dá se to objet do centra města přes Tovární ulici. A v Praze stále opatrně v ulici na Pankráci směrem z centra k Budějovické před obchodním centrem Arkády Pankrác stojí osobní auto po nehodě s chodcem. Provoz okolo tam řídí policisté, kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se v Čechách ochlazuje na 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 15 až 11 a na západě doznívají bouřky. Přes den pak čekáme většinou oblačno, od západu postupně místy přehánky a ojediněle i bouřky. A později večer začnou srážky na jihozápadě ustávat a bude se vyjasňovat. Nejvyšší čtvrteční teploty 16 až 20 stupňů, na západě na měřík kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 a na horách většinou kolem 8 stupňů. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu speciálu v rámci našeho projektu Život k nezaplacení. Moderuje Tomáš Pancíř.
4: Co přinese znovu zavedení EET? Jaké daňové změny s tím chce vláda spojit? A co může pro zaměstnance znamenat změna finančního stropu u benefitů nebo nedaněné spropitné? O tom všem budeme mluvit v dnešním speciálu v rámci projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
5: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
4: Ve studiu jsou jako obvykle hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: A také sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Od ledna se má do Česka vrátit elektronická evidence tržeb, tedy EET. Příslušný zákon v pondělí schválila vláda, součástí jsou i některé daňové změny. Začněme ale samotným EET. Jano, připomeň, pro koho bude, jak má fungovat?
6: Tak má fungovat pro všechny, kteří zjednodušeně řečeno přijímají fyzicky nějaké platby od zákazníka v provozovně. Jde tedy o platby v restauracích, v obchodech, řemeslníkům. Jde o všechny druhy plateb, jak platební kartou, tak třeba kryptoměnama, prostě vším možným, kromě plateb na fakturu, těch se to logicky netýká. A bude se to týkat všech, kromě lidí, kteří mají pouze příležitostně tržby do 50 tisíc korun ročně, tady podnikatelů. A je tam daná také výjimka, nebo v tom návrhu je výjimka, a to, že ti nejmenší podnikatelé, kteří nyní využívají režim paušální daně a mají příjmy do 1 milionu korun ročně, tak když si připlatí měsíčně za daň z příjmu, nyní platí 100 a nově by platili 1500, tak nebudou muset evidovat. Tak to je taková výjimka. A v tom vládním materiálu, který byl projednáván v pondělí, tak jsem našla poměrně zajímavý údaj, kdy ministerstvo financí odhaduje, že by se to mělo týkat asi 600 tisíc podnikatelů v Česku.
4: Těch 600 tisíc podnikatelů v Česku budou s tím mít nějaké další náklady, nebo co to pro ně bude prakticky znamenat? Budou si muset pořídit nějaké pokladny, budou muset vydávat papírové účtenky?
6: Neměli by mít žádné velké dodatečné náklady, protože právě na tu EET 2.0, jak to označuje ministryně financí, tak mají stačit ty stávající systémy, poklade na softwaru nebo chytrý telefon, do kterého si podnikatelé pouze stáhnou státní aplikaci zdarma, která by měla být tady k dispozici právě do začátku roku 2027. Jako vlastně žádné náklady potvrzuje i ta dopadová studie k tomu vládnímu návrhu, kdy tedy tvrdí, že vlastně podnikatelé už všechno mají a pokud někdo dosud neevidoval a bude se muset pořídit třeba nějaký nový chytrý telefon, tak by mu to mělo pokrýt to, že všichni podnikatelé, kteří budou evidovat, budou mít úlevu na dani 5000 korun. A pokud je o ty tiskárny, na které jsi se ptal, tak ty nebudou povinné, protože nebudou povinné účtenky, tedy papírové účtenky, nebudou se muset tisknout, což je také rozdíl oproti EET 1.0.
4: Argumentem pro zavedení a znovu zavedení elektronické evidence tržeb je omezení šedé ekonomiky, omezení daňových úniků. Danieli, jaký efekt to v tomto směru může mít a je na místě tenhle ten argument?
7: Tak určitě jistý efekt to má, protože to i v minulosti mělo efekt. My odhadujeme v tom projektu chytřejší daně, že odhadovali jsme, že by to mělo mít efekt kolem 8 miliard korun v roce 2025. Ministerstvo říká 14 miliard.
4: To je rozdíl docela.
7: Tam je dobrý říct, že my jsme odhadovali jenom dopady na DPH. Potom jsou tam dopady ještě na to, že když legalizujete ty příjmy, tak musíte legalizovat i placení zaměstnanců a podobně. Nebo vás to vede k legalizaci placení zaměstnanců, takže tam jsou další dopady na odvody pojistného, což to zvýší. A zároveň ta EET je trošku širší než v minulosti. Jo. Ten náš odhad se týkal té minulosti, proč ona se týká části řemeslníků. Takže si myslím, že 14 miliard může být nějaký horní optimistický odhad toho výběru. Asi jde o to, nakolik to je vymahatelné u těch řemeslníků, protože tam myslím, že to je trošku horší než v těch restauracích, když tam chybí nějaká kontrola, je to mezi dvouma lidmi vždycky prostě. A za druhé, nakolik to omezí ty výjimky, o kterých mluvila Jana, že se s tou můžete vyvázat, když jste OSVČ nějakého malé, relativně menšího příjmu z paušální daní a podobně. Takže ten odhad 14 miliard beru spíš takový jakoby horní, optimistický, ale ne úplně jako vyloučený.
6: Ještě, jestli můžu doplnit dvě čísla, tak ministerstvo financí vychází v tom omezování šedé ekonomiky z toho, že podle nějakých dat z roku 2023, která jsou poslední k dispozici, tak ten rozsah nepřiznaných tržeb v české ekonomice má dosahovat asi 360 miliard korun. Takže z toho pak vychází nějaké propočty, kolik by vlastně mohlo do státní pokladny doputovat, a ještě k tomu číslu 14,4 miliardy, konkrétně tedy, jaké ministerstvo financí si slibuje od EET, tak vyloženě do státní pokladny dojde necelých 10 miliard z toho podle odhadů, protože zbytek si rozdělí obce vzhledem k rozpočtovému určení daní.
4: Něco podobného jako EET funguje i v mnohých zahraničních státech. Jaké jsou zkušenosti odtamtud? Řešili jste to třeba v rámci Národní ekonomické rady vlády?
7: Tak něco jako EET funguje ve 20 zemích Evropské unie, jo? Nebo to bylo v nějakém loňském roce, možná to ještě někdo zavedl mezi tím, takže je to jako naprosto standardní věc. Tedy. Je dobré říct, že je hodně podob té šedé ekonomiky. Jedna je, jsou ty úniky těch tržeb, tahle ta šedá ekonomika, která se dá částečně řešit přes EET. Ale my jsme ten takzvaný VAT gap, to znamená to, kolik bychom měli vybírat DPH, vybíráme, tak ten se podařilo už docela uzavřít. Teda je tam nějaký prostor, zhruba v těch miliardách, o kterých se bavíme, ale jsou další oblasti nějakých úniků a šedé ekonomiky, které ta EET neřeší. Jedna z nich je samozřejmě taková ta práce na černo, další je takzvaný transfer mispricing, to znamená, máte velkou korporaci, která má velké zisky a vlastně vyvede do zahraničí ke svým matkám, které vlastní tu korporaci tím, že si od nich kupuje nějaké služby. To znamená, nakoupí si třeba účetnictví, nakoupí si nějaký software, poradenství a podobně a převede klidně třeba 100 milionů nebo stovky milionů do zahraničí, takže nezdaní tady, protože vytváří jakoby umělou službu nebo nadhodnocenou službu, kterou si ten zisk převede do zahraničí vlastně. Jo. A tohle je minimálně stejně velký problém jako ty malé úniky v tom DPH a v tom zatajování těch menších tržeb. Jo. Takže jenom, co jsme řešili v NERVu a i v tom projektu Chytřejší daně, že ta šedá ekonomika, ty úniky nejsou jenom u těch malých rybiček, ale u těch velkých společností díky tomu těm transferovým cenám.
4: Když se vrátíme k těm malým rybičkám, jak říkal Daniel Prokop, najdou se nebo nenajdou se cesty, jak EET obejít?
6: Nepochybně najdou, protože v momentě, kdy Daniel to tady zmiňoval, kdy si pozvete nějakého řemeslníka, on vám provede nějakou práci a vy mu zaplatíte v hotovosti, on to prostě nezaeviduje do žádného systému, tak na to asi nikdo nepřijde. Na druhou stranu, pokud nebude evidovat, vlastně finanční správa získá i tou evidencí určité srovnávací základny, jak by asi třeba se měly pohybovat tržby určitého řemeslníka pohybující se v nějakém oboru.
4: To znamená, takže že tímto asi způsobem na sebe pak bude třeba cílené kontroly?
6: No, mělo by to tak být, jako k tomu vlastně i to má sloužit to EET, aby nechodila finanční správa v dnešní době rybařit naslepo, ale mohla se cíleně zaměřovat tam, kde uvidí nějaké nesrovnalosti oproti standardu. Tak to je jedna věc, že to prostě vůbec nezaevidujete. Druhá věc je samozřejmě možnost nějakým způsobem prostě rušit IČA, zakládat nové IČA, abyste se vyhnul prostě nějaké dlouhodobé srovnávací řadě a kontrole, anebo, jak zmiňoval Daniel, ty výjimky prostě pro ty nejmenší podnikatele, že budete třeba nějak uměle si rozdělovat tu firmu, abyste nepřekročil milion příjmů za rok prostě a nespadal tedy poté do povinnosti evidovat.
7: To je problém vždycky tyhle hranice. I v DPH prostě dochází k rozdělování firm, abyste se dostal po nějaké limity. Proto spíš jakoby se jako nedoporučují tyhle ostré hranice, které se dají takhle jakoby nějak optimalizovat pod ně. No.
4: A posloucháte speciální vysílání v rámci projektu Život k nezaplacení. Našimi hosty zůstávají hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová a sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop.
2: Život k nezaplacení.
4: Součástí návrhu zákona o zavedení EET, který v pondělí schválila vláda, jsou také daňové změny. Jaké, Jano?
6: Tak ministryně financí Alena Schillerová mluví o celém daňovém balíčku, který doprovází vlastně to zavedení EET a má jít tedy o návrat některých daňových slev, které v předchozím konzolidačním balíčku z roku 2023 zrušila ta minulá vláda. Takže je to návrat takzvaného školkovného, slevy pro pracující studenty, návrat zaměstnaneckých benefitů bez nějakého stropování, což jsou tedy benefity, které si firmy mohou odepisovat z daní. Potom součástí toho návrhu je také nižší zdanění nealkoholických nápojů v restauraci, nižší sazbou DPH a potom třeba zcela novou věcí bude osvobození z propitného neboli dýšek v restauracích od daně, ale i pojistného. Do určité míry tedy jenom.
4: Tak když teď ty změny vezmeme postupně, začneme znovu zavedením slevy pro pracující studenty školkovného. Komu tohleto a jak výrazně tohleto může pomoci?
7: Tak ta sleva na studenta pomůže pracujícím studentům, ale je dobré zmínit, že náš problém je, jsou spíš dlouhá studia, že ty lidé pracují prostě protahují si studia, což ten stát stojí potom jakoby obrovské peníze. Možná by bylo lepší udělat
4: krátké. Tohle naopak může motivovat k tomu, aby člověk, když pracuje, no, tak pokračoval v tom studiu klidně déle.
7: Asi by bylo lepší udělat krátká studia a dát vyšší daňovou slevu lidem do 26 let obecně prostě, nebo do 30 let prostě, protože i ty lidi, kteří nestudují vysokou školu, tak jakoby potřebují si třeba získat nějaké peníze na první splátku hypotéky a podobně. Takže v řadě zemí je naopak větší sleva pro lidi věkově, bez ohledu na to, že si studujou. Školkovné, to taky myslím, že v podstatě chyba vracet v tom původním režimu, protože mající smysl dávat školkovné. To znamená, že si odečtete od daní nějaké investice za školku lidem s dětmi do 3 let. Protože do těch 3 let to často musíte to dítě mít ve soukromé školce, nebo tam platíte docela dost. Od 3 let je grant se státní a přibírá to stát. Takže vlastně ty daně jenom vrací to, co si účtují ty veřejné školky. Jo. A nebo naopak vrací to, co vyplatíte nad rámec té veřejné školky, že chcete mít nějakou jakoby lepší soukromou školku nebo jinou. Takže vám jakoby platí ta daňová sleva na ten nadstandard. Takže pokud vracete tu školku, tak bychom navrhovali to vracet jenom do 3 let věku toho dítěte. Jo. A umožnit to vyčerpat i chudším rodičům, kteří díky tomu, že ta sleva nepřechází takzvaně do bonusu, tak maximálně vynuluje daně, tak ji nemůžou vyčerpat. Pokud by byly tyhle ty dvě věci, ta vyčerpatelnost a jenom do 3 let, tak by ta sleva asi měla smysl takhle omezeně vrátit. Vracet ji celou je v podstatě jako nesmysl z těch důvodů, které jsem uvedl.
4: Další změna odstropování benefitů nebo změna toho stropu, tak jak ho zavedl konsolidační balíček v minulém volebním období. Je to krok správným směrem?
7: Podle mě ne, protože možná takový ten základní obrázek si uvědomit, jo, že nám roste zdanění zaměstnanecké práce, protože se nezvyšují ty slevy na poplatníka, na první dítě a podobně. A do toho přichází spousta těch jako výjimek. Jo. Takže máte, uvolní se benefity, aby se to mohlo platit jinak než penězi. Prostě, OSVČ vedlejší neplatí do jisté míry sociální odvody. Milion lidí pracuje na dohodu bez daně. Do toho máte, že úvahy o tom, že se legalizuje část švart systému, nebude se daní zpropitné a podobně. Takže vy vlastně jakoby pořád zvyšujete zdanění práce a do toho zavedete spoustu těch výjimek, kterými se to dá obcházet. No a to samozřejmě povede k tomu, že se budou maximalizovat ty využití těch výjimek, sníží se ty příjmy a ten stát to povede k tomu, že musí pořád hodně danit tu práci a ještě víc. A dělá se takový jakoby začarovaný kruh toho, že zvyšujete to ten nejhorší typ daně, to je danění práce, nebo jeden z nejhorších ekonomicky. A potom to jakoby zasypáváte těmi výjimkami pro nějaké speciální skupiny. Takže ty benefity mají smysl podle mě na školky, zdravotní prevenci fakt dobrou a penzijní připojištění, ale uvolňovat to na ostatní věci, jako kulturní, sportovní a podobně, je právě krok, který to destabilizuje ten systém. Navíc to si můžou dovolit účtovat velké firmy, jo, evidovat ty benefity a podobně. Taky to tváří jakou nespravedlnost podle mě mezi malými firmami, které nemají ty účetní, a velkými firmami, které tím snižují ty mzdové náklady.
6: Já mám jenom takový přípodotek k tomu, jak Daniel zmiňoval ty mzdy. Tak když jsem se dívala na různé průzkumy hospodářské komory, tak jako 40% zaměstnavatelů, které poskytuje nějaké benefity, tak právě to zdůvodňuje tím, že nemusí zvedat mzdy, že to je vlastně jako náhrada. Pro ně výhodnější, než aby těm lidem prostě přidali mzdy. Takže v tomto si myslím,
4: protože neplatí odvody.
6: Protože neplatí odvody a vlastně může se to dát do nákladu, takže vlastně to tlačí trochu proti zvyšování mest. Chceme asi, aby rostly.
4: To je asi logické, že pro zaměstnavatele je to výhodné. Je to výhodné i pro zaměstnance?
7: Tak jako podle mě to je výhodné obecně, pokud to je zaměřené, ty benefity. Jo. Takže když se dobře zaměří na zdravotní prevenci, když se zaměří na školky a penzijní připojištění, podporu firm, aby si lidi spořili na investovali na stáří, tak to je dlouhodobě výhodné i pro ty zaměstnance. Samozřejmě daňově to je výhodné pro ty zaměstnance obecně, jo. Akorát to vede k tomu, že se jako skrytě zvyšuje to zdanění práce, aby se to vynahradilo, což už pro ně tak výhodné není dlouhodobě. Jo. A navíc, když to dělá hospodářská komora nebo svaz průmyslu a podobně, tak ti sdružují hlavně ty velké firmy, ty malé firmy si to nemůžou tak dovolit účtovat, takže to je taky výhodný systém spíš pro ty zaměstnance těch velkých firm, který mají ty nástroje, maximalizovat ty benefity a podobně. Takže za mě spíš to omezit, zaměřit a zároveň nezvyšovat zdanění práce.
4: Když Daniel Prokop mluví o zaměření mimo jiné na oblast zdravotní prevence, tak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO avizoval, že právě některé zdravotní benefity by měly být úplně bez omezení, to znamená i bez toho limitu, který odpovídá průměrnému platu. Tohle se dodá dodatečně k tomu zákonu, Jano?
6: No, ono tam v tom návrhu zákona je právě zrušení toho limitu na ty zdravotní benefity, který byl teďka, jak se říkal, ta průměrná mzda, což je zhruba 50 000, takže by tam ten limit být vlastně neměl, s tím, že by se to mělo vztahovat na screeningy různých nemocí nad rámec veřejného pojištění a také na nadstandardní preventivní prohlídky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. A Alena Schlerová řekla, že ten přesný seznam, na co se to má vztahovat, takže se teprve bude vyjednávat mezi ministerstvem financí a ministerstvem zdravotnictví a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pak den na to, kdy to vláda ten návrh schválila, tak řekl, že by se mohlo jednat, nebo že ty benefity bez toho stropu by se mohly vztahovat na prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév nebo cukrovky. Víc o tom asi zatím nevíme.
4: Samozřejmě zjistíme, budeme informovat. Pojďme ještě ke dvěma chystaným změnám, které se týkají restaurací. Tou první je, tak jak už Jana říkala, snížení daně z přidané hodnoty nebo sazby DPH na nealkoholické nápoje podávané v restauracích. Jak významná tohle bude změna?
6: Tak je to prostě snížení daně, čili mělo by to vést poklesu cen. Cílem je asi třeba i zvýhodnit nealkoholické nápoje oproti alkoholickým, které způsobují samozřejmě v tom alkoholismu tady náklady státu v řádu desítek miliard korun.
4: Bude to fungovat?
6: Teď je otázka, jestli se to promítne skutečně do těch cen, ten 9% rozdíl v té dani, a nebo jestli se část toho ponechá v zisku restauratérů.
7: DPH obecně nefunguje moc jako nástroj na omezování spotřeby alkoholu, protože DPH je vázaná na cenu. To znamená, že ona zatíží hodně ty drahé alkoholy a ty levné alkoholy, které často prostě vedou k tomu extrémnímu pití. Či lidi se neupijou prostě viskou za 1000 korun lahev, ale spíš těmi levnějšími alkoholy, tak vlastně zatíží relativně málo ta DPH. Proto je lepší ta spotřební daň, která se váže ideálně na ty jednotky toho alkoholu. Takže zatíží to nejlevnější alkohol stejně korunově jako ten drahý. Takže rozhodně alkoholovou politiku nedělat přes DPH a jinou. A obecně k té DPH, prostě její problém je, že ona je hodně představitelná. Prostě. Takže dáváte něco za ty nealkoholické nápoje nebo nějaké další věci, představíte si, jestli to zlevní o několik korun. A její problém je, jako dělat tu sociální politiku DPH, tak to naráží na problém, že velkou část té spotřeby, třeba u těch nealkoholických nápojů a podobně, dělají lidé, kteří jsou třeba z té bohatší poloviny domácností. Jo. Takže obecně jako nemá cenu dělat moc sociální politiku pomocí DPH. Mnohem větší smysl má mít například jednotnou DPH, nebo fakt výjimky jenom na základní potraviny a základní věci. A ten sociální aspekt těch daní mít v tom daní příjmu, jo, že nedaníte tolik tu minimální mzdu a podobně, protože tam je to cíleno na ty třeba nižší příjmy. Takže to je takový docela ekonomický konsenzus, z kterého Česko často vybočuje tím směrem, že dělá ty výjimky v DPH, které jakoby se dobře prodávají politicky, ale nemají moc velký smysl.
4: Tak a poslední změnou, kterou dnes rozebereme, to je osvobození spropitného nebo dýška od daně. Co to může znamenat pro ty, kdo pracují v restauracích, pokud se to takhle změní? Doteď se často jsme slyšeli, že to tvoří velký část jejich příjmů, že zkrátka to, co v hotovosti jako zákazníci dáme, tak si potom rozdělí. Je to mimo. Teď tedy to bude moci být evidované a unikne to daně. Co to bude znamenat?
7: Tak ono to té daně asi uniká už docela dneska, protože to tam je v nějakých jakoby, platbách neevidovaných a ty restaurace, které třeba přijímají platby kartou už skoro jenom, tak jsou v tom znevýhodněny, ale jsou spíš zvýhodněny ty restaurace, které přijímají platbu i mimo kartou a podobně, takže tam mají ten cash, který můžou využívat na to placení těch dýšek. Takže jakoby jistý smysl z tohoto hlediska to mám. Já jsem rád, že tam jsou jisté limity, protože původně to mělo být bez limitů. A my jsme doporučovali, ať tam je aspoň limit přes tržby restaurací, ať to tvoří nějakou procento tržeb restaurací. Ta částka, která se dá vyplatit takhle. A ať to u těch pracovníků tvoří nějaký maximálně třeba 20% mzdy. Jo. A ty limity jsou teda jakoby menší, než jsme navrhovali, ale nějaké tam jsou.
6: Je to 7% tržeb. Celkových tržeb té restaurace, tak může být tedy osvobozeno
4: jako dýško. Daně.
7: My jsme říkali 5 a plus tam není ten limit na úrovni toho zaměstnance, jo, že jakoby, podle mě by tam měl být limit, kolik maximálně z jeho příjmu s tím může vyplatit. Jo. A bude tam nějaký dopad, my jsme odhadovali zhruba na 500 000 000 korun do mínusu, ale Šrotceta to odhaduje nějak podobně nebo i trochu méně. Spíš jakoby já se bojím toho, že když otevřete tu pandořinu skřínku, tak kdo další může přijímat dýška? To nejsou přeci jenom jako restaurace. Za chvíli budou říkat prodejci v obchodech, dovážkový služby, sportovní areály, autoservisy, že jich jakoby zaměstnanci přece taky přijímají dýška. Jo? A budete muset vymýšlet, kdo všechno přijímá dýška a dalo by se to osvobodit. Takže zase se vracím k tomu, jako nebylo by fakt lepší omezit maximálně tyhle ty výjimky a snížit to zdanění práce. Myslím, že to je ten směr, kterým přemýšlet a my jdeme spíš opačným směrem, jo? Že zvyšuje zdanění práce, do toho zaséváme spoustu výjimek. No.
6: Na druhou stranu ministerstvo financí, abych řekla něco pozitivního k tomu, tak to zdůvodňuje tím, že vlastně to chtěli sami restaurace, což je asi logické s tím, že to takto funguje, takový podobný model v Německu, v Rakousku. A že vlastně mimo zákon na těch mimo daňové zákony prostě na těch dýškách, že je dneska 17 miliard korun, čili státu připadá jako, že to je vhodný kus, který by se mohl aspoň částečně nějak zdanit a že to prospěje. Vlastně ono se to má totiž vztahovat jenom na zaměstnance těch restaurací.
4: To znamená, že to bude motivovat, aby
7: ičaři a tak.
6: Nebudou tam ty ičaři přesně, nebo nějaká práce na černo.
4: Aby opravdu
6: tak,
4: ty, kdo pracují v restauracích a kavárnách, zaměstnali.
6: Oni si to potom mohli vykazovat vlastně do příjmu, třeba když žádají hypotéky a tak dále, takže v tomhle tak, nějaký přínos určitě.
4: Tak samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat. Tolik dnešní Život k nezaplacení. Díky za rozhovor hlavní ekonomické analytičce Českého rozhlasu Janě Klímové a také sociologovi, zakladateli a šéfovi agentury PAK Research Danielu Prokopovi. Naslyšenou.
6: Děkujeme, naschledanou.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Život k nezaplacení. Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Sudetoněmeckého sjezdu v Brně se za českou vládu nikdo nezúčastní. Premiér Babiš jeho konání nepovažuje za šťastné. Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise. Fotbalisti Arsenálu vyzvou ve finále Ligy mistrů Paris Saint-Germain.